0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Převez mě, příteli, na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek z dola, jen malou chvíli a poplujem zpět. Chtěl bych se podívat na tamten svět.

Pomož mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Vážení posluchači, znovu vás vítám u pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Dneska to bude druhý díl a s kým jiným než se Zdeňkem Bartákem. Tak se na vás těším a pojďme do toho.
2: Desky, pásky, vzpomínky Zdeňka Bartáka.
1: Tak tenhle ten druhý díl chci začít jednou písničkou, která byla taky poměrně velmi rozhlasově oblíbená, protože hrála si s počasím, protože ten slogan k tomu přímo vyzýval. Ta písnička se jmenuje Jak bude dnes. Takže každý ráno, anebo prostě každou sobotu, neděli, anebo když pršelo, tak jak bude dnes. No prostě taková sranda, ale chytlo se to a tu písničku naspíval taky velký kamarád mýho táty, který s ním taky zpíval. A možná si ho budete pamatovat ještě z dob semaforu. Pořád je to Štramák, i když už pár let má taky za sebou. A jmenuje se Milan Drobný.

Takže Milan Drobný nám dospíval písničku Jak bude dnes a já jsem teďka sáhnul po další legendě. A sice Karel Černoch. Úžasný zpěvák, úžasný člověk a k němu se ještě potom dál dostaneme. Ale první věc, kterou já jsem s ním natočil, tak byla taky velmi zajímavá. Já jsem měl štěstí totiž na docela dobrý začínající textaře, ať už to byl Jarda Machek nebo Richard Bergman a potom legenda Eduard Pergner, který si musel dát pseudonym Boris Janíček. To mělo takový svůj význam, protože Boris byl jeho syn a jeho partnerka nebo manželka se jmenovala Jana, takže to byl Boris Janíček. A s tím Edou, ke kterému se časem taky dostaneme, ještě musím říct jednu věc, protože on měl vždycky takový jinoté v těch písničkách. Jo. A to bylo vždycky v podstatě nepřípustný a zakázaný. Tak abyste si uvědomili, jakou blbost třeba tehdejší režim přiváděl. On napsal, určitě znáte písničku Učitelka Josefína. Tak Učitelka Josefína vůbec nemá ústa lína. A oni si z toho vydedukovali, že to je, vůbec nemá u Stalina. To normálně od člověka by možná ani nenapadlo. Ale já se vrátím k tomu Karlovi Černochovi, protože první věc, kterou jsem s ním natočil, byla písnička Plavčík v létě nespí. A zněla nějak takto.

Tak už jsme v létě doplavali šťastně a další písnička, kterou jsem vybral, tak ta je opět z dílny Jaroslava Machka a tehdy si vymyslel takový slogan Trojčata, jo. Ne, že by se to běžně rodilo, jo. Ale představte si, jak byl nadčasovej, protože před 5 lety se jejich synovi narodili trojčata. To jsou takový bonmoty, který já rád používám. A tuhle tu písničku jsem natočil zase s Pavlem Sedláčkem a skupinou Fontána. A řekl bych, že je taková rozverná, dobře napsaná textově,

Tak to byla písnička Trojčata, kterou zpíval Pavel Sedláček. A teď se dostáváme ke skladbě Ten první rok, kterou mi naspívala úžasně Valerie Čižmárová, kterou ještě v mém pořadu určitě uslyšíte. Takže Ten první rok.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: No a teď se dostáváme trošku do rodiny, protože moje první žena byla taky zpěvačka a to je vždycky úděl toho skladatele hrozně těžký, jo, protože když napíšete nějakou novou píseň, tak ta zpěvačka ji hned chce zpívat, jo, a vlastně bych nemohl to vydat s nikým jiným, jo, ale musel jsem si v tom udělat trošku pořádek. Nicméně vznikla písnička Učitelka zpěvu, kterou zpívala moje paní Marie a ta měla bohužel ten osud špatný. Musím se dostat trošku do smutnější atmosféry, byť ta písnička je veselá, protože když jsme jeli jednou z Bratislavské Liry, tak je to teda už 50 let, si představte, tak prostě nás oslnil kamion z silnice, nás prostě vytlačil a moje paní tam bohužel zůstala. Takže mám ještě kousí kůži. No ale vzpomínka na ní zůstala, protože písnička, kterou jsem s ní natočil, tak je usměvavá, zábavná a to tak život přináší i smutek, i radost.

Tak to byla učitelka zpěvu a po této tragické události se samozřejmě člověku zastaví svět a tak jsem nějakou dobu, teď jsem byl taky zraněný, nemohl vůbec pracovat, trvalo to skoro rok a půl. A pak jsem potřeboval něco dělat a potřeboval jsem se z toho vypsat. A zase mě nahrál osud, protože v divadle tehdy Vítězného února, dneska ho znáte jako Klicperovo divadlo v Hradci Králové, jsem dostal nabídku, abych udělal svůj první muzikál. Ten muzikál se jmenoval Aprílová holka, ten text byl převzatý a texty do něj napsala taky hradecká rodačka Hana Čiháková, to možná hradečákům něco říká. No a ten muzikál jsem se zavřel na chalupě a takovou tu hlavní kostru jsem měl asi za 5, za 6 dní hotovou, protože jsem se potřeboval z toho dostat z té tragické události a hlavní melodie, která tady zazní nejdřív instrumentální verzi a v tom textu té hry Aprílová holka se jmenovala Pojď svítit a není to teda píseň osvětlovačů, ale jako svítit na nebi a tak, tak trošku orchestrální hudby.

Tak to byla taková vzpomínka na titulní melodii z muzikálu Aprílová holka, který se v Hradeckém Klicperově divadle nejnižším hrál v letech 78 až 80. Já jsem tady celkem strávil skoro 3 roky, protože jsem spolupracoval ještě na dalších významných muzikálech, takže mám na Hradec ty nejlepší vzpomínky, protože jsem tady bydlel vždycky v Grandu a měl jsem to kousek do divadla. A bylo to tady hrozně příjemný a dobrá parta umělců a herců a zpěváků se tady sešla, takže jenom ty nejlepší vzpomínky na Hradec. Tak si pojďme ještě připomenout tu titulní melodii, tentokrát ve zpívané verzi, a jmenuje se Kéž pán Bůh nás má rád.

Tahle ta vzpomínka, kež Pán Bůh nás má rád, by měla patřit vlastně nám všem, protože potřebujeme, aby nás Pán Bůh měl rád. A my zase musíme mít aspoň částečně jeho rádi. Ne každý, já to nikomu nevnucu. Ale abych přešel ještě taky k interpretům, já vždycky, když dostanu otázku, pro koho všeho jsem napsal nějakou písničku nebo muziku nebo tohle, tak já říkám, no by bylo asi rychlejší, kdyby jsem vyjmenoval, pro koho jsem ji nenapsal. A jedním z těch interpretů, kterýho si nesmírně vážím a neměl jsem to štěstí s ním spolupracovat, to je Valdemar Matuška. A jeho písně, hlavně i texty Ivo Fischera, to byla prostě bomba. A tak si myslím, že pomyslně i tý mojí ženě do toho nebe, k tomu Pánu Bohovi, můžeme si pustit jednu písničku, kterou určitě znáte a která se vám bude líbit a jmenuje se S Bohem láskou.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

Tak jsme si zaspomínali na Vodema a Matušku. Já teďka si uvědomuji, že vlastně teď je taková série interpretů, kteří už nejsou bohužel mezi námi. Ta další písnička se jmenuje Tak mě máš a tu jsem napsal pro Věru Špinarovou, úžasnou zpěvačku. Malého vzrůstu, ale velkého hlasu. A jistě znáte tu slavnou melodii z Morriconeho filmu Tenkrát na západě, že jo, což prostě opravdu vystřihla úplně perfektně. A spolupráce s ní byla velmi jednoduchá, protože ona uměla zpívat a to je vždycky strašně důležitý, speciálně u zpěváka. A když jsem jí přinesl tuhle písničku, tak to rozbalila tak, že jsem dostal zase takový ty, jak se říká po slovensky, zimomravky a husí kůži. A naspívala to nádherně, a tak pojďme si poslechnout tentokrát Věru Špinarovou v písničce Tak mě máš.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás Zdeněk Barták u cyklu Desky, pásky, vzpomínky. No a jdeme k další ikoně. Taky začínala v Semaforu a jmenuje se Valérie Čižmárová, původem rodačka ze Slovenska. Uchvátila tady pražskou scénu nejdřív a potom celou republiku, protože měla taky výjimečný hlas. Byla to hodně taková rocková dračice a já jsem měl možnost s ní spolupracovat dlouhodobě. Já jsem jí napsal možná 10-12 písniček a bohužel, už teda taky není mezi náma, ale bohužel ji nechtěli moc hrát, protože pro mě byla příliš extravagantní. Jo. Tak to většinou ty hezký holky mívají, no, že se někomu nelíbí. No ale nicméně zase Jarda Machek napsal krásný text, který má takový dvojsmyslný význam, tak když ho budete pořádně poslouchat ten text, tak třeba na to přijdete, co tam je takovýho zajímavého. Ta písnička se jmenuje Veterán.

Tak to byla už po druhé v tomto dílu Valérie Čižmárová s písničkou Veterán. A mezi tím vznikla skupina, kterou já jsem založil pro Jirku Štědroně a pomenoval jsem jí po elektrickém proudu 220. A první věc, která se stala takovou známou a zpívá ji samozřejmě Jirka Štědroň, který si k ní napsal i text, se jmenuje 220 v síti.

Já se musím vrátit ještě jednou do těchto dob, protože jsem začal hodně spolupracovat na Slovensku. Tam natáčel orchestr Gustava Broma a natáčel série filmových melodií, kde opravdu na každý desce mám dvě nějaké filmové melodie. Je oblíbil a natočil to moc hezky. A začal jsem tam spolupracovat se zpěvákem, který se jmenoval Dušan Hlaváček. Není to žádný příbuzný Oldy Hlaváčka, ale to byla shoda jmen. A s ním jsem natočil celkem asi dvě CDčka velký. No a jedna z těch písní se na poprvé stala opravdovým slovenským a dá se říct i československým, možná i německým, protože Ein Kesselbuntes je to taková houpačka, ale možná ji taky budete znát. Ta písnička se jmenuje stejně jako ta deska Zalúbení.

Milí posluchači, čas s vámi neuvěřitelně utíká. A tak pořad Desky, pásky, vzpomínky, jeho druhý díl, se v podstatě blíží ke konci. A nakonec jsem si nechal takovou lahůdku, kterou budete určitě znát. Byla to první písnička, kterou jsem napsal pro Michala Davida a stala se opravdu velkým hitem. A ta písnička, přátelé, vznikla před 43 lety. To znamená, když se do dneška hraje a všichni ji znají, tak si myslím, že to opravdu hit je. Takže na závěr jsem si nechal písničku, kterou se s váma pro dnešek rozloučím. Zpívají Michal David a ta písnička, kterou budete zpívat s Michalem, se jmenuje Nenapovídej.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jsme rádi, že posloucháte, že jste si udělali čas a možná se i zapojíte, protože naši posluchači rozhodují o tom, co budou poslouchat a čemu by se chtěli smát. Pomáhat dnes bude Petr Jančařík, který už odkládá vodu, mají na celou hodinu zásobu, aby měl hezký hlas. Ahoj Petře.
3: Ahoj, já tě zdravím. Ano, já piju, jak vidíš,
2: piješ,
3: ale vodou
2: režim.
3: Samozřejmě.
2: Jo, jo, jo.
3: No tak pohoštění slaboučké tedy, ale co se dá dělat. No.
2: My budeme vybírat lahůdky z archivu, ty smluveného slova, od toho jsme tady, víš?
3: Aha, no tak dobře, já se spokojím s točenou vodou, no.
0: Humoriáda.

0: Začínáme z Humoriáru. Zdraví vás je Patrik Rozehnal. Ještě jednou připomínám, Petr Jančařík se mnou ve studiu a on si vybírá první ukázku.
1: Dobrý den. Já tady mám takovou možnost vybrat si buď Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou nebo teda spolu s nimi ještě Rudy Linka.
0: Ano.
1: A nebo Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou a k ním ještě Rudy Linka.
0: Tak co vybereš?
1: Já bych začal od začátku, protože jsou to čtyři výborná, krásná jména a já si je rád poslechnu.
0: Dobře, jak to bylo, když se sešli v Bolkovinách?
2: A teď přivítám moje vzácné hosty.
3: A já mám nápad teďka. Počkej, já ti musím říct, že by místo u obrazovek bychom měli lidi zdravit u obrozovek, aby docházelo k tomu obrození těch diváků.
2: Obrazovky.
3: Obrazovky. Já bych začal dneska používat slovo televizní obrazovka, aby lidé...
2: No to nebyly obrazoborky potom. Nebo obrazoborek.
3: Ty tomu nerozumíš. Rudy Linka žije dlouho v New Yorku. Já ho už představuju, sleduj.
2: No tak ho představí, je to tvůj spolužák taky. Už. Představ si ho.
3: Já si, když si představím Rudyho Linku, tak si představím svého spolužáka z gymnázia. On chodil do Ačka, já jsem chodil do Fka. Já jsem šel na gymnázium z 8. třídy, Rudy Linka z 9. On je o rok starší, i když vypadá samozřejmě mladší než já, který vypadá velice sešle. Rudy Linka hned po gymnáziu se sebral a odjel do Švédska. Tak říkalo se emigroval tehdy. Dnes bychom řekli odjel, přestěhoval se. Tehdy se říkalo emigroval, prašivě emigroval.
2: A řekni, co dělá on, že je v Americe.

0: žije dodnes. Takže
1: jeho... Co dělá, taky bychom měli říct.
0: A to je nezajímavé. Je to jeden z nejlepších jazzových kytaristů na světě.
1: No kolikátý?
0: Je to pravda.
1: Kolikátý? Desátý byl jsem tam. V tom Downbeatu, že jo? Takže důležitý prestižní časopis, důležitý Downbeat.
2: Důležitý časopis, ale jak řekla moje dcera, tati, příště to bude lepší.
1: Já zase, kamarády, já jsem byl osmý, byl jsem někdy v Downbeatu? Ne, já jsem byl osmý jako nejpřitažlivější muž v časopisu Spy.
0: Magnetismus.
1: Cože, feministický časopis Spy? Feministický časopis Spy? Ve Spy jsem byl osmý, první byl Hanák.
0: Počkej, jak se to měří?
1: Bartoška vůbec se nezúčastnil. Já jsem byl osmý, ale já se utěšil myšlenkou, že Zvizovi nad 50 jsou první.
0: Hele, a jak se to měří, ta přitažlivost?
1: Představ, cože?
0: Jak se to měří, ta přitažlivost?
1: To není, to čtenářky jako mají, že jo?
2: Zajímavé je, že Spy švédsky znamená vyblejce.
0: No, ale to odpovídá tomu časopisu.
2: Časopis. Je to v pořádku. On je to švédský časopis, možná je to švédský...
0: Tam to bude zřejmě švédský časopis.
1: Tak já jsem... Zvizovic první nad 50 časopisu Bluj.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Olek Polívka, osmé místo, největší sympaťák. Taky si obsadil nějakou hitparádu sexy symbolů mužů nebo sympaťáku nebo něco takového? Umístil se z nějaké žebříčku něčeho?
5: No, Petře? Překvapivě, budeš se teda divit, jo. Já jsem se taky divil. Protože, hele, existuje ještě časopis Vlasta?
4: Já myslím, že v internetové probě určitě, nevím, jestli v tištěné.
5: Já vím, že kdysi to byl velmi jako kupovaný časopis.
4: No to byly stovky tisíc snáka. Marie Formáčková, která s tebou spolupracuje, k nám chodí, tam dělala šéfredaktorku.
5: Oni tam měli takovou rubriku Švihák asi měsícem, nebo to. A k mému úděsu a překvapení jsem tam jednou vyšel na titulu jako Švihák měsíce. A já jsem si říkal, ale jak to, že to nevyšlo třeba na Silvestra, jako že by, nebo 1. dubna, tak to bych chápal, Švihák měsíce já tam.
4: A měli někoho jistějšího.
5: A oni asi jim tam někdo vypad, nebo co. Máte rychle nějakou fotku, tak tam šoupli mě. Já jsem skutečně byl Švihák měsíce, no, chlapče.
4: No. Tak jo, máš to schovaný, to vydání?
5: Nemám
4: to. Důkazní materiál, že by byl. Ano. Prosím tě, jak moc těžký je úvod do pořadu? Tady se ho zhostili hosté, že přebrali tu úlohu od Bolka Polívky tedy a pomohli mu. Nechal jsi to někdy na své hosty, že by uvedli tvůj pořad, že bys to tak jako na ně přehrál?
5: A víš, že jsem to asi nikdy neudělal, že to není špatný nápad tohle, to ti ukradnu, asi to se mi docela líbí, ale nikdy, myslím si, že jsem to asi nikdy neudělal. Udělal jsem třeba to, že jsem měl hosta na jevišti a věděl jsem v zákulisí je další host, že jsem nechal toho hosta, který byl na jevišti, uvést toho, který měl přítel. Že by to byl úplně jako úvod, to jsem neudělal. A stejně, když jsem žádal někoho na tom jevišti, máme dalšího hosta připraveného a ty ho znáš velmi dobře, pojď, co by si o něm řekl, dá se o něm říct něco slušného, nebo tak, jo, ale víš, proč jsem to udělal? Protože jsem zapomněl jméno toho, který měl přijít na jeviště, víš?
4: Ale že jsi zpamatoval, že se zná, aspoň.
5: Tady v tom cirkusu se všichni známe.
4: To je pravda. Petr Jančařík je náš dnešní host, vybral tedy uvítání z pořadu Bolkoviny s Jaroslavem Duškem, Jitkou Mulavcovou, Rudelinkou a dalšími. Můžeme pokračovat další veselé vyprávění a příhody hned z úvodu tohoto pořadu, anebo se nám jako houslový virtuos předvede Vlasta Burian. Nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku do prvního dnešního souboje. Začínáme teď na telefonním čísle 731 800 900. Psát SMSky a posílat je tedy můžete na číslo 90 01 04. Jenom doplním, že ve tvaru humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.

0: 50. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: S Petrem Jančaříkem vysíláme dnešní humoriádu. Vybíráte mezi ukázkami, kde v jedné je Jaroslav Dušek, Bolek Polívka, Jitka Mlovcová, Rudy Linka, v té druhé Vlasta Burian jako houslový virtuos a vy se vyjadřujete na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo třeba teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka.
4: Dobrý den.
3: Bych si dal Bčko pana Buriana a zdravím vašeho hosta a zeptal by se ho, když jsme u té hudby, u toho houslového virtuóze, jak reaguje a jak se mu líbí moderování festivalu Karel Vladov v Trhových svinech.
4: Děkuju za připomenutí. Tam jsem byl několikrát. Trhové sviny jsou krásné městečko a je to městečko, které má taky svoje slavné rodáky, ale to bych teď dlouho o tom mluvil. Já jsem už v posledním roce nebo dvou tam vlastně nebyl, ale vždycky mě udivilo, ale v tom dobrém, kolik lidí rádo poslouchá dobrou dechovou muziku. 2 dny opravdu nabité dechovkou a lidi přitom tančili, zpívali, popíjeli samozřejmě, měli se fajn, takže krásná atmosféra s dechovkou, moc se mi tam vždycky líbilo.
2: Tak děkujeme za vzpomínku na tohle místo a tohle setkání. Kdo další na telefonu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás oba, panové do rádia.
4: Dobrý den.
5: Hlasuji pro... Hlasuji pro Bčko. Hezký den.
2: I vám, ať se vydaří jeho zbytek, ať může přiřadit k pěkné první části. Kdo další, odkud?
6: Honza, dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Já vás zdravím taky do studia a volám kousíček za Brnem a přál bych si Ačko.
2: A děkuji, ať se daří. Zdravíme k Brnu tedy. Ano, i vám. A ještě někdo přidá hlas. Někomu, dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, Božena Zdežata, zdravím vás i pana Jančaříka a byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den a krásný týden a hodně zdraví a štěstí a pohody.
2: Dobře, děkujeme za to, možná zklamu trochu v téhle chvíli, že Ačko to nevyhrálo, ten poslední přiřazený bod nepomohl k vítězství variantě A, uděláme změnu, víc hlasů, 2/3 získal Vlasta Burian jako houslový virtuos, tak tady je se svým kolegou.
8: Co děláte? No, jestli máte dobře naladěné A.
9: Aha.
8: A. No, já to vím už. No. No, to... A vy máte naladěno?
9: Já mám naladěno, ano.
8: No, tak dobře. No, já bych počkal, kdybyste si to chtěl naladit.
9: Co budeme hrát, prosím?
8: No to já nevím. A hra, už jste na to někdy hrál, na tohle?
9: Ano, na piano jsem hrál.
8: Ano?
9: Ano.
8: Ale, jak dlouho jste se učil?
9: Já jsem se učil 10 roků.
8: Kruci. To je hodně. A toto musíte ale hrát.
9: No.
8: A teďka jsem se vás chtěl zeptat, umíte hrát na 4 ruce?
9: No ano, taky umím na 4 ruce.
8: No, takže bychom si to dali na 4 ruce.
9: To musí mít partnera, víte? Partnera, který bude...
8: A jo, no já samozřejmě to, vy byste nemohl sám, poněvadž to je, vy jste musel vypít nějaký rum, abyste se viděl víckrát. No tak dobře. A co kdybych já vám pomohl tam?
9: A umíte hrát na piano?
8: No nevím, já to ještě neskoušel. Možná, že jo?
9: A to, koukajte, to bude lépe, když vás budu doprovázet sám.
8: Jo.
9: Já vás sám doprovodím.
8: No tak dobře. A co budem hrát?
9: No já tady mám.
8: Co?
9: Já tady mám to. Od Schumana. Tady mám jo. Snění.
8: Jo. Koho?
9: Snění.
8: Snění?
9: Ano.
8: To neznám.
9: A pak...
8: No, no, zkusíme to, no. Já vás dohoním, víte?
9: Paganini.
8: Kdo? Ďábl,
9: Paganini tady mám taky. Ďáblův trilek.
8: To já jsem jednou hrál,
9: no.
8: Tak to, jak se to jmenuje, takový to tempo, hrozně.
9: Ohnivý, no, ohnivý jste hrál, ne?
8: Ohnivý, až mě chytli housle.
9: Jaký vy máte ty housle? Jaké jsou ty housle?
8: Co je tohle za klavír?
9: Tohle to je klavír, to je fortepiano.
8: Já vím, ale značka.
9: No Petrov.
8: Jaký?
9: Petrov.
8: Petrov. Mm-hmm. No jo, tak je to. Já mám taky takový nějaký.
9: Jaký ty housle, jaký vy máte, jakou značku máte ty housle?
8: No podívejte.
9: No to budou, mají celou zadní desku.
8: Ano.
9: Tak to budou nějaké originál italské kremonky, ne?
8: Kremonky jaký?
9: Kremonky.
8: A kremonky, ne, to neznám.
9: A nebo to budou Stradivárky. Možná. Podívejte se, značka bude napsaná vevnitř.
8: Jo. Dřevona.
2: Vlasta Burian, král komiků, v našem pořadu. Vybrali jste si ho, to je hezké, že takhle, když to člověk počítá, jde zpátky tou historií, tak já bych řekl, tak kolem 80 let už se blížíme k dataci téhle scénky zpátky v čase teda. To je
4: ano, ano, to je docela možné. Vlasta Burian opravdu, já snad ani nechci říkat, jedna z největších postav české komiky, možná největší, opravdu největší. A to byl tak jako vzácný člověk a tak mě mrzí, že vlastně po válce došlo k tomu, že byl vyřazen ze hry a jezdil už, když už mu konečně zase povolili jezdit aspoň trošku s divadlem, tak mimo Prahu a tak. A prý trpěl velikou trémou, no trémou, měl strach, jestli přijdou lidi, jestli na něj ještě někdo přijde. Tak jako to si vůbec neumím představit. On, který byl plnil milován sály. Národem, plnil sály.
2: Kasovní trháky točil.
4: Ano, ano, ano. Hmm. A nakonec, no, to by bylo smutný povídání.
2: Ale nezapomněli jsme na něj. I po letech máme ho tady. A o to silnější je nominace do Humoriády, že si ho vybrali posluchači, že jsme ho nevybrali my. Ale z té nabídky ho zvolili oni. Možná zvolí i po druhé, kdo ví. Když už jsme u těch oblíbených věcí a osvědčených a u komiků, tak chci připomenout, vlastně to říkám poprvé vůbec letos, že i letos budou Humoriány na cestách. Mm. A můžu slavnostně oznámit, vážení, vy, co byste chtěli vyrazit, tak už na dvě takové štace ode dneška zahajujeme předprodej vstupenek, můžete si je rezervovat. Na stránkách humoriada.cz jsou ty zastávky vyjmenované. Ta první bude ve středu 4. listopadu v divadle Radost v Brně, kde se s námi přijede podívat na vás a pobavit vás Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat bude Bohuš Matuš, Jana Chládková a vstupenky v sále si můžete rezervovat tedy už teď v téhle chvíli na stránkách humoriada.cz. V den konání akce pak k tomu dostanete ke vstupence ještě knížku z edice Humoriada. A stejně tak je ještě další týden v prodeji zastávka v Havířově, kde budeme ve středu 12. listopadu v kulturním domě Petra Bezruče s Nadějou Konvalinkovou, Uršlou Klukovou, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou a dalšími. I tam už je možné koupit vstupenky. Dopředu jenom prozrazu, že zastávky budou třeba letos i v Pelhřimově, v Plzni nebo v Mariánských Lázních. Tak se těšíme a ať si zajistíte místo rychle na stránky humoriada.cz, středa 4. listopadu divadlo Radost v Brně a středa 12. listopadu od 18 hodin kulturní dům Petra Bezruče v Havířově už teď v prodeji. No a my musíme dát něco do placu zase. Tak Vlasta Burian je varianta A, když chcete si vybírat, a Bčko, jestli Petře souhlasíš, dal bych Miloslava Šimka a Jiřího Krampola.
4: Ano, jo? Vyberte si.
2: Tak jo, mezi těmito dvěmi ukázkami na telefonu 731 800 900 volat můžete už teď a psát SMSky, když se nedovoláte na číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B.
10: Humoriáda.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda s Petrem Jančaříkem, Patrikem Rozehnalem s vámi na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a jenom stručně Ačko, Vlasta Burian.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: A když z Karviné přijedete za námi do Havířova 12. listopadu?
2: No, budu se snažit.
1: Snažte se, těšíme se na vás a děkujeme za telefon, mějte se. Další hovor, další hlas pro někoho v Humoriádě.
4: Dobrý den, Karel Zbojkovic.
3: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Patriku i pana Jančaříka.
1: Ano.
3: Díky.
4: Já bych si přál, je to sice těžký výběr, ale nechal by toho Vlasta Buriana.
1: Dobře, tak jo, děkuji za to. Naslyšenou, těšíme se u dalšího hlasování. Kdo je tam teď?
5: Dobrý den, neboli tady vás zdraví Jižní Morava Dalibor.
1: Ano.
5: A my bychom brali toho Buriana taky.
1: Taky.
5: Jinak vás tam zdravíme a je to dobré pořád, když to jsou tam dobrý komedie.
1: Tak dobře. No tak my za vámi přijedeme na tu Jižní Moravu do Brna 4. listopadu, tak se třeba potkáme.
5: Jo.
1: Dobře.
5: Já si budu muset vzít nějaké velocipet, abych tam dojel. To víte, to je dálka 30 km do Brna.
3: To zvládnete.
1: Dobrý, máte to blíž než do Mariánských lázní.
5: Mějte
1: se, naslyšenou. Ještě někdo se přidá. Dobrý den po telefonu.
6: Dobrý den, tady David. Zdravím pana Petra Jančaříka a dávám Bčko.
3: Děkujeme, Davide.
1: Ale zklamu, Bčko nevyhrálo, zůstáváme s Vlastou Burianem v éteru. Vybrali ho posluchači ve valném množství těch hlasů. Houslový virtuos pokračuje.
7: Podívejte se, lépe to tam bude jistě napsáno, to jste špatně četl.
8: Na dřevo, ne. Langmajer, František, Královské Vinohrad.
7: Tak.
8: A co budeme hrát?
7: No teda, nejlépe, kdybyste zahrál tu kavatínu. Tu komponoval Joachim Raff.
8: Cože?
7: Kavatína, Joachim Raff.
8: A koho?
7: Podívejte. Ne, koho?
8: No koho je... Raff, já to nevím, to víte.
7: Ne, ten komponista, ten, co komponoval tu skladbu, houslovou skladbu,
8: ano.
7: Se jmenuje Joachim Raff.
8: Aha. To neznám. A vy neznáte něco od Melantricha?
7: Melantrich ten nekomponoval hudbu.
8: No jo, to je pravda.
7: Ne, to byl knihtiska.
8: Jo.
7: Tak jak začneme hrát, jenom máte tu kobylku nějak nakřivo.
8: Aha. Který to je?
7: To je kobylka tohle. Tak prosím tu kavatínu, jo?
8: Koho?
7: Kavatínu budeme hrát.
8: Jo, kavatínu. No. A co jsem chtěl říct?
7: Už nic.
8: A kavatínu, jo?
7: To začíná hned bez předehry, prosím. Hned musím...
8: Ne, to já bych vás prosil předehru. Protože to já se musím rozpálit.
7: Tady žádná předehra... To je taková skladba jaksi náladová a tady žádná předehra není. To bych vám musel tu předehru udělat, zahrat.
8: Kdyby jste byl tak laskav.
7: No ale jaký chcete dlouhou?
8: No to, já nevím, já jsem ještě předehry neměřil, no tak.
7: Ne? Takhle to nemůžete mě ukazovat na nějaký centimetry, to no. Musíte říct. Prostě jak chcete, abych vám to, jak dlouhou předehru mám zahrát? No,
8: jak to tam máte?
7: No to je...
8: No tak to hrajte přes celý až tadyhle k pipelesti.
7: No. Podívejte, to mě musíte říct, kolik taktů předehry, víte? Já bych vám to řekl takový... Jestli 4 takty, jako například, řekněme, když se hraje valčík, tak říká se, že se udělají 4 kila předehry.
8: No já to bych chtěl, tak já bych to, myslím, potřeboval tak čtvrt metrálku, jestli by to šlo. No, počkejte. Jo, a ještě, mohu bych do toho nahlédnout?
7: No, můžete, prosím. D-dur je to.
8: Co říkáte?
7: D-dur.
8: Aha.
7: No, to je D-dur.
8: No, je tak dobře.
7: To je tvrdá tónina.
8: Jaká?
7: Tvrdá. Dur.
8: Dur. Já hraju rád. A ještě znám jednu tvrdou.
7: Jo? Jakou?
8: Plzeňská 12. Tak, my jsme se do toho mohli pustit, ne?
7: Ano.

0: tak hrajte.
1: Co?
0: Hrajte.
1: Já to neznám, jak to můžu hrát?
0: Jste říkal, že budeme hrát kavatínu.
1: Vy jste říkal kavatínu, já to neznám, já chtěl od Melantrika něco.
0: Já předpokládám, že to znáte.
1: Neznám, kdepa bych k tomu přišel.
0: No, tak zahrajte něco jiného.
1: No jo?
0: Já mám podezření, že na to neumíte vůbec hrát.
1: A víte, že jste to uhod?
2: Humoriáda. Tak co ty a housle, Petře?
3: Housle. Já tak obdivuju každého, kdo umí na něco hrát, na cokoliv. A na housle, no. To je tak nádherný nástroj. Opravdu, jako, to je pro mě něco božského, ale já bych je ani do ruky nevzal, jo, jak si jich vážím. A já jsem tak jako občas si zahraju na kytaru a něco si zaspívám a tak. Teď dokonce hraju v jednom muzikálu a mám tam asi dvě písničky, jmenuje se to Jedna noc na Karlštejně. Ale není to ta, je to samozřejmě podle Vrchlického, ale ano. Není to to zpracování, to slavné zpracování Karla Svobody. Tady k tomu dělal písničky Zdeněk Barták. Zdeněk, výborně. Ale jako... Když umí kdokoliv hrát na cokoliv, tak je to nádherný, ale musí to umět. A to já na tu kytaru to tak šmrdlám, jako to není úplně ono. Ale tak bych to chtěl, tak bych chtěl umět. Třeba jsem nikdy nepochopil, hraješ na klavír třeba?
2: Ne.
3: No jak se dá hrát levou rukou jinak než pravou rukou a ještě si k tomu šlapat jako ty šlapky, že jo, tam a tohle to, jako tak to pedály, teda ne šlapky.
2: Ale já to nechci schazovat, jo, ale otázka zvyku, říká se 160krát, co něco zopakuješ, už to děláš automaticky a když auto řídíš, tak taky jako šlapeš nohama různě a točíš rukama jinak, ne?
3: Možná, že máš pravdu, ale když už bych chtěl jako něco, tak bych to chtěl dělat virtuózně.
2: Jo,
3: a to vím, to předem vzdávám teda. To předevzdávám, ale když to znáš, když někdo něco umí, pozveš, já nevím, Pavla Šporcla a on přijede a chová se normálně a pak vezme ty housle a vidí, že před tebou stojí opravdu virtuos a hraje skvěle a celý sál ho nábožně poslouchá. To je tak hezký.
2: Zdravíme všechny umělce, co umí na něco hrát oproti nám. A vybíráme za malou chvíli další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Vlastu Buriana. Jsme rádi, že se objevila zase ve vysílání. Co dalšího to budu se dozvíte za malou chvíli po písnici od skupiny Katapult. Je tu jejich blues a vy posloucháte Humoriádu.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírejme, zásobujme posluchače dobrým humorem a vyprávěním. Co to bude, ptám se Petra Jenčeříka.
2: Jestli bych mohl doporučit já, tak bych doporučil Antonína Procházku, protože jestli můžu, teda já nevím.
1: No od toho tu jsi, mimo jiné.
2: já si dovoluji, ale protože jednak to mám rád a já si pamatuju jeho skvělé věci, které před, a já nevím, to musí být snad 20 let nebo jak dlouho, v Plzeňském divadle, když byl členem činohry DJKT, divadle Josefa Kajetána Tela v Plzni, tak on tam svého času tvořil takovou dvojici s Pavlem Kikinčukem a to bylo tak hezký se na ty kluky dívat. To bylo opravdu, ty sršeli humorem a byli prostě mladí a nabitý temperamentem a Tonda byl velmi osobitý, takže já si myslím, Antonín Procházka nikdy nesklame.
3: A dobrý večer. Mám pocit, že už jsem tady jednou byl. No, třeba tak, co se týče teda těch starých pověstí českých, že od dětství nám bylo vkloukáno do hlavy, že na řípu stanul praotec Čech. Moje výzkumy však nezvratně dokázaly, že ten, kdo přivedl Čechy na říp, nebyl praotec Čech, ale jeho tchýně. Bo dnes už bezpečně vím, že bílá paní byla černoška. Černá černoška. A nebo Krok neměl tři dcery, přátelé, že Krok a jeho tři dcery. Libuše byla jedináček. Kníže neměl na výchovu Libuše čas, takže malou Líbu vychovávala její stará teta, která si neustále stěžovala na bolesti zubů. Dnes už nikdo neví, jak se tato teta jmenovala. Pouze v muzeu zůstal její vadný chrup s nápisem Kazy tety Libuše. To se ještě nadivíte. Alois Jirásek přečetl špatně dost omšelý nápis a začal tvrdit onu známou volovinu. Nebo třeba ten Jánošík, slovenský národní hrdina, že staré pověstí české, podle nich Jánošík bohatým bral a chudým dával. Přesně naopak, přátelé. Bohatým bral a chudým dával. Ne, teď jsem to řekl. Takhle, bohatým bral a chudým bral taky. Já doufám, že si když už jsme u toho Jánošíka, do školy nechodil dlouho, když na školním výletě navštívili hrad čachtické paní, která mimo jiné založila první transfuzní stanici na Slovensku. Stala se tato nemilá příhoda. Já budu přímo citovat z Jánošíkovy žákovské knížky. Při exkurzi vypustil vanu z krví vzácné skupiny s poznámkou rád bych viděl ty dárce. Pochopitelně byl vyloučen ze školy, prchl do jedné slovenské doliny, kde se stal horním chlapcem. No také neuklouzl na hrachu, normálně ho dopadli tak, že v brněnské vinárně neměl na zaplacení útraty, poslední lup totiž, jímž byly peníze z brněnského chudobince, daroval hraběti Kinskému. No, na Špilberku dlouho nepobyl, seznámil se tam na skřipci s Babinským a spolu uprchli, velmi rafinovaně převlečeni, Jánošík se přestrojil za Babinského a Babinský za Jánošíka. Pak spolu nějaký čas žili v neregistrovaném partnerství, jezdili po Slovensku, živili se hudbou, zpěvem a občas uspořádali mezi lidmi žbírku. No, to jenom tak jenom namátku, abyste znali, kam já jako se ubírám, co dělám.
1: Historie může být zábavná v podání Tandy Procházky. Měl jsi někdy v pořadu? Spojili jste někdy síly se svými pořady, třeba, že byste společně dali dohromady něco?
2: Já jsem Tandu Procházku samozřejmě za ta léta, co to dělám, měl v pořadu. A dokonce to ještě byl v manželském svazku se Zorkou Kostkovou.
1: Ano.
2: A to byla taky výborná herečka. A musím říct, taky výborná kamarádka. Už jsem jí dlouho vlastně neviděl, teď si uvědomuju. A ten Tonda, to jako, mě to vždycky tak udivovalo. On působil jako když je z Plzně, když tenkrát hrál v Plzni. A všichni ho tam měli rádi, ale on je odnikat, já nevím, Kroměříž,
1: ano. Jo?
2: No. A mně se zdá, že kam přijde, tam je doma. Jo? Prostě je to takový ten týpek dobrý. A mám ho opravdu rád. A teď jsi mi připomněl, že bych se ho vlastně měl jako pozvat zase někdy do pořadu, protože, a kdo ví, on má dneska tolik práce. Režíruje, píše, hraje.
1: No, on říká, že to hraní už moc ne, tak maximálně seriál, ale jinak jako spíš to režírování. To je pravda, že on už má ten diář, jak ty operní divy na 3 roky dopředu.
2: Tak uvidíme. No.
1: Ale že byste třeba, každý máte svůj rozhlasový pořad. Je reálné, taky jsem to párkrát zažil u některých věcí, že se ty pořady na jednu chvíli spojí a stanou se jedním pro tu jednu chvíli, pro ten jeden díl třeba.
2: Je to možné, samozřejmě.
1: Že byste jako moderovali oba, každý si tam pozval ty svoje hosty a tak nějak.
2: Bylo by to možné, ale mě to trošičku evokuje, jako že já budu vařit gulášovou polívku a ty nudličkovou a pak je dáme dohromady. Jo? Jako, a pak...
1: To se dneska dělá běžně.
2: Tak do toho podniku mě nedostaneš teda.
1: Petr Jančařík, náš dnešní host, tak Tonda Procházka. Na jeho přání v první části dokončíme tohle povídání s Šance o historii a těch historických konotacích, anebo si popovídáme o sportu s Petrem Novotným za účasti Eduarda Hrubeše. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko Antonín Procházka, Bčko Petr Novotný, Eduard Hrubeš. Vyberte si. Telefonní číslo 731 800 900 je vám zase k dispozici. Už můžete hlasovat nebo poslat SMSku s číslem 90 011 04 sem k nám a taky s heslem Humor mezera A nebo B, ať víme, pro co hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Rychlé hlasování. Pro koho, ptáme se po telefonu v Humoriádě? Tonda Procházka nebo Petr Novotný? Kdo pak tam je a kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás oba chlapy a hlasujem pro pana Procházku.
1: Dobře, děkujeme. No tak jo, to jste se i dobře trefil na tu stranu vítěznou. Pustíme si, ať to stihneme. Povídání o historii pokračuje.
3: To ještě bude možná. Já od příštího měsíce, prosím vás, pořádám takové přednáškové turné po republice a já bych vám teď přečetl, kdy kde budu. 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Kouřim, 19. Chrást, 20. Humpolec, 21. Humpolec, 22. Humpolec, 23. Uherské Hradiště, 24. nic, mám volno, 25. Kroměříž, 26. Horní Počernice, 27. Dolní Počernice, 28. Choceradi, Choceň, Cheb, 29. Buštěhrad, 30. Horažďovice, 31. Až a... Budete si to pamatovat? Já to radši vezmu ještě jednou, ano? Tak, 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Nechcete si to radši psát? Já jsem, že to bylo lepší. Prosím, pište si to, ano? Tak, pište si. Už si píšu, to už jsem někde slyšel. Už si píšu. Takže pište si, prosím vás. 15. Tábor, 16. Vlašim, jestli to nepíšete, Vlašim, to je krát. Víte co, domluvme se takhle. Kdo bude mít zájem, tak přijďte za mnou potom do šatny po představení. Já vám dám harmonogram, kdy kde budu, plus autobusové spojení. Tam na šatně napsaný Antonín Procházka. To jsem já. A televizní diváci, jestli budete mít zájem, napište mi, já vám taky napíšu, kdy kde budu, harmonogram, časové spojení, autobusové. Takže já ještě jednou děkuji televizi a my jsme teda domluveni, popřed tam jsou schody, bach, nespadněte potom, jo? Takže já vám děkuji za pozornost a já jsem rád, že se zase uvidíme tady v šatně a naschranou. Já jsem rád, že jste mě slyšeli.
1: Ta dnešní je u konce, tak rychle to zase uteklo. Za chvíli zprávy a další pořady, tak a tím dáme prostor rozloučení s Petrem Jenčuříkem. Petře, děkuju.
4: Já děkuju, protože to bylo zase skvělý a těším se na příští humoriádu a někdy s vámi musím vyjet na tu humoriádu.
1: Na cestách. Výborně, ano. V prodeji už dvě první zastávky, 4. listopadu v Brně a 12. listopadu v Havířově, humoriáda.cz a zítra setkání s Ivou Hitnerovou. Těšíme se.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Třetí pardubický obvod má nové webové stránky. Pardubický kraj vyhlásil další kolo stipendií pro studenty z hospodářsky ohrožených regionů. Karvinská SPD chystá návrh na přezkum voleb, k soudu ho podá dnes. A bude slunečno, jasno až polojasno, teploty do 15 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otagu Tvirt. Úřad třetího pardubického obvodu spustil nový web s interaktivními mapami na adrese www.umo3.cz. Lidé tam najdou přehled dokončených, současných i plánovaných investic, informace o hřištích a sportovištích nebo změnách, které radnice udělala na základě podnětů obyvatel. Mapy zahrnují Drážku, Dubinu, Hůrku, Slovany a Studánku, jak doplňuje starosta městského obvodu Vítězslav Štěpánek z ODS.
3: Aby si každý občan mohl porovnat, jak se změnilo okolí jeho domu, co je nového, není nového, protože neustále se potýkáme s tím, že děláte u jednoho domu na jednom sídlišti, na druhém neděláte, ale není to pravda. Takže na tom novém webu si každý bude moct vyhledat okolí svého domu, jak to tam vypadá, co se změnilo.
2: Nadační fond Home Run Pardubického kraje vyhlásil nové kolo stipendií pro studenty ze sociálně ohrožených regionů. Žádat o ně můžou vysokoškoláci z Českotřebovska a Moravskotřebovska a nově i z Jevíčska, Králicka a Svitavska, nejpozději do 30. října. Výše podpory je až 50 000 korun na zimní semestr.
4: Podmínkou pro udělení stipendia je po úspěšném ukončení studia bydlet a pracovat v daném regionu. Nadační fond plánuje peníze vyplácet vybraným studentům koncem letošního roku. Smyslem projektu je zamezit odchodu talentovaných mladých lidí do velkých měst. Z Pardubického kraje Ondřej Wolf. Český rozhlas.
2: V Česku v pondělí začala celostátní sbírka Bílá pastelka na podporu nevidomých a slabozrakých lidí. Dobrovolníci v ulicích prodávají symbolické bílé pastelky. Výtěžek poputuje na výcvik vodících psů, nácvik samostatné chůze s bílou holí nebo výuku práce s počítačem. Přispět je možné taky online. V ulicích bude sbírka pokračovat až do středy. Karvinská SPD podá dnes ke krajskému soudu v Ostravě návrh na přepočítání hlasů. V Karviné přesvědčivě zvítězilo sdružení dosavadního primátora Jana Wolfa ze sdružení Žijeme pro Karvinou. Kandidáti SPD se do zastupitelstva nedostali. K zisku mandátu jim chyběly dva hlasy. Lídr SPD Ladislav Hamr tvrdí, že v některých okrscích si členové volebních komisí nevěděli rady se složitějším sčítáním hlasů. Proto chce, aby výsledky voleb přezkoumal soud.
5: Prostě ať to nezdržujeme, protože vím, že na tom nejspíš bude i závislé ustanovující zastupitelstvo nové. Prostě první zastupitelstvo by asi nemělo proběhnout bez toho, kdyby náhodou ten soud to teda začal zkoumat.
2: Ministři zahraničí zemí Evropské unie schválili zatím největší rozšíření sankčního seznamu proti Rusku. Na síti X to oznámila předsedkyně Evropské komise Kaja Kallasová. Na seznam podle ní přibylo téměř 1600 ruských občanů a firem. Víc než polovina z nich se podílí na výrobě balistických raket.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, bude jasná špolo, jasno večer, začne od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dopoledne mírně nepříznivé, během dne už lepší.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor na uzavírku ulice Sokolské v Kerharticích Ústí nad Orlicí.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A přejeme hezké, dobré, brzké, chladné ráno, 4 minuty po 5. hodině v úterý 13. října. Někteří krkonoští slavíci se v těchto dnech vydávají až do Indie. O podzimní ptačí stěhování se naše reportérka zajímala ve Vrchlabí a už za chvíli vám předáme, co se tam dozvěděla. No a z muziky nabídneme pochopitelně písničky, které nestárnou, tak třeba Dalibor Janda, Co se má stát, to se stane. Taky třeba Pavel Bobek, Lásko mě ubývá sil. A na začátek už jsou tady připravení Rady Kirken a Michal Hrůza a jejich song Černý brej. Tak vám všem přejeme pěkný poslech a úspěšné probouzení do nového dne, případně klidný doběh noční služby.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.
7: Nosím černý brej.

0: Začalo úterý 13. října, posloucháte Český rozhlas Pardubice 3 minuty před 17:15. Mezinárodní měnový fond dnes zhoršil výhled české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt se letos podle nové prognózy zvýší o 1,8%. Na přes rok by pak měli jeho růst mírně zrychlit na 1,9%. V jarní prognóze přitom MMF předpokládal, že tempo hospodářského růstu bude v obou letech činit 2,2%. Loni dosáhl růst české ekonomiky 2,6%. Růst světové ekonomiky letos zpomalí na 3,1% z loňských 3,5%. Předpověděl to taky dnes Mezinárodní měnový fond v podzimním hospodářském výhledu. Odhad letošního růstu ale mírně zlepšil ze 3%, která předpovídal v červencové aktualizaci jarního výhledu. V příštím roce pak MMF dál očekává zrychlení růstu globálního hrubého domácího produktu na 3,4%. Světové dny stěhovavých ptáků každoročně vždy 2. květnovou a říjnovou sobotu upozorňují na potřebu ochrany těchto ptačích druhů a jejich stanovišť. Desítky tisíc jich putuje v těchto dnech i přes Krkonoše. Kam konkrétně za teplem směřují a jestli mají dostatek potravy, zajímalo reportérku Elišku Pilařovou.
1: Podzim, čas stěhovavých ptáků.
2: Přes Krkonoše vede jedna z hlavních cest, kudy ptáci ze severu táhnou do jižních zimovišť.
3: Ptáci, když chtějí překonat Krkonoše, tak musí využít místa, kde je překonají nejlépe. K tomu se nabízí sedla, jako je třeba u Špindlerovky nebo u Osecký boudy, kde potom těch ptáků třeba přeletuje ty hory víc. Tyhle místa se využívaly k odchytům, kde se ptáci kroužkovali a sledoval se ten jejich průtah. Zajímá nás, kudy ty ptáci létají, kde zimují, i spousta dalších faktů z jejich biologie. Jestli se třeba vrací do místa, kterém se vylíhly a podobně. Ale proto si to připomínáme formou těch světových dní ptačí migrace, aby se na tenhle fenomén upozornilo i na ty rizika, která ptákům stěžují to jejich přirozené chování.
2: Jakub Šimorda ze správy Krkonošského národního parku. Když migrují v takových větších hejnech, třeba hejno Kvíčál někde uvidím, drozdi, pěnkavy ve stovkových hejnech na jeřabinách.
3: Polích kolem Vrchlabí třeba uvidíte hejna Kvíčal, ano, ano. To prostě je období, kdy ti ptáci přesouvají se mezi těmi potravními zdroji a v krajině, která jinak začíná už být taková zmlklá a mrtvá, tak je to nápadný a všimnete si jich.
2: Řada druhů zimuje kolem Středozemního moře, ale některé se z Krkonoš vydávají až někam do podhůří Pamiru. Krkonošský slavík, modráček tundrový nebo lejsek malý.
3: Týká se to třeba i hýla rudého, který zimuje na indickém subkontinentě. Soudí se, že ta místa, kam létají zimovat, jsou tam, kde ty ptačí druhy původně vznikly. Z těch míst se postupně šířily na sever a ta jejich migrační trasa vlastně kopíruje postup toho šíření.
2: To znamená, čápy jsou afričtí a vlaštovky?
3: Přesně tak, to by znamenalo, že kopírují tu trasu tak, jak ji mají vrozenou, trasu toho šíření druhu.
2: Letošní ptačí tahy už jsou v plném větrném proudu? Ale některým druhům prý se už do teplých krajin moc nechce. Oni prý je už mají tady. Pěnice, špačci.
3: S postupujícím oteplováním nebo s tím, že ty podmínky přes zimu jsou pořád lepší a lepší v té Evropě, tak některé druhy do těch teplých krajin až tolik nespěchají, nebo se déle zdrží na některé ze zastávek, anebo třeba i někde v té střední až jižní Evropě zůstanou.
2: Z Krkonoš Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: minuty po čtvrt na šest, úterý 13. října, vstává s vámi Český rozhlas Pardubice. Dnes odpoledne bude tisková konference Východočeského divadla Pardubice k premiéře nostalgické komedie Postřižiny v režii Petra Novotného. Ta bude 17. a 18. října v Městském divadle. A taky se chystá premiéra scénického čtení hry Dvě dámy v letech míří na sever v režii Vojtěcha Nejedlého. To bude 2. listopadu na malé scéně ve Dvoře. A u sousedů budeme sledovat jednání krajského soudu v Hradci Králové, který rozhodne o vydání pozemku v restituční kauze Walderode. O navrácení majetku rodu usiluje vdova po Karlovi de Fur Walderode. Jednání začíná o 8:30 ráno. Naše zprávy o 17:30 už za chvíli.
1: Počasí.
0: Dnešek bude docela příjemný, pokud jde o oblohu, tam bude slunečno, jasno až polojasno, teď ráno dopoledne místy mlhy a jsou taky nízké ranní teploty, pohybují se nejčastěji někde mezi plus 4 stupni Celsia až nulou, při bezvětří klesají klidně i na minus 3 stupně Celsia. Přes den naměříme 12 až 15, při déltrvající mlze 9 až 12 stupňů Celsia, na horách od 7 do 10. Večer začne od západu přibývat oblačnosti, ale dnešek se obejde bez srážek a vítr bude jenom slabý proměnlivý.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: Tolik Lenka Filipová a Leny na vlnách Českého rozhlasu Pardubice 7 minut před 17:30. Je úterý 13. října. Právě dnes si připomínáme 85. výročí narození amerického zpěváka a hudebníka Paula Simona, který je známý třeba písní The Sound of Silence. Kdo je zpěvák a co při svém vystoupení dělá? Na to už se redaktorka Tereza Beránková zeptala dětí.
1: Třeba pán se trénuje zpívat a třeba paní se trénuje taky zpívat, nebo holčička se taky trénuje zpívat, a nebo jeden malý kluk taky se učí zpívat.
2: A kde se učí zpívat?
1: Třeba na studiu.
2: Kdo je zpěvák?
3: Třeba nějaký pan, jaký učí nikoho píš. To zpěváky třeba to vyspívá mezi lidma a je to na podiu. A třeba někde na party, a nebo někde u pláže, kde je podiu, už nevím.
2: A co zpěvák zpívá?
3: To já nevím. Písničky nějaký.
4: Já už nechci tady být.
2: Co zpěvák zpívá?
1: Třeba nějakou písničku a třeba neví, jak se jmenuje, tak jsem vymyslel nějakou jinou písničku a vědě, jak se jmenuje, a třeba může to zaspívat.
2: Co musí zpěvák umět?
4: Hrát na nástroje a na buben.
5: Já vím.
1: Třeba může hrát na piano nebo může zaspívat. Beruško, půjč mi jednu

0: skupina ABBA, teď už Otaku Twirt a aktuální zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V Pardubicích jedná pět subjektů o koalici bez vítězného hnutí ANO. Pokud se domluví, ANO skončí po 12 letech ve vedení města. Na spolupráci se domluvili ODS, Progresivní Pardubice, STAN, Naše Pardubice a Noví lidovci. Vedení Chrasti se po komunálních volbách nemění. Radnici znovu povede starosta Vojtěch Kanianský ze Sdružení Naše Chrast, které zastupitelstvu získalo 8 mandátů z 15. Spolupracovat bude se Sdružením za Chrastecko, kterému podle koaliční dohody patří post místo starosty. V přírodní rezervaci Maštalech mají platit nové podmínky ochrany. Krajský úřad navrhuje opatření, která tam zjednoduší těžbu. Pravidla se ale budou lišit podle jednotlivých zón. Míru inflace za září dnes oznámí Český statistický úřad. Podle odhadů stoupla meziročně na 2,5%. Růst spotřebitelských cen zrychluje od června. Ovlivňuje je hlavně zvyšující se cena ropy, která tlačí nahoru ceny energií a paliv. V Itálii začíná každoroční vojenské cvičení Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dnů a zúčastní se ho 17 aliančních zemí. Cílem je takzvané jaderné odstrašení. Do manévrů se zapojí letadla i pozemní jednotky. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, k večeru může přibývat oblačnost. Teploty 12 až 15 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky mírně nepříznivé.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor si dejte na četnou tvorbu mlh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Číst nápisy na baleních potravin se vyplatí, prodejci si s námi totiž často pohrávají a zkouší, jestli poznáme kličky v názvech potravin. Jak nenaletět, se dozvíte dopoledne, krátce po půl desáté. Jakub Malý přeje pěkný den.
5: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela, zmizela jako laň u lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný.

0: Za 5,5 minuty bude 6:15, je úterý 13. října, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Tomáš Hertl si za Vegas připsal v NHL třetí asistenci v sezóně. Ani ta ale hokejistům Golden Knights na body nestačila. S Minnesotou prohráli 2-4. Teď už budeme číst z dnešních novin s Otou Gutwirtem. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Výstavba suché nádrže Kutřín na Chrudimsku postoupila do další fáze. Železobetonová konstrukce hráze je dokončená přibližně ze 75% a stavebníci už zahájili montáž její strojní části. Hotový je taky nový silniční most. Společnost Budimex, která pro státní podnik Povodí Labe výstavbu nádrže zajišťuje, se teď soustředí hlavně na další práce na hrázi, stavbu základové výpusti a bezpečnostního přelivu. Informuje o tom Chrudimský deník.
3: Povolební vyjednávání o nových koalicích bylo v některých pardubických obvodech rychlé. Jak už od nás víte, v 5. městském obvodu, který zahrnuje sídliště Dukla a přilehlé části, bude nově vládnout koalice složená z uskupení Progresivní Pardubice a Noví lidovci ODS Stan a Žijeme Pardubice. V 15 členem zastupitelstvu bude mít dohromady 9 mandátů. Zatím vládnoucí ANO tak nejspíš skončí v opozici. Bez velkých změn naopak bude pokračovat první městský obvod, kde na dosavadní spolupráci navážou ANO a ODS. Spolupracovat budou nově i s Progresivními Pardubicemi a Novými lidovci, shrnuje Mladá fronta Dnes.
0: A na nové lanové dráze Přehradní už je natažené lano, v závěru minulého týdne bylo jeho zaplétání. Dokončuje se taky technologie obou stanic, jejich elektroinstalace i řízení lanovky. Propojení areálu svatého Petra Medvědína ve Špindlerově Mlýně pokračuje podle harmonogramu. Na horní vratné stanici jsou připravené všechny sedačky, které budou postupně najíždět na dopravní lano. Nová lanovka o délce 1400 metrů nabídne přepravní kapacitu až 2000 lidí za hodinu. Součástí technologické části projektu je zasněžování, včetně technologie pro čerpání vody z Labské přehrady. O tom informuje v obsáhlém článku na stránce pro severovýchodní Čechy deník Právo.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Za minutu bude 6:15, posloucháte Český rozhlas Pardubice v úterý 13. října. Na dnešek je v Pardubickém divadle 29 nachystaná beseda, veselá i vážná, o životě i jeho konci s Danielem Krejčíkem a Sylvie Stretty. Je to tedy beseda s autorem knihy Hájemství, příběh kluka z pohřebky, na kterou můžete přijít klidně v papučích. Akce se totiž koná předvečer papučového dne, který je vrcholem celorepublikové osvětové kampaně Dožít doma. Cílem je předávat veřejnosti informace o existenci služeb mobilních hospiců. Občas organizaci poskytující komplexní péči dětem se závažnou diagnózou a jejich rodinám trápí, že se o tématu nemoci anebo umírání moc nemluví a společnost se mu spíš vyhýbá. Proto se tedy rozhodli přispět k tomu, abychom o něm dokázali přemýšlet a neutíkat před ním. Při každoročních podzimních osvětových akcích se snaží uměleckou formou tohle citlivé téma otevírat. Daniel Krejčík je český filmový, divadelní a dabingový herec, autor dvou autobiografických knih, a Sylvie Stretty zase česká psychoterapeutka, zakladatelka a ředitelka organizace Poradna Vigvam, která pomáhá dětem a rodinám vyrovnat se s úmrtím blízkého člověka. Začátek téhle besedy v Pardubickém divadle 29 dnes v 18 hodin. Počasí. A ještě mi napadlo, že o hospicích jsme mluvili i včera v radioporadně, tak se můžete k tomuto rozhovoru kdykoliv vrátit na našem webu pardubice.rozhlas.cz. Ale teď už k počasí. V Pardubickém kraji dnes bude jasno až polojasno. Teď ráno dopoledne místy mlhy, večer začne od západu přibývat oblačnosti. Dnešek bude beze srážek s teplotami, odpoledne mezi 12 a 15, při déle trvající mlze 9 až 12 stupňů Celsia. Na horách od 7 do 10. Vítr jenom slabý proměnlivý, rozptylové podmínky jsou zatím nepříznivé, tak to vydrží i dopoledne, přes den budou už jenom mírně nepříznivé.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Naším hostem bude Lukáš Kozák, architekt z Krkonoš.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili 7 receptů s vítězem soutěže Peče celá země cukrářem Vojtou Vrtiškou. Ve speciální vydání pochoutkového roku na sladko si společně upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku z kaštany a rikotový koláč s hruškami. Poslouchat můžete každou neděli až do půlky listopadu od 10 hodin a taky na webu pochoutkovýrok.cz, kde nechybí ani videorecepty. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, už dnes po 13. hodině nabídneme pořad Alex a host a teď moderátorka Alex Minářová řekne, koho pozvala a kam budou mířit otázky.
1: Do Alex a host zavítá herec Jan Zadražil. Do povědomí televizních diváků se výrazně zapsal jako uhlazený kriminalista Jaroslav Čermák v seriálu Specialisté. Jeho velkou láskou je také divadlo. Teď má před sebou další výzvu. Zkouší novou inscenaci v Gala v divadle v Řeznické. Co ho na této roli láká? I o ní budeme mluvit v Alex a host. Začínáme po 13. hodině. Tak se mi...

0: Božine, pojďte dál.
1: A která pak vy jste?
0: No já jsem vaše švagrová, vítajte pěkně.
1: A sakra to mám štěstí. Vy jste švagrová tohoto času největší krasavice v městečku. Ten samý systém jako krasavice...
0: Postřižiny.
1: Od 17. října ve Východočeském divadle v Pardubicích.
0: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Povolební vyjednávání pokračují v Ústí nad Orlicí. Poslance čeká úvodní kolo projednávání návrhu na zavedení speciální daně na rafinerie. Fotbalisty Slavie čeká v lize mistrů utkání v Baku proti Sabahu. A dnešek bude slunečný, teploty až 15 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otagu Tvěrt. V Ústí nad Orlicí pokračují povolební vyjednávání o novém složení radnice. Volby tam vyhrálo Sdružení nezávislých kandidátů Oušťáci. V 27 členem zastupitelstvu má 7 mandátů. Funkci starosty obhajuje Petr Hájek, lídr kandidátky. Oušťáci už oslovili strany dosavadní koalice, tedy Ústí 2.0, ODS a Lidovce. Jednají ale s dalšími subjekty. Dohoda zatím podle Hájka z Oušťáků uzavřená není.
4: Zároveň se těch jednání i s námi účastní Sdružení Ústecké fórum, protože tady nějakým způsobem vnímáme výsledek voleb, kdy se vlastně Ústecké fórum počtem jednak mandátu, ale i procenty umístilo na třetím místě, takže i ta jednání probíhají s touto skupinou zastupitelů a s tímto sdružením.
2: Rekonstrukce smuteční síně v Chrudimi by měla začít v lednu. Přestavba zastaralé budovy potrvá 8 měsíců. Během úprav zůstane mimo provoz. Náklady město odhaduje zhruba na 20 milionů korun. Poslanci mají dnes v úvodním kole debatovat o zavedení speciální daně na rafinerie. Jde o jedno z opatření, které kabinet schválil v boji proti vysokým cenám pohonných hmot. Výnos daně by měl kompenzovat právě kroky, které zatěžují státní rozpočet, tedy zastropování cen paliv a snížení spotřební daně z nafty. Podle místopředsedy Lidovců Benjamina Činčily je špatně, že se má daň zavést zpětně.
5: Pro předvídatelné podnikatelské prostředí není správně, aby jsme zaváděli daň, která bude zpětně za ten rok 26. To považuji za velmi nebezpečné, protože jakmile tohle jakákoliv vláda udělá, tak už v tom budou šahat i jiné vlády a prostě podnikatelé nebudou mít předvídatelné prostředí v České republice a to není správné.
2: Ruský prezident Vladimír Putin má podle Donalda Trumpa větší zájem se dohodnout než ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Šéf Bílého domu zároveň řekl, že energetické příměří porušují Rusové i Ukrajinci. Trump příměří oznámil v neděli s tím, že ho odsouhlasili obě válčící strany a platí okamžitě. Rusko ale v zápětí zaútočilo na ukrajinské elektrárny. Moskva informaci o energetickém příměří doteď nekomentovala. Kyjev uvedl, že ho bude dodržovat, pokud se Rusko zachová stejně.
3: Sport.
2: Fotbalisty Slavie čeká v této sezóně Ligy mistrů první utkání na hřišti soupeře. V ázerbajdžánském Baku nastoupí proti Sabahu. Hrát se bude od 18.45. Oba týmy jsou zatím bez bodu. O stylu soupeře mluví slavistický trenér Jindřich Trpišovský.
6: Kdybych je přirovnal, tak ohledně postavení hráčů nebo stylu hry hodně podobný Barceloně. Tým, který se snaží mít hodně míč pod kontrolou, tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. Určitě to tým, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní.
3: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, bude jasno až polojasno. Večer může přibývat oblačnost. Teploty 12 až 15 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den mírně nepříznivé.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, kratší kolona už teď na příjezdu do Pardubic ve směru od Chrudimi.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 4 minuty po 6. hodině je úterý 13. října, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Co všechno se dá vyčíst z lidského těla a zachytit objektivem fotoaparátu? Odpovědi nabízí takzvaná hvězdná výstava na zámku v Moravské Třebové. Propojuje uměleckou fotografii s body artem a zve do světa fantazie, iluzí a proměn člověka i jeho místa ve vesmíru. Na výstavu vás vezmeme s mikrofonem za malou chvíli. A z muziky nabídneme Vladimíra Mišíka, taky variace na renesanční téma, nebo Lucii Vondráčkovou, taky Alban, Romina Power nás čekají, Valdemar Matuška a teď Václav Neckář. Doplníme, kdo slaví svátek, jsou to Renáty a Geraldové, tak jenom to nejlepší.
8: Dobré.

0: Lidské tělo jako umělecké plátno, fotografie jako brána do světa fantazie a vesmír jako nekonečná inspirace. To všechno nabízí hvězdná výstava, kterou hostí zámek v Moravské Třebové. Propojuje body art s uměleckou fotografií a zachycuje člověka v nejrůznějších podobách a proměnách. Co jednotlivé obrazy vypráví, tak to zjišťovala reportérka Věra Pavlasová u autorky výstavy Radky Kunovské. A vy to uslyšíte právě teď 5 minut před 6:45 v úterý 13. října na vlnách Českého rozhlasu Pardubice.
1: Na stěnách vidíte velkoformátové fotky body artové, což znamená malba na tělo, doplněné o šperky a květiny.
2: Jak je složité vytvořit takové pestré obrazy?
1: No tak časově to vychází na 2 až 4 hodiny, někdy déle, záleží na pracnosti motivu, a na tom, jestli je to jeden člověk nebo dvojportrét a tak dále.
3: Výstava se mi moc líbí, byla nám doporučena Czech Art Photo značkou Martinem Skřivánkem.
2: Kastelánka zámku Karolina Machálková.
3: Je to pestrá výstava, která spojuje ale velmi hodnotné umělecké stránky, jednak je to velmi kvalitní fotografie, je to vlastně špičkové umění body artu a různé kompozice umělecké.
2: Když se rozhlednu, tak vidím, že nemalujete na obličej jen dětem podle těch fotografií, ale i dospělým.

0: sklad tvoří 12 hvězdných znamení, potažmo 13, když počítáme i hadonoše, a zbytek témat s tím souvisí.
1: Výstava potrvá na zámku do 22. listopadu. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Čtvrt na sedm, pěkné ráno s Českým rozhlasem Pardubice v úterý 13. října. Víte, jak správně reagovat, když jde o zdraví nebo dokonce o život? Na kurzu první pomoci pro dobrovolníky si prakticky projdete situace, se kterými se můžete setkat a ve kterých je důležité vědět, co dělat a nespanikařit. Konkrétně se zaměří na rozpoznání bezvědomí a péči o člověka, v bezvědomí rozpoznání zástavy životních funkcí a správnou resuscitaci, zástavu masivního krvácení, první pomoc při dušení a taky akutní interní stavy, jako jsou alergické reakce, diabetes, epilepsie, cévní mozkovou příhodu, infarkt a tak dále. Cílem kurzu je hlavně získat praktické dovednosti a větší jistotu, abyste v krizové situaci věděli, jak správně a rychle pomoci. Kurz první pomoci pro dobrovolníky bude dnes v Pardubickém evropském spolkovém domě od 16 do 19 hodin.
1: Počasí.
0: Bude docela dost slunce, teploty vystoupí na 11 až 14, při délotrvající mlze bude jenom do 12 stupňů Celsia. Čekáme jasno až polojasno, teď ráno dopoledne právě místy mlhy, večer začne od západu přibývat oblačnosti, dnešek bude bez srážek, vítr jenom slabý proměnlivý a rozptylové podmínky, i přes den mírně nepříznivé, až večer dobré.
2: Bazár, bazár.
3: Kdo má dlouhé uši a už tento pátek zamíří do Holic?
4: Miroslav Hruban a Zdeněk Novák?
3: Ano, a taky králíci a k tomu i holuby a drůbež.
4: Už po 20. se v Holicích koná krajská výstava králíků, holubů a drůbeže Pardubického kraje.
3: V pátek 16. října od 14 do 15 budeme přímo z výstavy vysílat živě.
4: V pátek nás poslouchejte a v sobotu se přijeďte podívat.
1: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Katolíci sloužící v americké armádě by se neměli podílet na chystané vojenské popravě někdejšího armádního psychiatra Nidala Hasana, který v roce 2009 zabil na základně v Texasu 13 lidí a dalších 32 zranil. Prohlásil to arcibiskup Timothy Broglio, který má na starosti duchovní péči o katolíky v amerických ozbrojených silách, napsala agentura Reuters. Hasana v prosinci zastřelí popravčí četa, což chce Pentagon vysílat živě. Arcibiskup takový přenos popravy kritizoval. Další zprávy tady budou o 6:30 za 8 minut ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Teď se dozvíte, co dělat, když k výrobku potřebujete srozumitelný návod, ale ten v zásilce nedorazil. Jak komunikovat s prodejcem, to už ve spotřebitelském servisu poradí Josef Černý.
1: Pan Libor si objednal z e-shopu fotoaparát, který sice přišel, ale chyběl u něj návod v českém jazyce. Pan Libor o něj prodejce požádal, jenomže ten neodpověděl, a proto se Libor ptá, jestli je to důvod k odstoupení od smlouvy. Pane posluchači, pokud budete návod pouze urgovat a prodejce nereaguje, důvod k odstoupení to není. Takže příští dopis nadepište jako reklamace, kterou musí prodejce vyřídit do 30 dnů. A pokud nevyřídí, pak už to důvod k odstoupení je.

0: Otak otvírá zprávy. Půl sedmé.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubicích jedná pět subjektů o koalici bez vítězného hnutí ANO. Pokud se domluví, ANO skončí po 12 letech ve vedení města. Na spolupráci se domluvili ODS, Progresivní Pardubice, STAN, Naše Pardubice a Noví lidovci. Stavbaři dokončili dostavbu křižovatky u Medlešic. Nové větve umožňují napojení na hlavní trasu mezi Chrudimí a Pardubicemi. Práce trvaly víc než rok. V komunálních volbách Přelouči letos opět zvítězila koalice občanů Přelouče, která proti předchozím volbám posílila. Zatímco v roce 2022 získala v zastupitelstvu 6 mandátů, po volbách z minulého týdne jich bude mít 9. Poslanci se dnes budou zabývat návrhem na zavedení speciální daně na rafinerie. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO doufá, že zákon projde co nejdřív. Jde o jedno z opatření, o kterých vláda rozhodla kvůli rostoucím cenám pohonných hmot. Maďarský parlament má hlasovat o zmírnění zákona, který omezuje zobrazování homosexuality a změny pohlaví v obsahu přístupné dětem. Pravidla prosadila v roce 2021 tehdejší vláda Viktora Orbána. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, večer začne od západu přibývat oblačnost. Teploty 12 až 15 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes mírně nepříznivé.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, pozor si dejte ale na četnou tvorbu mlh po celém kraji.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A zpívat bude Kristýna, jsou 2 minuty po půl sedmé, úterý 13. října.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Tak jsme posnídali 7 minut před 6:45, posloucháte Český rozhlas Pardubice, je úterý 13. října. Hokejová extraliga za sebou nemá ještě ani první čtvrtinu, ale už teď je jasné, kde bude největší rivalita. Patřit bude mezi trojici týmů Pardubice, Sparta a Třinec. Aspoň na východě Čech to tak vnímají. Vy to uslyšíte kolem 6:50. Teď se zaměříme na noviny s Otou Kutvirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě. Denní tisk.
3: Zatímco ve Svitavách se letos komunální volby obešly bez velkého překvapení, v jiných městech okresu nejspíš dojde k obměně vedení města. Vůbec jasno není v Moravské Třebové. Stávající starosta Pavel Charvác uskupení Třebováci 226+ se dostal do zastupitelstva jenom s jedním stranickým kolegou, a to Leopoldem Koenigem. Změna na radnici je už teď jasná v Jevíčku, kde současný starosta Dušan Pávek ze sdružení Naše Jevíčko avizoval už před volbami, že se vrací do základní umělecké školy. Svůj názor nezměnil ani poté, kdy s převahou volby vyhrál. Do křesla starosty tak zřejmě usedne jeho stranický kolega a dosavadní místo starosta Miroslav Šafář. Víc najdete ve Svitavském deníku.
0: Nová strana, hned volební vítězství pro uskupení Mladé Mýto. V jednu chvíli dokonce sahalo po historických 7 mandátech, což se zatím v historii Vysokého Mýta nepodařilo nikomu. Nakonec je těch křesel 6. Za partou lidí, kteří povětšinou nemají s komunální politikou větší praxi, jedna velká politická zkušenost stojí. Bývalý lidovecký poslanec Jiří Junek, teď ředitel Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě, dal dohromady partu nadšenců, kterým voliči dali na poprvé takový mandát. Sám Junek získal přes 1600 preferenčních hlasů, nejvíc ze všech kandidátů. A jak říká, nikdy nezažil, aby všichni i ti na posledních místech kandidátky takhle naplno pracovali. Jeden den si řekli, že by bylo fajn mít stejná trika, druhý den byli. Jednání s dalšími uskupeními Mladé Mýto teprve běží, mluvit budou se všemi, a jestli bude Junek starostou, to je podle něj předčasné. Celý článek najdete na stránce pro severovýchodní Čechy v deníku Právo.
3: Ministerstvo financí proti všem. Jeho postoj ke klíčovému návrhu pro startupy pobouřil biznis i zbytek státní správy. Pro vládu je jednou z nejvyšších priorit posílení konkurenceschopnosti. Schválila si proto i rozsáhlou hospodářskou strategii. O startupech a nutnosti jejich co největší podpory se v ní mluví celkem 21krát. Přesto se ale Česko může postavit proti návrhu nových evropských pravidel, za která se přimlouvá dominantní část českého biznisu, včetně známých startupistů, jako je například zakladatel společnosti Rohlík.cz Tomáš Čupr, napsali Hospodářské noviny.

0: Za minutu 6:45 úterý 13. října posloucháte Český rozhlas Pardubice a my sledujeme dění ve světě. Ukrajina podnikla rozsáhlý vzdušný úder na ruský Stavropolský kraj, uvedl místní gubernátor. Oznámil škody v průmyslové zóně v Něvinomysku. Další zprávy tady budou přesně v 7 hodin. A teď vás pozveme na umění evropských metropolí Paříž, město světla příběhů v Gočarově galerii v automatických mlýnech v Pardubicích dnes v 17 hodin. Je to pokračování cyklu uměleckých přednášek, který vás znovu přenáší do významných evropských metropolí, tentokrát 4 měst ve Francii. Poutavým způsobem se seznámíte s jejich historií, architekturou a památkami. Představí vám umělecké poklady tamních galerií a muzeí. Přednáškami vás provede historička umění Kateřina Mariánková. Paříž, město světla příběhu od keltského opida po pád Bastily. Tak to je ta dnešní akce, která tady začne v 17 hodin přímo v Gočarově galerii v automatických mlýnech.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes má být jasno až polojasno, ale po ránu a dopoledne místy mlhy. Večer začne od západu přibývat oblačnosti. Teploty dnes mezi 11 a 14, při déle trvající mlze 9 až 12. Na horách to bude od 5 do 8 stupňů Celsia. Vítr jenom slabý proměnlivý a pozor na nízké ranní teploty, které nejsou úplně daleko od nuly. Na některých místech dokonce už i mrzlo.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Jan Zadražil.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Je úterý 13. října, 4 minuty po 6:45, s vámi Český rozhlas Pardubice, dohrála skupina Mandraže. Za chvíli tady bude Phil Collins a taky Hana Zagorová. A ještě předtím se podíváme na sport. České fotbalistky se pokusí otočit dvojzápas se Skotskem a postoupit do finále baráže o postup na mistrovství světa. Minulý týden podlehli ostrovnímu týmu v Pardubicích 0-2. Dnešní utkání začíná ve 20 hodin a 15 minut. Vítěz dvojzápasu se o postup na mistrovství světa utká s lepším z duelu Švédsko-Litva. Světový šampionát uspořádá v příštím roce Brazílie. České fotbalistky ještě nikdy velký turnaj nehrály. Hokejisté Pardubic ti přivítají v závěrečném 6. kole základní části Ligy mistrů už s jistotou postupu do play-off ve Chije. Se švédským soupeřem, který má taky účast ve vyřazovacích bojích zaručenou, budou hrát už jenom o umístění. Zápas na stadionu Dynama začíná v 18 hodin. Aktuálně třetí Pardubice v tomto ročníku mezinárodní soutěže na domácím ledě ještě neinkasovali. Na úvod Dynamo jasně přehrálo polské Tychy 6-0. Jediný gól pak stačil na výhru s Regle 1-0. Na dnešní zápas proti 8. ve Chije se tým kouče Filipa Pešána naladil víkendovou výhrou nad Třincem 5-4 v prodloužení. A tím se dostáváme do hokejové extraligy, kde se blíží konec první čtvrtiny a začíná to být znát i v tabulce. Pardubice tedy v posledním kole porazili jako první tým Třinec. Na ledě bylo jasně vidět, jak velké emoce souboj těchto dvou celků přináší. Stejné to bude i ve zbytku sezóny. Podobně to mají východočeši s pražskou Spartou, jak připomíná Ota Gutwirth.
1: Pardubice za sebou mají souboj se Spartou i Třincem. Oba dokázali východočeši vyhrát a v obou případech šlo o nejemotivnější zápasy v dosavadním průběhu soutěže. Pokračuje pardubický hokejový útočník Jiří Smejkal.
2: Malinko se to vystřídalo, že někdo odsaď hraje tam, někdo hrál tam, hraje tady. Je to prostě v tomhle tom takový speciální, ale podle mě to má takovou tu extra, že každý chce porazit toho druhýho a pak ty zápasy vypadají takhle.
1: Podobně jako se Spartou vnímá útočník Dynama Jan Mandát i souboje s Třincem.
3: Hodně emocí, prostě takový, jaký zápas s Třincem vždycky je a vždycky se na ně těšíme, ať už tady nebo když jdeme do Třince, tak se na ty zápasy hrozně těšíme, protože na sebe narážíme poslední 3 roky, ať už playoff nebo v té základní části, je to vždycky vyhrocený, takže je to fajn na takovýhle zápasy. Myslím, že i lidi si to užívají.
1: A nemají to tak jen Pardubice, ale i oceláři, jak potvrzuje obránce Marian Adámek.
4: Už se známe za ty poslední sezony hodně, hrajeme proti sobě často i v play-off, takže je to vyhrocené.
1: V posledním ročníku Pardubice konečně finále proti Třinci zvládli. Ale z play-off posledních let na ně mají i horší vzpomínky.
3: 4 roky, pokud se nemýlím, tak oni nás 2x vyřadili v play-off a jednou mi ve finále bylo snad jenom jediný play-off, kdy jsme s nima nehráli, kdy podle mě Sparta je porazila ve čtvrtfinále. Jinak vlastně každý play-off poslední 4 roky skoro na sebe jdem, takže ty hráči tam jsou stejní, tady víceméně taky, takže ta rivalita určitě roste.
1: Není divu, že se východočeši dokáží víc namotivovat právě na takové soupeře, jakými jsou Třinec nebo Sparta.
3: Je to takový speciální zápas, vždycky je to něco prostě asi nebude jako tajný, že to je Třinec, Sparta, Hradec, jo, tady ty Brno, tady ty zápasy, prostě je tam taková extra motivace. Vždycky neříkám, že proti ostatním jsme namotivovaní, ale asi víte, jak to myslím.
1: Řekl pardubický hokejový útočník Jan Mandát. Z Pardubic, Ota Gutwirth, Český rozhlas.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Nová křižovatka u Medlešic je hotová. Hasiči, policisté nebo třeba celníci dostanou od nového roku přidáno. Americký prezident Trump připustil možnou schůzku se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. A dnešek bude slunečný, teploty do 15 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Twirt. Stavbaři dokončili dostavbu křižovatky u Medlešic. Nové větve umožňují napojení na hlavní trasu mezi Chrudimí a Pardubicemi. Práce trvaly víc než rok.
5: U Medlešic jsou postavené nájezdy i sjezdy pro hlavní trasu číslo 37 v obou směrech. Stavba by měla zvýšit plynulost dopravy a zlepší se i dostupnost malé průmyslové zóny v Chrudimi. Práce stály víc než 50 milionů korun. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: V Pardubicích zastavil na železničním nádraží legiovlak. Pojízdné muzeum připomíná boje československých legionářů na transsibirské magistrále. Zájemci si ho můžou prohlédnout až do 25. října. Hasiči, policisté nebo třeba celníci dostanou od nového roku měsíčně o 2400 korun v základním tarifu navíc. K tomu dalších 500 korun na přesčasy nebo pohotovosti. Na navýšení se dohodli odboráři bezpečnostních sborů s premiérem Babišem z hnutí ANO. Požadovali větší poměr částky právě do tarifu. Z něj se pak třeba počítá i výsluha. Cíl dalšího navyšování v příštích 3 letech popisuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
6: Nástupní plat nově nastupujících policistů po základní odborné přípravě 50 tisíc korun. A tomu chceme dojít. Jedná se o 3 rezorty, byť vnitro je největší, policie a hasiči, ale musíme dojít k té shodě, protože každý ten sbor má určitá specifika.
4: Americký prezident Donald Trump by se mohl setkat se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Šéf Bílého domu připustil, že se to může stát během jeho plánované cesty do Asie. V listopadu poletí na summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství v čínském Shenzhenu. Trump dodal, že si s Kimem rozumí a že by takové setkání bylo vzrušující. Řekl to potom, co Severní Korea otestovala balistickou raketu. Severokorejská agentura upřesnila, že test potvrdil úspěšnou technickou modernizaci klíčové části střely. Sport. Hokejisté Pardubic přivítají v závěrečném 6. kole základní části Ligy mistrů švédské Vechje. Hrát se bude na východě Čech v 18 hodin. Oba týmy už mají jistotu postupu, kterou získala i Plzeň, ta uzavře první fázi soutěže zítra. Poslední český zástupce Liberec nastoupí v Lize mistrů taky zítra, o postup do play-off ale ještě bude bojovat. Počasí. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, večer od západu přibývání oblačnosti. Teploty 12 až 15 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, pozor se dejte ale na poměrně četnou tvorbu mlh v celém Pardubickém kraji.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: A z té mlhy se trochu zkusíme rozhlédnout. Sledujeme povolební vývoj v Chrudimi. Tam sice jasně zvítězilo hnutí ANO, jestli ale bude na radnici pokračovat, to zatím 100% není. Věnovat se tomuto tématu budeme podrobněji za malou chvíli. 4 minuty po 7 hodině úterý 13. října před námi další písničky, které nestárnou. 8. den od Olympiků, taky třeba Rangers Vysočina anebo Alice Springs Vrať se mi zpátky. Tak vám přejeme pěkný poslech a krásný den.
3: Dobré ráno.

0: Tak možná inspirace dát si ke snídani salám Vysočina. V každém případě posloucháte Český rozhlas Pardubice. Za 4 minuty bude 7:15, je úterý 13. října. Povolební vyjednávání pokračují taky v Chrudimi. Komunální volby tam s velkým náskokem vyhrálo hnutí ANO. Potřebnou většinu v zastupitelstvu ale zatím zajištěnou nemá. Jak by mohlo složení radniční koalice vypadat, o tom teď budeme mluvit s naším reportérem Josefem Kopeckým. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaké jsou tedy možnosti, kdo by mohl Chrudim následující 4 roky vést?
1: Hnutí ANO získalo 10 mandátů, stejně jako před 4 lety, a uspěli i jeho současní partneři na radnici. Sdružení Chrudimáci sice mírně oslabilo ze 3 mandátů na 2, u Pirátů a nezávislých je to opačně, ze 2 na 3. Zastupitelstvo má v Chrudimi 27 členů, takže by současná koalice mohla pokračovat. Jenže Piráti už dopředu avizovali, že s hnutím ANO už spolupracovat nechtějí. Nahradit by je mohla ODS, u které vidí chrudimský starosta František Pilný velkou programovou schodu. Lídr občanských demokratů v Chrudimi Jan Čechlovský, ale

0: zhruba za 3 týdny, takže čas na dohodu ještě je.
1: Jaká je situace v dalších městech na Chrudimsku?
0: Začnu druhým největším městem v regionu, tím je Hlinsko. Tam dopadly volby jednoznačně. Prosperující Hlinsko s podporou 3PK, vedené současným starostou Miroslavem Krčilem, získalo 13 mandátů z 21, takže má automaticky pohodlnou většinu. Něco podobného se stalo třeba i v Třemošnici. Sdružení Jsme s vámi, vedené současným místostarostou Pavlem Kalinou, získalo přes 73% hlasů a v 15 členem zastupitelstvu mu tak patří 12 křesel.
1: Sledujeme situaci po volbách i na Chrudimsku s naším reportérem Josefem Kopeckým. Díky moc, naslyšenou.
0: Pěkný den.
2: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Minuta po čtvrt na osm, Český rozhlas Pardubice je s vámi v úterý 13. října. Jak už od nás víte, ve stanici Pardubice hlavní nádraží stojí až do 25. října souprava Legio vlaku, replika vlaku používaného československými legionáři v Rusku. V rychlíkovém voze je výstava Společně pro republiku, která díky fotografiím, grafikám i artefaktům připomíná podíl československých legionářů Sokola a skautského hnutí na vzniku a budování republiky, působení v odboji i pronásledování během nacistické okupace a komunistického režimu. Široké veřejnosti je legiovlak v Pardubicích přístupný zdarma ve všedních dnech od 8 do 16 a o víkendu od 9 do 16 hodin. Komentované prohlídky pro veřejnost jsou vždy ve všedních dnech od 14 hodin, o víkendech pak každou celou hodinu. Školní skupiny si můžou komentovanou prohlídku objednat přes web. Tak to je legiovlak v Pardubicích. No a na vlakové nádraží v Ústí nad Orlicí pro změnu zavítá protidrogový vlak. Dopolední program a část odpoledne budou určené žákům základních a středních škol. Taky si budou moci prohlédnout interaktivní expozici zájemci z řad veřejnosti. To bude od 15.10 do 17.50. Revolution Train nabízí díky příběhu, multimédiím a autenticky zpracovaným prostorům pohled na rizika spojená s užíváním návykových látek a na možné důsledky závislosti. Kapacita je omezená, organizátoři doporučují rezervaci. Z místa se dopoledne živě přihlásí regionální stopař, takže se dozvíte o protidrogovém vlaku v Ústí nad Orlicí rozhodně víc.
1: Počasí.
0: A teď o počasí. V Pardubickém kraji má být jasno až polojasno, ale teď ráno a dopoledne místy s mlhami, večer začne od západu přibývat oblačnosti. Teploty se dnes odpoledne dostanou na 11 až 14, tam, kde se delší dobu udrží mlha, bude jenom mezi 9 a 12. Na horách čekáme teploty mezi 5 a 8 stupni Celsia.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální

0: posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Bleskovka. A vy můžete zkusit vytočit číslo do studia Českého rozhlasu Pardubice 726 46 48 48. Je tady soutěž o knihu se jménem Stalin zvítězíme, kolektivizace v okrese Litomyšl. Tahle publikace má více než 500 stran, autorem první části je Martin Boštík, závěrečný esej sepsal Pavel Kosatík a všechno se představí během debaty Trauma kolektivizace tuto sobotu 17. října ve 14 hodin a taky dnes ráno po půl deváté, kdy bude naším hostem právě Martin Boštík. A dnes slaví narozeniny novinářka Mirka Spáčilová, patří mezi nejvýraznější osobnosti české polistopadové filmové a televizní kritiky. My se ptáme, do kterého média píše. Zavolejte na to zmíněné číslo 726 46 48 48. Novinářka Mirka Spáčilová. Tak na telefonu už máme prvního volajícího. Kdo pak to je? Hezké ráno. Bleskovka, dobrý den.
1: Dobrý den, František.
0: Pane Františku, znáte odpověď?
1: Neznám.
0: Nápovědy nemáme. Musíte, Vlady, znáte odpověď. Tak víte, nevíte?
1: Českou televizi.
0: Není to tak, loučíme se naslyšenou. Tak poprosíme i vás ostatní, abyste volali jenom v případě, že znáte odpověď, protože jsou lidé, kteří by chtěli vyhrát, ale bohužel kvůli tomuto pak nemůžou. Tak ještě jednou telefon 726 46 48 48. Narozeniny slaví Mirka Spáčilová, novinářka, která je velmi přísná, jí hodnocení jenom zácně překročí 80%. 100% zatím nedala žádnému snímku. Většina českých filmařů ji nebere na lehkou váhu. Tak jak pak se jmenuje to médium, kam píše Mirka Spáčilová? Když vám napovíme přece jenom trošku. Tak na našem telefonu už je další volající. Přejeme krásné ráno.
2: Dobrý den, tady Jana z Pardubic.
0: Dobrý den, paní Jano.
2: Já si myslím, jestli to není Mladá fronta.
0: Je to tak, Mladá fronta dnes, případně portál iDnes.cz, takže odpověď je správná, kniha je vaše.
2: Děkuji moc.
0: Gratulujeme a mějte se, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: My ještě jednou připomínáme dnešní rozhovor, kdy se dozvíte víc o celém projektu, který se týká Stalina a Litomyšle, ráno po půl deváté.

0: Vážine, pojďte dál.
1: A která pak vy jste?
0: No já jsem vaše švagrová, vítajte pěkně.
1: A sakra to mám štěstí. Vy jste švagrová tohoto času největší krasavice v městečku. Ten samý systém jako krasavice...
0: Postřežené.
1: Od 17. října ve Východočeském divadle v Pardubicích.
0: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
2: Jsou tady zprávy s Otto Gutwirtem.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V Pardubicích jedná 5 subjektů o koalici bez vítězného hnutí ANO. Pokud se domluví, ANO skončí po 12 letech ve vedení města. Na spolupráci se domluvili ODS, Progresivní Pardubice, STAN, Naše Pardubice a Noví lidovci. Vedení Chrasti se po komunálních volbách nemění. Radnici znovu povede starosta Vojtěch Krňanský ze sdružení Naše Chrast, které v zastupitelstvu získalo 8 mandátů z 15. Spolupracovat bude se sdružením Za Chrastecko, kterému podle koaliční dohody patří post místostarosty. Přírodní rezervaci Maštale mají platit nové podmínky ochrany. Krajský úřad navrhuje opatření, která mají zjednodušit těžbu. Pravidla se ale budou lišit podle jednotlivých zón. Míru inflace za září dnes oznámí Český statistický úřad. Podle odhadů stoupla meziročně na 2,5%. Růst spotřebitelských cen zrychluje od června. Ovlivňuje je hlavně zvyšující se cena ropy, která tlačí nahoru ceny energií a paliv. V Itálii začíná každoroční vojenské cvičení Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dnů a zúčastní se ho 17 aliančních zemí. Cílem je takzvané jaderné odstrašení. Do manévrů se zapojí letadla i pozemní jednotky. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, večer začne od západu přibývat oblačnost. Teploty 12 až 15 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou mírně nepříznivé.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou v Pardubicích, kolony ze všech směrů od Přelouče, taky od Chrudimi a zdržíte se i na příjezdu ve směru od Semtína.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Mažoretky ze Svinčan získaly titul mistryň Evropy. Co stojí za jejich úspěchem, jak náročné jsou tréninky a proč už dávno nejde jenom o pochodování s hůlkou? Dozvíte se, jak s tímhle sportem začít a co všechno může mladým zájemkyním nabídnout. Přivítáme trenérky Ditu Šepkovou a Janu Blaškovou v radioporadně po 11. hodině. Je úterý 13. října.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, 7 minut ještě chybí do 7:45, je úterý 13. října, my se díváme do dnešních novin s Otou Gutwirtem. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
2: K ranní kávě, denní tisk.
0: Komunisté z českých radnic postupně mizí, v Luži na Chrudimsku se ale dál drží. Ani letošní komunální volby je zastupitelstva nevymazali. Podpora KSČM oproti roku 2022 klesla. Na rozdělení křesel to ale nic nezměnilo. Komunisté mají znovu jednoho zastupitele. Před 4 lety byl zvolený Lukáš Hrnčál, který svůj mandát dokázal obhájit. Nestraníci starosty Ladislava Peterky významně posílili, získali skoro 44% hlasů a 7 mandátů. Před 4 lety přitom měli jenom 18% a 3 zastupitele. Jejich podpora tak vzrostla o více než 25% bodů a počet křesel se více než zdvojnásobil. K samostatné většině jim teď chybí jediný mandát. O tom píše Chrudimský deník.
3: Bookmakeri letos na Velkou Pardubickou přijali sázky za víc než 23 milionů korun, zhruba o 2,5 milionu méně než loni. Na celou událost to pak bylo přes 41,5 milionu. I závodištěm se ještě nesly volební dozvuky. Dostihovou hantýrkou situaci zhodnotil tradiční návštěvník landškrunský farář Zbigněk Čendlik. Podle něj skončila velká politická steeplechase. Uvidíme, jak dlouho kdo na koni vydrží. Minimálně další 4 roky si musíme počkat, abychom se dozvěděli, zdali jsme vsadili na toho dobrého koně. Tribuny zahučely, ozval se i hlasitý smích a potlesk, popsal deník Právo.
0: Hlavní vládní strana, tedy Hnutí ANO, slibovala před volbami levné hypotéky, což nevyšlo. Úroky hypoték jdou nahoru a nabírají přitom tempo. Snad právě proto oznámila před pár dny ministryně financí Alena Schillerová, že by od příštího roku chtěla zvýšit daňový odpočet úroků z hypoték, ale jenom pro mladé. Když se chtěla rušit odpočty úroků hypoték z základu daně z příjmu jako výjimku, co zapleveluje daňový systém. Teď tedy navrhuje zvýšený odpočet jenom pro někoho a je připravená kalkulačka nového odpočtu, která zkouší zmapovat, komu by pomohl a jak přesně. Najdete ji na webu peníze.cz.

0: Za minutu 7:45, úterý 13. října, společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice. Tenistka Kateřina Siniaková prohrála ve Wuhanu v prvním kole s Ludmilou Samsonovovou z Ruska 1-6, 7-5, 2-6 a nezopakuje loňskou čtvrtfinálovou účast. Další zprávy pro vás chystáme na 8. hodinu.
1: Počasí.
0: Nic moc, dnešní ranní pohled z okna pravděpodobně i u vás. Dá se očekávat, že tam je mlha, poměrně nízké teploty. My zdravíme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové meteorologa Tomáše Popelku. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to bude vypadat přes den? Udrží se někde ty mlhy i dál?
2: Většinou se udrží tak do dopoledne a přece jenom před obědem už by se měl rozpouštět a postupně bude zase jako jasné až polesné počasí, ale večer začne od západu přibývat frontální oblačnost. No a teploty by se dneska dostaly na 11 až 14 stupňů, tam, kde se delší dobu drží mlha, tak jenom 9 až 12 a vítr bude foukat slabý, proměr do 4 metrů. V noci potom už bude převážně zataženo a nad ránem se od západu začne obývat slabý občasný déšť. Teploty v noci klesnou na 9 až 6 stupňů a vítr bude foukat během noci slabý proměrlivý kránu západní do 4 metrů.
0: A bude deštivý i ten zítřek přes den?
2: Nevypadá to, pravděpodobně po 8 hodině už by ten déšť se měl posouvat dál na východ a hlavně slábnout a ustávat. No a postupně se oblačnost začne protrhávat a odpoledne už by bylo takové oblačné až polejasné počasí, sice tam bude dost vysoké oblačnosti a sluníčko by přes dně mělo prosvítat. Teploty 13 až 16 zítra a vítr od západu postupně z severozápadu od vodu 6 metrů a večer ze slábne a slabý proměrlivý do 3 metrů.
0: Jak to vypadá ve zbytku týdne, jaké tam je počasí?
2: Na čtvrtek zatím vypadá zpočátku je polejasné počasí, během dne přece jenom skáče oblačnost, no a zase se ráno budou obývat mlhy nebo nízká oblačnost. Ve čtvrtek ráno teploty 6 až 2 stupně, tam, kde bude hodně málo oblačnosti, tam se objeví zase přízemní mrazíky a přes den by se dostali někam k 16 stupňům. A v pátek skoro jasno, polejasno zase ráno a dopoledne mlhy nebo nízká oblačnost, teploty 5 až 1, opět se mohou obětí přízemní mrazíky a přes den by se teploty dostaly někam k 16 stupňům, ale zatím to vypadá, že víkend se trošku pohorší, tam přece jenom to vypadá na sobotu na slabé srážky a hlavně hodně oblačnosti, ale teploty stále kolem 15 stupňů.
0: No, podzim už je tady, tak my děkujeme za tuhle předpověď počasí do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Tolik tedy meteorolog Tomáš Popelka. Pěkné úterý přejeme, naslyšenou.
2: Hezký den.
1: O čem se mluví?
0: Letošní komunální volby v Pardubicích znovu rozvířily debaty o existenci městských obvodů. Jaký smysl má třeba ten centrální, který sídlí 350 metrů od hlavní budovy magistrátu? Co budou jeho stěžejní témata následujících 4 let? Jak vypadá domluvená koalice? A udrží se v křesle starosta Filip Šťastný z vítězného hnutí ANO? Zeptáme se ho tento čtvrtek v 17:30.
1: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Jakubem Malým a jeho hostem.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 13. října. Svátek slaví znovu zrozená. Všechno nejlepší je Renátám. Tady je Petr Jungmann. První báňská škola, nejen v Čechách a na Moravě, ale tehdy i na světě, byla založena patentem císaře Karla VI. Před 310 lety v roce 1716. Jejím sídlem se stalo krušnohorské stříbrné město Jáchymov a zakladatelem báňský inspektor Jan František Lauer. Toleranční patent, který vedle římskokatolického umožnil existenci dalších dvou křesťanských vyznání, vydal rakouský panovník císař Josef II. V roce 1781. To je 245 let. Legendární Bob Dylan získal před 10 lety v roce 2016 Nobelovu cenu za literaturu a stal se prvním skladatelem, který získal toto prestižní ocenění.
3: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of.
2: A Donald Trump tu svoji zase nedostal.
3: And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize.
2: Nejstarší československá folková skupina Spirituál Quintet odehrála před 5 lety poslední koncert v pražské Lucerně. Mnoho našich občanů začalo mít před 5 lety velké starosti.
4: Říkám si, že to je jenom zlej sen.
2: Firma Bohemia Energy z 900 tisíci odběrných míst oznámila, že ukončí svoji činnost.
4: Především ale myslím, že si zaslouží omluvu naši zákazníci.
2: 85 má legenda pop music, polovina slavných Simon & Garfunkel, Paul Simon. Kulatých 70 dneska slaví filmová a televizní kritička Mirka Spáčilová. A 55 má filmová hvězda Borat, diktátor, anglický komik Sasha Baron Cohen. A já přeju hezký den.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: zase do práce, kde nic nedává smysl.
1: Co kdyby vaše práce měla smysl? Doslova pro celé Pardubice. Služby města Pardubic a SMP odpady nabízí férové finanční ohodnocení, mimořádné odměny během roku, širokou škálu benefitů a 28 dní dovolené.
2: Počkej, 28 dní, to už se dá přežít i pondělí.
1: Hledáme pracovníky údržby komunikací, svozu odpadu a zahradníky.
2: Tak jo, jdu dělat práci, která je vidět a občas i slyšet.
1: www.smp.pce.cz v sekci kariéra.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Povolební jednání začínají ve Svitavách. Vede je vítěz voleb Sdružení pro město. České ekonomice se bude podle Mezinárodního měnového fondu dařit o něco hůř, než počítali jeho původní výhledy. Fotbalisté Slavie budou hrát v lize mistrů v Baku se Sabahem. A dnešek bude slunečný, teploty do 15 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Vítěz komunálních voleb ve Svitavách Sdružení pro město pokračuje v povolebním vyjednávání. 26 členem zastupitelstvu získalo 9 mandátů, stejně jako druhé hnutí ANO. ODS obsadí 4 křesla, uskupení 3PK a KDU ČSL mají po 2 zastupitelích. Víc informací přidává mluvčí města Kateřina Kotasová.
5: Ačkoliv Sdružení pro město Svitavy získalo od občanů nejvíce hlasů, ztratilo jeden mandát a došlo u něj také k obměně. Hnutí ANO 2011 si naopak o jeden mandát polepšilo, o jedno křeslo si také polepšila ODS. V tomto týdnu budou mezi jednotlivými subjekty probíhat intenzivní jednání. Ustavující zastupitelstvo by se mělo sejít v pondělí 2. listopadu.
4: V přírodní rezervaci Maštalech mají platit nové podmínky ochrany. Krajský úřad navrhuje opatření, která tam zjednoduší těžbu. Pravidla se ale budou lišit podle jednotlivých zón. Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt se letos podle nové prognózy zvýší o 1,8%. Na přes rok pak má jeho růst mírně zrychlit na 1,9%. V jarní prognoze přitom Mezinárodní měnový fond předpokládal, že tempo hospodářského růstu bude v obou letech na úrovni 2,2%. Loni dosáhl růst české ekonomiky 2,6%. Zástupci vítězného hnutí STAN v Praze se dnes dopoledne sejdou na jednání o koalici s Prahou sobě. Odpoledne budou mluvit taky se zástupci Pirátů. Starostové už se včera sešli na jednání s koalicí Spolu pro Prahu. Podle lídra hnutí STAN Petra Hlaváčka na schůzkách budou řešit představy jednotlivých stran o složení koalice.
6: Nás zajímá, jakou mají kolegové představu, co by si představovali jako tu svoji pozici. Hodně už toho proběhlo v různých médiích, takže si chceme ověřit tu pozici.
3: Sport.
4: Fotbalisté Slavie se pokusí vybojovat první body v této sezóně Ligy mistrů. Po domácí porážce Slánc je čeká v Baku utkání se Sabahem. Hrát se bude od 6:45 večer. Azerbajdžanský tým je v prestižní soutěži premiérově. O roli favorita slavistický trenér Jindřich Trpišovský říká.
7: Když se prostě podíváme na ten los a podíváme se na ty týmy, které nás vlastně čekají ještě, tak i ty naše zkušenosti v Evropě, i to, jaký ambice máme, tak samozřejmě nás do té role směřujou.
3: Počasí.
4: Dnešek bude převážně slunečný, bude jasno až polojasno, večer začne od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou mírně nepříznivé.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Pozor na dopravní nehodu na silnici 1/2 na úrovni pardubického letiště a stále počítejte s kolonou na příjezdu do města ve směru od Chrudimi.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Po 12 letech může hnutí ANO přijít o Pardubice. Pětice uskupení, která má v zastupitelstvu většinu, zahájila jednání o takzvané duhové koalici. Zároveň se zavázala, že zatím nebude vyjednávat s vítězným ANO ani s jeho dosavadním koaličním partnerem Žijeme Pardubice. Víc si řekneme už za malou chvíli, tak poslouchejte dál Český rozhlas Pardubice. úterý 13. října roku 2026, krátce po 8. hodině, čeká nás Meky Žbírka prvá, taky Činasky, Můj svět, Cat Stevens, Helena Vondráčková nebo teď Holky.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Tak dá se zabloudit v té ranní mlze, tak hlavně opatrně na cestách. Jede s vámi Český rozhlas Pardubice. V úterý 13. října za 5 minut bude 8:45. Teď se ale budeme věnovat aktuální situaci. V Pardubicích se rýsuje koalice bez vítězného hnutí ANO. Pokud se pětice stran domluví, ANO skončí po 12 letech ve vedení města. Takzvaná duhová koalice, kterou tvoří ODS, Hnutí STAN, Naše Pardubice, Progresivní Pardubice a Noví lidovci, mají dohromady 22 mandátů z 39. Jejich večerní schůzku sledovala reportérka Anna Svobodová, s ní jsme teď ve spojení. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Na čem se tedy zástupci pěti uskupení včera večer dohodli?
1: Zatím hlavně na tom, že budou o nové koalici jednat pouze mezi sebou. To znamená, že teď nechtějí vyjednávat s vítězným hnutím ANO, ani s jeho dosavadním partnerem Žijeme Pardubice. Společně mají 22 zastupitelů, takže by mohli město vést i bez ANO. Samotná koalice ale ještě nevznikla. Strany zatím nepodepsaly žádnou dohodu a čekají je další jednání. Všichni se ale shodli, že budou dělat kompromisy, říká lídr pardubické ODS Ondřej Tichý.
2: Dopředu říkáme, my víme, že budeme muset dělat kompromisy i z programu ODS, ale děláme to proto, že vnímáme, že opravdu vlastně v zásadě asi vši voliči všech těchto subjektů volají po nějaké změně, volají po nějaké dohodě a to je možná nadřazené těm jednotlivým detailům programu. Máme jeden jasný cíl a to je domluvit se na této platformě.
0: Co teď budou muset ty subjekty vyřešit? V čem se jejich názory liší?
1: Řekla bych, že nejvíce jejich názory rozcházejí v dopravě. Třeba na náměstí Republiky chce ODS zachovat 4 jízdní pruhy pro auta. Progresivní Pardubice by naopak chtěli dát víc prostoru městské hromadné dopravě, cyklistům a chodcům. A neshodnou se ani na tom, co s městskými obvody. Progresivní Pardubice a Naše Pardubice chtějí všech 8 obvodů zrušit. ODS je chce spíš změnit, třeba snížit jejich počet nebo upravit, o čem rozhodují.
0: A už se ví, jak si strany rozdělí funkce na radnici?
1: Zatím ne. Ondřej Tichý, lídr pardubické ODS, která ve volbách získala 7 mandátů, tedy nejvíce z celé duhové koalice, ale řekl, že pokud jednání dopadnou úspěšně, primátor by měl být právě z

0: z vítěze voleb.
1: Tak to byla naše reportérka Anna Svobodová. Další povolební vyjednávání pochopitelně budeme dál sledovat. Díky za informace. Naslyšenou.
0: Krásný den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Mlha dnes ráno na spoustě míst Pardubického kraje měla by se rozpouštět nejpozději během dopoledne, pak už má být jasno až polojasno, večer začne od západu přibývat oblačnosti, dnešek bude bez srážek, teploty 11 až 14, při déletrvající mlze 9 až 12, na horách mezi 5 a 8 stupni Celsia a vítr ten bude jenom slabý proměnlivý. Už za chvíli nás čeká výprava za krokodýly, zajímavosti s nimi spojené nabídne dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem, třeba se dozvíte, že krokodýly polikají kameny jako zátěž, pod vodou pak číhají přes půl hodiny. Tak o tom bude řeč za moment. A co uslyšíme po 9. hodině, to už naznačí průvodce naším dopoledním vysíláním Miroslav Hruban. Pěkné ráno.
2: Krásné ráno. Podíváme se do Ústí nad Orlicí, na to, jak probíhají povolební vyjednávání. Pak se přesuneme na Orlicko-Ústecké nádraží, kde zastavil protidrogový vlak. Tam vyšleme naši regionální stopařku Milenu Vápeníkovou, aby nám řekla víc o tom, co to je za vlak, pro koho je určený a tak dále. No a v radioporadně dneska bude hodně plno tady ve studiu, mělo by dorazit až 5 hostů, tak uvidíme, jak se sem naskládáme. Budou to majoretky Maybelline ze Svinčan.
1: Tak se budeme těšit na dopolední vysílání od 9 do 12 s Miroslavem Hrubanem. Naslyšenou.
2: Hezké ráno.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krokodýly polykají kameny? Krokodýly jsou velmi starý řád plazů, do kterého patří i gaviálové, kaimani nebo aligátoři. Mimo ptáků jde o jedinou skupinu živočichů z nadřádu Archeosauria, do které kdysi patřili i druhohorní dinosauři. Krokodýlové jsou tak jejich přímými potomky a při pohledu na ně opravdu můžete mít pocit, že jste zpátky v pravěku. Krokodýly jsou buď masožraví nebo všežraví a vědeckým zkoumáním se přišlo na to, že pojídají dokonce kameny. Důvodů je hned několik. Mohou pomáhat s trávením potravy, s likvidací parazitů nebo mohou být zdrojem minerálů. U krokodýlů se však prokázalo, že kameny polykají ještě kvůli něčemu jinému. Využívají je jako zátěž při potápění, podobně jako potápěči kovová závaží. Z balvany v žaludku totiž krokodýl vydrží pod hladinou skoro jednou tak dlouho než bez nich. A proč to dělá? Aby mohl déle číhat na svou kořist. Každým vynořením nad hladinu kvůli nádechu totiž rozčeří vodu a dá o sobě vědět. Z kameny v břiše však vydrží pod hladinou i přes půl hodiny.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Když advokát zpronevěří vaše peníze. Premiéra pozadu rozpleteno, uschováno do ukradena. ČT2. Jak myšlenky Václava Havla rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací. Premiéra dokumentu Havel 90. Moc bezmocných. A ČT Art uvede portrét slavného malíře, vyzdvihující propojení hudby a malířství v jeho tvůrčím zrání. Premiérový dokument Kandinský zvuk barev. Úterní večer s Českou televizí.
2: Otak Utvírta zprávy. Půl deváté.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V Pardubicích jedná 5 subjektů o koalici bezvítězného hnutí ANO. Pokud se domluví, ANO skončí po 12 letech ve vedení města. Na spolupráci se domluvili ODS, Progresivní Pardubice, STAN, Naše Pardubice a Noví lidovci. Stavbaři dokončili dostavbu křižovatky u Medlešic. Nové větve umožňují napojení na hlavní trasu mezi Chrudimi a Pardubicemi. Práce trvaly víc než rok. V komunálních volbách v Přelouči na Pardubicku letos opět zvítězila koalice občanů Přelouče, která proti předchozím volbám posílila. Zatímco v roce 2022 získala v zastupitelstvu 6 mandátů, po volbách z minulého týdne jich bude mít 9. Lídr Martin Šmíd chce dál pokračovat ve funkci starosty města. Poslanci se dnes budou zabývat návrhem na zavedení speciální daně na rafinerie. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO doufá, že zákon projde co nejdřív. Jde o jedno z opatření, o kterých vláda rozhodla kvůli rostoucím cenám pohonných hmot. Maďarský parlament má hlasovat o zmírnění zákona, který omezuje zobrazování homosexuality a změny pohlaví v obsahu přístupném dětem. Pravidla prosadila v roce 2021 tehdejší vláda Viktora Orbána. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, večer začne od západu oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, při déle trvající mlze 9 až 12. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes mírně nepříznivé.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pozor na došetřování dopravní nehody na silnici 1/35 na úrovni Cerekvice nad Loučnou. Tvoří se kolony z obou směrů.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.
5: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co

Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Hey!

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice, 7,5 minuty po půl deváté, je úterý 13. října. Představte si, že celý život budujete hospodářství, které chcete předat svým dětem. Pak ale přijde režim, který vás označí za nepřítele, připraví vás o majetek a někdy vás i s rodinou násilně vystěhuje. Pro tisíce československých zemědělců to nebyla představa, ale realita 50. let. Jak vypadala na Litomyšlsku, tak to přibližuje nový historický projekt se jménem Stalin zvítězíme. A my tady máme autora tohoto projektu, pana Martina Boštíka. Pěkné ráno.
1: Dobrý den.
0: A je tady edukátor Matěj Klemša. I vám hezké ráno.
2: Hezké ráno.
0: Tady se řekne kolektivizace, často si představíme vznik JZD, vy ale ukazujete i mnohem temnější stránku. Proč máme tendenci třeba i na tuhle dobu trochu zapomínat?
1: No tak ta doba už je značně vzdálená, navíc potom v 70. 80. letech došlo k tomu, že JZD se na vesnicích etablovala, stala se jeho nespochybnitelnou součástí a mnohé z toho samozřejmě bylo překryto.
0: Akce K, označovaná jako Kulak, znamenala pro řadu rodin vězení, nucené vystěhování. Co musel tehdejší soukromý zemědělec udělat, aby se dostal do hledáčku režimu? Stačilo třeba odmítnout vstoupit do družstva?
1: No tak režim pojal kolektivizaci jako politickou nutnost a snažil se veškeré svoje oponenty a všechny ty, kteří byli překážkou, eliminovat. A do hledáčku se mohl dostat prakticky kdokoliv z mnoha důvodů, buď teda z politických, i když plnil veškeré povinnosti a dodávky, anebo což bylo potom daleko pro režim snažší, že zemědělcům byly uloženy takové velké dávky, které nebyly schopni plnit, a to pak zavdalo příčinu k jejich stíhání z hospodářských důvodů.
0: Při vašem výzkumu se podařilo shromáždit svědectví více než 40 pamětníků. Co vám ukázala ta jejich vyprávění?
1: No, potvrzovala už to, co nám dal archivní výzkum, ale dala tomu takový lidský a jedinečný rozměr. Ukázala to, jakým způsobem vesnice opravdu byla válcována takovým byrokraticko-politickým soukolím, jakým způsobem bylo zaváděno v podstatě nové nevolnictví a připoutávání lidí k půdě a i to, jak zemědělci tou kolektivizací a odevzdáním svého majetku do společného hospodaření ztráceli už i kus svého já.
0: Ta kolektivizace zasáhla taky děti, které za rozhodnutí svých rodičů nemohly. Jak se ten jejich původ promítal do dalšího života, do vzdělání, práce nebo možnosti rozhodnout o své budoucnosti?
1: Promítal se zcela zásadně, samozřejmě, když jste byli označeni za nepřítele společnosti, vesnického boháče, tak děti byly buď vylučovány ze škol, ve kterých už byly, nebo nebyly vůbec přijímány. A mnohé děti byly označovány za potomky nepřátel a byly veřejně ostrakizovány, jejich jména četla ve školách. Prostě byla to sociální eliminace.
0: Hmm. Ty příběhy konkrétních lidí určitě můžou historii přiblížit i dnešním školákům. Jak jim třeba vysvětlit, že člověk mohl přijít o domov jenom proto, že vlastnil půdu a nechtěl se jí vzdát?
2: No, my to máme teda ten program koncipovaný trošičku jinak. My neřešíme ani tak tady tenhle ten aspekt. My děláme soud, totiž my tam vezmeme už nějakým způsobem toho člověka, který je obviněn, který se teda měl nějakým způsobem projevit vůči tomu režimu a vlastně na dětech je rozhodnout, jestli ho odsoudí nebo neodsoudí.
0: Vy to znáte, jak se vůbec dnešní školáci staví k té době a k těm informacím, kterým předáváte?
2: No právě, my když jsme tohleto téma řešili s učiteli, se kterými v muzeu spolupracujeme, tak právě, že učitelé nám říkali, že se moc nestíhají tady téhleté látce věnovat, protože už je to většinou po přijímačkách nebo někde, kdy už ve školním roce, kdy tedy řeší víc přijímačky než všechno ostatní. A není na to čas, nestíhá se to probrat, nebo ty žáci se tomu sami tolik už jako nevěnují, takže je prostě potřeba jim tady tuhle tu dobu ukázat trošičku ještě nějak jinak, nějakou zábavnější formou, nejenom tím, že teda sedí ve škole, poslouchají, byť teda neříkám, že to tak všichni dělají, ale dost často, co teda nám učitelé říkají, tak to tak bohužel je.
0: Název celého projektu se jménem Stalin zvítězíme, to zní jako heslo z nějakého plakátu a má v sobě něco mrazivého zároveň. Proč jste zvolili právě tato slova pro název projektu?
1: No tak je to výňatek z telegramu, který zaslalo mladočevské MNV po úmrtí Stalina na sovětskou ambasádu a Tam se praví, že se jménem Stalin zvítězíme a se jménem Stalin vybudujeme socialismus v naší vlasti. Jinak teda to heslo se jménem Stalin zvítězíme, to už je heslo z velké vlastenecké války, používané teda sovětskou propagandou.
0: Povídáme si tady o celém projektu, který má hned tři pilíře a konkrétně se k ním dostaneme za chvíli s našimi hosty. Připomínám, že tady s námi jsou Martin Boštík a Matěj Klemša a rozebíráme projekt právě s tím názvem se jménem Stalin zvítězíme. Tak hned po písni pokračujeme.

0: Tady je Český rozhlas Pardubice, my si povídáme s našimi hosty o speciálním projektu, za kterým stojí Regionální muzeum v Litomyšli, taky Národní zemědělské muzeum a Ústav pro studium totalitních režimů pod patronací Asociace soukromého zemědělství České republiky a jedná se o projekt se jménem Stalin zvítězíme. Našimi hosty jsou jednak autor projektu Martin Boštík a taky edukátor lektorovaného projektu pro školy Matěj Klemša. Už můžeme říci, že ten projekt stojí na takových třech základních pilířích: výstava, kniha, debata. Tak si to pojďme postupně projít, nejdříve k té výstavě, která bude začínat už teď o víkendu a potrvá až do 28. března příštího roku. Jak bude vypadat?
1: Tak ta výstava bude velmi zvláštní z řady aspektů. Jednak se nám podařilo získat pro architektonickou podobu té výstavy pana architekta Josefa Pleskota, který tomuto tématu má velmi blízko. Grafickou podobu výstavy pak stvárnil Jiří Lamel, to je špičkový český grafik žijící v Litomyšli, se kterým dlouhodobě spolupracujeme. No a pak je to výstava doplněná ještě o takový další rozměr, a to výtvarný, kdy my jsme pojali její část jako expozici obrazů Václava Boštíka staršího, rolníka mlynáře z Horního Újezda, a jeho syna, jednoho z nejslavnějších českých výtvarných tvůrců, Václava Boštíka. A tam jsme představili takovou plejádu obrazů víceméně z vesnického prostředí zpřed kolektivizační doby. A potom už je samozřejmě ta výstava zvláštní už tím tématem, které prostě nebývá příliš traktováno a u nás se jim zabýváme poprvé.
0: Další kniha, respektive další pilíř toho projektu je kniha, která má zhruba tak 500 stránek a my tady nabízíme v našich ranních soutěžích v Bleskovce každý den v tomto týdnu kolem 7 hodiny 20. minuty. Tak teď máte možnost posluchačům trochu víc přiblížit.
1: Tak ta kniha, to jsme se snažili pojmout velmi důkladně, jednak na základě studia archivních materiálů a jednak s kontaktem s pamětníky, takže tam se podařilo shromáždit velké množství cenného materiálu, jak fotografického, tak dokumentárního, ale také bylo možné díky vstřícnosti lidí nahlédnout do jejich rodových kronik a rodinných zápisů. To odhaluje řadu zajímavých aspektů, ke kterým bychom se nedostali jinak klasickým archivním výzkumem. Kniha je pojata tak, že podává přehled změn, které proběhly v těch letech 49 až 60 na území bývalého okresu Litomyšl a ukazuje, jakým způsobem došlo k té dramatické změně proměny venkova tvořícího soukromé hospodáře prostě ve zkolektivizované výrobní závody.
0: A ještě debata taky bude jako součást projektu Trauma kolektivizace. Dá se říct, že poměrně unikátní debata.
1: No, doufejme, že bude unikátní a že teda bude hojně navštívená, protože my jsme se chtěli také vztáhnout k tomu, co nám z těch kolektivizačních dob zůstalo do současnosti a co prostě ovládá životy a prostředí venkova doteď.
0: Ta debata je veřejně přístupná, může tam přijít kdokoliv z posluchačů?
1: Ano, je veřejně přístupná, je zdarma a bude ve Smetanově domě v sobotu od 14:00.
0: Tak tedy tuto sobotu, tam se určitě i představí ta kniha, ta celá velká publikace.
1: Publikace tam bude v prodeji, bude tam se slevou, takže každý, kdo bude chtít ušetřit nějakou 10 korun, tak tam bude mít možnost.
0: Ty důsledky kolektivizace v některých rodinách se projevují dodnes? Můžeme něco takového říct třeba ve vztahu k půdě, k majetku nebo v nedůvěře vůči institucím? Co myslíte?
1: No, samozřejmě to se projevuje dodnes v mnoha aspektech, protože lidé na vesnici s tou výměnou generací naprosto ve své většině ztratili tu původní vazbu k půdě. Ten dřívější hospodář znal každou píč svého pozemku, přemýšlel, jak s ním naložit v dalším období. A dneska prostě z těch zemědělců se stali víceméně lidé, kteří chodí do družstev, do zemědělských podniků jako do průmyslové továrny, mají tam specializovanou činnost, oddělají si určený počet hodin a jdou domů.
0: Ještě můžeme zmínit ten lektorovaný program a projekt pro školy. Jak se do něj školy můžou zapojit? Jste otevření třeba dalším školám, že by se hlásili?
2: Samozřejmě nám stačí napsat buď na e-mail, nebo nám do muzea zavolat a potom už si následně vlastně s každým tím vyučujícím domluvíme, jak a hlavně kdy ten program bude probíhat.
0: A je o to zájem zatím?
2: No, my jsme to zatím ještě vlastně nepustili ven, výstava začne teďka ve sobotu, takže i ten vlastně program jako takový máme inzerovaný až od té soboty jako takové a zatím máme pár zájemců, byť ještě nejsme domluveni na konkrétních teda dnech, ale myslím si, že to bude do pár dnů, že už zájemců bude více, aspoň doufám.
0: Tak věřme v to, co říká Matěj Klemša, edukátor lektorovaného projektu pro školy se jménem Stalin zvítězíme. O celém projektu s tímto názvem jsme si povídali taky s Martinem Boštíkem, který za ním stojí, a děkujeme i všem institucím, které jsme tady zmiňovali, že se podílejí právě na této akci, na této připomínce. Tak pánové, díky vám za rozhovor a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Povolební vyjednávání pokračují v Ústí nad Orlicí. Sněmovna dnes začne projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinerie. Soud v Lucemburku zablokoval tamní majetek ČEZu kvůli kauze Diag Human. A dnešek bude slunečný, místy mlhavý, teploty do 15 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. V Ústí nad Orlicí pokračují povolební vyjednávání o novém složení radnice. Volby tam vyhrálo Sdružení nezávislých kandidátů Oušťáci. Ve 27 členem zastupitelstvu má 7 mandátů. Funkci starosty obhajuje Petr Hájek, lídr kandidátky. Oušťáci už oslovili strany dosavadní koalice, tedy Ústí 2.0, ODS a Lidovce. Jednají ale i s dalšími subjekty. Dohoda zatím podle Hájka s Oušťáků uzavřená není.
2: Zároveň se těch jednání i s námi účastní Sdružení Ústecké fórum, protože tady nějakým způsobem vnímáme výsledek voleb, kdy se vlastně Ústecké fórum počtem jednak mandátu, ale i procenty umístilo na třetím místě, takže i ta jednání probíhají s touto skupinou zastupitelů a s tímto sdružením.
0: Rekonstrukce smuteční síně v Chrudimi by měla začít v lednu. Přestavba zastaralé budovy potrvá 8 měsíců. Během úprav zůstane mimo provoz. Náklady město odhaduje zhruba na 20 milionů korun. V Pardubicích zastavil na železničním nádraží legiovlak. Pojízdné muzeum připomíná boje československých legionářů na Transsibirské magistrále. Zájemci si ho můžou prohlédnout až do 25. října. Poslanci dnes začnou projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinerie. Jde o jedno z opatření, které vláda představila kvůli drahým pohonným hmotám. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO doufá, že zákon projde co nejdříve. Ve zrychleném řízení ho ale projednávat nechce. Říká, že důvodem pro zavedení daně je i to, že snížení spotřební daně a zastropování cen paliva zatěžuje státní rozpočet.
3: Ty rafinerie skutečně mají nebývalé zisky. Na jaře ta opatření stála státní rozpočet 3,7 miliardy. Teď, pokud to bude jenom v říjnu, tak to bude další, dejme tomu 1,1 a my ty peníze chceme zpět.
0: Soud v Lucemburku zablokoval část majetku energetické společnosti ČEZ. Konkrétně jde o podíly v tamních firmách, přes které ČEZ a vlastní českého distributora plynu Gasnet. ČEZ to oznámil na svém webu. Důvodem je dlouholetý spor českého státu se společností Diag Human. Ta po Česku požaduje asi 17 miliard korun jako odškodnění za zmařený obchod s krevní plazmou. Lucemburský soud už dřív rozhodl, že firma může nechat obstavit český majetek v zemi. ČEZ nejnovější rozhodnutí označuje za nezákonné. Tvrdí, že s celým sporem nemá nic společného.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, místy se ale mohou držet mlhy. Večer by měla přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, při déle trvající mlze 9 až 12. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky budou dnes mírně nepříznivé.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Stále pozor na možné došetřování dopravní nehody, která je na úrovni Cerekvice nad Loučnou na silnici 1/35, zdržení na 35 u Studené Loučky a taky před Mohelnicí.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jak jste slyšeli ve zprávách, v Pardubicích zastavil legiovlak na nádraží v Ústí nad Orlicí, zase vlak protidrogový. Školákům nabízí netradiční formou pohled na to, jak mohou návykové látky změnit lidský život. My jsme tam vyslali naši regionální stopařku Milenu Vápeníkovou, se kterou se už za chvilku spojíme a ona nám řekne o protidrogovém vlaku víc. Jinak samozřejmě i muzika je připravená pro příjemné úterní dopoledne. Těšte se na Bonnie Tyler, na Pavla Nováka a společně strávený čas odstartujeme se skupinou Tým a Palem Haberou. Jinak dnes je úterý 13. října. Doufám, že nejste pověrčiví, že ta třináctka nepřinese žádnou smůlu. Naopak, že dnešek bude úspěšný. Minimálně tedy pro Renaty, které dneska slaví svátek, takže Renatám všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody, radosti a pohodové dopoledne všem.
1: Dobré dopoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Pavel Novák s písní Asi v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Pardubice. Za chvilku dáme slibovanou Bonnie Tyler, ale teď vyrážíme, jak jsem říkal, do Ústí nad Orlicí.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Právě tam dnes se zastavil protidrogový vlak, takzvaný Revolution Train. Žákům základních a středních škol nabízí interaktivní program. Dětem prostřednictvím reálně vypadajícího prostředí a konkrétního příběhu ukazuje, jak mohou drogy a další návykové látky ovlivnit lidský život. A přímo u vlaku je teď náš regionální stopař Milena Vápeníková. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Já začnu takovými obecnějšími informacemi. Ten Revolution Train je multimediální mobilní vlaková souprava určená pro preventivní programy, které jsou zaměřené na takové interaktivní a zážitkové vzdělávání. Je tady celkem 6 vagónů, 4 kinosály, 8 interaktivních místností a celé je to protknuté skutečným příběhem o drogové závislosti. Ten program je určený zatím teď dopoledne školám na základě rezervace školním skupinám. Pro veřejnost se potom otevře odpoledne od 15 hodin a 10 minut do 6 hodin do večera. Co je zásadní, tak je to pro děti od 10 let. Není to vhodné pro menší a celkem se dnes očekává skupina zhruba 300 dětí a celkem ještě potom, když to sečteme s tou veřejností, která by měla přijít, tak očekávají 500 návštěvníků.
0: Čím se taková forma prevence liší od běžné přednášky ve školní třídě a proč může být pro mladé lidi účinnější?
2: No tak není to taková ta možná trochu i nudná přednáška u tabule. Je to třeba nejprve promítaný příběh o tom, jak jde partička mladých lidí do baru a oni potom v tom dalším vagónu, ty děti do toho simulovaného baru skutečně přijdou. Takže ty děti nejsou jen posluchači, ale aktivně procházejí jednotlivými částmi expozice a je to vlastně ten příběh konkrétní, multimédia a to realistické prostředí, je tam i nějaká simulovaný příběh s autonehodou. Dětem to pomáhá představit si možné následky vlastních rozhodnutí. Já jsem zatím jen nahlédla do toho vstupního vagónu, kde už byla připravená další skupina na prohlídku, takže teď se k ním přidám a v tom našem dalším vstupu budu moct sdílet skutečné dojmy.
0: No tak my se budeme těšit na dojmy, zatím tedy zdravíme do Ústí nad Orlicí a budeme se těšit. Tolik Milena Vápeníková, zatím naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: 9 hodin 17 minut, Bonnie Tyler ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a povolební vyjednávání pokračují také v Ústí nad Orlicí. Komunální volby tam jasně vyhrálo Sdružení nezávislých kandidátů Oušťáci. V 27 členem zastupitelstvu bude mít 7 mandátů a stejně jako před 4 lety obhajuje post starosty Petr Hájek, lídr kandidátky Oušťáci. Jak by mohlo nové složení Orlicko-Ústecké radnice vypadat tentokrát, zjišťoval redaktor Ondřej Wolf. Dobré dopoledne.
1: Hezký den.
0: Jaké varianty se tedy nabízejí? Varianty toho povolebního uspořádání v Ústí nad Orlicí.
1: Tak vzhledem k tomu, že vítězní Oušťáci získali 7 mandátů, potřebují složit koalici tak, aby měla v 27-hlavém zastupitelstvu minimálně těsnou většinu 14 mandátů. Ta povolební vyjednávání zahájili Oušťáci už o uplynulém víkendu a zatím to vypadá tak, že oslovili členy dosavadní radniční koalice, tedy Ústí 2.0, ODS a KDU-ČSL. Podle lídra vítězných Oušťáků Petra Hájka je s těmito stranami pojí programové průniky.
2: Zejména v té oblasti investic, ať už je to tedy realizace přístavby domova důchodců, řešení problematiky školní jídelny pro základní školu Komenského, řešení problematiky krytého bazénu. Shodujeme se na investicích na záměru rekonstrukce řady místních komunikací. Vedeme tady asi společný dlouhodobý dialog, jak řešit nedostatek parkovacích míst.
1: Možná koalice Oušťáků, Ústí 2.0, ODS a KDU-ČSL by v 27 místném zastupitelstvu měla většinu 17 mandátů.
0: Přesto vyjednávají Oušťáci i s jinými stranami, které se dostaly do zastupitelstva?
1: Ano, podle Hájka přizvali k jednacímu stolu i zástupce Ústeckého fora, protože podle Hájka vnímají, že ve volbách skončilo

0: Polsku třetí a získalo 5 mandátů. Zároveň Ušťáci jednají i s dalšími subjekty. Hájek odhaduje, že dohoda o koaliční spolupráci by mohla být na světě tento nebo možná už příští týden.
1: Jak daleko jsou povolební vyjednávání v dalších větších městech na Orlickou Stecku?
0: Tak začnu 15-tisícovou Českou Třebovou. Tam s velkým náskokem vyhrálo volby uskupení 3PK pro prosperující Českou Třebovou. V 23 členném zastupitelstvu bude mít 10 mandátů a funkci starosty obhajuje Zdeněk Řehák. A povolební vyjednávání podle něj pokračují, chtějí jednat se všemi stranami a rádi by dohodu měli do konce tohoto týdne. Hotovo zatím není ani v Lenčkrouně, kde zvítězilo ve volbách opoziční demokratické fórum s lídrem a zastupitelem Jindřichem Markem. Podle jeho slov vedou povolební jednání se všemi stranami, vyloučil ale spolupráci s hnutím ANO.
1: No a jaká je situace ve Vysokém Mýtě?
0: Tam s náskokem vyhrálo volby uskupení Mladé Mýto s 6 mandáty v 21 členném zastupitelstvu. Preferenční hlasy vynesly z třetího místa kandidátky na první Jiřího Junka, ředitele tamního muzea a doteď i zastupitele za koalici Spolu. Podle Junka jako Mladé Mýto už oslovili uskupení nestraníci dosavadního starosty Františka Jiraského a budou dál jednat o možné koaliční spolupráci s dalšími subjekty, ovšem s výjimkou uskupení Mejďáci pro Vysoké Mýto.
1: Povolební vyjednávání na Orlickou Ústecku sleduje Ondřej Wolf. Díky, hezký den.
0: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Orlickou Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Kropenaté kuřice, slovenské sýry nebo domácí med. To vše se dá pořídit v Rosicích u Chrasti. Projdeme s vámi tradiční rosické trhy, navštívíme Muzeum života na vesnici v areálu bývalé cihelny a nahlédneme také do místního zemědělského družstva. Rosicemi na Chrudimsku vás provede Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Lajdák, tak to je slovo, které určitě všichni znáte, ale kde má svůj původ, to nevím, jestli někteří z vás tuší. Já si myslím, že mnozí nebudou vědět a od toho je tady jazykovědkyně Dagmar Magincová, aby nám řekla, jak slovo lajdák vlastně vzniklo.
1: Pro ty, kdo si plní povinnosti nedbalé, nepořádně, ledabile, máme pěkné expresivní označení lajdák, oblíbené zvláště mezi pedagogy. Nebo třeba v populárně naučných obrázkových magazínech o psychologii. Zkrátka, proč a že jsme lajdáci, víme ze základní školy nebo z časopisů v čekárně u doktora. Ale kde se to slovo vzalo, na to nám stále odpověď chybí. A ne, že bychom se nezeptali. Etymologové ostatně nejsou lajdáci. Jen došli k závěru, že co se týče původu tohoto slova, je nejasný. Možná vzniklo z německého Landstreicher, tedy tulák, vandrák, vagabund, pobuda, a možná ze spojení ledajaký člověk.
0: No tak to vidíte, lajdák, trochu opředený záhadou, ale Dagmar Magincová nám to hezky vysvětlila, tak jako vždy. A už za pár okamžiků vám v dnešním dobrém dopolední vysvětlíme také to, že číst nápisy na baleních potravin se opravdu vyplatí. Prodejci si s námi totiž často pohrávají a zkoušejí, jestli poznáme kličky v názvech potravin. Jak nenaletět, si povíme už za chvíli.

0: Ranní loučení Marie Rotrové a Petra Němce ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Úterní dobré dopoledne v plném proudu a my vám jdeme poradit, jak nenaletět.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
0: Tak snad se nám povede přesvědčit vás, že číst nápisy na baleních potravin se vyplatí. To, co vypadá jako máslo, totiž máslo být vůbec nemusí. Nachytat se můžete také při koupi mletého masa. Na co si tedy dávat pozor? Na to se ptala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Poznat kvalitní potravinu na první pohled bývá někdy opravdu obtížné, protože výrobci se zákazníky často snaží různě ošálit a zmást.
3: No, bohužel máte pravdu. Příkladů potravin, které sázejí na spotřebitelskou nepozornost, jsme v našem testování potkali opravdu mnoho. Třeba v oblasti masných výrobků a hodně třeba i mezi mléčnými výrobky.
2: Vysvětluje Jan Mariška, odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test.
3: Nevím, jestli ty případy, které teď řeknu, jsou nejznámější, ale řeknu aspoň ty, které mě nejvíc utkvily v paměti a nebo jsou nejkurioznější. Tak začněme u masa. Všichni víme, že existuje mleté maso, to si umíme všichni představit. A když půjdeme koupit mleté maso do obchodu, tak můžeme najít výrobek, který bude vypadat úplně stejně, ale nebude označen jako mleté maso, ale jako maso mělněné. Je mezi tím zásadní rozdíl. Mleté maso jako termín je totiž regulováno vyhláškou a evropským nařízením a je jasně řečeno, že mleté maso musí mít určitou tučnost a musí mít určitý obsah bílkovin a vazivové tkání. Zkrátka dobře, je u něj regulovaná kvalita. Zatímco, když se na obal napíše mělněné maso, tak tyto požadavky neplatí a výrobce už ten výrobek může zpracovat podle svého uvážení.
2: Překvapení se někdy můžeme dočkat také třeba v konzervách.
3: Já myslím, že asi všichni víme, že se v konzervách prodává játrová paštika, takže když máme na obal napsané játrová paštika, tak opět nás vyhláška brání tím, že pro takový výrobek předepisuje minimální podíl jater a určitý obsah tuku. Ovšem, když už na té konzervě bude napsaný třeba játrovka, tak už tyto požadavky neplatí. A u konzerv bych měl potom ještě jeden velmi kuriózní případ, a to se týká masa ve vlastní šťávě. Když najdu na konzervě napsáno vepřové maso ve vlastní šťávě, tak opět mě vyhláška chrání v tom, že pro takový výrobek předepisuje obsah masa, obsah tuku. Ale když na takové konzervě bude napsané pouze vepřové maso ve šťávě, tak je to opět název, který regulovaný není a takový výrobek může vypadat, jak si producent zamane. A ta kvalita může být úplně jiná.
2: Co takové mléčné výrobky?
3: No, u mléčných výrobků je tento problém poměrně rozsáhlý a vlastně z praxe mám pocit, že když si lidé stěžují na to, že mléčné výrobky jsou nekvalitní, tak je to většinou právě v situaci, kdy naletěli na něco, co bylo tak jako šikovně označené, že si nevšimli, že nekupují to, co si chtěli koupit.
2: Typickým příkladem může být máslo. Výrobek je zabalený jako máslo, ale máslo to není.
3: Platí jednoduchá zásada. Když si chci koupit máslo, smetanu, jogurt, sýr, tak vždycky na tom obale tato slova musí být uvedená. Když tam uvedená nejsou, tak to znamená, že ten výrobek není to, za co se vydává. U toho másla jsme například viděli výrobek, který vypadal jako máslo, byl zabalený jako kostka másla a měl na sobě napsáno lahodné 82%, ale už tam nebylo dořečeno to máslo. A skutečně to máslo nebylo. Takže tady můžeme velmi snadno naletět.
2: Vysvětluje odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test Jan Mariška. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: A zítra si v naší rubrice povíme o nekalých praktikách některých autoservisů.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: 50. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas

0: Volný čas se dá trávit nejrůznějšími způsoby a dá se říct, že děti dnes mají opravdu nepřeberné množství toho, z čeho vybírat. O tom je také dopolední seriál tohoto týdne, ve kterém vám představujeme některé zajímavé kroužky. Tak například ve středisku volného času Beta v Pardubicích jich letos nabízí okolo 200 a mnohé z nich jsou také hudební, jak potvrdila Šárce Rusnáková, Rusnákové ředitelka Miriam Lukešová.
1: O hudební kroužky je obrovský zájem a je hodně dětí, které už bohužel nemůžeme uspokojit, protože lektorů nemáme tolik, kolik bychom si přáli. A těch, co máme, si vážíme. A takže tady učíme kytaru, bicí, flétnu a máme na Dubině i tady na Štolbovce máme zvoneček, což je pěvecký sbor předškolních dětí.
2: A představíte nám teď tady, kdo je před námi, lektor?
1: Tady máme lektora pana Františka Káru, s kterým spolupracujeme už dlouhé roky a vždycky, když si děláme průzkum spokojenosti, tak tam má ta nejlepší ocenění a tak si velmi vážíme, že tady je. Naučil už hodně dětí hrát na kytaru.
2: Tak jak učíte? Je to jiné než v té hudebce?
3: Je to určitě, je tam rozdíl. Tady se snažíme naučit děti hrát písničky, aby se mohli pobavit jak mezi sebou, tak třeba u táboráku a tak. Jako nehráme, neučíme klasickou kytaru. Je to víceméně folkový styl.
2: Takže vidím tady akordy a vidím tady písničku Utržené sluchátko.
3: Je to tak, ano. To je vlastně první písnička, kterou se tady učí.
2: Dva akordy.
3: Dva akordy, nejjednodušší dva akordy, ano. Je to tak.
2: A můžu se zeptat tady účastnice kurzu, nebo jak?
3: Malá slečna.
2: Malá slečna.
4: Anička.
2: Malá slečna Anička, která se učí hrát na kytaru poprvé, nebo už se učila třeba loni?
4: Poprvé.
2: A co tě k té kytaře přivedlo?
4: Že jsme k Vánocům, my jsme tři doma děti a my jsme dostali k Vánocům kytaru, tak.
2: Takže povinnost vlastně.
4: Ne.
2: Můžeš nám jenom k tomu něco říct, jestli ještě třeba jsi sněla o nějakém hudebním nástroji?
4: Já jsem hrála na klavír a teď už nehraju.
2: Na prvních hodinách doprovody tady Aničin tatínek, tak já ho rovnou vyspovídám. Takže na Vánoce Ježíšek přinesl kytaru a teď všichni musí hrát.
5: Tak oni, starší dcera ta už taky hraje na flétnu, ale přece ta kytara je taková jako asi praktičtější, když jezdí třeba na skauta nebo něco, tak jen přece piano si člověk se ho nevezme. No.
2: A vy taky hrajete, nebo vaše manželka, na nějaký hudební nástroj?
5: Manželka, jo, ta hrávala taky na piano a pak hrával spíš můj děda hrával v kapele až.
2: Takže vy jste se nemohl třeba realizovat, tak teď děti můžou.
5: No, já jsem byl, jak bych to řekl, doma posouzený jako nevhodný materiál na hraní. A tak to spíš teďka tady odchytávají ty děti, no.
2: Třeba vás pak naučí?
5: Třeba mě to donutí ještě, jako s nima trénovat a něco se naučím, aspoň tady toho macháše bez toho.
0: Ve středisku volného času Beta v Pardubicích natáčela redaktorka Českého rozhlasu Pardubice Šárka Rusnáková a zítra zamíříme do divadelního kroužku.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pětice uskupení v Pardubicích jedná o koalici bez vítězného hnutí ANO. Česká centrála cestovního ruchu přejde pod ministerstvo průmyslu. Nejspíš bude mít i výrazně nižší rozpočet. Hekři ve Francii napadli chlazení ve stovkách supermarketů, znehodnotili jídlo za miliony eur. A dnešek bude slunečný, místy zatažený, teploty do 15 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otto Gutwirth. Hnutí ANO může po 12 letech skončit ve vedení Pardubic. ODS, Hnutí STAN, Progresivní Pardubice, Naše Pardubice a Noví Lidovci jednají o společné koalici a zároveň se domluvili, že nebudou vyjednávat s vítězným ANO ani s jeho dosavadním koaličním partnerem Žijeme Pardubice. Dohromady mají 22 mandátů z 39, tedy potřebnou většinu. Na samotné koalici se ale ještě nedohodli. Pětici uskupení teď čekají další jednání o společném programu. Rozdílné názory mají třeba na dopravu nebo rušení městských obvodů, vysvětluje lídr pardubické ODS Ondřej Tichý.
2: Dopředu říkáme, my víme, že budeme muset dělat kompromisy i z programu ODS, ale děláme to proto, že vnímáme, že opravdu vlastně v zásadě asi vši voliči všech těchto subjektů volají po nějaké změně, volají po nějaké dohodě a to je možná nadřazené těm jednotlivým detailům programu. Máme jeden jasný cíl a to je domluvit se na této platformě.
0: Současný primátor a lídr hnutí ANO Jan Nadrchal se ale stále nevzdává možnosti zasednout společně s Žijeme Pardubice k jednacímu stolu s ODS.
3: Radost z toho samozřejmě nemám, ale rozhodně ještě nepanikařím. Mnoho stěžejních témat jednotlivé strany vnímají velmi odlišně. Stačí si projít jejich programy a každému musí být jasné, že to bez obřích kompromisů a ústupků rychle a snadno nepůjde. Idea o tom jdeme bez ANO a Žijeme stačit podle mě nemůže. ODS od nás dostala velmi, velmi rozumnou a vstřícnou nabídku, která plně respektuje jejich úspěch ve volbách. Jsme přesvědčeni, že by na ní mohli přistoupit. Jsme připraveni ke konstruktivnímu jednání.
0: Vedení Chrasti se po komunálních volbách nemění. Radnici znovu povede starosta Vojtěch Krňanský za sdružení Naše Chrast, které v zastupitelstvu získalo 8 mandátů z 15. Spolupracovat bude se sdružením Za Chrastecko, kterému podle koaliční dohody patří post místo starosty. Agentura Czech Tourism propagující Česko v zahraničí by příští rok mohla oproti letošku přijít o víc než 330 milionů. Agentura bude od listopadu nově spadat pod ministerstvo průmyslu a obchodu a podle asociace cestovních kanceláří stát počítá s výrazným omezením jejího financování. Zatím letos měla Česká centrála cestovního ruchu rozpočet zhruba 400 milionů, příští rok by to mělo být přibližně 70 milionů. Ministerstvo průmyslu a obchodu škrty v rozpočtu na příští rok potvrdilo, neupřesnilo ale, jak budou vysoké. Víc než 500 supermarketů ve Francii muselo po kybernetických útocích vyhodit tuny zkaženého jídla. Hekři v obchodech na dálku zvýšili teplotu v chladících a mrazících systémech. V některých supermarketech teploty dosáhly až 80 stupňů. Útok vyšetřuje Státní agentura pro kybernetickou bezpečnost.
4: Hekři v ledničkách, mrazácích a skladech nastavili vysoké teploty a prodloužili dobu odmrazování. V některých supermarketech byly podle deníku Le Monde teploty tak vysoké, že se ledničky a mrazáky rozstavily a v obchodech propukly požáry. Zkažené jsou maso, mléčné výrobky nebo hotová jídla za zřejmě desítky milionů eur. Ředitel společnosti Musketer Thierry Cotillard, která vlastní síť napadených supermarketů Intermarché, v televizi BFM řekl, že motivací hackerů mohla být politická destabilizace. Hekři cílili na systémy dánské společnosti Danfoss, která dodává chladící systémy do napadených francouzských supermarketů. Podle ní byly systémy zastaralé. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, místy mlhy, které mohou vydržet i po celý den. Večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, při déle trvající mlze jen do 12. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty jsou dnes mírně nepříznivé.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pozor na nehody, jedna je na silnici 31/115 u obce Bystřec, nehoda osobního a nákladního auta. A další nehodu máme hlášenou z Lanškrouna z Nádražní ulice, nehoda dvou osobních aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 10 hodin 5 minut k tomu pokračuje úterní dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice. To dnešní má datum 13. října, jenom připomínám, že Renáty slaví svátek. Tak všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody, radosti. No tu radost, pohodu, klidně i to štěstí samozřejmě přejeme vám všem, kteří jste naladili naše vysílání. Co nabídneme? Sandra, No Name, Valdemar Matuška, také Hana Zagorová s Petrem Reskem. To je hudební nabídka. Zastavíme se opět v Ústí nad Orlicí, kde naše regionální stopařka Milena Vápeníková prohlíží na nádraží protidrogový vlak. Ten popisuje, jak se může vyvíjet příběh člověka, který začne experimentovat s drogami, no a jaké zážitky si z tohoto vlaku odnese, tak na to se zeptám už za malou chvíli. A samozřejmě budeme soutěžit i věřte, nevěřte, to je naše dopolední soutěž. Dneska tady máme opět knižní cenu z nakladatelství Kazda, knížka, která se jmenuje Zkuste to doma sami, kuchyně. Tak držíme palce.
1: Dobré dopoledne s Miroslavem.

si vsadil na pár tónů, to byl Valdemar Matuška, s vámi je Český rozhlas Pardubice. Marek Eben a Tereza Kostková se Stardance rozloučí po 20 letech, to už jste asi slyšeli. Aktuální 14. řada tohoto pořadu je pro ně tím pádem poslední. No a Česká televize už za ně delší dobu hledá pochopitelně náhradu. Oslovila celou řadu známých tváří a zřejmě to vypadá, že už má vybráno. Konkrétní jména ale ještě sdělovat nechce. Podle některých deníků jsou favority moderátor Leoš Mareš a herečka Marta Danzingerová. Oba už v show také tancovali. Mareš v roce 2015, tehdy skončil 5., Danzingerová v roce 2024 2. No a tohodle problému v ozovkách se chytly i sázkové kanceláře, které také vypsaly nejrůznější kurzy právě i na tuto dvojici. Předtím byly podle sázkovek favority i Adéla Gondíková, Václav Kopta nebo Aleš Háma, případně Daniela Brzobohatá a Libor Bouček. Na to, kdo to nakonec bude, si každopádně budeme muset počkat. Česká televize každopádně divákům a fanouškům tohoto mimořádně oblíbeného pořadu vzkazuje, aby si letošní rok užili ještě s Terezou Kostkovou a Markem Ebenem. O jejich nástupcích prý bude informovat určitě včas a v momentě, kdy se začne připravovat další řada soutěže. Tak uvidíme.

0: V neděli jsme znovu pekli s naším kolegou v pochoutkovém roce na sladko. Užili jsme si posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a naučili se dělat karamelový koláč z jablky. Recept na něj se dozvíte, ale až za chvíli.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Jak může vypadat cesta od prvního experimentu s drogami až k závislosti? Jaké následky mohou zdánlivě nevinná rozhodnutí mít? I na tyto otázky se snaží odpovědět protidrogový vlak Revolution Train, který je dnes přijel na nádraží v Ústí nad Orlicí. Jeho interaktivní expozice je postavená na příběhu a autenticky zpracovaných prostorách, které návštěvníky vtahují do děje. Zatím si ji prohlížejí studenti, odpoledne bude moc přijít i široká veřejnost. A na místě je i naše regionální stopařka Milena Vápeníková. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Ta expozice je skutečně postavená na konkrétním příběhu nebo respektive konkrétních příbězích, protože těch lidí je tam zainteresovaných samozřejmě víc a má pomoci lépe porozumět tomu, jak závislost vzniká a jaké důsledky má pro toho daného člověka, ale i pro jeho úkolí. Je určitě přínosná také pro nás rodiče a další dospělé, hlavně asi učitelé ve školách, kteří chtějí o těchto tématech s mladými lidmi mluvit. A jenom připomenu, že teď chodí školní skupiny, ale dnes odpoledne od 15 hodin a 10 minut až do podvečeru může vlak navštívit i kdokoliv z veřejnosti a je to zcela zdarma.
0: Říkala si, že základem té interaktivní

0: interaktivní expozice je konkrétní příběh jaký?
1: V té první chvíli to začíná poměrně nevinně, a to tak, že parta mladých lidí jde na diskotéku. Tam ale samozřejmě pijí alkohol, včetně řidiče, a společně potom nasednou do auta při cestě domů. Stane se dopravní nehoda, ta je promítaná vlastně v tom jednom kinosále, a pak v dalším vagónu je názorně opravdu vrak toho auta. Při té nehodě ještě navíc zemře motorkář, takže další vagón simuluje vězení, protože ten řidič byl, jak už jsem říkala, pod vlivem alkoholu a opravdu v tom vězení skončí. A ten příběh potom pokračuje prostřednictvím mladého páru Petry a Marcela, kteří berou drogy. A je to takový asi ten známý scénář, který je s tím spojený. Je tam zobrazené to, co s tím téměř vždy souvisí, takže krádeže, abstinenční stavy, různé nemoci, žloutenka typu C, prostituce. Jeden vagón je velmi takové věrohodné drogové doupě. A já nebudu prozrazovat úplně všechno, každopádně tyhle příběhy většinou dobré konce nemývají. A co je zásadní, tak opravdu je to podle skutečného příběhu, který se stal.
0: Ty jsi měla možnost expozici si projít. Jaké jsou tvoje dojmy?
1: Já jsem v podstatě velmi otřesena to tím, co se může dít kolem nás, a tím, že mám sama děti v tomto kritickém věku, tak asi se nějak zamyslím a budu se snažit jim to reprodukovat.
0: No a ještě mě zajímá, jak se tváří samotní návštěvníci dětští, kteří odcházejí z vlaku.
1: Velmi podobně jako já.
0: Dobře, takže zveme k návštěvě protidrogového vlaku na nádraží v Ústí nad Orlicí, kde je také naše regionální stopeřka Milena Vápeníková. Děkujeme za zajímavé informace a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: zápasy, výsledky, analýzy, pohled do zákulisí pardubického hokejového týmu. To vše nabízí magazín Hokej Speciál. Poslouchejte každý čtvrtek po 15:30 odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Bazár, bazár.
2: Kdo má dlouhé uši a už tento pátek zamíří do Holic?
3: Miroslav Hruban a Zdeněk Novák?
2: Ano, a taky králíci a k tomu i holuby a drůbež.
3: Už po 20. se v Holicích koná krajská výstava králíků, holubů a drůbeže Pardubického kraje.
2: V pátek 16. října od 14 do 15 budeme přímo z výstavy vysílat živě.
3: V pátek nás poslouchejte a v sobotu se přijeďte podívat.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
4: Už po nás jdou. Musíme se ztratit.

0: 10:28, možná by to chtělo nějakou dopolední svačinu, jestli něco máte po ruce, tak si to připravte, zakousněte se, užijte si to a my budeme také pomyslně v našem vysílání mlsat a dáme si něco dobrého, sladkého, něco, co jsme si v neděli v pochoutkovém roce na sladko v rámci posvícenského pečení s Vojtou Vrtiškou připravili. Tak byl to, pokud jste poslouchali, karamelový koláč s jablky. Tenhle recept si připomeneme společně s kolegou Patrikem Rozehnalem právě teď. Co si tedy na tenhle koláč máme připravit?
1: Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo, přesně tak. Teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí.
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly by se tam pak krystalky a cucky. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy, přidáme si vanilku, přidáme si smetanu, přidáme si misopastu. Sahejte spíš po té světle, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout?
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část té vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený, spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný. Teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto. Chceme nějaký malebný kolečko, zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A pak to, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Tak, budu péct naslepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažné těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň a máme hotovo. Pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanou.
1: Oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím. Tak příště.
0: Karamelový koláč s jablky a šlehačkovou čepicí zvládnete určitě i vy a garantuju, že ohromíte celou svoji rodinu. Rozhodně doporučujeme vyzkoušet. Recept na tento koláč najdete na stránce pochoutkovirok.cz, je tam hezky popsaný, jsou tam i fotky a videonávod, jak ho udělat. A nezapomeňte, že i na těchto stránkách můžete také hlasovat pro nejlepší recept desetiletí. Najdete tam totiž všech 630 letošních soutěžních receptů pochoutkového roku a odměnovat se nami budeme autory na velkém finále a také několik z vás, kteří budou hlasovat. Tak hurá na stránky pochoutkovirok.cz.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Kniha Zkuste to doma sami s podtitulem Kuchyně, tak tu do soutěže Věřte, nevěřte věnovalo nakladatelství Kazda a obsahuje 137 receptů a nápadů do kuchyně, které vám ukážou, že připravit dobré a zdravé jídlo nemusí být náročné ani drahé. Takže pokud rádi vaříte anebo jíte a chcete někomu předat inspiraci, právě teď přišla vaše chvíle a držím palce, aby to klaplo a tuhle cenu jste vyhráli.
1: Věřte, nevěřte.
0: Včera jsme se ve Věřte, nevěřte vydali do Papui Nové Gvineje za kmenem Huliu. Slyšeli jste, jak se dorozumívají na velké vzdálenosti a dneska ještě zůstaneme v téhle části světa, která je opravdu plná zajímavých zvuků. A tady další z nich. Tak co říkáte, zní celkem vtipně, rozhodně zajímavě. Tohle je hlas žáby, kterou objevil český herpetolog Václav Hvoždík a pojmenoval ji Hyla Radimi, tedy v překladu z latiny Rosnička Radimova. Pro její jméno se inspiroval legendární postavou Radima Zvona z filmu Na samotě u lesa a má to být podsta tomuto filmu a jeho tvůrcům. Tak to je moje dnešní tvrzení a co vy na to, věříte nebo ne? Teď se můžete zapojit do soutěžení a volat 726 46 48 48. Někdo už nám volá. Dobrý den. Halo, halo.
2: Jste... Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak, kdo se dovolal, zeptám se nejprve?
2: Květa.
0: Paní Květa, mě to tady malinko zlomí. Vydržte chviličku, já se tady zkusím přepnout ten váš telefon, aby nám to takhle nechrastilo, aby jsme vás hezky slyšeli. Tak, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme.
0: Super, tak už je to úplně perfektní. Paní Květo, věříte tomu mému tvrzení nebo ne?
2: Věřím.
0: Už jste někdy slyšela o Rosničce Radimově, nebo to je poprvé?
2: Poprvé.
0: A jak se vám to líbí?
2: No, je to hezký.
0: Je to takové vtipné, zajímavé, že jo? Já když jsem to četl na internetu, tak jsem se teda také musel usmívat, no. Že něco takového je. Ale tak děje se to celkem často, že objevitelé nějakého nového živočišného druhu vymyslí nějaké pěkné, vtipné jméno. Takže vy zkrátka věříte?
2: No, věřím.
0: Já se tady teda zapíšu.
2: No, já nevím, tak věřím.
0: To je od vás hezké. Tak děkuju, ať se daří a přeju pěkné úterý. Naslyšenou.
2: Taky vám hezký den.
0: Díky.
2: Nashledanou.
0: Tak paní Květa věří, líbí se jí to moje tvrzení. Co někdo další, kdo nám volá? Dobrý den. Haló? Aj, tak tady nám to vypadlo, škoda, zkusíme další linku. Dobrý den.
3: Dobrý den, Ilona Vysoké Mýto, zapla jsem si vás a já nevěřím.
0: Proč ne? Čemu nevěříte přesně?
3: Říkal jste nějaká ta rosnička, jo, Radimová?
0: Latinsky Hyla Radimi a v překladu to je Rosnička Radimova. A má to být podsta právě postavy Radima Zvona z filmu Na samotě u lesa. Vzpomínáte, jak on tam dělal tu rosničku?
3: Vzpomínám, ano, ano.
0: Radim,
3: ano.
0: Vejš?
3: Jo.
0: No, tak Václav, no, Václav Hvoždík je takový vtipálek, že tu svoji rosničku, kterou objevil na Papuji.
3: Jej pojmenoval takhle, jo? Uh-huh. A já nevěřím prostě.
0: Nezdá se vám to?
3: Nezdá se mě to, ne. Ne, znám ten film dobře,
0: no,
3: to
0: dobře.
3: Víte, že jo.
0: A co se vám tak jako nezdá úplně nejvíc?
3: Ta Radimova.
0: Jo, že...
3: Rosniček, to jsou poddruhy různý, to je pravda. Jo, ale prostě ne, nevěřím.
0: Dobře. Tak jo, tak ne. Já se tady píšu, moc díky za zavolání, ať se daří. Naslyšenou.
3: Hezký den, naschledanou.
0: Takže by Václav Hvoždík nebyl takový vtipálek a že by pro svoji objevenou rosničku vymyslel nějaký jiný název. No možné to je, uvidíme. Samozřejmě rozlouskneme to. Ještě šance někomu třetímu samozřejmě. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
4: Jana Ličče.
0: Zdravím.
4: Já jsem o tom neslyšela, o té rosnice.
0: Já taky ne.
4: No, no.
0: Až nedávno jsem o ní četl.
4: A tak když jste o ní četl, tak já vám budu věřit. No.
0: No počkejte, ale třeba vás tady to, jak se říká, tahám za fosekry. No, nebo lakuju. Rosnička, no. Radimova.
4: Ale budu vám věřit.
0: Jo, pořád trváte na tom?
4: Zkusím vám věřit. No.
0: Dobře, tak jo. Tak pozdravujte
4: někde
0: tam u vás.
4: Tomu, no. Někde jste k tomu Chadimu, spíš by mě k tomu jméno spíš ladilo jiný, ale budu vám věřit.
0: Dobře, tak jo, mám zapsáno a hezký den, naslyšenou.
4: Hezký den, naschledanou.
0: Tak, máme tři volající za sebou. Já ještě jednou připomenu, o co jde. Pouštěli jsme tady Hlas žáby, kterou objevil český herpetolog Václav Hvoždík, pojmenovali Rosnička Radimova, latinsky Hilla Radimi. A já tvrdím, že pro její jméno se inspiroval legendární postavou Radima Zvona z filmu Na samotě u lesa. Má to být podsta tomuto filmu a jeho tvůrcům. studio.pardubice@rozhlas.cz. Sem pište, jestli věříte nebo ne.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Jan Zadražil.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

10 hodin 52 minut, Český rozhlas Pardubice stále s vámi a soutěžíme Věřte, nevěřte, nebo tedy vy soutěžíte. Připomínám, že hrajeme o knížku za nakladatelství Kazda, Zkuste si to doma sami, s podtitulem Kuchyně, levné a zdravé recepty v ní jsou. No a dneska jsme si opět poslouchali takový záhadný, podezřelý zvuk, ještě si ho připomeneme. A já jsem tvrdil, že jde o rosničku, kterou objevil český herpetolog Václav Voždík v Papui Nové Guineji a pojmenoval ji podle Radima Zvona z filmu Na samotě u lesa, tedy rosnička Radimova. Co píšete do e-mailu? Pojďme kouknout. Rožkovi z Horního Jelení se dnes shodli. Dobrý den, milý pane redaktore, dneska vám nebudeme věřit. Mám pocit, že nás dnes opravdu lakujete. Krásný den. Dobrý den, nesouhlasím, že by vámi zmiňovaná rosnička vůbec existovala. Do Pardubic hezký den přeje Jarda z Lanškrouna. Děkujeme, také zdravíme do Lanškrouna. Zní to hezky, ale je tam tolik faktů, že si myslím, že bude spíš něco vymyšlené, takže vám dneska nevěřím. Děkuji a hezkou soutěž, vždy mě pobaví, píše Vlaďka z Pardubic, Lenka z Ústí nad Orlicí. Dnes to není úplně pravda, takže nevěřím, i když hlas žáby by to mohl být, to ostatní nevěřím. No a pak tady mám ještě od Blanky, že se jí snažím nachytat, takže dneska také nevěří. Ale kde to je? Já jsem chtěl ještě jeden e-mail. Tenhle, dobrý den, tentokrát mimo soutěž, hledal jsem na internetu, protože se mi to zdálo celé jako blbost. Hledal jsem tentokrát, jestli je to celé asi vymyšlené, včetně Václava Hvoždíka, píše posluchačka Ilona. Tak ano, Václav Hvoždík neexistuje, ale existuje herpetolog Václav Gvoždík, ze kterého jsem vycházel, už asi tušíte, kam tím mířím. Sice objevil nějakou žabku, ale rozhodně to nebyl rosnička Radimova a zcela stoprocentně ten zvuk nepatří žádné žábě. Je to zvuk ptáka, který se jmenuje rajka. Rajek je mnoho druhů a nevydávají jenom jeden univerzální zvuk, protože tahle čeleť čítá 45 různých druhů a ty jejich projevy jsou extrémně rozmanité, ale co mají společného, často znějí opravdu velmi, velmi nepřirozeně, od mechanických skoro až kovových zvuků až po hlasité křiky, nebo takovéhle zvláštní pípání, které jsme tedy dneska slyšeli. Žádná žabka, ale rajka, tohle těsně před pářením, a aby toho nebylo málo, tak jsem si stáhnul ještě jeden zvuk rajky, který teda také stojí za to. No a když zalovíte na internetu, tak objevíte další zvukové projevy těchto ptáčků. Některé zní dokonce jako mimozemšťané. Je to úplně neuvěřitelné, co dokáže vyloudit tohle zvířátko. Takže kdo dneska nevěřil, a to je pro nás důležité, ten dobře udělal. Jdeme se podívat, kdo bude vítězem či vítězkou dnešního napínavého klání. A radovat se může posluchačka Vlaďka z Pardubic, která posílala e-mail. Vlaďko, gratulujeme, užijte knížku, nechť v ní najdete spoustu inspirace do vaší kuchyně. Ostatním díky, že jste se zapojili, zítra ve stejném čase. Další Věřte, nevěřte.

0: písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pětice politických uskupení v Pardubicích bude pokračovat v jednání o koalici bez vítězného hnutí ANO a třetího nejsilnějšího subjektu Žijeme Pardubice. Spotřebitelské ceny v Česku v září meziročně stouply. Drony zasáhly další dvě lodě u bulharského pobřeží. A dnešek bude slunečný, místy ale zatažený, teploty do 15 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubicích se na spolupráci, která by mohla vést ke koalici, domluvilo po komunálních volbách pět subjektů bez vítězného hnutí ANO. Patří mezi ně ODS, Progresivní Pardubice, STAN, Naše Pardubice a Noví lidovci. Dohromady by pak měli 22 křesel v 39 členem zastupitelstvu. Podle náměstka primátora Jakuba Rychteckého z Žijeme Pardubice je zřejmé, že politické oponenty spojuje především snaha obejít vítěze voleb hnutí ANO a vyřadit z jednání i třetí nejsilnější subjekt Žijeme Pardubice.
2: Za Žijeme Pardubice jsme připraveni dál neúnavně stát za důvěrou našich voličů a hájit jejich hlas, konstruktivně jednat a hledat stabilní koalici především na půdorysu tří stran s nejvyšším volebním výsledkem, která bude prosazovat skutečná řešení pro Pardubáky, nejen spojení proti někomu.
1: Rekonstrukce smuteční síně v Chrudimi by měla začít v lednu. Přestavba zastaralé budovy potrvá 8 měsíců. Během úprav zůstane mimo provoz. Náklady město odhaduje zhruba na 20 milionů korun. V přírodní rezervaci Maštale mají platit nové podmínky ochrany. Krajský úřad navrhuje opatření, která tam zjednoduší těžbu. Pravidla se ale budou lišit podle jednotlivých zón.
3: V bezzásahové zóně by tak mělo být možné kácet nepůvodní druhy stromů nebo odstraňovat ty, které blokují cesty. Ve druhé by pak vlastníci mohli likvidovat kůrovcové stromy a také nejstarší borovice. Nejmírněji chráněné pásmo kombinuje všechny zásahy, a to včetně postřiků nové výsadby proti vybraným škůdcům. Krajský úřad teď ještě bude čekat na případné připomínky k návrhu. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Inflace v Česku zrychlila. V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. To je o 0,6% bodu víc než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V meziměsíčním porovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. U bulharského pobřeží zasáhly drony dvě lodě a jedna z nich se potopila, oznámil to bulharský premiér Rumen Radev. Tři bezpilotní letouny podle něj zaútočily na loď patřící Ukrajině. Bylo to zhruba 30 kilometrů od pobřeží. Posádku se podařilo evakuovat. Zachráněný je taky jeden námořník z druhé lodi, která se potopila. Radev neupřesnil, kdo za útokem stojí. V reakci na údery si ale Sofia předvolala ruskou velvyslankyni. O situaci bude bulharský premiér taky jednat s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, místy mlhy a místy může být zataženo nízkou oblačností. Večer by oblačnosti mělo přibývat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, při déle trvající mlze nebo zatažené obloze 9 až 12. Povane slabý, proměnlivý vítr. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes mírně nepříznivé.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehodu máme hlášenou z Pardubic, je to nehoda dvou osobních aut ve Štrosově ulici.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Má
4: Mažoretky ze Svinčan získaly titul mistryně Evropy. Co stojí za jejich úspěchem, jak náročné jsou tréninky a proč už dávno nejde jen o pochodování s hůlkou. Dozvíte se také, jak s tímto sportem začít a co všechno může mladým zájemkyním nabídnout už za chvíli v radioporadně. Samozřejmě ani muzika nebude chybět v další části dopoledne. Leona Machálková, Věra Martinová, nabídneme i skupinu Queen a dál přejeme hezké úterý. Připomínám, Renaty dnes slaví svátek. Všechno nej.
0: Dobré dopoledne s Miros.

0: Radioporadna.
1: Je to tak, 11 hodin, 11 minut a je tady radioporadna Českého rozhlasu Pardubice. Mám takové tušení, že dneska to bude hodně veselé, hodně veselé. Mistryně Evropy, vlastně už světa, můžeme říct, ze Svinčan. To zní skoro neuvěřitelně, ale je to skutečnost. Mažaretky Maybelline totiž na světovém šampionátu vybojovali samé úspěchy, přidali i další umístění, jak na tom světovém, tak na tom evropském. To se všechno dozvíme. A co všechno za takovým úspěchem stojí, jak náročný je dnes mažoretkový sport a jestli se k němu mohou přidat třeba i další děvčata, která by měla zájem, tak o tom si budeme povídat s trenérkami Ditou Šepkovou. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: A Janou Blaškovou.
3: Dobré dopoledne.
1: A jsou tady i holky, tady pět a jména už jsem nezvládl udržet v hlavě, tak možná, kdybyste se nám představili třeba postupně nějakým způsobem.
4: No. Madlena Malešová.
1: Tak pojďte ještě tamhle vy zezadu, doběhněte sem k mikrofonu.
5: Nikol Školibová.
6: Emma Pejřilová.
7: Lucka Javorková.
8: Nikča Olivová.
1: A možná, milí posluchači, bude skvělé, když se podíváte ještě na webkamery, jak jsme tady namačkají. V tom našem malinkatém podkrovním studiu. No, ze Svinčan až na ten světový trůn. Když to takhle řeknu, jak vám to zní? Už jste to stačili uvědomit, čeho jste dosáhli?
2: No, je to neuvěřitelný, ale je to takovej náš splněnej sen, to, po čem jsme celý ty roky toužili. Proč jsme vlastně do té asociace šli, že jsme šli za nějakým tím cílem, chtěli jsme se dostat mezi tu evropskou elitu, mezi ty týmy a to, že se dostaneme na svět, je úplně neuvěřitelný. A to, že to vyhrajem,
9: tak to je. Už, to a když vůbec. Stojíte na ty stupni vítězů a vidíte, jak hrajou tu českou hymnu a ty naše holky, tak to je prostě nezapomenutelný zážitek, který se v životě nedá vůbec popsat vyslovit, slovy. Popsat slovy, brečíte tou radostí, jak tam ty holky to dokázaly.
1: Mm-hmm. Teď nevím, o čem budeme mluvit, jestli o té Evropě nebo o tom světě, co je pro vás tak jako lepší?
2: Asi ta Evropa, protože to byl ten první zážitek, to prvotní, co jsme dosáhli.
1: Ten první velký úspěch.
2: Ten první velký úspěch a možná můžou říct i holky sami, jak se tam cítili na tom
1: pódiu. No, mě by to totiž zajímalo, jak to vypadá na takovém šampionátu evropském.
2: Jestli jste byli nervózní.
1: Kolik týmů, jaká je atmosféra, konkurence a tak?
9: Soutěžili holky, soutěžili v defile klasik a soutěžili ve čtyřech týmech. A myslím si, že když vlastně se jakoby pak vyhlašují ty výsledky a vyhlašují se postupně od čtvrtého místa do prvního místa, tak už pak holky se radovaly a myslím si, že to můžou říct i sami, že brečeli radostí a byli hrozně rádi, že vlastně
2: že
9: ten
2: dokázali.
9: Zázrak se dokázal.
1: Byl to fakt zázrak, nebo jste třeba tušili, že jste dobré?
4: No, byl to zázrak.
1: Ale tak proč taková skromnost?
9: Já a tak dobrý jsou určitě, ale nečekali asi takový tu wow.
1: Ta konkurence, jak hodně náročná tam byla, kolik tam bylo sokyní, když to tak řeknu?
2: Tak v těch karetkách jich bylo méně. Ono totiž už ten klasik, ve kterém jsme to vlastně vyhráli, dělá méně týmu, ale i tak je to pořád takový ten základ, kterýho se ty mažaretky snaží držet, protože to ty holky učí nějaký pevnosti a prostě těm základům odbourávání trémy, takže tam jich bylo méně. A v těch juniorkách tam jich bylo asi 7 nebo 8, takže tam už ta konkurence byla trošku větší.

0: prostě takový jako kabátek oddělený od sukně a vlastně to defilé klasik vypadá tak, že hlavně základem je pochod, jednodušší prvky s hůlkou, takový prostě základy a vede to kapitánka, která je odlišená barevně na kostýmu.
1: No pak to 5. a 14. místo, to bylo v jaké kategorii?
0: To 14. místo bylo ve velké formaci baton, které už má téma, to Aha. už není ten klasik, takže tam už se opravdu můžeme jako choreograficky vyřádit. Tak bych to asi nazvala, ano, vyřádit, jak v kostýmech, tak v té, jako v tom tanci, už tam nemusí být jenom pochod, můžou tam použít prvky tance, gymnastiky trošku, jo, něčeho takového a vyjádřit právě to téma a naše holky měly téma kocour v botách.
1: Mhm. Co všechno správná mažoretka musí zvládnout, tak o tom budeme mluvit za chvilku.

0: Český rozhlas Pardubice stále s vámi, dnes taková veselá radioporadna s Ditou Šepkovou a Janou Blaškovou, což jsou zakladatelky a trenérky mažoretek Maybelline ze Svinčan. Mimochodem můžete kouknout také na naše sociální sítě, kde už holky stihly tady u nás ve studiu něco málo předvést, nebo v rádiu, máme tam video, tak můžete obdivovat, jak jsou moc šikovné. No, když se řekne mažoretky, spousta lidí si představí děvčata s hůlkami, která pochodují před dechovkou. Jak moc je tahle představa vzdálená dnešnímu mažoretkovému sportu?
1: Já bych řekla, že docela dost. Tomuhle, tyhle představě se přibližuje právě ten klasik hlavně, který jako je na takovou dechovku.

0: vější nebo orchestrální hudbu bez zpěvu, ve kterém teda holky soutěžily na té Evropě a světě a vyhrály. A vlastně to se dělá už, bych řekla, jako málo. Už to tolik týmu prostě nedělá, už spíš jedou do toho modernějšího stylu, kde už se používá právě ty prvky tance, baletu, gymnastiky.
1: Co všechno musí dobrá mažoretka zvládnout?
2: No, děvčata, řekněte, který prvky a podobně. No?
3: Tak srovnání těla, hlavy, úsměv, pochod, synchron.
4: No, pak třeba i špičky hlavně, no a užívat si to, jo,
2: užívat si to.
1: No tak to užívání, to je důležité samozřejmě, že jo, ten dobrý pocit z toho musí být, aby to nebyla jenom práce, dřina. Každopádně tohle všechno musíte skoordinovat najednou, naraz, na všechno myslet. A dá se to vůbec? Já si to nedokážu představit vůbec.
2: Dá se to určitě.
1: A tak vy jste ženy, vy to umíte, ten multitasking. Jsou mažoreťáci?
0: Jsou, ale my teda žádnýho nemáme.
1: Jak náročné jsou třeba tréninky? Kolikrát týdně se děvčata připravují a jak dlouho trvá nacvičit jednu soutěžní sestavu?
3: Tak tréninky máme dvakrát týdně a trvají 2 hodiny.
0: K tomu máme i teda víkendové soustředění, na kterých se snažíme udělat vlastně tu největší práci, co nejvíc té sestavy, abychom to do nich nahustili najednou a aby se i stmelili.
1: Takže to není takový jako kroužek, jednou týdně si zajdou na hodinku, tohle to je opravdu v uvozovkách koníček na plný úvazek.
2: To určitě, je to takový drill, holky musí opravdu chtít a zapojit do toho všechno, co potřebujeme.
1: Když se vrátíme k tomu soutěžení, k těm soutěžním vystoupením, jak se to hodnotí, za co rozhodčí přidělují body a za co je strhávají?
0: Tak jsou tam nějaký povinný prvky, které musí v té sestavě splnit. Jo? Takže to jsou nějaký daný pro každou kategorii. Máme kadetky, juniorky, seniorky a v každé kategorii mají nějaké povinné prvky, které musí splnit. Například otočku pod výhozem, nebo nějaký prvky z prvního, třetího levelu. Jo? Prostě ty prvky jsou tam takhle rozdělený. Hodnotí taky právě synchron ty skupiny, jak jdou stejně. Hodnotí se třeba i pády hůlek, ale ty zas až takovou velkou váhu nemají. Hodnotí se třeba změny tvarů v té sestavě, jak moc se střídají tvary, jestli stojí hodně na místě nebo se hýbou po té ploše, takže je toho tam opravdu hodně.
1: Je těžké sladit celý tým, aby byl synchronní?
0: Náročný to určitě je a musí si i ty holky sednout. Když si jako úplně nesednou, tak je to náročnější práce.
1: Jako když si nerozumí.
0: Tak, ano, když si tolik nerozumí, no. Protože třeba v těch juniorkách, seniorkách, tam bývají ty holky jako namíchaný věkově, od těch 12 do 15 let. A on je to docela velký rozdíl věkovej pro ty holky. Takže aby si opravdu sedli a byla to dobrá parta, tak je to taky náročný.
1: Zlobí?
2: Nezlobí. Fakt poslouchaj, jsou hodný. Musím říct, že máme úžasný holky.
0: Ano.
1: Tak jo, trenérky chválí a teď se tam z druhé strany, co trenérky? Rozčilují se občas, zakřičí, umí zvýšit hlas, jak to s nima je?
4: No, tak někdy samozřejmě jo, ale jinak jsou hodný moc.
1: Jo?
0: Jo. Oni na nás nepráskli.
1: Dobře. Když se vrátíme k nějakému tomu vystoupení, tak vy tam děláte neuvěřitelné věci s těmi hůlkami. Když třeba hůlka upadne, co se děje potom?
0: Tak my se holky snažíme učit to, že hůlku co nejrychleji zvednout, postavit se, usmát se a dělat, že se nic nestalo. To je prostě základ. Hlavně se nenechat rozhodit a ovlivnit se až do konce vlastně tý sestavy. No.
1: A já bych dostal k mikrofonu všechny i tamhle za monitorem. Ta děvčata, která nevidím, tak co je pro vás nejtěžší? Je to ta samotná fyzická příprava nebo třeba ten tlak, který je vyvíjen na těch soutěžích, když máte před těmi rozhodčími něco předvést? Jak to je?
5: No tak, nejhorší je, když vyhlašuju, jako, že začínají třeba kategorii nebo takhle.
1: Když vás volávají.
5: No, tak mám největší stres vždycky.
2: Stres tam asi je největší.
1: Asi stres a tlak. Kolik toho musíte obětovat? A vlastně celá ta vaše rodina, protože vy ti musíte žít, předpokládám, je to tak?
2: To určitě, ano.
0: Pokud to chtějí dělat jako
1: na téhle úrovni,
0: tak na nějaký úrovni, tak tomu opravdu musí dát hodně a musí tím žít.
2: Nestačí to nejenom na tréninku, ale musí trénovat třeba občas i doma a opravdu ty soboty, neděle, pak je to větší zápřah a ta rodina proto prostě žije.
0: Taky musí žít, no, musí tomu obětovat.
1: Takže to je škola, mažoretky, máte čas ještě na něco jiného?
0: No, říkejte.
2: Holky, máte? Máte čas na něco jiného?
4: No, třeba na kamarády.
1: Jo?
3: Na kamarády se vždycky najde čas, ale za mě jakoby jsou hlavně jakoby i tréninky, protože čím víc trénujem, tak tím se i zlepšujem.
1: Tak na druhou stranu asi máte i kamarádky takhle ve skupině mezi mažoretkami.
2: Určitě mají.
1: Taková
2: mezi sebou.
1: Druhá fajn rodina, dá se tak říct.
2: Jo, určitě. Jako je, musím říct, že ta parta těch 60 dětí, co máme, tak jsou fakt krásný kolektiv, spojují se a jdou si jedna za druhou a jedna za druhou by položila všechno. Je to tak, holky? Že jako fakt jste dobrý kolektiv.
3: Jo.
4: Ano, je to tak.
1: Ale těžké je rozmluvit.
4: Oni se tady stýdějí.
1: Tak už se dostáváme k samotným Maybelline. Něco z historie a jak to u vás funguje, o tom budeme mluvit za chvíli.
6: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
7: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelích úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
6: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Český rozhlas Pardubice je stále s vámi a dneska tu máme Mažoretkovou radioporadnu s Ditou Šepkovou a Janou Blaškovou. Ten váš klub, o kterém se tady povídáme, Maybelline, vznikl v roce 2019. Jak vlastně začal celý ten příběh a kolik děvčat bylo na začátku?
1: Ano, Mažoretky Maybelline vznikly v roku 2019. Vznikli jsme ve Svinčanech, chodili jsme do sálu cvičit, bylo nás tak asi 20 dětí. Dita, když chodila do kroužku, do Pardubic, tak nám předcvičovala dětem. Chodili jsme na různé soutěže, na různé vystoupení s dětma. No a pak jsme teda v roce 2022 jsme udělali oficiální spolek, kde už jsme nabrali víc dětí, měli jsme jich 50 děvčátek a v roce 2023 jsme se právě přihlásili do asociace CME, kde jsme začali s těma holkama jakoby jezdit po těch víc soutěží, aby jsme se dostali na ten svět a na tu Evropu, kterou jsme si vysnili.
0: No a když se podíváte na dnešek, tak jak to je teď dnes, kolik máte členek a v jakém věkovém rozmezí?
1: Dnes máme tak 60 dětí, ne holčiček. A máme profi, máme přípravku a přípravku máme od 4 do 7 let. To trénuju já s Luckou Šepkovou a těch máme tak 10. Pak dál máme hobby kadetky, těch tam máme asi 15 holčiček a ty jsou od věku
2: 8 až 11 let.
1: Pak máme kadetky profi, ty jsou taky od toho věku, od těch 8 do 11. A pak máme dál, máme juniorky a seniorky, které máme dohromady a ty jsou od věku 11 a víc, protože už máme těch junior, seniorek má míň, takže už jsme je spojili do jednoho týmu, aby jsme měli to.
0: Trénujete ve Svinčanech?
1: Trénujeme ve Svinčanech, v Cholticích, v Heřmanově Městci a ještě chodíme občas do Přelouče trénovat do haly a do Heřmanova Městce do haly. A trénujeme teda pondělky, středy a pátky.
0: No a odkud holky dojíždí? To musí být zdaleka, to není jenom odsud.
1: Ani ne, ne? To je to všechno ve okolí. Jsou to Svinčany, Heřmanův Městec, Stojice,
2: Jeníkovice.
1: Takže jako ty okolní vesničky, jako nejdál dojíždějí z břehu.
2: A Řečany
1: nad Labem, ty jsou teda nejdál.
0: No a jak jste se k mažoretkování dostali vy dvě? A byli jste třeba předtím také mažoretkami?
2: Já jsem mažoretky dělala, když jsem byla mladší, pak jsem teda přišla na aerobik, ale pořád mě ty mažoretky táhly víc a i vlastně holky, které začínaly v těch Svinčanech úplně jako prvotně v tom kroužku, tak mě navedly na to, že by rádi ty mažoretky zkusily, takže proto jsem se k tomu hlavně vrátila. A začala jsem teda já osobně zhruba ve 12 letech takovou touhou mít svůj vlastní tým taneční. Vůbec nebyla jako představa o tom, že to budou konkrétně mažoretky, ale založila jsem si to s mojí mamkou a pak jsme vlastně postupně k sobě přibrali i Janu, která nám tam
1: začala pomáhat
2: a je tam důležitou součástí toho týmu s náma. A vlastně od toho roku 2019 jsme začali vyloženě se věnovat těm mažoretkám.
0: A jak náročné je takový klub vést? Co všechno leží na vašich bedrech? Já myslím, že to je všechno od kostýmu přes třeba i schánění peněz, úplně všechno.
2: Všechno je to na nás, ano.
1: Tak.
2: Komunikace s rodičema, hledat sponzory, aby si to všechno třeba nemuseli ty holky platit, zařizovat tréninky, právě ty místa, kde budeme trénovat, obvolávat a všechno to.
0: Je to starost nebo radost?
1: Radost. Radostní starost.
0: Tak vy nejezdíte jenom po mistrovstvích samozřejmě, kromě soutěží vystupujete, předpokládám, i na plesech a různých slavnostech, kde vás můžou třeba vidět zájemci.
1: Kde nás můžou vidět? Teď jsme vystupovali v Klešicích třeba.
2: Jsou to takový ty okolní vesnice.
1: Okolní vesnice, hlavně. Nebo na nějakých takových, když se pořádají nějaký akce, jako města pořádají a chtějí nás tam, tak nám zavolají a my prostě samozřejmě, že neodmítneme, protože chceme, aby holky si to procvičily, takže jdeme a vystoupíme a ukážeme, co se naučili a jak jsou šikovní.
0: Je nějaké vystoupení, na které dodnes vzpomínáte? Předpokládám, že to bude to mistrovství, to je jasné, ale něco třeba, kdy se stalo něco veselého, nečekaného, nebo nějaké jiné zážitky, protože vy musíte hýřit úplně veselýma historkama.
2: Tak veselý historky vám klidně asi povědí nějaký holky, ale třeba já osobně, ne, že by to bylo úplně veselý, nebo úsměvný tak, ale ráda vzpomínám na ty první soutěže, kde jsme začali a kde jsme získali ty první medaile a to je takový hřejvej pocit, že to prostě děláte dobře a že ty holky to baví a že to je oceněný.
0: No a holky, co
2: holky
0: by?
2: Můžou určitě.
0: Veselé historky.
1: Historka.
3: Tak já vzpomínám teď z Holec, jak jsme byli, že jsme vyhráli, já jsem vyhrála 5 zlatých medailí.
0: Tak gratulace veliká, to je krásné. To je
3: no, určitě... že na mistrovství světa jsem s Terkou Majerovou jsme chtěli jet výtahem a my jsme se tam nějak uzamkli. 5 minut jsme tam asi byli a nešlo nám to odemknout. No tak potom jsme na to nějak zjistili, tak jsme se odemkli a šli jsme radši po schodech.
0: Takový výtah tady máme taky. Nás občas uzamkne. No a jinak běžně ztrácíte mobily, co jsem slyšel, kostýmy, ano, občas automy. Nějakou členku.
4: Všechno,
1: ano.
4: Členku naštěstí ne.
1: Členku teda. Ještě jsme nikdy nestratili. To je pravda, že snad to se nám ještě nestalo.
4: A snad ani nestalo.
1: No.

0: Margita Šepková, Jana Blašková, našimi dnešními hosty v radioporadně Českého rozhlasu o Pardubice, i když takové volnější téma trochu, ale věřím, že i některým rodičům můžeme poradit, pokud přemýšlí, kam směřovat své ratolesti. Já bych se vrátil ještě k těm vašim úspěchům. Evropou to začalo, pak ten svěťák, to je také určitě věc, na kterou jste patřičně pyšné. No a kam dál míříte?
1: Tak, teď se připravujeme na novou sezónu, takže nás právě čekají ty víkendové soustředění, spousta tréninků a nacvičování nových choreografií, se kterýma potom v březnu chceme vyrazit znova na soutěže, jednak teda na pohárový, kde se nepostupuje dál, a jednak na ty postupový v tom CMAčku, v té asociaci, kde bychom rádi obhájili ten postup na Evropu a třeba i ten titul mistryň České republiky.
0: Takže spousta práce před vámi.
2: Přesně, určitě.
0: Teďka, když jste se dostali na to evropské a světové zlato, bude těžké se tam udržet, myslíte?
1: Určitě bude, protože, jak tady Jana mimo kamery říkala, vlastně ty děti, když vyrostou, nebo ty holky, tak se přesouvají do vyšších kategorií, takže se mění ta skupina, takže potom právě je náročnější zase je dát dohromady, zesynchronizovat a nacvičit tu novou choreografii na té stejné úrovni, nebo ještě lepší, než to bylo tu předchozí sezónu.
0: Mm-hmm. Děje se to, že třeba někdo obhájí titul, nebo to je nereálné?
1: Děje se to.
2: Děje, určitě.
0: Jo, takže tam šance
1: určitě,
0: jsou.
1: Protože jsou tam několikanásobné mistryně toho a toho.
0: Jo,
1: určitě.
0: No tak to držím palce, protože vy jste říkali, že to záleží také dost na náladě těch rozhodčích. Je to něco jako tedy krasobruslení a když si naštvete porotkyni, tak to asi není úplně dobrá metoda, jak obhájit titul.
1: Taky asi, ale myslím si, že naše porotkyně jsou skvělý a že ty si nenaštvete, ty jsou milí a jsou s náma.
0: Dobře, tak já jsem se koukal i na vaše internetové stránky, našel jsem tam informace o tom, že scháníte nebo scháněli jste nové členky, byť tedy termín už je uzavřen, ale kdyby náhodou někdo měl zájem, může se ozvat?
2: Určitě se může ozvat na našem internetovní stránka
1: Maybelline Pomlčka Svinčany.
2: 100% přijímáme dál, není problém, když někdo přijde, takže...
1: My budeme rádi.
0: Dobře. Musí mít děvče, které by se k vám chtělo přidat, nějaké taneční nebo gymnastické zkušenosti, nebo může přijít úplná začátečnice?
1: Může přijít úplná začátečnice. Jediný, co je fajn a bez čeho to úplně nejde, je ten smysl pro rytmus a mít ten hudební sluch trošku, no, protože to ostatní se vypilovat dá.
0: Ten pohyb zkrátka nacvičíte, vykřešete to.
2: Ano, je to naučíme.
1: Každýho to vydoluje.
0: Dá se nějak poznat na první pohled, jestli teda má děvče vlohy?
2: No.
1: Asi dá, svým způsobem. My si na těch náborech trošku s nima zatancujeme, takže vidíme, jestli se hýbou do rytmu, jestli to trochu slyší, a pak na tom můžeme stavět.
0: Mhm. Určitě by rodiče mohlo zajímat, jak finančně náročný je tenhle sport.
1: Hodně.
2: Hodně náročný.
1: Když to dělají na té vyšší úrovni a mají třeba víc těch formací, tak opravdu hodně. Řekla bych třeba i jako 10 000 za sezónu, do toho určitě ty rodiče vloží. Mm-hmm. Někteří víc.
0: No a co byste vzkázali holkám, které mažoretky lákají, ale třeba se stydí přijít mezi zkušenější děvčata?
2: Tak ať se nestydí, ať a přijdou, protože jsme dobrý kolektiv. Prostě
1: přijmou je holky s otevřenou náručí.
2: Přesně tak.
1: Budou rádi, když je někdo doplní, takže určitě přijďte.
2: Tak.
0: No
2: budeme rádi.
0: Kdyby přišel nějaký ten mažoreťák,
2: tak
0: jsem
2: klidně, zeptal... nám to nevadí, nám to
0: nebude se tam cítit tak jako trošku...
2: Ne.
0: Uděláte mu hezké prostředí, jo?
2: Uděláme a holky ho přijmou. Holky, a my taky.
0: Chtěli byste kluka mezi sebou?
2: Chtěli byste kluka?
0: Teď jste úplně vytřeštěla oči teda.
3: No, tak asi... Klidně.
2: Hlavně, aby se nám o něj nepoprali, že jo? Protože to jako...
3: No, ale... Je to takový divný, že kluk dělá mažoretky.
0: A tak jsou pak takový to vyhazování, ne? A to už zase to je jiná.
2: To už zase z pomponek. No. To my neděláme pomponek, my děláme jenom vyloženě s hůlkou.
0: Budete, jo?
1: No, trošku se k tomu asi chceme zase zpátky vrátit, protože jsme to jednou zkoušeli a holky to láká samozřejmě.
0: Tak jo, tak já vám moc děkuju, že jste dorazili, pozdravujte ve Svinčanech a držím palce a přeju mnoho a mnoho dalších úspěchů a doufám, že se nevidíme naposledy.
1: My taky moc děkujeme.
0: Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Je úterý 13. října a právě dnes si připomínáme 85. výročí narození amerického zpěváka a hudebníka Paula Simona, který je známý například písní The Sound of Silence. Kdo je to zpěvák a co při svém vystoupení dělá, tak přesně na to se redaktorka Tereza Beránková zeptala dětí.
1: Třeba pán se trénuje zpívat a třeba paní se trénuje taky zpívat, nebo holčička se taky trénuje zpívat, a nebo jeden malý kluk taky se učí zpívat.
2: A kde se učí zpívat?
1: Třeba na studiu.
2: Kdo je zpěvák?
1: Třeba nějaký pan, jaký učí někoho píš. To zpěváky třeba to vyspívá mezi lidma a je to na pódiu. A třeba někde na party, a nebo někde u pláže, kde je pódiu, už nevím.
2: A co zpěvák zpívá?
1: To já nevím. Pesničky nějaký.
3: Já už nechci tady být.
2: Co zpěvák zpívá?
1: Třeba nějakou písničku a třeba neví, jak se jmenuje, tak jsem vymyslel nějakou jinou písničku a vědě, jak se jmenuje a třeba může to zaspívat.
2: Co musí zpěvák umět?
3: Hrát na nástroje a na buben.
4: Já vím.
1: Třeba může hrát na piano nebo může zaspívat. Beruško, půjčme je.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Naším hostem bude Lukáš Kozák, architekt z Krkonoš.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9:00 nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Necelých 8 minut a bude tady pravé poledne, čas oběda, také čas předat tady techniku Honzovi Vomberskému.
4: Ano, já si ji rád převezmu. Začnu třeba tady tím mikrofonem, dobře. Ten se mi líbí, ten se mi hodí, tak a pak si rozmyslím, čemu budu pokračovat.
3: Než to odneseš, pobav naše posluchače, prosím, v odpolední.
4: Tak já tu nejsem od pobavení, já jsem to od informování hlavně.
3: No dobře, také informuj.
4: Já bych bavil, ale to...
3: To by tě nebavilo.
4: To by mě bavilo, ale tak a teď jsem úplně zapomněl, co jsem... Jo, povolební vyjednávání v Ústí nad Orlicí dneska budou tématem odpoledního programu a kromě toho taky pozvánka na novou výstavu, tuším, že na zámku v Moravské Třebové. Tak o tom všem povyprávíme, poreferujeme, přidáme po 17. hodině Den v kraji a po 12. písničky od srdce a doufám, že dneska teda se pochlapíte víc než včera.
3: Tak hezké vysílání. Taky.

0: Vážine, pojďte dál.
1: A která pak vy jste?
0: No já jsem vaše švagrová, vítajte pěkně.
1: A sakra to mám štěstí. Vy jste švagrová tohoto času největší krasavice v městečku. Ten samý systém jako krasavice...
0: Postřežené.
1: Od 17. října ve Východočeském divadle v Pardubicích.
0: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Nová křižovatka u Medlešic je hotová. 5 uskupení, která jednají o nové koalici v Pardubicích, bude muset najít kompromis třeba v otázkách dopravy. Lucemburský soudní exekutor zablokoval podíly české polostátní firmy ČES. Je to kvůli kauze Diag Human. A počasí dnes čekejte jasno až polojasno, místy mlhavo a teploty do 14 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré úterní poledne. Stavbaři dokončili dostavbu křižovatky u Medlešic. Nové větve umožňují napojení na hlavní trasu mezi Chrudimi a Pardubicemi. Práce trvaly déle než rok.
6: U Medlešic jsou postavené nájezdy i sjezdy pro hlavní trasu číslo 37 v obou směrech. Stavba by měla zvýšit plynulost dopravy a zlepší se i dostupnost malé průmyslové zóny v Chrudimi. Práce stály víc než 50 milionů korun. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
5: Při jednání o nové koalici v Pardubicích bude muset pětice uskupení najít kompromis v několika důležitých otázkách. ODS, STAN, Progresivní Pardubice, Naše Pardubice a Noví lidovci, kteří mají v zastupitelstvu většinu, se zatím dohodli na společném vyjednávání. Některé jejich plány pro město se ale liší, říká lídr Progresivních Pardubic Martin Slezák.
7: Je známo, že Progresivní Pardubice a ODS na některé otázky v dopravě mají významně odlišné pohledy, tak my o tom víme, bavili jsme se o tom, k žádným konkrétním závěrům jsme zatím nedošli, ale jsme přesvědčeni, že jsme schopni k tomu konsenzu dojít.
5: Lucemburský soudní exekutor zablokoval kvůli kauze Diag Human podíly české polostátní energetické firmy ČES v tamních firmách. Přes ty ČES vlastní českého distributora plynu Gasnet. Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt se letos podle nové prognózy zvýší o 1,8%. Na přes rok má jeho růst mírně zrychlit na 1,9%. V jarní prognóze přitom Mezinárodní měnový fond předpokládal, že tempo hospodářského růstu bude v obou letech na úrovni 2,2%. Policie obvinila strojvedoucího, který podle vyšetřovatelů loni v listopadu způsobil srážku vlaku u Zlivy na Českobudějovicku. Kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti mu hrozí až 8leté vězení. Podle policie muž při řízení rychlíku nezastavil i přes zákaz jízdy a vjel do cesty protijedoucímu osobnímu vlaku. Při nehodě se tehdy zranilo 47 lidí. Škoda přesáhla 82 milionů korun.
4: Počasí.
5: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, v nižších polohách se ještě zpočátku místy udrží mlhy. Večer začne od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší denní teploty 11 až 14, při déle trvající mlze až 9 stupňů. Na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, večer dobré, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: No právě teď začínáme zase vyřizovat vaše úterní polední písničkové pozdravy. Svátek mají Renáty, tak jestli nějakou Renátu znáte, rádi vyřídíme, nebo vy sami můžete připojit gratulaci a nabídneme i písničky z našeho poledního playlistu. Konkrétně si můžete vybrat Petra Spáleného, Miroš Birku, Davida Dejla, Marii Rotrovou, Dalibora Jandu, Lucku Vondráčkovou, Josefa Laufra, anebo třeba i Karla Černocha.
4: Písničky od srdce a Jan.

0: Fénilinka 726464848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04, to jsou kontakty do písniček od srdce této hodiny.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Tak, tolik tedy úvodní skladba, teď někdo na telefonu, kdo volá, haló?
2: Dobrý den, tady Jarka.
0: Jarko, zdravíme vás.
2: Tak, no. Já využívám vaše nabídky.
0: Ano, takže Lucinka Vondráčková to bude.
2: Třeba.
0: Já samozřejmě vím, že ne, že s tím jste se nespokojila.
2: Vy mě nepřestanete zlobit.
0: Tak,
2: tak já vám moc krát děkuju.
0: Je tam Dalibor, mějte se hezky. Naslyšenou.

modré nebe nad hlavou měl Dalibor Janda. No, dnes máme takové trošku bělomodré nebe nad svými hlavami. Venku je krásný podzimní den, tak doufám, že se ho užíváte a že se ho užíváte i v Letohradu, protože tam dnes koukám slaví půlkulaté narozeniny pan Václav Mihulka. Tak zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu přejí Alena a Karel.

0: se říká, kdo zaváhá, nebere, tak neváhejte, abyste si mohli vybrat z naší polední nabídky, třeba ještě Davida Dejla, který je připravený. Máme tu ale v této hodině i Marii Rotrovou, Lucii Vondráčkovou, Pavla Vítka, Petra Spáleného, Josefa Laufra, Karla Černocha a nebo kapelu Činasky. Tak, kdo pak si teď bude vybírat z našeho poledního menu? Kdo to je? Haló?
1: Dobrý odpoledne, pane Leto. Máme hezký den, Miloš Dlouhé Třebové.
0: Miloš Dlouhé Třebové, tak Miloši, je to na vás.
1: Já bych chtěl poslat písničku všem Renatám, kdy mají svátek a ještě k vám do studia.
0: Dobře, děkujeme a vyberete si to, co je v pořadí, anebo jste si něco vybral z nabídky?
1: No a to nechám na vás, kterou tam pustíte nějakou pěknou.
0: No já myslím, že ženám se jistě bude líbit David Dale, však má taky početnou klaku, která za ním jezdí, jeho fanklub Stálic, ty brázdí všechny jeho koncerty, tak teď budeme v ozvěnách s Davidem Dalem.
1: No může být.
0: Dobře, mějte se hezky,
1: doufám,
0: zdravíme.
1: Že se to bude líbit.
0: Ano, jo, určitě. Dobře, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.

0: Kdo má dlouhé uši a už tento pátek zamíří do Holic?
1: Miroslav Hruban a Zdeněk Novák?
0: Ano, a taky králíci a k tomu i holuby a drůbež.
1: Už po 20. se v Holicích koná krajská výstava králíků, holubů a drůbeže Pardubického kraje.
0: V pátek 16. října od 14. do 15. budeme přímo z výstavy vysílat živě.
1: V pátek nás poslouchejte a v sobotu se přijeďte podívat.
2: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
3: Už po nás jdou. Musíme se ztratit.

0: podmínka kontaktu, telefon 726 46 48 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04, tvar zprávy Pardubice Mezera. Krátký text vašeho pozdravu, tak to jsou kontakty do zbylé půl hodiny vašich poledních vzkazů a pozdravů.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
0: Který ještě nabídne spolední hudební nabídky Marii Rotrovou, Lucii Vondráčkovou, Pavla Vítka, Petra Spáleného, Josefa Laufra, Karla Černocha, možná třeba i kapelu Činasky. Uvidíme, jestli se Činasky vejdou do těchto 60 minut. Pokud si je vyberete, tak 100%. Pokud ten výběr necháte v pořadí tak, jak jsem ho teď nadiktoval, tak na ně třeba vyjít řada ani nemusí. Tak je to na vás. Pojďme teď ale poslat další polední písničkový pozdrav, který tu máme. Píšete, zahrajte prosím pro Leničku a také další holky do Čistěvsi pro úterní pracovní pohodu. Díky moc, napsal Honza.
2: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát?

Originál téhle písně vychází jako inspirace v literatuře od Pete Seegera, který první tři sloky napsal v říjnu roku 1955 a inspiroval ho k tomu román Tichý Don od Michaila Šolochova. Seeger potom napsal začátek a báseň odložil, tady celou píseň, a v květnu 1960 potom dokončil folkový zpěvák Joe Hicklerson. No a česká verze, tak ta právě z toho originálu vychází. V roce 1964 jako první naspívala Judita Čeřovská s českým textem od Jiřiny Fikejzové. Později potom písničku proslavili třeba i právě Marie Rotrová, anebo i Helena Vondráčková či Marta Kubišová. Tak, tolik o písně Řekni, kde ty kytky jsou. No a před námi teď pěkně výšlap do hor. A to s kapelou One More Time.

SMS-kové číslo 90 011 04 dorazil další z vašich poledních pozdravů. Píšete tentokrát, že byste chtěli zahrát písničku od Lucie Vondráčkové a bude to pro skvělou paní účetní Ivetku, aby se jí pěkně účtovalo. Písničku s poděkováním posílá Míša.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. O čem se mluví?
1: Letošní komunální volby v Pardubicích znovu rozvířily debaty o existenci městských obvodů. Jaký smysl má třeba ten centrální, který sídlí 350 metrů od hlavní budovy magistrátu? Co budou jeho stěžejní témata následujících 4 let? Jak vypadá domluvená koalice? A udrží se v křesle starosta Filip Šťastný z vítězného hnutí ANO? Zeptáme se ho tento čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Jakubem Malým a jeho hostem. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: A také někdo na telefonu, kdo pak volá? Dobrý den.
3: Dobrý den, Tonda.
2: Tondo, tak povídejte.
3: No, já bych chtěl zahrát skupinu Čiňavky. A bylo by to pro poslech a hlavně pro vás, že jste včera mi našel písničku, i když mě ten Němec ukradl ten název.
2: Jakou?
3: No, z toho filmu Smrt v sedle.
2: Jo, v neděli myslíte, jo, už vím, ano. Myslím,
3: no,
2: že
3: se, vidíte,
2: myslím, že Seno a Stáj se ta písnička jmenuje od vás, ale Neckáře.
3: Já jsem splet i den, no takhle to už se mnou vypadá. Tak jo, tak já děkuju předem a naslyšenou.
2: Naslyšenou. Tak, kapela Činasky je připravená a to i s dalším vzkazem. Dnes slaví krásné 18. narozeniny Verunka Mišková a my jí přejeme jen vše krásné a pohodové, co nejméně starostí v dospělosti a ať má kolem sebe samé hodné a veselé lidi. To vše přejí babička a děda z Opatova.

na vaše vyžádání z playlistu poledních písníček od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Minutu po 15:45. Tak stále ještě máme volné kapacity, tak klidně teď naživo někoho můžeme vzít do našeho vysílání, aby vyřídil svůj pozdrav a případně si i vybral něco z naší polední nabídky. No ale přidáme také další z vašich SMS z čísla 90 011 104. Dobrý den, prosím, zahrajte něco pro moji milovanou sestřičku Kristýnku. Díky moc, bráška Pavel. Tak to je další SMS, kterou tu máme a kterou rádi vyřizujeme.

Tak to byla Suzy Quattro, také velká legenda, která nikdy z našich uší ani srdcí nevymizí. Jeden z jejich velkých hitů If You Can Give Me Love. No a před námi je jedna česká hudební legenda. Konkrétně Josef Laufer bude zpívat s Bohem Lásko, Já jedu dál. Tak na hodinu s Bohem vám dává taky Jan Vamberský, protože ve 13 hodin, což bude už za 9 minut, přijde Michaela Spáčilová s dalšími zprávami. Na po zprávách Alex a host. Zajímavé povídání. Dnes uslyšíte a to s hercem Janem Zadražilem. Tak teď ještě tedy slibovaný Pepíček Laufer, po něm i Diana Ross spolu s kapelou Bee Gees. No a pamatujte, že další vaše polední pozdravy budeme opět vyřizovat zítra, znovu mezi 12 a 13 hodinou.

Rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Hey!

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Zase do práce, kde nic nedává smysl.
3: Co kdyby vaše práce měla smysl? Doslova pro celé Pardubice. Služby města Pardubic a SMP odpady nabízí férové finanční ohodnocení, mimořádné odměny během roku, širokou škálu benefitů a 28 dní dovolené.
4: Počkej, 28 dní, to už se dá přežít i pondělí.
3: Hledáme pracovníky údržby komunikací, svozu odpadu a zahradníky.
4: Tak jo, jdu dělat práci, která je vidět a občas i slyšet.
3: www.smp.pce.cz v sekci kariéra.
5: Třináct hodin.
6: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Pět uskupení v Pardubicích jedná o nové radniční koalici. Kompromis budou hledat i v otázce budoucnosti městských obvodů. Rekonstrukce smuteční síně v Chrudimi by měla začít v lednu. Spotřebitelské ceny v Česku v září meziročně stouply. Jasno až polojasno, místy mlhavo a teploty do 14 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Dobré úterní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pět uskupení, která jednají o nové koalici v Pardubicích, bude muset najít kompromis v několika programových otázkách. Patří k nim například budoucnost městských obvodů. Zatímco ODS chce jejich fungování optimalizovat, naše Pardubice prosazují jejich úplné zrušení. Podle lídra uskupení Filipa Sedláka je teď ale důležité především to, že všech pět subjektů usedlo ke společnému jednacímu stolu.
7: Beru za úspěch, že jsme se dokázali v různorodé koalici pěti subjektů takhle sejít a že to naplňuje takové moje přání z toho volebního večera, kdy se to začalo líhnout a vypadalo to, že vlastně hnutí ANO tady v Pardubicích výrazně ztratí nebo dost ztratí, což umožnilo vlastně tohleto naše jednání. Což vnímám, že to může být pro město do budoucna velký posun.
5: Rekonstrukce smuteční síně v Chrudimi by měla začít v lednu. Přestavba zastaralé budovy potrvá 8 měsíců a během úprav zůstane mimo provoz. Náklady město odhaduje zhruba na 20 milionů korun. Fascinující svět body artu, ve kterém se lidské tělo proměňuje v živé umělecké dílo, nabízí nová výstava na zámku v Moravské Třebové. Ukazuje, že malování na tělo propojuje výtvarné umění, iluzi i fotografii a vytváří obrazy plné fantazie, říká kastelanka Karolína Machálková.
8: Je to pestrá výstava, která spojuje ale velmi hodnotné umělecké stránky. Jednak je to velmi kvalitní fotografie, je to vlastně špičkové umění body artu a různé kompozice umělecké.
5: Inflace v Česku zrychlila. V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. To je o 6 desetin procentního bodu více než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V meziměsíčním porovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. Mezinárodní obchodní řetězec Ahold Delhaize, který v Česku provozuje obchody Albert, stále řeší důsledky kybernetického útoku. V Nizozemsku podle tamní veřejnoprávní televize řeší zejména výpadky zásobování. Chybí třeba ovoce nebo mléčné výrobky, nefunguje ani objednávání online.
6: Počasí.
5: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, v nízkých polohách se ještě zpočátku místy udrží mlhy. Večer začne od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší denní teploty 11 až 14, při déle trvající mlze až 9 stupňů, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, večer dobré, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
9: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Dopravní komplikace čekejte na Orlicko-Ústecku v České Třebové v ulici doktora Edvarda Beneše. Tam bourala dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranáři. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice přeje šťastnou cestu.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
10: Televizní diváci si ho pamatují jako kapitána Čermáka z kriminálního seriálu Specialisté. Jeho herecký svět ale zdaleka nekončí u obrazovky. Výraznou část jeho profesního života tvoří divadlo. Jan Zadražil je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
11: Dobrý den.
9: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herec Jan Zadražil je naším hostem pro milovníky krimi seriálu Kapitán Čermák ze Specialistů. Byla to role, díky které vás lidé začali poznávat na ulici? Byla to ta role? Nebo už se to dělo dříve?
1: Já nevím. Asi se to dělo i dříve. Já jsem páchal i jinačí nezdoby, než jenom Specialisty, takže pár seriálů jsem se zúčastnil a to potom obnáší i to, že vás lidi poznávají a upřímně řečeno, samozřejmě ego to dělá dobře, kdo tvrdí, že ne, tak lže podle mě, ale spíš je o to, co potom uděláte s tím dál, k čemu to použijete. Můžete je třeba pozvat do divadla, říct, jestli se vám líbí, že vám lezu do obýváku dvakrát týdně, tak se zkuste přijít podívat i, co se páchá večer v divadle naživo. Doopravdy v úvozovkách, protože i divadlo je jenom jako.
0: A vy jste přesně toto udělal, využil jste k tomu postavu třeba právě ze Specialistů nebo z jiných seriálů k pozvání do divadla?
1: Jo, to si myslím, že myslím si, že člověk, když přijímá tu práci, tak by měl přijímat i to, že to sebou může nést tenhle druh pozornosti. Já nejsem úplně člověk, který by kvůli tomu tu práci přijímal, ale zároveň to beru jako nějakou platbu za to, že tu práci můžu dělat a má svoje výhody. A tak potom vždycky říkám, dobře, vyfotím se s vámi, ale vy mi slíbíte, že se podíváte na www.divadlovceletné.cz a vyberete si představení, který hraju s Kašparama, nebo zajdete do Violy, nebo se podíváte na představení u Hitlerů v kuchyni, nebo půjdete do Řeznický, kde připravujeme nejnovější zatím věc.
0: Nejnovější věc, která se jmenuje V gala a ke které se dostaneme, určitě o ní budeme mluvit. A zafungovalo to, že, jak jste říkal, dvakrát týdně jste lezl divákům nebo lidem doma do obývacích pokojů, tak zafungovalo potom? Skutečně se stalo to, že někdo přišel na vás do divadla a řekl, já jsem přišel, protože vy jste ten Čermák, kapitán ze Specialistů?
1: To nevím, jestli lidi šli úplně kvůli tomu. Nejsem si jist, že je tam nějaký intenzivní překryv mezi diváky seriálů a diváků divadelních. Ale už se párkrát stalo, že takzvaní zavlečenci, jak já jim říkám, to znamená lidi, kteří by do toho divadla vlastně nešli úplně sami dobrovolně, ale objevili se tam, chtěli udělat radost třeba partnerovi nebo partnerce nebo kamarádovi. Takže to jsme ani nevěděli, že umíte i něco trochu jiného. Že můžeme zažít trochu jiný zážitek, než doma u televize, kdy typujeme, kdo z těch tří podezřelých to asi tak může být. Ale že můžeme zažít i něco takového, jako je živý divadelní představení, což já jsem přesvědčený, že je primárně setkání a jakýsi, a až bych se nebál použít třeba slovo rituál, protože si myslím, že z toho divadlo vychází, ze společného setkání, když je v úvozovkách vše hotovo, máme co jíst, máme kde spát, máme ukojeny základní potřeby a pořád nám ale ještě něco chybí. Tak a to je, myslím, ta nadstavba, která se dá získat třeba v divadle.
0: Tak a o té nadstavbě budeme samozřejmě mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jan Zadražil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jan Zadražil, který teď sedí ve studiu Českého rozhlasu, ale ve svých volných chvílích zkouší inscenaci v Gala, kterou uvede divadlo v Řeznické 30. listopadu, bude mít premiéru. Je to autorská hra. Jaký je váš vklad do této hry?
1: Můj vklad do této hry je, že ráno vstanu a jdu na zkoušku. Tím to začne, ale jdu tam rád, protože mi přijde, že to má smysl. Mě oslovili dvě dámy, herečka a tanečnice, Stáně Jachnická a Leona Kvaša-Kvasnicová, asi před 2 lety. Že touží udělat něco svého. A obě jsou to skvělé interpretky, ve svém oboru si myslím, že držejí špičku, pracují velmi intenzivně a zároveň dospěli do nějakého bodu, kdy ucítili, že možná nechtějí být jenom interpretky, ale chtějí se pustit na trochu křehčí plochu a troufnout si udělat něco po svém. A jako základ si vzali knihu o Gale Dalí, což byla partnerka Salvatora Dalího, o který se toho zase tolik neví. Mimo jiné i proto, že ona dost intenzivně pracovala na tom, aby existovalo vždy několik verzí jejího příběhu. To je jedna ze zvláštností té dámy a není poslední. A říkali, tahle žena nás zaujala. Já jsem říkal, proč? A oni říkali, protože v sobě nese nějakou lomenost toho, že člověka fascinuje a zároveň něčím odpuzuje, nerozumí jí, proč dělala něco, když na druhou stranu dokázala něco jiného. Brzy jsme se dostali k tomu, že nechceme dělat životopisný drama a že spíš bychom rádi to o tuto osobu nebo osobnost možná velmi zvláštní, tajemnou něčem a velmi silnou, teda každopádně výraznou, takže bychom to rádi o ní pouze opřeli a zkoumajíc tuto dámu, bychom se skrz to dostali k sobě. Proč nám připadá v něčem fascinující, inspirativní a v něčem jiným odsouzeníhodná? Co to na ní je? A proč to tak připadá konkrétně nám? Proč to tak připadá Stáně? Proč to tak připadá Kvaše, proč to tak připadá mně a proč to tak připadá ještě Gábině Vermeliu, kterou jsme k tomu přizvali, abychom dostali jakousi, já tomu říkám soukromně svatou čarodějnickou trojici, herečka, tanečnice, hudebnice, která, jak už jsem říkal, každá dosáhla poměrně vysoko. A zároveň, aby to bylo minimálně o co opřít, nebo s čím konfrontovat, tak ta mužská energie je tam podstatná, protože byla podstatná i pro Galu Dalí, práce s mužskou energií a s ženskou energií, takže tu tam zastupuju já. A můj osobní vklad, ať to vrátím na začátek k vaší otázce, je to, že se, nejenže teda vstanu, to byla samozřejmě nadsázka, i když upřímně řečeno, není to nic lehkýho, ale stanu rád, protože to setkání s holkama, jestli je tak můžu familiárně nazvat, já jim tak říkám, když jsou to dámy 50+, ale pro mě jsou holky,

0: a jsou moc krásný a dobrý a plný energie, takže holky jsou pořád, tak je po každý zajímavý. Po každý objevíme něco dalšího, vyzýváme se v tom navzájem. My jako herci se učíme tančit, Kvaša jako tanečnice se učí mluvit, Gábina jako zpěvačka se učí taky tančit. Je to tato kombinace. Chtěli bychom vyprávět, není to příběh, který by někde začínal, probíhal a končil. Je to jakýsi kaleidoskop situací, který ale nevyprávějí jenom slovem, ale taky pohybem a hudbou. Je tam tohleto zajímavé spojení. Bavíme se o tom, že Gala Dalí inspirovala nejenom Salvatora Dalího, ale byla už předtím poměrně silnou inspirací pro celou skupinu surrealistů. Surrealismus, sir je předložka nad, takže je to nadrealita a znamená to aspoň pro nás věci, které mají svoji přesnou funkci a přesný tvar, spojujete dohromady zcela nečekaně, nově a necháváte se překvapovat, co to v tom spojení začne znamenat jinýho. A to by mohlo tohle představení dělat. To by nás zajímalo.
1: Jan Zadražil je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Jan Zadražil, který právě v současné době zkouší inscenaci v gala, kterou 30. listopadu uvede divadlo v Řeznické. Je to o Gale Dalí, ale není to životopisné drama, není to přímý popis jejího života, nevypráví to přímo o jejím životě. A vy jste v minulém vstupu říkal, Jane Zadražile, že Gala Dalí byla za něco jakoby hodná obdivu, za něco naopak určitého odsouzení. Jak která z těch částí pro vás, ve vás převládá? Nebo to máte 50 na 50?
1: Já myslím, že ona je zajímavá právě proto, že každý má šanci zaujmout k ní to stanovisko svoje vlastní a poměřit se s ní. Což ale znamená nebát se, ponořit se sám do sebe a podívat se na sebe, kdo jsem já, co jsou moje cíle, jaká je moje cesta tady, teď momentálně v tomhle pokusu, jak já říkám, že jsem přesvědčený, že těch pokusů máme víc, tak jaká je moje cesta, co má být výsledek, co nesu, proč tady jsem, kromě toho, že se mám rozmnožit a potom zase odejít a začínat znova v dalším pokusu. Dokážu se přesáhnout, nechám tady něco, nebo se spokojím s tím, že jsem se objevil, rozmnožil a zase vznikl. A to teď nemyslím nějak k odsouzení hodně, to je naprosto v pořádku. Každý si může říct, jestli chce, kolik toho chce. Mě Gala Dalí na první dobrou, když jsem si tu knížku přečet, tak jsem si v duchu říkal, proč si holky vybrali tuhle dámu. Je zvláštní. Nerozumím jí. Nikdy nic nestvořila, ale pod jejím vlivem tvořili jiní. Co v ní bylo za sílu? Ta obrovská touha po svobodě, po emancipaci, po tom, že já mám právo žít život, jaký chci, a nikdo nemá právo ho soudit. Gala Dalí byla žena, byla to matka, měla dceru s Paulem Elwardem, to byl její první manžel, surrealista, básník, člen surrealistické skupiny André Bretona, který celoživotně miloval, přestože postupně právě odešla, stala se partnerkou Salvatora Dalího. O tu dceru se staral, protože Gala Dalí nebyla nikdy matka. Ona od začátku říkala, že dceru nechce, že jí, jejími slovy, její dcera při pohledu na svoji dceru, když jí vidím, jak roste, tak vidím, jak já stárnu. Ale od začátku to takhle nastavila. Řekla, nikdy nebudu matka, můj úkol je jinde. To pro mě bylo jako nepochopitelný, na první dobrou odsouzení hodný. Ale pak jsem to znova, a říkal jsem si právě, proč teda holky jste si vybrali třeba tohle. Možná proto, abyste o to opřeli to, že vy jste matky a nikdy byste tohle neudělali. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc, která mě nakonec, upřímně řečeno, přivedla k tomu, že jsem řekl, dobře, budu i já součástí toho zkoumání, protože když jsem se podíval na to, jak se Gala prezentovala, jak fungovala, jaký měla názory, jak vedla svůj život, tak ve chvíli, kdy jsem si stačilo si vyměnit její pohlaví místo ženy, si tam dosadit muže, a v tu chvíli to je naprosto standardní způsob, jak si myslím, velká část naší mužské populace funguje, díky čemuž dosáhla, čeho dosáhla. Spousta i mých vrstevníků, a já jsem si vždycky říkal, jak je to jako možný, řekne, já jsem si vlastně uvědomil, že potřebuju svobodu, potřebuju se já projevit, potřebuju sám sebe.
0: Já se omlouvám, že vás přerušuju, jako muž jste to pochopil, pokud by Gala Dalí byla mužem, tak byste ji
1: pochopil, ale u ženy... Tak by na něj nebylo nic divného. Tak to do dneška takhle funguje. Takhle to je. A to je třeba věc, která taky je ke zkoumání.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil. Povídáme si především o divadle. Ostatně na divadle vy jste strávil už 30 let.
1: Asi jo.
0: Jste trémista před premiérou.
1: No, pade, bylo to v 20, tak jo, 30. Byl jsem velký trémista a už asi nejsem. Není proč, když pracujete na něčem, co vám dává smysl společně s lidmi, který vám dávají smysl a věnujete se tomu poctivě, tak proč se bát? To divadlo je krásný v tom, že je živý, že je teď a tady a chyba je nejkrásnější věc, která se vám může stát, protože může přinést něco, právě pokud nejste zbytečně nervózní a neobáváte se jí, ale vítáte jí, tak může přinést něco, co by vás nikdy nenapadlo. A zároveň potvrzuje to, že to není umělý, no. Že to je živý umění.
0: Živé umění. Když se rozhodujete, zda nějakou roli vzít, zhostit se jí, tak právě hraje velkou roli to, s kým budete pracovat, než ta samotná role.
1: Ano.
0: Je to pro vás důležitější, než... Nebo podle čeho si vybíráte, v čem a jakou postavu stvárníte?
1: Už jste to řekla, podle toho, kdo u toho bude se mnou. Divadlo je věc společná. To dokonce i ve chvíli, kdy, řekněme, hrajete monodrama a divák vás vidí samotného, tak na vás musí třeba někdo posvítit. Nebo minimálně při té práci, při té přípravě, při zkoušení. Asi není od věci, když u toho je někdo, kdo se na to dívá a říká, a teď to berte trochu, prosím, s nadhledem, rychlejc, pomalejc, nahlas, potišejc. To je strašně důležitý. Divadlo bez diváka neexistuje. Od slova dívat se. A takže to potřebujete. A no, nejste tam sám vlastně. A asi jsem to teď pomenoval taky. Vždycky tam by někdo měl být. Pokud se na to nikdo nedívá, není to divadlo, děláte kraviny doma v obýváku.
0: Vy jste prošel řadou divadel, od Fidlovačky přes Vinohrady, pod Palmovkou. V Brně jste působil v divadle Na provázku, tam jste ostatně 13 let stvárňoval Nikola Šuhaje v Baladě pro banditu. Kde vám a kdy vám bylo nejlépe s divadlem?
1: No, asi ve chvíli, kdy jsem se mohl už svobodně rozhodnout, že tam chci být. A bylo mi krásně na provázku, to bylo nádherný. Začátek na Fidlovačce, když vznikala, tak byla taky krásná. Vždycky, když něco začíná, tak to je paráda. To žene nějaká prostě energie vzniku, to je dobrý. Byla skvělá parta, po určitý době už jsem cítil, že je potřeba se stát svobodným a právě rozhodovat o tom, s kým chci být. A takže jsem odešel z Fidlovačky, byl jsem dlouho s partou, která si říkala Company CZ, to bylo ve Strašnickém divadle, potom jsme se ještě asi na 3 roky přestěhovali do divadla Komedie, tam jsme pak museli skončit a já už v té době jsem dělal se skupinou nezávislou, která si říkala Veselé skoky, to bylo pohybové divadlo nonverbální, který ale činili činoherci, kteří se rádi hejbali a objevovali nové věci. Dostali jsme tam a taky vzniklo to úplně jenom z touhy a potěchy, z ničeho jiného. Byla to taky skvělá skupina lidí. Dostali jsme rezidenci právě v divadle v Celetné a skrz Veselé skoky jsem pak mohl zakotvit v divadle v Celetné ve spolku Kašpar. To je jako jí můj splněný závěrečný sen. A tam jsem šťastný vlastně všude, no. Protože mám velký štěstí. Protože v tomhle jsem svobodný. Můžu říct, toto chci a toto ne.
0: Tak ať se vás drží. Jan Zadražil je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil, filmový, divadelní, seriálový herec, nikoli však dabér, což mě s vaším hlasem docela překvapuje, takže platí to, že skvělý herec nemusí být nutně dabérem.
1: No, já jsem toho, myslím, zářný příklad. Nebo toho, že nevím, jestli skvělý herec, ale ne každý herec musí být dabérem. Je to, pro mě je to třeba jedna z nejtěžších disciplín. Já se buď se trefím do kódu, a ne, do pusy takzvaně tomu herci, a nebo hraju. Ale dohromady to nikdy nešlo. A skvělý režisér, pan Zdeněk Štěpán, který má třeba mimo jiné na hrbu, kdybych mu to takhle poslal, všechny Simpsonovy a tak dále, velký filmy, tak to se mnou vždycky jednou za čas zkusí. Zavolá, řekne: Honzo, pojď. A já řeknu: Zdeňku, teď vy to přece víte, že to jako nejde. A on říká: pojď to zkusit, třeba to zlomíme. Pak se mnou trápí, dá mi třeba hodinu, to je strašně moc, a pak řekne: tak super, tak zase příště to zkusíme. A já mu za to jsem vděčnej, zároveň ale vždy a vždy znova se usvědčím, že toto není moje cesta. Všichni, kteří to dokážou, mají můj obrovský obdiv. A není nutné, si myslím, dokázat naprosto všechno.
0: A neslýchal jste právě s vaším hlasem, že je, vy máte skvělý hlas pro ten dubbing, a nesnažil se ho, no, vás to naučit, byť vy jste říkal, že pan režisér to s vámi zkouší opakovaně, tak no, je to právě proto, že pro tu barvu hlasu, že by si ho přál mít v rejstříku hlasů dubbingových.
1: Asi jo. A říkám, pro mě to je, a zrovna od pana Zdeňka, obrovská podsta, že se tím vůbec zabývá. Přestože nakonec vždycky zjistí, že ne. Tak to je jako krásný. Co víc chtít, ale já myslím, že už taky pochopil, že moje cesta asi bude jinudy. A kdyby mám velký štěstí a to, že můžu aspoň se pokoušet s tím hlasem pracovat třeba v rámci načítání audioknih. To je moc krásná práce, já jsem vždycky moc rád čet a v tom vidím nějakou svoji cestu, která je rozhodně ještě hodně, hodně dlouhá, mám se co učit, ale zároveň tam nacházím nějakou potěchu a nějaký smysl, jak předat příběh jenom hlasem.
0: To zní nikoliv jako práce, ale jako i koníček, protože kdo rád čte, tak když to má potom jako profesi, tak to musí být, asi záleží i podle toho, co čtete. Byla i kniha, která vás třeba vůbec nebavila?
1: Ne. Já mám, stejně jako mám štěstí v divadle, obrovský, nebo vůbec práci na lidi, který potkávám, tak jsem měl a mám doteď štěstí i na knihy, na tituly, který nebyla knížka, kterou bych čet a trápil se s ní. Vždycky se v ní něco dá najít, aspoň zatím to šlo, a taky vždycky máte možnost říct: děkuju, tohle asi nedokážu. A to je na každém. Zase není potřeba přečíst všechny knihy na světě.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Jan Zadražil. Povídali jsme si a pojďme se ještě povídat o knížkách, které vy rád načítáte. Už se vám někdy stalo, že jste četl nějakou knihu a pak vám zavolali, že tu stejnou by chtěli, abyste načetl? Čili jste ji důvěrně znal?
1: No, já jsem si dokonce řekl o práci, když jsem se dozvěděl, že by měla být do zvukové podoby převedena řada knih od Terryho Pratchetta. A tak jsem řekl vydavateli, prosím, nech mě to číst. A protože je to něco, s čím já jsem se od té chvíli, co jsem se potkal s prvníma knihama tohohle spisovatele, a tak mi ty knihy zůstaly, já je čtu opakovaně, protože jsou to knihy, které vypráví příběh, mají v sobě spoustu humoru, ale taky nějaký něhy, docela velkýho vhledu do lidských duší a do způsobu, jak lidi fungujou, proč se rozhodujou, jak se rozhodujou. A je to vlastně satyra, která se tváří jako pohádka a přitom vypráví o nás. A jsem moc vděčný vydavateli, že řekl, tak jo. Pak jsem se trochu polekal, protože jsem si uvědomil, že nejsem sám, kdo toho spisovatele, který ho Pratchetta má rád, pro kterýho je poměrně silná fanouškovská základna. A říkal jsem a uvědomil jsem si, že číst tu knížku 16krát potichu je něco úplně jiného, než ji pak přečíst nahlas a předložit tu svoji verzi lidem, který mají každý svoji velmi nepochybnou specifickou verzi ve své hlavě. Takže ta výzva byla veliká. Snad se jí podařilo zvládnout. Je to jedno z mých splněných přání, že můžu interpretovat knihy Terryho Pratchetta. Takže jo, stalo.
0: Není to ale asi časté u vás, že byste si řekl o práci. To už musí být něco.
1: Bylo to podruhé v životě. Poprvé jsem si řekl o práci panu Tomáši Tepfrovi, jestli by mě vzal na fidlovačku. A podruhé jsem si řekl Martinovi Pilařovi z Van Hortbooku, jestli můžu číst Pratchetta. Ani jedné té prosby nelituju.
0: A takže už je pan Tepfr vás poprvé nějak nevzal samo sebou, že jste musel přijít aktivně si říct.
1: Já jsem pracoval v jeho představeních, což bylo moc krásný, ještě jako student, bylo nás víc, byli jsme celá taková parta z ročníku. A potom, když se zakládala fidlovačka, tak on oslovil kluky a mě vlastně jedinýho ne. A jsem si říkal, aha, tak to je jasný, no tak to je jasný znamení. Nicméně já jsem měl v té době angažmá těsně po škole v Libereckém divadle FX Šaldy a potřeboval jsem ale zpátky do Prahy, protože se nám měla narodit první dcera. A řekl jsem, Tome, to pane Tomáši, můžu? A on říkal, a vy, ale vy jste mi neřekl. A on říkal, já vám neřekl jenom proto, že vy jste jediný, kdo práci máte. Chcete? Teda na fidlu. A jsem říkal, moc bych si to přál. A on udělal to, že řekl, dobře, tak já něco zkusím vymyslet a vymyslel.
0: Takže vymyslel a byl jste tam.
1: Jo?
0: Stejně jako dnes tady a moc vám za to děkuju. Jan Zadražil byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Krajský úřad navrhuje změnu režimu v přírodní rezervaci Maštale. Obchodní řetězec, kam patří i české prodejny Albert, má kvůli technickým potížím problém zásobovat obchody v Nizozemsku. Pardubičtí hokejisté zakončí základní část Ligy mistrů. V kraji dnes čekejte jasno až polojasno, místy mlhavo a teploty do 14 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. V přírodní rezervaci Maštale mají platit nové podmínky ochrany. Krajský úřad navrhuje opatření, která tam zjednoduší těžbu. Pravidla se ale budou lišit podle jednotlivých zón.
2: V bezzásahové zóně by tak mělo být možné kácet nepůvodní druhy stromů nebo odstraňovat ty, které blokují cesty. Ve druhé by pak vlastníci mohli likvidovat kůrovcové stromy a také nejstarší borovice. Nejmírněji chráněné pásmo kombinuje všechny zásahy, a to včetně postřiků nové výsadby proti vybraným škůdcům. Krajský úřad teď ještě bude čekat na případné připomínky k návrhu. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: V Pardubicích dnes zastavil na železničním nádraží legiovlak. Pojízdné muzeum připomíná boje československých legionářů na transsibiřské magistrále. Zájemci si ho mohou prohlédnout až do 25. října. Mezinárodní obchodní řetězec Ahold Delhaize se stále potýká s důsledky kybernetického útoku. Společnost sídlící v Nizozemsku má problémy s online obchody i zásobováním. Firma provozuje také obchody Albert v Česku.
3: Nizozemské pobočky Albert Heijn podle veřejnoprávní televize NOS nedostávají obvyklé zásoby zboží a podle zpravodajů televize chybí hlavně ovoce, zelenina či mléčné výrobky. Příčinou je omezení provozu v distribučních centrech. Nefunkční jsou také online e-shopy, které Ahold Delhaize provozuje v několika zemích, včetně Belgie nebo Spojených států. České pobočky firmy Albert zatím podle mluvčího Jiřího Marečka fungují jen s drobnými omezeními.
4: Naše prodejny Albert zůstávají plně v provozu, zákazníci mohou nakupovat bez omezení, ale má to jednu malou výjimku, a to je využívání aplikace Můj Albert, která není v tuhle chvíli funkční.
3: Nefunkčnost mobilní aplikace podle něj souvisí s problémy v Nizozemsku. Jakub Lucký, Český rozhlas. Sport.
0: Pardubičtí hokejisté sehrají poslední zápas základní části Ligy mistrů. Od 18 hodin nastoupí na svém ledě proti švédskému Vechje.
5: Oba týmy už mají jistý postup do další fáze soutěže. Východočeši z 5 zápasů 4x vyhráli a jsou třetí. Vechje je aktuálně na 8. místě. Porazit dokázali Švédové Nitru, Salzburg a Ženevu. Utkání začíná v pardubické Enteria aréně v 18 hodin. Z Pardubic, Otagu Tvěrt, Český rozhlas. Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, v nízkých polohách se ještě zpočátku místy udrží mlhy. Večer začne od západu přibývat oblačnost, nejvyšší denní teploty 11 až 14 stupňů. Noc bude na východě Čech převážně zatažená, nad ránem místy s občasným deštěm. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů. Zítra čekejte v regionu zpočátku zataženo se slabým občasným deštěm, během dne budou srážky od západu ustávat a ubývat bude také oblačnost. Oblačnost na oblačno až polojasno. Středeční teplotní maxima 13 až 16 stupňů, na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Chrudimsku. Dvě osobní auta bourala v Heřmanově městci v ulici 5. května. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. A osobní auto bouralo také v Ústí nad Orlicí. Nehoda se stala na silnici nižší třídy v místní části Knapovec. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré odpoledne, zdravíme teď do Ústí nad Orlicí, sledujeme povolební dění právě i ve vašem městě. Voliči letos rozdali karty tak, že znovu zvítězilo uskupení Oušťáci v čele s dosavadním starostou Petrem Hájkem, s kým by chtěli jít do koalice, řekneme za chvíli, a nabídneme jí písničky, které nestárnou. V této hodině to budou Hana Zagorová, také Opus, kapela Lucie, Marcela Holanová, Karel Zich a nebo Jiří Korn.
1: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

teda dnes je teprve úterý 13. října, ale už teď si můžete konec konců udělat plán na víkend, třeba na tuto sobotu. Můžete dorazit do Nasavrské Kaštanky, už po 11. oslavit úrodu jedlých kaštanů. Připomínat si tak budete i 250 let od jejího založení, tedy Nasavrské Kaštanky. Od 12 hodin jste zváni do Kaštanky na jarmark s dobrotami a také se řemeslnými výrobky. No a o hodinu později, tedy ve 13 hodin, potom vystoupí i cymbálová muzika Kobylka. Pro děti jsou připravené i dvě loutkové pohádky a k tomu všemu budou ke koupi také jedlé kaštany a další dobroty. No a budete-li si chtít užít spíše pohyb, tak dalším tipem je třeba i pochod Hůrka 2026, protože pochodnický spolek vás tuto sobotu zvedá na výroční pochod Hůrka 2026, který se ponese ve slavnostním duchu návratu ke kořenům. Právě na Hůrce totiž před 10 lety začínal psát příběh spolku, no a pro účastníky tak budou připravené denní i noční varianty pochodu, a to na trasách 12 a 30 kilometrů. A chybět nebude ani doprovodný program a i návštěva tvrze Hůrka s novou expozicí, která dodá celé akci mimořádný rozměr. No a samozřejmě další pozvánky na víkendové akce, ty přidáme už velmi záhy, těšit se na ně můžete ve čtvrtek odpoledne v podání Barbory Bláhové. Teď ale další písničky, které nestárnou z našeho odpoledního playlistu. Tady je klasika od kapely Opus a za chvíli se přidá i kapela Lucie Chci zas v tobě spát.

0: Kapela Lucie v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Povolební vyjednávání pokračují i v Ústí nad Orlicí. Komunální volby tam jasně vyhrálo Sdružení nezávislých kandidátů Oušťáci. V 27 členem zastupitelstvu tak bude mít 7 mandátů a stejně jako před 4 lety obhajuje post starosty Petr Hájek, lídr kandidátky Oušťáci. Jak by mohlo nové složení Orlicko-Ústecké radnice vypadat, tentokrát zjišťoval redaktor Ondřej Wolf. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Tak jak tedy jaké se nabízejí varianty povolebního uspořádání v Ústí nad Orlicí?
1: No tak vzhledem k tomu, že vítězní Oušťáci získali 7 mandátů, potřebují složit koalici tak, aby měla v 27 hlavém zastupitelstvu minimálně těsnou většinu 14 mandátů. Povolební vyjednávání zahájili Oušťáci už o uplynulém víkendu a zatím to vypadá tak, že oslovili členy dosavadní radniční koalice, tedy Ústí 2.0, ODS a KDU-ČSL. Podle lídra vítězných Oušťáků Petra Hájka je s těmito stranami pojí programové průniky.
2: Zejména v té oblasti investic, ať už je to tedy realizace přístavby domova důchodců, řešení problematiky školní jídelny pro základní školu Komenského, řešení problematiky krytého bazénu, shodujeme se na investicích na záměru rekonstrukce řady místních komunikací, vedeme tady asi společný dlouhodobý dialog, jak řešit nedostatek parkovacích míst.
1: Možná koalice Oušťáků, Ústí 2.0, ODS a KDU-ČSL by v 27 místném zastupitelstvu měla většinu 17 mandátů.
0: Ale i přesto vyjednávají Oušťáci i s jinými stranami, které se dostaly do zastupitelstva.
1: Ano, podle Hájka přizvali k jednacímu stolu i zástupce Ústeckého fóra, protože podle Hájka vnímají, že ve volbách skončilo jako třetí a získalo 5 mandátů. Zároveň Oušťáci jednají i s dalšími subjekty. Hájek odhaduje, že dohoda o koaliční spolupráci by mohla být na světě tento nebo příští týden.
0: A jak daleko jsou povolební vyjednávání v dalších větších městech Orlicko-Ústecka?
1: Začnu u 15-tisícové České Třebové, tam s velkým náskokem vyhrálo volby uskupení 3PK pro prosperující Českou Třebovou. V 23 členém zastupitelstvu bude mít nebo má 10 mandátů a funkci starosty obhajuje Zdeněk Řehák. Povolební vyjednávání podle něj pokračují, chtějí jednat se všemi stranami a rádi by dohodu měli do konce tohoto týdne. Hotovo zatím není ani v Lančkrouně, kde zvítězilo ve volbách opoziční Demokratické fórum s lídrem a zastupitelem Jindřichem Markem. Podle jeho slov vedou povolební jednání také se všemi stranami, vyloučil ale spolupráci s hnutím ANO.
0: No a ještě Vysoké Mýto, jaká je situace tam?
1: Tam s náskokem vyhrálo volby uskupení Mladé Mýto s 6 mandáty.

0: 21členném zastupitelstvu. Preferenční hlasy vynesly z třetího místa kandidátky na první Jiřího Junka, ředitele tamního muzea a doteď i zastupitele za koalici Spolu. Podle Junka jako mladé mýto už oslovili uskupení nestraníci dosavadního starosty Františka Jiraského a budou dál jednat o možné koaliční spolupráci s dalšími subjekty, ovšem s výjimkou uskupení Mejťáci pro Vysoké mýto.
1: Povolební vyjednávání na Orlickou Ústecku bylo dnes tématem pro Ondřeje Wolfa. Děkujeme, hezký den.
0: Díky, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Orlickou Ústecku. Český rozhlas Pardubice.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Kropenaté kuřice, slovenské sýry nebo domácí med. To vše se dá pořídit v Rosicích u Chrasti. Projdeme s vámi tradiční rosické trhy, navštívíme Muzeum života na vesnici v areálu bývalé cihelny a nahlédneme také do místního zemědělského družstva. Rosicemi na Chrudimsku vás provede Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: časy, kdy se Marcela Holonová musela, ač proti své vůli, živit běžnou kancelářskou prací. Přesto, že je a vždycky byla vynikající zpěvačkou. Cesty lásek toho jsou velkým důkazem, přesně o 14:30 v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Teď ale smíšený pěvecký sbor Bendl, ten je z České Třebové a reprezentoval náš region v norském městě Snosa. Pozvali ho tam totiž Norové potom, co před 2 lety hostovali oni v Čechách. A to vše proto, že jejich sbor Blandakor vede bývalá českotřebovská sboristka Irena Štarmanová, která žije na severu už mnoho let. Redaktorka Víta Balcarová je sama dlouholetou členkou českotřebovského sboru a tak třídenní návštěvu zachytila na reportážní mikrofon.
1: Nejdříve jsem oslovila Irenu Štarman, sbormistrini sboru Snosa. První náš koncert byl právě v nedalekém domově pro uprchlíky. Ptám se, proč zrovna tam?
2: Nám to přišlo jako dobrý nápad, jak těmto lidem v jejich životní situaci zpestřit den a zpříjemnit pobyt v tomto azylovém domě.
1: A my jsme ještě po koncertě chvíli s uprchlíky povídali a dokonce početná ukrajinská skupina žen nám na oplátku zaspívala něco v ukrajinštině.

0: Dalším koncertem, který se odehrál v kostele ve Snase, se tedy obracím na sbormistra Českotřebovského sboru Josefa Menčíka. Jaký program jste si pro Norsko připravili?
1: Tak my jsme se snažili, aby to byl program pestrý, to znamená, zazněly v tom jak skladby duchovní, tak spirituály, ale došlo i na skladby české a slovenské.
0: Mohu se zeptat, jak jste se zžili s norským obyvatelstvem a hlavně se členy sboru ze Snosa?
1: My jsme se do Norska velmi těšili a věděli jsme, že jedeme za přáteli, ale to, co jsme tady zažili, tak to velmi předčilo naše všechna očekávání. Velmi oceňujeme tu přátelskou atmosféru, ten milý, obětavý přístup.
0: Irenu, jak jste se na nás připravili, myslím, po stránce hudební?
2: Po stránce hudební? No tak snažili jsme se vybrat repertoár, který bude rozmanitý. Bylo tam spousta skladeb anglických a potom nějaké tradiční norské písně.

0: Zpívaly se i hromadné skladby, jaké to byly?
1: První společná píseň zazněla už na začátku, to bylo Laudate omnes gentes, to jsme vlastně ten koncert otevřeli, započali a na závěr zazněly dvě společné písně. První byla pod taktovkou dirigenta Josefa Menčíka Ave Verum Corpus a druhou jsem odirigovala já, to bylo Anthem z muzikálu Chess.
0: Pane sbormistře Menčíku, dnes se ve Snose loučíme. Na co budeme vzpomínat?
2: Těžká otázka, protože těch krásných zážitků byla celá řada. Budeme vzpomínat na krásnou přírodu, na návštěvu norské farmy, ale určitě nejvíc budeme vzpomínat na naše kolegyně a kolegy z norského sboru, se kterými jsme zažili krásné chvíle.
0: V Norsku ještě nekončíme.
2: Máme za sebou první polovinu našeho koncertního zájezdu a teď nás čeká druhá polovina, kterou strávíme v Trondheimu, kde vystoupíme s místním mužským pěveckým sborem.
3: Český rozhlas Pardubice.
4: Já teď nemám.

0: tam u dvou cest. Dali jsme si teď dostavení s Jiřím Kornem. Teď myšleno 5,5 minuty před 3:15. Číst nápisy na baleních potravin se vyplatí, to mi věřte. To, co totiž vypadá třeba jako máslo, vůbec máslo být nemusí a nachytat se můžete i při koupi úplně obyčejného mletého masa. Tak na co přesně si dát pozor? Na to se zeptala redaktorka Bára Kvapilová.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
2: Poznat kvalitní potravinu na první pohled bývá někdy opravdu obtížné, protože výrobci se zákazníky často snaží různě ošálit a zmást.
3: No, bohužel máte pravdu. Příkladů potravin, které sázejí na spotřebitelskou nepozornost, jsme v našem testování potkali opravdu mnoho. Třeba v oblasti masných výrobků a hodně třeba i mezi mléčnými výrobky.
2: Vysvětluje Jan Mariška, odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test.
3: Nevím, jestli ty případy, které teď řeknu, jsou nejznámější, ale řeknu aspoň ty, které mě nejvíc utkvily v paměti a nebo jsou nejkurioznější. Tak začněme u masa. Všichni víme, že existuje mleté maso, to si umíme všichni představit. A když půjdeme koupit mleté maso do obchodu, tak můžeme najít výrobek, který bude vypadat úplně stejně, ale nebude označen jako mleté maso, ale jako maso mělněné. Je mezi tím zásadní rozdíl. Mleté maso jako termín je totiž regulováno vyhláškou a evropským nařízením a je jasně řečeno, že mleté maso musí mít určitou tučnost a musí mít určitý obsah bílkovin a vazivové tkání. Zkrátka dobře, je u něj regulovaná kvalita. Zatímco, když se na obal napíše mělněné maso, tak tyto požadavky neplatí a výrobce už ten výrobek může zpracovat podle svého uvážení.
2: Překvapení se někdy můžeme dočkat také třeba v konzervách.
3: Já myslím, že asi všichni víme, že se v konzervách prodává játrová paštika, takže když máme na obal napsané játrová paštika, tak opět nás vyhláška brání tím, že pro takový výrobek předepisuje minimální podíl jater a určitý obsah tuku. Ovšem, když už na té konzervě bude napsaný třeba játrovka, tak už tyto požadavky neplatí. A u konzerv bych měl potom ještě jeden velmi kuriózní případ, a to se týká masa ve vlastní šťávě. Když najdu na konzervě napsáno vepřové maso ve vlastní šťávě, tak opět mě vyhláška chrání v tom, že pro takový výrobek předepisuje obsah masa, obsah tuku. Ale když na takové konzervě bude napsané pouze vepřové maso ve šťávě, tak je to opět název, který regulovaný není a takový výrobek může vypadat, jak si producent zamane. A ta kvalita může být úplně jiná.
2: Co takové mléčné výrobky?
3: No, u mléčných výrobků je tento problém poměrně rozsáhlý a vlastně z praxe mám pocit, že když si lidé stěžují na to, že mléčné výrobky jsou nekvalitní, tak je to většinou právě v situaci, kdy naletěli na něco, co bylo tak jako šikovně označené, že si nevšimli, že nekupují to, co si chtěli koupit.
2: Typickým příkladem může být máslo. Výrobek je zabalený jako máslo, ale máslo to není.
3: Platí jednoduchá zásada. Když si chci koupit máslo, smetanu, jogurt, sýr, tak vždycky na tom obale tato slova musí být uvedená. Když tam uvedená nejsou, tak to znamená, že ten výrobek není to, za co se vydává. U toho másla jsme například viděli výrobek, který vypadal jako máslo, byl zabalený jako kostka másla a měl na sobě napsáno lahodné 82%, ale už tam nebylo dořečeno to máslo. A skutečně to máslo nebylo. Takže tady můžeme velmi snadno naletět.
2: Vysvětluje odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test Jan Mariška. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Tak to snad raději nejíst, vidíte. No ale zítra si v naší rubrice povíme něco o nekalých praktikách některých autoservisů.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelích úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

dnešní zasvěcený zahradník dobře ví, že zahradnická sezóna, i když už je říjen, ještě zdaleka nekončí. Co můžeme v říjnu ještě vlastně sklízet, co vysazovat a jak třeba zahradu připravit na příchod zimy, tak nejenom o tom uslyšíte zítra v radioporadně s Františkem Hlubockým. Povídat si s ním bude Miroslav Hrubán. No a teď další písničky, které nestárnou v našem odpoledním playlistu. Do 15. Jakub Smolík a také kapela London Beat a Jan Vamberský přeje dobré odpoledne z Pardubic.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1, když advokát zpronevěří vaše peníze. Premiéra pořadu Rozpleteno, uschováno do ukradena. ČT2, jak myšlenky Václava Havla rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací. Premiéra dokumentu Havel 90, moc bezmocných. A ČT Art uvede portrét slavného malíře, vyzdvihující propojení hudby a malířství v jeho tvůrčím zrání. Premiérový dokument Kandinský, zvuk barev. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Povolební vyjednávání pokračují na Orlicko-Ústecku. S umělou inteligencí se o svém psychickém stavu radí asi třetina lidí v Česku. Ministerstvo zdravotnictví varuje před riziky. Dopravní nehoda uzavřela silnici u Zderazy na Chrudimsku. A počasí na zítřek. V kraji čekejte zpočátku zataženo, postupně oblačno až polojasno, srážky a teploty do 16 stupňů. Dobré úterní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. V Ústí nad Orlicí pokračují povolební vyjednávání o novém složení radnice. Volby tam vyhrálo Sdružení nezávislých kandidátů Oušťáci. V 27 členem zastupitelstvu má 7 mandátů. Funkci starosty obhajuje Petr Hájek, lídr kandidátky. Oušťáci už oslovili strany dosavadní koalice, tedy Ústí 2.0, ODS a Lidovce. Jednají ale i s dalšími subjekty. Dohoda zatím podle Hájka z Oušťáků uzavřená není.
4: Zároveň se těch jednání i s námi účastní Sdružení Ústecké fórum, protože tady nějakým způsobem vnímáme výsledek voleb, kdy se vlastně Ústecké fórum počtem jednak mandátu, ale i procenty umístilo na třetím místě, takže i ta jednání probíhají s touto skupinou zastupitelů a s tímto sdružením.
3: Povolební vyjednávání pokračují také v České Třebové. Tam s velkým náskokem vyhrálo volby uskupení 3PK pro prosperující Českou Třebovou. Ve 23 členem zastupitelů získalo 10 mandátů a funkci starosty obhajuje Zdeněk Řehák, lídr kandidátky. Podle Řeháka chtějí o budoucí koalici jednat se všemi stranami. Podobně postupují i vítězové voleb v Lanškrouně a ve Vysokém Mýtě.
5: Ve Vysokém Mýtě vyhrálo volby s náskokem uskupení Mladé Mýto. V 21 členém zastupitelstvu má 6 mandátů. Preferenční hlasy vynesly z třetího místa kandidátky na první.

0: Jiřího Junka, ředitele tamního muzea a doteď i zastupitele za koalici Spolu. Mladé Mýto plánuje podle Junka jednat s nestraníky dosavadního starosty Františka Jiraského a o možné koaliční spolupráci bude vyjednávat i s dalšími subjekty s výjimkou uskupení Mýťáci pro Vysoké Mýto. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Zhruba třetina lidí v Česku řeší svůj psychický stav s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury Peck Research, ve kterém letos na jaře odpovídalo asi 1800 respondentů. Zhruba 11% z nich dala AI doporučení, které odporovalo radám skutečného psychoterapeuta. A asi 8% lidí změnilo kvůli umělé inteligenci užívané léky. Ministerstvo zdravotnictví proto chce vydat příručku pro bezpečné používání umělé inteligence. Pokračuje šéf rezortu Adam Vojtěch za hnutí ANO.
2: Umělá inteligence, pokud se používá dobře, tak samozřejmě může velmi dobře posloužit k orientaci v systému, tak aby třeba člověka nasměrovala v rámci zdravotního systému tam, kam má jít se svým problémem, na koho se má obrátit, ale na druhou stranu by neměla nahrazovat určitě péči odborníků, ať jsou to lékaři nebo psychoterapeuti. Sport.
1: Hokejisty Pardubic čeká poslední zápas v základní části Ligy mistrů. V 18 hodin přivítají švédské Vechje. Oba týmy už mají jistý postup do play-off. Počasí. Noc bude na východě Čech převážně zatažená, nad ránem místy s občasným deštěm. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů. Zítra čekejte v regionu zpočátku zataženo se slabým občasným deštěm. Během dne budou srážky od západu ustávat a ubývat bude také oblačnosti na oblačno až polojasno. Středeční teplotní maxima 13 až 16 stupňů, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Povane mírný západní, postupně severozápadní vítr, který večer ještě zeslábne. Rozptylové podmínky budou zítra dobré, místy až velmi dobré, tlak slabě, zpočátku až mírně stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní komplikace čekejte na Chrudimsku kvůli nehodě dvou nákladních aut. Vůbec neprojedete po silnici číslo 358 u Zderazy. Konkrétně je to silnice mezi Zderazí a Novými Hrady. Na místě zasahují záchranáři. A dvě osobní auta bourala v Pardubicích v ulici Na Třísle. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Za chvíli vás pozveme na hvězdnou výstavu na zámku v Moravské Třebové a nabídneme v této hodině i kalendárium a písničky, které nestárnou. Konkrétně od kapely Olympic, také od Bee Gees, od Heleny Vondráčkové a nebo od Jitky Zelenkové.
3: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Ani dnes vysílání Českého rozhlasu Pardubice nevynecháme. Meteorologické rekordy, tedy pohled do historie, do měřící stanice v Pardubicích Popkovicích. Nejtepleji bylo v roce 2000, zatím 13.10. a konkrétně bylo 24,8 stupně Celsia naměřeno. A nejchladněji bylo v roce 1992, to už bylo víc jak 4 stupně pod bodem mrazu. Tolik historie, ale pojďme k té meteorologické současnosti a budoucnosti.
2: Počasí.
1: Tu probereme s Tomášem Popelkou z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré odpoledne přejeme.
3: Hezké odpoledne.
1: Tak, pane Popelko, začneme jako vždy obligátní otázkou. Co nás čeká ve zbytku dnešního dne? Změní se něco?
3: Tak zatím celkem ne, v podstatě ty ranní mly už se definitivně rozplynuly. No a oblast vyššího tlaku vzduchu nad námi slábne a od západu k nám začne během večera přibývat frontální oblačnost. No a fronta samotná by nás začala ovlivňovat v ranních hodinách, takže momentálně jasno až pojasno. A teploty maximálně dneska do 14 stupňů v Pardubicích je momentálně 13,8, takže se to opravdu těm teplotám blíží. Vítr bude foukat zatím slabý, proměnlivý do 4 metrů, no a v noci už bude převážně zataženo. A někdy nad ránem, někdy kolem 5 hodiny by se začala fronta dostávat i nad Pardubický kraj se slabým občasným deštěm. Teploty by v noci klesly na 9 až 6 stupňů a vítr bude foukat slabý, proměnlivý, kránu už západní do 4 metrů a zítra po ránu ještě by místama slabě zapršelo. A někdy po 8 hodině už by fronta už odcházela dál na východ, zároveň by slábla a oblačnost se bude během postupně se rozpouštět na oblačno až pojasno. Teploty by se nám vyšplhaly na 13 až 16 stupňů a vítr bude foukat za frontou západní postupně severozápadní do 6 metrů a večer zase zeslábne na proměnlivý do 3 metrů.
1: Říká Tomáš Povelka, děkujeme za aktuální informace, zdravíme do Hradce Králové a těšíme se zase na slyšenou.
3: Díky, hezký den.

0: Česká písnička Půlnoc, která ještě není, 15.20, to je aktuální čas. Lidské tělo je jako umělecké plátno, fotografie jako brána do světa fantazie a vesmír zase jako nekonečná inspirace. Tak to všechno nabízí hvězdná výstava, kterou hostí zámek Moravské Třebové. Podporuje body art s uměleckou fotografií a zachycuje člověka v nejrůznějších podobách a proměnách. Co jednotlivé obrazy vypráví, zjišťovala redaktorka Věra Povlasová u autorky výstavy Radky Kunovské.
1: Na stěnách vidíte velkoformátové fotky body artové, což znamená malba na tělo, doplněné o šperky a květiny.
2: Jak je složité vytvořit takové pestré obrazy?
1: No, tak časově to vychází na 2 až 4 hodiny, někdy déle, záleží na pracnosti motivu, na tom, jestli je to jeden člověk nebo dvojportrét a tak dále.
3: Výstava se mi moc líbí, byla nám doporučena Czech Art Photo značkou Martinem Skřivánkem.
2: Kastelánka zámku Karolina Machálková.
3: Je to pestrá výstava, která spojuje ale velmi hodnotné umělecké stránky, jednak je to velmi kvalitní fotografie, je to vlastně špičkové umění body artu a různé kompozice umělecké.
2: Když se rozhlednu, tak vidím, že nemalujete na obličej jen dětem, podle těch fotografií, ale i dospělým, dokonce pánům.
1: Ano, věkově to mám tady na té výstavě nejmladší účastnice toho barevného zájezdu, má 3 roky, a ta nejstarší 93 let.
2: Řeknete jim, co jim budete malovat, když je jako modely vyberete, nebo si můžou do toho také mluvit?
1: To je různé. Většinou takto na tu výstavu to máme dopředu dané, co budeme dělat. Někdo má tendence zasahovat, ale většinou to nechávají na mě.
2: A já se ještě vrátím k tomu názvu Tváře hvězdné výstavy. Proč?
1: Hvězdná výstava je to proto, protože základ tvoří 12 hvězdných znamení, potažmo 13, když počítáme i hadonoše, a zbytek témat s tím souvisí.
2: Výstava potrvá na zámku do 22. listopadu. Z Moravské Třebové Věra Povlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Co nejvíce bránilo Monice Ruth odejít z domácího násilí a kde po letech našla první jistoty.
2: Tak jsem zjistila, že to, že o tom mluvím, mi vlastně jako pomáhá.
1: Jak pomoci člověku, aby znovu nabral právo rozhodovat o sobě. O tom s magistrou Renatou Siranovou, ředitelkou a zakladatelkou Institutu psychosociální péče.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání.
3: Poznejte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 13. října. Svátek slaví znovu zrozená. Všechno nejlepší je Renátám. Tady je Petr Jungmann. Zakladatel buddhismu Buddha zemřel podle legendy před 2510 lety v roce 484 nebo také v roce 483 před naším letopočtem. Jméno Buddha znamená probuzený, osvícený. První báňská škola, nejen v Čechách a na Moravě, ale tehdy i na světě, byla založena patentem císaře Karla VI. Před 310 lety v roce 1716. Jejím sídlem se stalo krušnohorské stříbrné město Jáchymov a zakladatelem báňský inspektor Jan František Lauer. Toleranční patent, který vedle římskokatolického umožnil existenci dalších dvou křesťanských vyznání, vydal rakouský panovník císař Josef II. V roce 1781, to je 245 let. Legendární Bob Dylan získal před 10 lety v roce 2016 Nobelovu cenu za literaturu a stal se prvním skladatelem, který získal toto prestižní ocenění. Tehdy 75-letý zpěvák získal cenu za to, že vytvořil nové poetické výrazy v rámci velké americké písňové tradice.
3: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations.
2: A Donald Trump tu svoji zase nedostal. Nejstarší československá folková skupina Spiritual Quintet odehrála před 5 lety poslední koncert v pražské Lucerně. Mnoho našich občanů začalo mít před 5 lety velké starosti.
4: Říkám si, že to je jenom zlej sen.
2: Firma Bohemia Energy z 900 tisíci odběrných míst oznámila, že ukončí svoji činnost.
4: Především ale myslím, že si zaslouží omluvu naši zákazníci.
2: 85 má legenda pop music, polovina slavných Simon & Garfunkel, Paul Simon. Kulatých 70 dneska slaví filmová a televizní kritička Mirka Spáčilová. A 55 má filmová hvězda Borat, diktátor, anglický komik Sacha Baron Cohen. A já přeju hezký den.

0: Bez lásky láska není. A Jitka Zelenková v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice za 6 minut 3 čtvrtě na 4. Teď bude řeč o režiséru Petrovi Novotném. Je známý nejenom na divadelních prknech v divadelním světě, ale i ve světě literárním. Pardubičtí diváci viděli už mnoho her, za kterými za posledních 30 sezon let stál, a redaktorku Miladu Velehradskou zajímalo, jestli se cítí lépe jako spisovatel a nebo režisér.
1: Když jsem dělal zkoušky na DAMU, na režii, tak se mě pan profesor Sokolovský zeptal, proč jdu na režii. Tak jsem říkal, asi nejpřesnější je to, že píšu sice, ale nemám pocit, že píšu dost dobře. Takže hold budu muset režírovat to, co napíše někdo jiný líp než já. Nicméně je pravda, že prostě ve mně nějaká ta potřeba prostě u toho psacího stroje sedět zůstala až do dnešní doby. Takže hold píšu. Někdy mám pocit, že to, co napíšu, se dá i uvést pro veřejnost. Buď to někomu nabídnu, nebo hold si to zrežíruju sám a pak se to hraje.
2: Jak se snažíte upoutat svého diváka, protože děláte různé žánry?
1: Pocit, že bych přesně věděl, jak to dělat. Je to asi jedna z takových z největších bičů, které nade mnou celou tu zkušební dobu visí. Já o něm vím a pořád, jak si se snažím z toho hlediště dívat na to, co jsem vytvořil, představovat si, jak to vidí divák. To, co říkáte, je vlastně asi ten největší problém režie. Marná sláva, jsme vypravěči a ono nemá smysl vyprávět příběh, když ho nikdo neposlouchá.
2: Je téma, které byste ještě rád nějak zpracoval?
1: Není už dneska žádné téma, které bych ještě chtěl zpracovat. Někdo přijde, kdo má sen a sdělí mi, že by rád tohle viděl na jevišti, a já řeknu výborně, mě by to samotného nenapadlo, pojďme do toho.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Zápasy, výsledky, analýzy, pohled do zákulisí pardubického hokejového týmu. To vše nabízí magazín Hokej Speciál. Poslouchejte každý čtvrtek po 15:30 odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Naším hostem bude Lukáš Kozák, architekt z Krkonoš.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co sudičky přáli nám hvězdný slavičí duet Slavice Lucie Bílá a Slavík Karel Gott, oba obvěnčení mnoha slavíky. Tak ale teď pojďme k tomu, co nás čeká v našem odpoledním programu dál. Samozřejmě humoriáda, ta bude na programu mezi 16. a 17. hned po zprávách Michaely Spáčilové a na řadu potom po 17. hodině přijde také souhrn úterních událostí v pořadu Den v kraji. Ale ještě na řadě i spotřebitelský servis. Co dělat, když k výrobku potřebujete srozumitelný návod a ten k zásilce samozřejmě nebyl dodán? Jak komunikovat s prodejcem? To už vám poradí Josef Černý.
1: Pan Libor si objednal z e-shopu fotoaparát, který sice přišel, ale chyběl u něj návod v českém jazyce. Pan Libor o něj prodejce požádal, jenomže ten neodpověděl, a proto se Libor ptá, jestli je to důvod k odstoupení od smlouvy. Pane posluchači, pokud budete návod pouze urgovat a prodejce nereaguje, důvod k odstoupení to není. Takže příští dopis nadepište jako reklamace, kterou musí prodejce vyřídit do 30 dnů. A pokud nevyřídí, pak už to důvod k odstoupení je.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Nová křižovatka u Medlešic je hotová. Doprava a parkování budou patřit mezi důležitá témata při vyjednávání o nové koalici v Pardubicích. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra znovu vzrostou. Zítra čekejte v kraji zpočátku zataženo s deštěm, postupně oblačno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Dobré úterní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Stavbaři dokončili dostavbu křižovatky u Medlešic. Nové větve umožňují napojení na hlavní trasu mezi Chrudimí a Pardubicemi. Práce trvaly déle než rok.
2: U Medlešic jsou postavené nájezdy i sjezdy pro hlavní trasu číslo 37 v obou směrech. Stavba by měla zvýšit plynulost dopravy a zlepší se i dostupnost malé průmyslové zóny v Chrudimi. Práce stály víc než 50 milionů korun. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Jedním z hlavních dalších témat jednání o nové koalici v Pardubicích bude doprava. Řekli to zástupci ODS, STAN, Progresivních Pardubic, Našich Pardubic a Nových Lidovců, kteří se domluvili na spolupráci. Podle lídra Nových Lidovců Petra Netolického jsou připraveni dělat kompromisy.
3: Programové průsečíky bude potřeba dělat zejména v oblasti dopravy. Týká se to i dopravy v klidu, to znamená zóny parkování rezidentního. To pro nás bude taky téma dalších jednání.
0: Rekonstrukce smuteční síně v Chrudimi by měla začít v lednu. Přestavba zastaralé budovy potrvá 8 měsíců. Během úprav zůstane mimo provoz. Náklady město odhaduje zhruba na 20 milionů korun. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu stoupnou. Na svém webu to oznámilo ministerstvo financí. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 48 korun a 61 haléřů. To je oproti dnešku o 25 haléřů více. O 36 haléřů zdraží i benzín. Litr bude stát maximálně 47 korun a 21 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Opatření má zatím platit do konce měsíce. V Itálii začalo vojenské cvičení jaderných sil Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dnů a zapojí se do něj 17 zemí. NATO ještě před začátkem manévru uvedlo, že cvičení nesouvisí s aktuálním děním ve světě a není namířené proti žádné zemi.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech převážně zatažená, nad ránem místy s občasným deštěm. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů. Zítra čekejte v regionu zpočátku zataženo se slabým občasným deštěm. Během dne budou srážky od západu ustávat a ubývat bude také oblačnosti na oblačno až polojasno. Středeční teplotní maxima 13 až 16 stupňů, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Povane mírný západní, postupně severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou zítra dobré, místy až velmi dobré, tlak slabě, zpočátku až mírně stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou z Pardubic, konkrétně z části Rosice za mostem ve směru od Svítkova. Osobní auto tam bouralo do sloupku, silnice je tam dočasně uzavřená. A osobní auto bouralo také na dálnici D11, a to na 25. kilometru ve směru na Prahu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
4: Začíná další díl v éteru Českého rozhlasu. Díl, který se opět ocitne i na jevištích divadel i s tím, kdo je přede mnou. Iva Hitnerová je teď ve studiu. Ahoj Ivo.
5: Jsem opravdu moc ráda, že jsem zase tady a těším se, že si poslechnu něco fakt veselého.
4: Výborně, a taky vám řekneme, kde Ivu budete moci vidět naživo. To všechno se dozvíte v dnešním vysílání.
1: Humor jáda.

0: Začíná Humoriáda v plné verzi s ukázkou číslo 1. Tu si vybírá Eva Hitnerová. Koho?
1: Já jsem pro začátek vybrala Josefa Dvořáka, to je můj favorit. A k tomu Jiří Cízler, to myslím, že je zaručený, že to bude opravdu veselý.
0: O nápadnících a o odpovědně. Když jsme na place, má být legrace pořad, ze kterého bereme.

0: Vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, pardon, promiňte, já jsem slušný člověk, proto se zdržuju toho takovýho... No,
0: ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubět, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A?
0: Kdo?
1: Slyší a ba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice, ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodalo vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhů tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Pište, nebo víte co, raději rovnou telefonujte.
1: Na číslo 155.
0: Ano. Proč? Moment, to není moje číslo.
1: To je první pomoc. Víte, jistota je jistota.
0: A jistota je jistota... Jistota, jistota, jaká jistota?
1: No přece pisatelka, která by se omylem chtěla obrátit na vás, se zřejmě nachází ve stavu, který si vyžaduje okamžitý lékařský zákrok.
0: Oh, to je přehnaný, to mi děláte zbytečně velikou reklamu.
1: Ne, ne, ne, ne, já mám na mysli jenom blaho pisatelek, protože dámy stačí jednou šlápnout vedle a stojíte v tom, v tom...
0: No. Zkrátka jste v tom, ano.
1: Správně, jste v tom a tím ušetříte, ano.
0: O, to je podivný případ šetření. No dobře, ušetříte. Počkejte, jak jste to vlastně myslel?
1: No, jak jsem to myslel, takový lázně přece něco stojí, že? Člověk se chce vytrhnout z nudy všedního dne?
0: No, já jezdím do lázně, abych se léčil. No a vůbec, jak to všechno se mnou souvisí?
1: No co pak, vy jste už zapomněl na své první angažmá?
0: O, ta nádhera, to nejde zapomenout. Vy myslíte, jak jsem tehdy stělesnil ten strom, že? No, já vím, perfektní, veďte.
1: Ne, ten strouchnivělej dub, jak jste ho hrál tak věrně, že ředitel nervově nevydržel a zařval, pro boha, odklíte už někdo to dřevo. No?
0: Ne, tak tohle
1: tak myslím. Tohle já nemyslím právě, to nemyslím. Myslím, jak ve Frantových lázních potřebovali adaptovat Františka a vás požádali, abyste jim tam za něj rok zaskakoval. To myslím.
0: No, víceméně neúspěšně, že? Mně se zdá, že prozrazujete víc, než je záhodno.
1: To ne... Ne, ne, ne, ne, to neprozrazuju, protože to je každému jasné.
0: Co je každému jasné? Co je každému jasné?
1: No to, jak jste věrně to hrál. Od té doby jste takovej, jak bych to řekl, takovej opotřebovaný. Takový, jak bych řekl, torzo jste.
0: Ale teď už od mládí mi říkali, že jsem samá ruka, samá noha. Vážení přátelé, tak slyšeli jste tohlensto? Tak tohle z člověka udělá bledá závist. Tohle mi řekne taková ruina, na který už dávno měli pracovat památkáři.
1: No to jste nemusel, to jste nemusel. Posluchači si dovedou udělat úsudek sami.
0: No, to doufám.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jací byli nápadníci, když si začínala hrát, když třeba už... přistala se veřejně známou, někde se objevila na jevišti. Jak si první návštěvníci a nápadníci za tebou přišli?
4: Jak myslíš nápadníci? Jako, no, že mě balili, nebo...
3: Třeba, nebo chtěli poděkovat, nebo prostě pro ně se byla vzor herečka, kterou chtěli třeba odměnit květinou, nebo něčím, nebo si popovídat, nebo pozvat tě na kafe, já nevím.
4: Patriku, to už je
3: dávno.
4: Ani nechci říct tu číslovku.
3: Ale máš to v paměti.
4: Mám to v paměti, ale to bylo ještě to tak nějak víc ty nápadníky člověk bral automaticky. Teď, když narazím na nějakého nápadníka, tak myslím, že jediné téma je, že si vyprávíme, který kloub máme vyměněný a jakou máme cholesterol. Takže Takže na tohle šťastně vzpomínám. Je zvláštní, že tyhle věci si člověk docela hezky pamatuje, ale jako, že bych si konkrétně pamatovala nějakého nápadníka. Nebo jo, že jsem si ho třeba vzala.
3: Jasně, jedno nápadníka. No a jaký byl na začátku? Čím se ti dvořil?
4: Můj první nápadník, kterou jsem si vzala, můj byl kolega z ročníku, báječnej kluk a režisér Ivan Raimond, už bohužel zemřel, a hráli jsme spolu divadlo, a když s někým hezky se ti pracuje a rozumíte si, tak to tak nějak šlo najednou samo. Já jsem zdědila takovej malinký strašný byteček po babice, a Ivan mi pomáhal ten byt jakoby zařídit a vymalovat, a tak hezky pomáhala, už tam bydlela. Takže nenápadně to začalo.
3: Jo. A dají se na rozdíly třeba současný muž Petr tak jako ten s dvořením na to jinak, nebo se taky rovnou nastěhoval?
4: Taky se nastěhoval. Velmi rychle, ano. Krátce se dvořil, nastěhoval se, a první předměty, který si po nastěhování přinesl sebou, tak například byla veliká kánoj. Já jsem do té doby nikdy nic takového neviděla, ale on měl kánoj a další na půdu, a pak si přinesl ještě takového žabáka, který měl červa na gumičce, a když se ten červ vytáhl, tak se ten žabák dělal a pak udělal chramst, a to si přines jako předmět a bral si to do vany, a to jsem to mě mělo varovat. Ale už ho mám doma 44 let, jsme
3: koho,
4: teď v září.
3: Červa, nebo?
4: Ne, manžela Petra, mám 44 let, takže i přes ten počáteční neklid, který mě trochu vyvedl z míry, žabák a kánoe, tak nejhorší bylo, když chtěla bych s ním na tu kánoj jela. Docházelo, no jo, jela jsem, protože jsem nevěděla, co se bude dít, ale po první vodě společný, když jsem mojí vinou nehlásila kámen a takový, tak pak už nikdy ode mě nic podobného nechtěl.
3: Iva Hitner má náš dnešní host, první veselé vyprávění, a dál už to bude na vás. Vy si vybíráte teď, jestli budeme pokračovat, a to s Jiřím Cízlerem a Josefem Dvořákem, a nebo si dáme povídání od Ivana Mládka. To vybírání probíhá na telefonu 731 800 900 nebo píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: 60. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Iva Hitnerová je se mnou ve studiu, Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vy jste na telefonu s námi a spojujete se proto, abyste dali vidět, jestli chcete slyšet Jiřího Cízlera s Josefem Dvořákem nebo Ivana Mládka. Tak kdo tam je na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co to bude?
4: Ivana Mládka.
3: Ivana Mládka.
2: Ivana Mládka, varianta B, zapisuju a děkuju, jdeme dál. Kdo tam je teď?
5: Dobrý den, zdravím paní Hymněrovou a i vás, Patriku, Karel Zbojkovič.
2: Ano.
5: A já bych ptal pana Ivana Mládka.
2: Píšu mu bod. Děkuji. Taky děkujeme. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Kdo třeba v téhle chvíli?
6: Dobrý den, u telefonu Milan Soběsuk a já bych taky hlasoval pro pana Mládka.
2: Dobrá, jo? Děkuju.
6: Přeji hezký den, naschledanou.
2: Děkujeme moc i vám, ať se den vydaří. Kdo tam je další?
7: Dobrý den, já vás moc, strašně moc vás zdravím, tady Honza z Choliny a já bych prosím vás potřeboval Bčko.
2: Bčko byste potřeboval, tak jo, tak Bčko. Tak Bčko nakonec vyhrálo, tak uděláme změnu, budeme si povídat o oblékání, no povídat, bude nám o tom vyprávět Ivan Mládek.
8: Klapky na uši si dnes také nevezmu, beru si je pouze do mrazu nebo v noci do postele, když dělá soused rámus. Máme spolu už léta neschody kvůli rušení nočního klidu. Začalo to televizemi. Jeho televize hrála vždy hlasitěji než má, přesto na mne stále bušil. Líbit jsem si to pochopitelně nenechal. Konflikt se stále stupňoval. Začali jsme si dělat schválnosti. Každou noc jsem nastřeloval skoby do zdí. On v noci drátkoval parkety. Jeho i mé způsoby buzení měly však jednu nevýhodu. Buditel byl vždy současně i buzeným. Zatloukáte-li v noci kramly do zdi, budíte tím nejen sousedy, ale sebe vlastně také, že? Můj soused, a to musím sebekriticky přiznat, byl vynalezavější než já a přišel na způsob rušení nočního klidu, při kterém mohl sám klidně spát. Dával si na noc na mandle snímače a zesiloval své chrápání přes zesilovač a velkou reproduktorovou bednu, kterou přistavil ke zdi přesně do místa, kde mám na druhé straně postel. Příšerný rachot budil celé naše panelákové sídliště, které mám tak rád. On sám se přitom nikdy neprobudil. Je to logické. Když se chrápající začíná vlastním hlukem probouzet, přestává chrápat a zase pomalu usíná, čímž opět začíná chrápat, že? A tak to šlo každou noc až do svítání. Další naši sousedi to dali klidovému soudu. On dostal tenkrát podmíněný trest za rušení veřejného pořádku a já pokutu za vyhrožování z násilí. Někdo totiž na mě řekl, že jsem v nákupním středisku prohlásil, že si na souseda počkám ve sklepě, že se na něj ve tmě vrhnu a vytrhnu mu mandle. Oblékám si košily, rolák, podvlékačky, manchesterové dlouhé kalhoty. Mám strýce v Americe a ten mi vždycky, když přijede, přiveze texasky. Ještě se nestalo, aby mi nebyly malé. Pokaždé se mu snažím vysvětlit, že chci nějakou větší velikost, ale on mě zřejmě nerozumí. Česky už neumí, domluvíme se jen morzeovkou. A já morzeovku moc neovládám. Strýc mi vytýká, že mám hrozně špatnou výslovnost, že je mi špatně rozumět. Že prý dělám moc krátké čárky a moc dlouhé tečky.

Venku je teplo, půjdu jen v manžestrákách a v roláku. V kožichu by mi dnes bylo moc horko a stejně v něm nemůžu do narvané tramvaje, vykrvácel bych. Je to totiž kožich z polárních ježků s chlupem dovnitř. Nezbývá, než abych se obul. Mám úplně nové pohorky, takzvané traktorky. Mají na podrážce pěkný hluboký vzorek a jsou to radiálky. Zavazuji si tkaničky, nejvyšší čas jít do práce, nesmím přijít pozdě, jinak zas dostanu od šéfa přes prsty kalkulačkou.

0: Tak to máme další ukázku za sebou, tu, kterou si vybrali naši posluchači. Vybírat se budou vlastně vyprávění, sketch, historky i od našich interpretů letos na Humoriádě na cestách. Musíme to říct, že už teď jsou v prodeji a k možnosti rezervace vstupenky na dvě první akce, které se budou konat 4. listopadu, tedy v divadle Radost, a 12. listopadu budeme v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Uvidíte, uslyšíte, potkat se budete moci s Uršou Klukovou, Martinou Hudečkovou, se Zdeňkem Junákem, Petrem Jablonským, Bohušem Matušem, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou, ti tam dorazí, a vstupenky už teď na stránkách humoriada.cz můžete rezervovat. Ty další zastávky budou třeba v Pelhřimově a v Plzni a tam bude Iva. Ivo, jak se těšíš?
1: No, samozřejmě, že se těším, a dívala jsem si, že jsem tam v báječné sestavě. Pepa Dvořák, Uršula Kluková,
0: Naďa
1: Konvalinka, no to, co si můžu přát víc.
0: Jo, jo, jo.
1: Protože to není jenom o tom povídání na tom jevišti, ale ještě se k tomu přidají ty krásné cesty, kdy se říká taky spousta veselých příhod, takže
0: vzpomínáte, proberete život ze všech stran.
1: Nejpříjemnější zájezdy, ano, co znám, ano, s rozhlasem na cesta.
0: Takže zastávka bude pak v Pelhřimově 19. listopadu a v Plzni 24. Vstupenky ještě samozřejmě chystáme, takže až budou k dispozici, dostanete informace určitě v našem pořadu i s anoncí. Ale jak říkám, v téhle chvíli můžete, ať vám to nechybí, protože už se nám plní místa třeba v Brně docela velmi rychle. Takže chcete-li do Brna za Martinou Hudečkovou, Uršou Klukovou, Zdeňkem Junákem a Petrem Jablonským, tak rychle na stránky humoriada.cz. Začátek každých těch představení je vždy v 18 hodin. Navíc každý při vstupu do divadla dostane jako dárek od nás knížku z edice Humoriáda. A toho 12. listopadu, ať jsem tedy konkrétní, tak v 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Lístky si můžete rezervovat tím pádem na Naďu Konvalinkovou, Uršulu Klukovou, Aleše Cibulku a Vladimíra Hrona. Zaspívá třeba Ilona Čáková a Jana Chládková. Takže i tam lze už teď koupit vstupenky. No a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Je třeba nabídnout vám, posluchačům, opět další boj, protože jste předtím vybrali Ivana Mládka, tak vyberete ho podruhé. A nebo Ivo, navrhuju Pavla Zedníčka ve společnosti Karla Šípa, Jiřiny Bohdalové, Pepi Náhlovského. Můžeme dát jako Bčko?
1: Já myslím, že neuděláme chybu ani jeden z těch dvou srandistů. Dobře. Nemůže být špatně.
0: Tak vybírejte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Bude to Ivan Mládek a nebo Richard III. S Pavlem Zedníčkem, Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a dalšími. Zas

0: hlavně ta Šumivé má ráda. Ano, Eva Hitnerová, je to tak, že?
1: Ano, ano.
0: Ale... Zpívala jsi u něj někdy naposledy?
1: Určitě jsem zpívala mockrát, ale v poslední době už tolik nespívám a už i to proseku nějak prostě, ale to se prý s věkem stává, že už z toho nemám takovou radost jako dřív, ale já doufám, že se to ještě zlomí a že si to proseko ještě dám, jak jsem ho vždycky milovala, ale to tělo si řekne, prostě jo. Nemám na něj chuť, je to divný, ale je
0: pak
1: to
0: pak si tak... to vynahradí, určitě na chvíle přijde. Určitě.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
0: Nebojte se, nezapomněli jsme na souboj, který v Humoriádě byl vyhlášen před chvílí. Evan Mládek nebo Pavel Zedníček a spol. Komu dáte přednost? Ptáme se vás po telefonu 731 800 900. Haló.
3: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek.
0: Ano.
3: Já vás zdravím i tu děvčicu, co tam máte.
1: Děkuju.
3: Zdravím i ostatní humoriádníky.
0: Děkujeme.
3: A to proseko bylo zajímavé, jaké si, co jste se tam bavili.
1: No, víte, no, taky na to koukám jak blázen, jak se to člověku stane, že mu přestane chutnat víno a proseko.
3: No,
1: tak.
3: No. A už jsem doma, Patriku, takže už volám z domu.
0: Výborně, tak hodně zdraví a štěstí dál.
3: Krásně jsem si užil Luhačovic a teďko bych hlasoval pro Bčko, to...
0: Pavel Zedníček,
3: Karel Šíp.
0: Dobře, bude. Richard třetí, píšu jim bod a děkuji moc, mějte se pěkně, ať se daří.
1: Naschledanou.
0: Kdo další, dobrý den.
4: Jo, dobrý den, tady je Dalibor z Brna a okolí.
0: A okolí.
4: A my bychom chtěli Bčko.
0: Dobře.
4: Ale chtěl jsem si jenom tak zeptat té vaší kolegyni,
1: ano,
4: jestli jako, jak vycházela čas s Benčíkem. Jestli s ním jako hodně hrála, nebo byli kamarádi, nebo tak. Jako,
1: promiňte, prosím, zajímalo. Ale pan Menčík byl výrazně starší než já. A,
4: no právě, proto se ptám.
1: Aha, a setkala jsem se s ním jednou, ale musím říct, že jsem s ním strávila večer v báječné společnosti s panem Menčíkem a ještě k tomu s Milošem Kopeckým, s kterým jsme byli my tři ve vánočním díle Divadelka pod věží Marie Rotrové a ty dva pán nové jsme seděli večer na vínu a tak jsem se smála, jak snad nikdy v životě. A teď jsem si chtěla zapamatovat ty historky, co ten pan Menšík vyprávěl. A přijela jsem druhý den domů a chtěla jsem manželovi ty historky vyprávět a to nejde. To nejde, protože ta příhoda bez té interpretace toho Vladimíra je najednou nudná, divná, vůbec to. A já
0: nefunguje
1: jsem říkala,
0: to
1: ti byla taková sranda, jak by on to poslouchal. A můj muž na mě tak jako překvapeně koukal a smál se zdvořile, ale není to ono, musel to říkat ten pan Menčík, který byl mimořádný talent.
0: Tak děkujeme za tohle vzpomínku vyvolanou tady dotazem našeho posluchače. Kdo další volá, vybírá, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník, vás oba zdraví.
0: Taky.
5: A já bych chtěl Ačko, protože Bčko vyhraje příště.
0: Takhle jste rozhod. Tak ještě jeden hlas pro někoho. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Lukavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Hitnerovou.
0: A
6: hlasuji pro Ačko.
0: Dobře.
6: Díky, hezký den.
0: Mám taky. Tak Ačko vyhrálo. Ivan Mládek, ještě jednou dnes, teď bude v taxíku.
7: Nějaký velký vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si o tanéře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přiděl k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Iva Mládek po druhé na vaše přání. Iva Hitnerová celou hodinu tady s námi a možná je teď čas se zeptat, čím žije, co dělá, co chystá, co připravuje, co jí baví.
1: Už se mi naplno rozjela sezóna, třeba příští týden hraju v divadle Na Jezerce v krásném představení Afterlife. V Semaforu 21. října hraju představení, který je moje srdeční záležitost, který hraju už dlouhá léta. Domácí štěstí zavináč hned. Dlouho jsme to nehráli, tak si to musíme zopakovat, na tom je vtipný, jak stárneme, tak je to čím dál náročnější.
0: No tam máte občas takové ty
1: tam
0: kráce
1: jsou
0: pohybové.
1: Věci, které už prostě třeba se zvedám no. Tam z takového toho nafukovacího balónu a dřív jsem hrála, že se nemůžu zvednout, jako jo, lidi se hrozně smáli, ale teď ti lidé vidí, že to nehrajou, že se nemůžu zvednout a nikdo se nesměje, všichni soucitně čekají, jak to dopadne a do toho můj kolega David Suchařípa, který od začátku uprostřed téhle akce řekne, ty vole, ta to nedá. Jo? A to lidi úplně zařvali v tom divadle a teď to ten David řekne a z toho hlediště taková vlna odporu, no co to je za člověka, že tý starý paní nepomůže se zvednout. A ten chudák David vždycky přijde do šatny a říká, já už to nebudu říkat, já to nebudu říkat tu větu, oni mě nenávidí, takže to stárne to představení s námi, ale milujeme ho, ale co nejdůležitějšího chystám prosinci, od 3. prosince budu mít na Novoměstské radnici výstavu, která bude trvat do 3. ledna, ale bude i mezi Vánocemi, výstavu mých obrázků. Já jsem to vždycky dělala u nějakých kulatějších narozenin.
0: No to jsem se chtěla zeptat.
1: Teď nebudu mít kulaté, bude mi teprve 80, mi bude až za 2 roky, ale říkala jsem si, nemá cenu, není čas na hrdinství, prostě Bůh ví, co bude za 2 roky.
0: Ty si to chceš jít dvakrát, teď a pak ještě jednou k 80, ne?
1: To uvidím, ale říkala jsem si, jak tak pozoruju svoje chátrání, jestli ale pak já tam za ty 2 roky bych dolezla, nebo si to aspoň užila, teď třeba jenom to proseko, že už si mě nepřestalo chutnat, tak jsem říkala, radši tu výstavu udělám po chvíli dřív, abych si to ještě užila, dokud jsem ještě jakž tak v cajku.
0: Takže se těšíme. Novoměstská radnice
1: od 3. prosince.
0: Od 3. prosince. Výborně, ano. Pozvánka už teď a můžete si dělat plány na prosinec, ono je to tady za chvíli v podstatě. Jo, Vánoce jsou na splnutí. Tak čím budeme pokračovat za malou chvíli, to se dozvíte, ale až po písničce Věry Špinarové, kterou teď pouštíme v našem pořadu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: No, máme to samé novinky v tom pochoutkovém roce. Posvícenské pečení, taky novou knížku, vánoční pečení s Josefem Maršálkem. To vánoční tedy spousta cukroví a velkých dobrot na Vánoce k dostání přes pochoutkovirok.cz. Soutěž a pozor, nezapomeňme na to velké hlasování. Hledáme recept desetiletí, tak se tam podívejte a zahlasujte. Teď si vybere něco ze seznamu na Humoriádu Iva Hitnerova. Co to
3: nedávno
2: bude?
3: Jsem se na udílení mistra zábavy potkala s Uršulou Klukovou a z ní jde taková energie a pohoda, že jsem si říkala, že určitě potěší i posluchače dnes.
2: První dopis Sally.
4: Teď ti tedy Sally napíšu o svém problému. V říjnu na den znárodnění mi bude 50 let. Dá se tedy říci, že jsem starší než znárodněný majetek. I když nejsem zdaleka tak schátrala, jsem dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám, protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky znárodnili. Ne, že bych neměla nabídky, ale za moc nestojí. Onehdy mě na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou prázdných lahví. Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho to vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem nabídku a šla po svých. V zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu: děláš chybu, spočítej si lahve, je v nich celé jmění. Pak se styčil a zařval: já jsem chlap do nepohody, a hodil po mně deštník. Další nabídku jsem měla na schodech v metru. Celkem pohledný muž mě pozoroval, jak využívám předkusu a snadno chroupám zeleninu. Při třetí mrkvi začal tleskat. Výborně, výborně, madam, já to dokážu ocenit, jsem dřevorubec. Vy byste mi byla v lese vydatnou pomocnicí, kam se na vás hrabe bobr. Jestli chcete, tak si vás vezmu. Pochopíš, Sally, že tohle mě urazilo. Chápala bych, kdyby muž ve mně viděl kočičku nebo myšičku či méďu, ale bobra? Beze slova jsem odešla. Poslední mrkev jsem snědla už na refíži. Největší moje rozčarování přišlo však na maškarním plese OPBH, kde jsem byla za oprýskanou vanu. Nejprve se kolem mě vlnili instalatéři a sahali mi na kohoutky pod průhlednou záminkou, zda jsou v pořádku kumičky. A pak mě požádal o tanec muž převlečený za hoblík. Velmi zajímavě vyprávěl o své profesi a místo květů na mě při tanci házel hobliny. Mé srdce vzplálo a tak jsem bohužel udělala chybu, že jsem přijala nabídku, že mi opraví nábytek. No takové neméhlo jsem při práci nikdy předtím neviděla. Zničil dřeva na dva rodinné domky. Nic neuřízl rovně. Ten člověk dělal i křivé piliny. Vyhodila jsem Tondu z bytu. Požádal mě o polibek na rozloučenou. Já v radosti, že odchází, zapomněla na svůj avantgardní chrup a prokousla se mu tepnu. Nyní už jsem z nápravného zařízení zpátky, ale na svobodě je mi mnohdy hůř než ve vězení. Ve vězení jsem měla alespoň možnost chodit s děvčaty na vycházku, když pravda, chodilo se do kruhu, ale teď, když přijdu domů, čekají mě 4 holé stěny. Tíží mě samota, Sally. Najde se nějaké řešení pro ženu z 3+1 bez nábytku, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě, funkci revizorky. Na odpověď čeká Uršula.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaši odpověď, ano, taky čeká Uršula. Jestli za ní přijedete, třeba do divadla Radost Brně 4. listopadu, připomínám, první letošní zastávka Humoriády na cestách, lístky na ní i na Martinu Hudečkovou, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského, Bohuše Matuše a Janu Chládkovou už teď na stránkách humoriada.cz. Další zastávka, která je už v předprodeji, tak Havířov, další týden 12. listopadu od 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Tam se potkáte s Nadějou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Ronem. Zpívat bude Ina Lečáková a Jana Chládková. A samozřejmě i tam si budete vybírat, tak jako se vybírá takhle v Humoriádě klasicky a v téhleté chvíli. Tak dopisy. Kdy jsi naposledy psala dopis rukou, Ivo?
3: Já pořád píšu dopisy rukou. Já vůbec neumím současně psát na počítači, protože hledám každý písmeno, protože jsem nikdy to vlastně nepotřebovala. Je to pro mě daleko rychlejší rukou. Mám úhledný, čitelný rukopis.
2: Tak jako známe svého podpisu.
3: Ano, tak jako takhle prostě píšu. A líp se mi s tou rukou ta hlava spolupracuje, takže se pořád držím dopisu a teď už jsem tady díl nepsala, ale když jde do tuhýho, tak strašně ráda i na Vánoce a tak píšu opravdické dopisy a hrozně se bojím toho, protože třeba já hrozně ráda čtu starou korespondenci. Já třeba jsem si zamilovala ty moje dvě nejoblíbenější, Boženu Němcovou, Emu Destinovou, tím, že jsem četla jejich korespondenci, že jsem věděla, na co myslí, jak a že po nás vůbec nic nezbyde, ty SMSky nebo tak nikdo nebude číst.
2: Po tobě, jo.
3: Bo mě obrázky, ale přeci
2: jenom... No, ale dopisy píšeš taky.
3: Dopisy píšu taky, ale jestli pak si to ty lidi
2: někdo schovává. Určitě, nevím, o tebi, jo. Nevím. Vážení, tak rychle teď k hlasovacím zařízením telefonům. Vybíráte si mezi Uršulou Klukovou s Lubomírem Lipským a proti Zdeněk Žák s povídán Karlem Šípem. Vybírejte 731 800 900. Poslední ukázku.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, vybíráte si ve hře Uršula Kluková nebo Zdeněk Žák, když to zjednoduším. Kdo je na telefonu, ptáme se s Ivou Hitnerovou.
2: Dobrý den, tady Honza z Plzně.
1: Ano.
2: Zdravím vás oba do studia, zdravím posluchače a především zdravím vašeho věrného posluchače Honzu z Vlkavin, který nevím, jak to dělá, ale dovolá se úplně každý den do vaší Humoriády.
1: Zkuste ho překonat.
2: Chtěl bych Ačko.
1: Bčko?
2: Ačko.
1: Ačko, Ačko. Dobře, tak děkuju za ten hlas, mějte se pěkně, ať se daří a myslím si, že máme rozhodnuto. Ačko nazbíralo dost bodů, Uršula Kluková, Lubomír Lipský a Pamlsky našich lesů to vyhráli.
3: Tak uklidněte se přece, ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
4: Ano.
3: Které pařízky sbíráme na řízky?
4: Jedlé.
3: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
4: Ano, prosím, jedlé.
3: Co na to porota?
5: My porota si myslíme, že se s panem Hulínem budeme muset rozloučit.
3: Moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
4: No to jsou rány bičem tohle.
3: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
4: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
3: Milý Pepíku, píší děti.
4: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
3: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy ve Lhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
4: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pestík, 5 tyčí. Šiška borová, 13 lupínek, pestík.
3: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, toto vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde, ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.
0: Humoriáda.
1: Ta naživo vysílaná pro dnešek končí s Ivou Hitnerovou. Děkuju za návštěvu, Ivo.
6: Já taky děkuju za pozvání a přeji krásné podzimní dny.
1: I vám, zítra se těšte na Jiřího Ptáčníka a my se zase těšíme, že si zase objednáte po roce vstupenky na Humoriádu na cestách na stránkách humoriada.cz. Tam se ovšem dozvíte o všech zastávkách, které pro vás chystáme. Mějte se pěkně a zůstaňte s Českým rozhlasem.

0: jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: 5 uskupení v Pardubicích jedná o nové radniční koalici. Kompromis budou hledat i v otázce budoucnosti městských obvodů. Svitavy připravují soutěž na zhotovení muzea mechanických betlémů. Pardubičtí hokejisté zakončí základní část Ligy mistrů. Zítra čekejte v regionu zpočátku zataženo s deštěm, postupně oblačno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré úterní odpoledne. 5 uskupení, která jednají o nové koalici v Pardubicích, bude muset najít kompromis v několika programových otázkách. Patří k nim například budoucnost městských obvodů. Zatímco ODS chce jejich fungování optimalizovat, naše Pardubice prosazují jejich úplné zrušení. Podle lídra uskupení Filipa Sedláka je teď ale důležité především to, že všech 5 subjektů usedlo ke společnému jednacímu stolu.
5: Beru za úspěch, že jsme se dokázali v různorodé koalici 5 subjektů takhle sejít a že to naplňuje takové moje přání z toho volebního večera, kdy se to začalo líhnout a vypadalo to, že vlastně hnutí ANO tady v Pardubicích výrazně ztratí nebo dost ztratí, což umožnilo vlastně tohleto naše jednání. Což vnímám, že to může být pro město do budoucna velký posun.
4: Svitavy musí začít stavět plánované muzeum mechanických betlémů ještě v zimě. Podle podmínek dotace by mělo být hotové do roku a půl. Město teď připravuje další soutěž. Poslední 2 tendry byly neúspěšné a radnice musela zrušit. Ceny byly příliš vysoké, vysvětluje mluvčí radnice Kateřina Kotasová.
6: Stavba nebude kvůli úsporám obsahovat úpravu podzemního podlaží ani rozšíření dalších podzemních prostor mezi Otendorferovým domem a sousedním objektem. Tyto práce byly investičně nákladnější, upravily se i některé konstrukční prvky. Původní odhad ceny byl 100 milionů korun bez DPH, v poslední soutěži se nabídky pohybovaly od 130 do 160 milionů korun.
4: Kriminalisté obvinili 17-letého mladíka z pokusu o vraždu u Boleveckého rybníka v Plzni. Budou pro něj žádat vazbu, informovala o tom mluvčí policie Pavla Burešová. Muž je podezřelý, že v sobotu bodl náhodně vybranou ženu dozad a z místa pak odjel na kole. Napadená žena skončila v nemocnici. Zásahová jednotka mladíka včera zadržela v Tachově. Motiv jeho činu zatím není známý.
3: Sport.
4: Pardubičtí hokejisté se hrají poslední zápas základní části Ligy mistrů. Od 18 hodin nastoupí na svém ledě proti švédskému Vechie.
7: Oba týmy už mají jistý postup do další fáze soutěže. Východočeši z 5 zápasů 4x vyhráli a jsou třetí. Vechie je aktuálně na 8. místě. Porazit dokázali Švédové Nitru, Salzburg a Ženevu. Utkání začíná v pardubické Enteria aréně v 18 hodin. Z Pardubic, Otagu Tvěrt, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Noc bude na východě Čech převážně zatažená, nad ránem místy s občasným deštěm, nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů. Zítra čekejte v regionu zpočátku zataženo se slabým občasným deštěm, během dne budou srážky od západu ustávat a ubývat bude i oblačnosti na oblačno až polojasno. Středeční teplotní maxima 13 až 16 stupňů, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Povane mírný západní, postupně severozápadní vítr, který večer ještě zeslábne. Rozptylové podmínky budou zítra dobré, místy až velmi dobré, tlak slabě, zpočátku až mírně stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Dopravní komplikace čekejte v Ústí nad Orlicí. V Lázeňské ulici tam bourala dvě osobní auta a velký plastový kryt na baterie leží v jízdním pruhu dálnice D35, a to za 165. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
2: Dobrý podvečer, začíná Den v kraji. Dnes se budeme věnovat tomu, jak dopadla povolební vyjednávání v Chrudimi, také v Ústí nad Orlicí. Nás bude zajímat situace po volbách. Společně vás také pozveme i na jednu velmi zajímavou výstavu, kterou můžete navštívit na zámku v Moravské Třebové. A přidáme písničky, které nestárnou. Z našeho playlistu vybíráme třeba kapelu Balet, také uslyšíte Abu, Pala Haberu a nebo Lenku Filipovou.
3: Český rozhlas Pardubice. Den v kraji a Jan Vamberský.

0: kdybychom vysílali tento pořad o 11 let dříve, v roce 2005, tak by dnes určitě jako hlavní událost bylo, že v Pardubicích v Proluce mezi obchodním centrem Grant a domem hudby byla zahájena výkopem výstavba multikina se 6 sály pro 750 až 800 diváků. Teď ale máme 13.10.2026 a co se v tento den stalo, ví Michaela Spáčilová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Stavbaři dokončili dostavbu křižovatky u Medlešic. Nové větve umožňují napojení na hlavní trasu mezi Chrudimí a Pardubicemi. Práce trvaly déle než rok. Stavba by měla zvýšit plynulost dopravy a zlepší se i dostup malé průmyslové zóny v Chrudimi. Při jednání o nové koalici v Pardubicích bude muset pětice uskupení najít kompromis v několika důležitých otázkách. ODS, STAN, Progresivní Pardubice, Naše Pardubice a Noví lidovci, kteří mají v zastupitelstvu většinu, se zatím dohodli na společném vyjednávání. Některé jejich plány pro město se ale liší, říká lídr Progresivních Pardubic Martin Slezák.
3: Je známo, že Progresivní Pardubice a ODS na některé otázky v dopravě mají významně odlišné pohledy. Jsme přesvědčeni, že jsme schopni k tomu konsenzu dojít.
2: Povolební vyjednávání pokračují také v Chrudimi. Komunální volby tam s velkým náskokem vyhrálo hnutí ANO. Potřebnou většinu v zastupitelstvu ale zatím zajištěnou nemá. Podrobnosti k tématu nabídneme v našem vysílání už za okamžik. Přírodní rezervaci Maštale mají platit nové podmínky ochrany. Krajský úřad navrhuje opatření, která tam zjednoduší těžbu. Pravidla se ale budou lišit podle jednotlivých zón. V Pardubicích dnes zastavil na železničním nádraží legiovlak. Pojízdné muzeum připomíná boje československých legionářů na transsibiřské magistrále. Zájemci si ho mohou prohlédnout až do 25. října. Fascinující svět body artu, ve kterém se lidské tělo proměňuje v živé umělecké dílo, nabízí nová výstava na zámku v Moravské Třebové. Ukazuje, že malování na tělo propojuje výtvarné umění, iluzi i fotografii a vytváří obrazy plné fantazie. A hokejisty Pardubic čeká poslední zápas v základní části Ligy mistrů. V 18 hodin přivítají švédské Vechje. Oba týmy už mají jistý postup do play-off.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. Yeah.

0: čtvrt na šest. Pojďme na povolební vyjednávání, které pokračují i v Chrudimi. Komunální volby tam s velkým náskokem vyhrálo hnutí ANO, potřebnou většinu v zastupitelstvu, ale zatím zajištěnou nemá. Jak by mohlo složení radniční koalice vypadat, tak o tom mluvil moderátor Jakub Malý s redaktorem Josefem Kopeckým a jako první se ptal na to, jaké jsou možnosti, kdo by mohl Chrudim následující 4 roky vést.
1: Hnutí ANO získalo 10 mandátů, stejně jako před 4 lety, a uspěli i jeho současní partneři na radnici. Sdružení Chrudimáci sice mírně oslabilo ze 3 mandátů na 2, u Pirátů a nezávislých je to opačně, ze 2 na 3. Zastupitelstvo má v Chrudimi 27 členů, takže by současná koalice mohla pokračovat. Jenže Piráti už dopředu avizovali, že s hnutím ANO už spolupracovat nechtějí. Nahradit by je mohla ODS, u které vidí chrudimský starosta František Pilný velkou programovou schodu. Lídr občanských demokratů Chrudimi, Jan Čechlovský, ale zatím nespěchá a chce jednat i s dalšími úspěšnými kandidáty. Nabízí se tak i možnost široké koalice proti vítěznému hnutí ANO. ODS, SNK, ED, Chrudim společně, to jsou zástupci STAN, TOP 09 a KDU ČSL, a k tomu Piráti by dohromady složili těsnou většinu 14 hlasů.
2: A kdyby mohla být nějaká dohoda na stole?
1: Na rychlou domluvu to zatím nevypadá, vyjednávání pokračují a třeba právě ODS podle Čechlovského spěchat nechce, aby projednala všechny možnosti. Ustavující zastupitelstvo by mělo být zhruba za 3 týdny, takže čas na dohodu ještě je.
2: Jaká je situace v dalších městech na Chrudimsku?
1: Začnu druhým největším městem v regionu, tím je Hlinsko. Tam dopadly volby jednoznačně. Prosperující Hlinsko s podporou 3PK, vedené současným starostou Miroslavem Krčilem, získalo 13 mandátů z 21, takže má automaticky pohodlnou většinu. Něco podobného se stalo třeba i v Třemošnici. Sdružení Jsme s vámi, vedené současným místostarostou Pavlem Kalinou, získalo přes 73% hlasů a v 15 členem zastupitelstvu mu tak patří 12 křesel.
0: A ještě se podíváme na situaci v Pardubicích. Hnutí ANO totiž může po 12 letech skončit ve vedení Pardubic. ODS, Hnutí STAN, Progresivní Pardubice, Naše Pardubice a Noví lidovci jednají o společné koalici a zároveň se domluvili, že nebudou vyjednávat s vítězným ANO ani s jeho dosavadním koaličním partnerem Žijeme Pardubice. Dohromady mají 22 mandátů z 39, tedy potřebnou většinu. Na samotné koalici se ale ještě nedohodli. Pětici uskupení teď čekají další jednání o společném programu. Rozdílné názory mají třeba na dopravu a nebo na rušení městských obvodů. A povolební vyjednávání pokračují i v Ústí nad Orlicí a víc uslyšíte v našem vysílání okolo 17:30.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Ani dnes vysílání Českého rozhlasu Pardubice nevynecháme. Meteorologické rekordy, tedy pohled do historie, do měřící stanice v Pardubicích Popkovicích. Nejtepleji bylo v roce 2000, zatím 13.10. a konkrétně bylo 24,8 stupně Celsia naměřeno. A nejchladněji bylo v roce 1992, to už bylo více jak 4 stupně pod bodem mrazu. Tolik historie, ale pojďme k té meteorologické současnosti a budoucnosti.
1: Počasí.
0: Tu probereme s Tomášem Popelkou z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré odpoledne přejeme.
2: Hezké odpoledne.
0: Tak, pane Popelko, začneme jako vždy obligátní otázkou. Co nás čeká ve zbytku dnešního dne? Změní se něco?
2: Tak zatím celkem ne. V podstatě ty ranní mly už se definitivně rozplynuly. No a oblast vyššího tlaku vzduchu nad námi slábne a od západu k nám začne během večera přibývat frontální oblačnost. No a fronta samotná by nás začala ovlivňovat v ranních hodinách. Takže momentálně jasno až pojasno. A teploty maximálně dneska do 14 stupňů, v Pardubicích je momentálně 13,8, takže se to opravdu těm teplotám blíží. Vítr bude foukat zatím slabý, proměrný do 4 metrů, no a v noci už bude převážně zataženo. Někdy nad ránem, někdy kolem 5 hodiny by se začala fronta dostávat i nad Pardubický kraj se slabým občasným deštěm. Teploty by v noci klesly na 9 až 6 stupňů a vítr bude foukat slabý, proměnlivý, krán už západní do 4 metrů a zítra po ránu ještě by místama slabě zapršelo. A někdy po 8 hodině už by fronta už odcházela dál na východ, zároveň by slábla a oblačnost se bude během postupně se rozpouštět na oblačno až pojasno. Teploty by se nám vyšplhaly na 13 až 16 stupňů a vítr bude foukat za frontou západní postupně severozápadní do 6 metrů a večer zase zeslábne a proměnlivý do 3 metrů.
0: Říká Tomáš Popelka, děkujeme za aktuální informace, zdravíme do Hradce Králové a těšíme se zase na slyšenou.
2: Díky, hezký den.

0: Čas může za to, že 17.31. Povolební vyjednávání pokračují i v Ústí nad Orlicí, jak už jste slyšeli, tak komunální volby. Tam jasně vyhrálo sdružení nezávislých kandidátů Oušťáci. V 27 členem zastupitelstvo bude mít 7 mandátů a stejně jako před 4 lety obhajuje post starosty Petr Hájek, lídr kandidátky Oušťáci. Jak by mohlo nové složení Orlicko-Ústecké radnice vypadat tentokrát, tak o tom mluvil s redaktorem Ondřejem Wolfem moderátor Miroslav Urban. A jako prvního zajímalo, jaké se tedy nabízí varianty povolebního uspořádání.
1: Tak vzhledem k tomu, že vítězní Oušťáci získali 7 mandátů, potřebují složit koalici tak, aby měla v 27 hlavém zastupitelstvu minimálně těsnou většinu 14 mandátů. Ta povolební vyjednávání zahájili Oušťáci už o uplynulém víkendu a zatím to vypadá tak, že oslovili členy dosavadní radniční koalice, tedy Ústí 2.0, ODS a KDU-ČSL. Podle lídra vítězných Oušťáků Petra Hájka je s těmito stranami pojí programové průniky.
2: Zejména v té oblasti investic, ať už je to tedy realizace přístavby domova důchodců, řešení problematiky školní jídelny pro základní školu Komenského, řešení problematiky krytého bazénu. Shodujeme se na investicích na záměru rekonstrukce řady místních komunikací. Vedeme tady asi společný dlouhodobý dialog, jak řešit nedostatek parkovacích míst.
1: Možná koalice Oušťáků, Ústí 2.0, ODS a KDU-ČSL by v 27 místném zastupitelstva měla většinu 17 mandátů.
3: Přesto vyjednávají Oušťáci i s jinými stranami, které se dostaly do zastupitelstva?
1: Ano, podle Hájka přizvali k jednacímu stolu i zástupce Ústeckého fora, protože podle Hájka vnímají, že ve volbách skončilo jako třetí a získalo 5 mandátů. Zároveň Oušťáci jednají i s dalšími subjekty. Hájek odhaduje, že dohoda o koaliční spolupráci by mohla být na světě tento nebo možná už příští týden.
3: Jak daleko jsou povolební vyjednávání v dalších větších městech na Orlicko-Ústecku?
1: Tak začnu 15-tisícovou Českou Třebovou, tam s velkým náskokem vyhrálo volby uskupení 3PK pro prosperující Českou Třebovou. V 23 členem zastupitelstvu bude mít 10 mandátů a funkci starosty obhajuje Zdeněk Řehák. Povolební vyjednávání podle něj pokračují, chtějí jednat se všemi stranami a rádi by dohodu měli do konce tohoto týdne. Hotovo zatím není ani v Lančkrouně, kde zvítězilo ve volbách opoziční demokratické fórum s lídrem a zastupitelem Jindřichem Markem. Podle jeho slov vedou povolební jednání se všemi stranami, vyloučil ale spolupráci s hnutím ANO.
3: No a jaká je situace ve Vysokém Mýtě?
1: Tam s náskokem vyhrálo volby uskupení Mladé Mýto s 6 mandáty v 21 členem zastupitelstvu. Preferenční hlasy vynesly z třetího místa kandidátky na první Jiřího Junka, ředitele tamního muzea a doteď i zastupitele za koalici Spolu. Podle Junka jako Mladé Mýto už oslovili uskupení nestraníci dosavadního starosty Františka Jiraského a budou dál jednat o možné koaliční spolupráci s dalšími subjekty, ovšem s výjimkou uskupení Mejďáci pro Vysoké Mýto.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.
5: Snad se

0: Poslední kovboj Michal Tučný. A vy si představte, že celý život budujete hospodářství, které chcete předat svým dětem, pak ale přijde režim, který vás označí za nepřítele, připraví vás o majetek a někdy vás i s rodinou násilně vystěhuje. Pro tisíce československých zemědělců to nebyla představa, ale realita 50. let. Jak vypadala na Litomyšlsku, přibližuje nový historický projekt s názvem Se jménem Stalin zvítězíme. A moderátor Jakub Malý v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice zjistil u jeho autora Martina Boštíka, že stojí na třech pilířích a jedním z nich je výstava.
1: Ta výstava bude velmi zvláštní z řady aspektů. Jednak se nám podařilo získat pro architektonickou podobu té výstavy pana architekta Josefa Pleskota, který k tomuto tématu má velmi blízko. Grafickou podobu výstavy pak stvárnil Jiří Lamel, to je špičkový český grafik žijící v Litomyšli, se kterým dlouhodobě spolupracujeme. A pak je to výstava doplněná ještě o takový další rčozměr, a to výtvarný, kdy my jsme pojali její část jako expozici obrazů Václava Boštíka staršího, rolníka mlynáře z Horního Újezda, a jeho syna, jednoho z nejslavnějších českých výtvarných tvůrců, Václava Boštíka. Tam jsme představili takovou plejádu obrazů víceméně z vesnického prostředí zpřed kolektivizační doby. A potom už je samozřejmě ta výstava zvláštní už jen tím tématem, které prostě nebývá příliš traktováno, a u nás se jim zabýváme poprvé.
2: Další pilíř toho projektu je kniha, která má zhruba tak 500 stránek a my tady nabízíme v našich ranních soutěžích v Bleskovce každý den v tomto týdnu kolem 7 hodiny 20. minuty. Tak teď máte možnost posluchačům trochu víc přiblížit.
1: Tak ta kniha, to jsme se snažili pojmout velmi důkladně, jednak na základě studia archivních materiálů a jednak s kontaktem s pamětníky, takže tam se podařilo shromáždit velké množství cenného materiálu, jak fotografického, tak dokumentárního, ale také bylo možné díky vstřícnosti lidí nahlédnout do jejich rodových kronik a rodinných zápisů. To odhaluje řadu zajímavých aspektů, ke kterým bychom se nedostali jinak klasickým archivním výzkumem. Kniha je pojata tak, že podává přehled změn, které proběhly v těch letech 49 až 60 na území bývalého okresu Litomyšl, a ukazuje, jakým způsobem došlo k té dramatické změně proměny venkova tvořícího soukromé hospodáře prostě ve zkolektivizované výrobní závody.
2: A ještě debata taky bude jako součást projektu Trauma kolektivizace. Dá se říct, že poměrně unikátní debata.
1: No, doufejme, že bude unikátní a že teda bude hodně navštívená, protože my jsme se chtěli také stáhnout k tomu, co nám z těch kolektivizačních dob zůstalo do současnosti a co prostě ovládá životy a prostředí venkova doteď.
2: Ta debata je veřejně přístupná, může tam přijít kdokoliv z posluchačů.
1: Ano, je veřejně přístupná, je zdarma a bude ve Smetanově domě v sobotu od 14:00.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Bazar, bazar.
1: Kdo má dlouhé uši a už tento pátek zamíří do Holic?
2: Miroslav Hruban a Zdeněk Novák?
1: Ano, a taky králíci a k tomu i holuby a drůbež.
2: Už po 20. se v Holicích koná krajská výstava králíků, holubů a drůbeže Pardubického kraje.
1: V pátek 16. října od 14. do 15. budeme přímo z výstavy vysílat živě.
2: V pátek nás poslouchejte a v sobotu se přijeďte podívat.
3: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
4: Už po nás jdou. Musíme se ztratit.
3: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Summer Nights, John Travolta, Olivia Newton-John v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice, 6:03. Lidské tělo jako umělecké plátno, fotografie jako brána do světa fantazie, no a vesmír zase jako nekonečná inspirace. Tak to všechno nabízí hvězdná výstava, kterou hostí zámek v Moravské Třebové, propojuje body art s uměleckou fotografií a zachycuje člověka v nejrůznějších podobách a proměnách. Co jednotlivé obrazy vypráví, zjišťovala redaktorka Věra Pavlasová u autorky výstavy Radky Kunovské.
1: Na stěnách vidíte velkoformátové fotky body artové, což znamená malba na tělo, doplněné o šperky a květiny.
2: Jak je složité vytvořit takové pestré obrazy?
1: No, tak časově to vychází na 2 až 4 hodiny, někdy déle, záleží na pracnosti motivu, na tom, jestli je to jeden člověk nebo dvojportrét a tak dále.
3: Výstava se mi moc líbí, byla nám doporučena Czech Art Photo značkou Martinem Skřivánkem.
2: Kastelánka zámku Karolina Machálková.
3: Je to pestrá výstava, která spojuje ale velmi hodnotné umělecké stránky, jednak je to velmi kvalitní fotografie, je to vlastně špičkové umění body artu a různé kompozice umělecké.
2: Když se rozhlednu, tak vidím, že nemalujete na obličej jen dětem, podle těch fotografií, ale i dospělým, dokonce pánům.
1: Ano, věkově to mám tady na té výstavě nejmladší účastnice toho barevného zájezdu, má 3 roky, a ta nejstarší 93 let.
2: Řeknete jim, co jim budete malovat, když je jako modely vyberete, nebo si můžou do toho také mluvit?
1: To je různé. Většinou takto na tu výstavu to máme dopředu dané, co budeme dělat. Někdo má tendence zasahovat, ale většinou to nechávají na mě.
2: A já se ještě vrátím k tomu názvu Tváře hvězdné výstavy. Proč?
1: Hvězdná výstava je to proto, protože základ tvoří 12 hvězdných znamení, potažmo 13, když počítáme i hadonoše, a zbytek témat s tím souvisí.
2: Výstava potrvá na zámku do 22. listopadu. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 17.52, den v kraji je u konce, pojďme se teď zaměřit na to, co nás v našem vysílání čeká zítra, tedy ve středu 14. října. Tak Pardubický kraj navrhuje změnu mimořádných opatření v přírodní rezervaci Maštale. Nové podmínky by tam usnadnily těžbu, ale pravidla jsou nastavená různě pro různé části rezervace. Nabídneme podrobnosti v našem vysílání. Stejně tak se zaměříme na nadační fond Home Run Pardubického kraje, který vyhlásil další kolo žádostí o stipendia pro studenty ze sociálně ohrožených regionů. Ovšem má to důležitou podmínku, tak i o ní v našem programu zítra uslyšíte a uslyšíte i radioporadnu po 11. hodině. Jejímž tématem bude podzimní zahradničení a dorazí zahradník František Hlubocký.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji a Jan Vamberský.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Povolební vyjednávání pokračují na Orlicko-Ústecku. Krajský úřad navrhuje změnu režimu v přírodní rezervaci Maštale. ČES se bude bránit proti nařízení v kauze Diag Human. Podle ministryně Schillerové je rozhodnutí nezákonné. V regionu zítra čekejte zpočátku zataženo s deštěm, postupně oblačno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Dobrý úterní podvečer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. V Ústí nad Orlicí pokračují povolební vyjednávání o novém složení radnice. Volby tam vyhrálo Sdružení nezávislých kandidátů Oušťáci. V 27 členem zastupitelstvu má 7 mandátů. Funkci starosty obhajuje Petr Hájek, lídr kandidátky. Oušťáci už oslovili strany dosavadní koalice, tedy Ústí 2.0. ODS a Lidovce jednají ale i s dalšími subjekty. Povolební vyjednávání pokračují také v České Třebové. Tam s velkým náskokem vyhrálo volební uskupení 3PK pro prosperující Českou Třebovou. Ve 23 členem zastupitelstvu získalo 10 mandátů a funkci starosty obhajuje Zdeněk Řehák, lídr kandidátky. Podle Řeháka chtějí o budoucí koalici jednat se všemi stranami. Podobně postupují také vítězové voleb v Lančkrouně a ve Vysokém Mýtě.
5: Ve Vysokém Mýtě vyhrálo volby s náskokem uskupení Mladé Mýto. 20 členem zastupitelstvu má 6 mandátů. Preferenční hlasy vynesly z třetího místa kandidátky na první Jiřího Junka, ředitele tamního muzea a doteď i zastupitele za koalici Spolu. Mladé Mýto plánuje podle Junka jednat s nestraníky dosavadního starosty Františka Jiraského a o možné koaliční spolupráci bude vyjednávat i s dalšími subjekty s výjimkou uskupení Mýťáci pro Vysoké Mýto. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: V přírodní rezervaci Maštale mají platit nové podmínky ochrany. Krajský úřad navrhuje opatření, která tam zjednoduší těžbu. Pravidla se ale budou lišit podle jednotlivých zón.
6: V bezzásahové zóně by tak mělo být možné kácet nepůvodní druhy stromů nebo odstraňovat ty, které blokují cesty. Ve druhé by pak vlastníci mohli likvidovat kůrovcové stromy a také nejstarší borovice. Nejmírněji chráněné pásmo kombinuje všechny zásahy, a to včetně postřiků nové výsadby proti vybraným škůdcům. Krajský úřad teď ještě bude čekat na případné připomínky k návrhu. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: ČES se bude bránit proti rozhodnutí lucemburského soudního exekutora v kauze Diag Human. Ten včera polostátní firmě zablokoval část podílů. Diag Human se soudí s Českem o odškodnění za 17 miliard korun kvůli zmařenému obchodu s krevní plazmou. Teď se snaží peníze vymoci prostřednictvím majetku v zahraničí. Polostátní ČES se ale brání, že s kauzou nemá nic společného. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO postup lucemburských úřadů označila za nezákonný.
7: Určitě se bránit budeme jako Česká republika, je to něco neuvěřitelného, co se vůbec mohlo stát, je to starý spor, možná skoro 20 let a bezesporu my považujeme ty kroky, které se v Lucemburku staly za nezákonné a bezesporu Česká republika, český stát se bude bránit.
4: Papež Lev XIV. Je v nemocnici kvůli plánované operaci. Lékaři by mu ještě dnes měli odstranit malý vírustek na plicích. Je to první vážnější zdravotní komplikace od nástupu Lva XIV. Do papežské funkce loni na jaře.
0: Počasí.
4: Noc bude na východě Čech převážně zatažená, nad ránem místy s občasným deštěm, nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů. Zítra čekejte v regionu zpočátku zataženo se slabým občasným deštěm, během nebudou srážky od západu ustávat a ubývat bude i oblačnosti, na oblačno až polojasno. Středeční teplotní maxima 13 až 16 stupňů, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Povane mírný západní, postupně severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou zítra dobré, místy až velmi dobré, tlak slabě zpočátku až mírně stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Osobní auto bouralo v Libišanech na Pardubicku na silnici číslo 333. Na místě zasahují záchranáři a nehodu dvou osobních aut máme hlášenou z Ústí nad Orlicí, a to z Lázeňské ulice. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Folková pohlazení.
2: Krásný den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, máme tady folková pohlazení. Ať dělám, co dělám, nemohu se zbavit té podzimní atmosféry, takže ten dnešní výběr písní bude opět prostě motivován tímto. Já vím, že docela často dělám pořady, které jsou nějak motivované třeba tím ročním obdobím, že si pouštíme písničky o jaru, o létu, o zimě, o podzimu. A o podzimu už jsme vlastně si pouštěli, ale když se dívám do té fonotéky, tak opravdu tohle roční období má těch písní úplně nejvíc. A můžeme do toho vyhledávače zadat slova třeba jako listí, padané listí, pod zimníkem, poslední oheň, první sníh. To všechno zapadá, na to všechno hold folkáči od jak živa psali písně. Tak ať se vám líbí.

хотят.

Maestro Plíhal, jako vždy vtipný, geniální a tentokrát podzimní. To zazněly písně od legend našeho žánru. Pojďme si pustit něco mladšího, třeba Švédova trojka zpívá o podzimu takto.

0: rozhlas Pardubice.
1: Když podzim stíny stromů prodlouží,

že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím. Co byste řekli příští neděli? Ať večer na skok přijde ke mně.

Bujabéza, olomoucká skupina. Přemýšlíte možná, co bylo v této písni podzimního, ale ona se ta píseň přímo jmenuje Podzimsní. Z těch dalších, řeknu, méně známějších podzimních písní a interpretů můžeme sáhnout třeba do debutového alba skupiny Meziměsto.

Podzimní víla, starší písnička Honzy Brože a Jindřišky, takže skupiny Devítka. A teď dvě písně už od bohužel neexistujících kapel, ostravské tempody Vlak pro listí a pražský Magizon, asi nejhezčí, co znám o podzimu, i když se jmenuje První zimní sníh.

Magison a zpěvačka Mirka Rosendorfová. Hluboce srdeční záležitost pro mě osobně. Už jsem se několikrát v našem pořadu rozplýval o tom, že písničky Vládi Šaolína Konopa se zachované na demosnímku pražské skupiny Magison považuji za jednu z nejhezčích věcí, která se vlastně objevila na té naší hudební scéně v posledních letech, nebo v naší generaci, řeknu. Ale když tak nad tím přemýšlím, tak on už je to vlastně 20 let, co Magison nehraje, tak to je šílený, jak ten čas letí. Pojďme si dát od Magisonu ještě jednu, která se jmenuje Loučení, ve které je zmiňován legendární brdský básník Houla.

Folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem. Český rozhlas Pardubice.

Draci z papíru patří k nezaměnitelným symbolům tohoto ročního období. Tohle byl AMU Let's Hané, superskupina. Dáme si teď Brňáky přístav, protože i oni mají písničku, která se přímo jmenuje Papírový drak.

když vidím nad polem papírové draky. Chtěl bych být dítětem a draka pouštět taky, poslat mu psaníčko orežné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy, podívej člověče, nasaď si brejle, vezmi kus papíru, sežeň tři špejle, ať si kde jsi, nikdy nejsi, na tom světě sám. Zrob si draka, zaspívej si,

vidím na nebi papírové draky. Chtěl bych být dítětem a zúčastnit se taky, když den se sešeří, domů utíkat, zasednout k večeři, vyčůrat a spát, usínat s naději, jak usínají děti, že někde po nebi jejich draky letí. Vítr je jim motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu, dnes těžce provoněná podzimem. Nejznámější píseň o tomto ročním období má samozřejmě na svědomí Vaby Daněk, píseň, co mě učil listopad. Já ale sáhnu po titulní skladbě z jeho druhého alba, LPčka přímo, které se jmenovalo Vítr. Musím říci, že ten smutek po Vabim, to jak nám tady chybí, alespoň za mě lépe vystihuje právě tahleta skvostná píseň.

tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi ten den

jsem u zábradlí most, někde v louce voda pádí, kolem zhromáždění rádců, jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit, potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul je vítr.

ještě stojí, i když potkám ten svůj vítr. Možná časem neobstojí, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost letu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem pletu.

vždycky, když někdo nadává na to, jak nás ta, řekněme, moderní výpočetní technika pohlcuje, jak ta nová média jsou škodlivá, stačí zabrousit do archivu na serveru na kanálu YouTube, kam postupně lidé přidávají nějaké poklady z fonotéky dávno zapomenuté písně. K ním řadím i podzimní zprávu od skupiny Smolaři a tu jsem ve fonotéce neměl. Jako kluk jsem ji slýchával z nějaké kazety a jsem moc rád, že jsem tu fonotéku mohl doplnit. Tak, co bychom si o tom podzimu ještě pustili? Ono, když se řekne podzim a člověk si představí to listí, tak jedním z nejhezčích listů je samozřejmě list javorový. No a to už jsme samozřejmě na Moravě u sourozenců Ulrichových.

0: Tolik dnešní vydání folkových pohlazení. Dnes tedy opět sestavené z písní inspirovaných podzimem. Mějte se, za týden se bude těšit Vítě Troníček na slyšenou. No a přidávám ještě novější píseň Podzimní karneval z alba Honzy Ereta.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Doprava a parkování budou patřit mezi důležitá témata při vyjednávání o nové koalici v Pardubicích. Svitavy připravují soutěž na zhotovení muzea mechanických betlémů. Ministerstvo kultury přehodnocuje podmínky spolupráce s kulturními subjekty. V kraji zítra čekejte zpočátku zataženo a déšť, postupně oblačno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobrý úterní večer. Jedním z témat dalších jednání o nové koalici v Pardubicích bude doprava. Řekli to zástupci ODS, STAN, Progresivních Pardubic, Našich Pardubic a Nových Lidovců, kteří se domluvili na spolupráci. Podle lídra Nových Lidovců Petra Netolického jsou připraveni dělat kompromisy.
2: Programové průsečíky bude potřeba dělat zejména v oblasti dopravy. Týká se to i dopravy v klidu, to znamená zóny parkování rezidentního. To pro nás bude taky téma dalších jednání.
0: Svitavy musí začít stavět plánované muzeum mechanických betlémů ještě v zimě. Podle podmínek dotace by mělo být hotové do roku a půl. Město teď připravuje další soutěž. Poslední dva tendry byly neúspěšné a radnice je musela zrušit. Ceny byly příliš vysoké, vysvětluje mluvčí radnice Kateřina Kotasová.
3: Stavba nebude kvůli úsporám obsahovat úpravu podzemního podlaží ani rozšíření dalších podzemních prostor mezi Otendorferovým domem a sousedním objektem. Tyto práce byly investičně nákladní. Upravily se i některé konstrukční prvky. Původní odhad ceny byl 100 milionů korun bez DPH. V poslední soutěži se nabídky pohybovaly od 130 do 160 milionů korun.
0: Ministerstvo kultury chce přehodnotit finanční podporu a smlouvy s velkými akcemi. Zrevidovat chce třeba spolupráci s festivalem v Karlových Varech nebo Pražským jarem. Nové podmínky mají podle rezortu odpovídat prioritám státní kulturní politiky. Obsahovat mají konkrétní úkoly a způsob hodnocení výsledků. S Pražským jarem už rezort jedná například o dostupnosti programu nebo vzdělávacích aktivitách. Vedení Karlovarského festivalu je další spolupráci otevřené a dodává, že podmínky z memorand dodržuje dlouhodobě. Úřad ministra Oty Klempíře za motoristy zdůrazňuje, že cílem není spolupráce ukončit, ale nastavit je účelněji.
1: Sport.
0: Pardubičtí hokejisté se hrají poslední zápas základní části Ligy mistrů na svém ledě hostí švédské Vechje a v polovině druhé třetiny Pardubice prohrávají 0-1.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech převážně zatažená nad ránem místy s občasným deštěm. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů. Zítra čekejte v regionu zpočátku zataženo se slabým občasným deštěm. Během dne budou srážky od západu ustávat a ubývat bude také oblačnosti na oblačno až polojasno. Středeční teplotní maxima 13 až 16 stupňů, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Povane mírný západní, postupně severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou zítra dobré, tlak slabě zpočátku až mírně stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Osobní auto bouralo v Libišanech na Pardubicku na silnici číslo 333 a nákladní auto bouralo na dálnici D11 nohu z plynu. Dejte na 39. kilometru ve směru na Jaroměř. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dagmar Maginzová našla v jednom z novinových článků tuhle větu. Jeho bažiny, potoky, řeky a laguny jsou stále suchější. Druhý stupeň od suchý. To bych asi odhalil i já, že to bude chyba.
2: Vypadá to zvláštně, že a jde to dost těžko vyslovit. To mohlo být tomu autorovi nápadné, no nicméně stalo se. Takže asi jenom pro pořádek dodejme, že správný tvar je sušší.
1: S dvěma eš.
2: No a přemýšlela jsem, kde se tam ta chyba vzala, ten nesprávný tvar. A je fakt, že úplně nejčastější příponou, pomocí které tvoříme druhý stupeň přídavných jmen, je právě ejší nebo jejší podle toho, jaké písmeno předchází. No a takže veselejší, modernější a podobně. No a u některých přídavných jmen mohou fungovat obě přípony. Totiž ta jste sušší, to ší, anebo to ejší. Takže můžeme říct snazší nebo snadnější, čistší nebo čistější. No, ale je skupina přídavných jmen, kde na výběr nemáme a musíme použít tu méně častou příponu ší a nic jiného se tam nedá dát.
1: No dá, můžeme to opsat a říct více suchý, více snadný.
2: To je pravda, technicky to funguje, ovšem tohleto opisné stupňování pomocí toho příslovce více se zpravidla užívá u hodně dlouhých přídavných jmen, u kterých je obtížné vyslovit ten druhý stupeň.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginzovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krokodýly polykají kameny? Krokodýly jsou velmi starý řád plazů, do kterého patří i gaviálové, kaimani nebo aligátoři. Mimo ptáků jde o jedinou skupinu živočichů z nadřádu Archeosauria, do které kdysi patřili i druhohorní dinosauři. Krokodýlové jsou tak jejich přímými potomky a při pohledu na ně opravdu můžete mít pocit, že jste zpátky v pravěku. Krokodýly jsou buď masožraví nebo všežraví a vědeckým zkoumáním se přišlo na to, že pojídají dokonce kameny. Důvodů je hned několik. Mohou pomáhat s trávením potravy, s likvidací parazitů nebo mohou být zdrojem minerálů. U krokodýlů se však prokázalo, že kameny polykají ještě kvůli něčemu jinému. Využívají je jako zátěž při potápění, podobně jako potápěči kovová závaží. Z balvany v žaludku totiž krokodýl vydrží pod hladinou skoro jednou tak dlouho než bez nich. A proč to dělá? Aby mohl déle číhat na svou kořist. Každým vynořením nad hladinu kvůli nádechu totiž rozčeří vodu a dá o sobě vědět. Z kameny v břiše však vydrží pod hladinou i přes půl hodiny. Co v učebnici?

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
1: Dobrý večer. Lačirat šukar šuniben. Příběhy Romů, kteří za druhé světové války bojovali proti nacismu, přibližuje nová výstava Muzea romského národního obrození. Nese název Partizáni a vojáci ve druhé světové válce a představí nejen muže, kteří bojovali v partizánských oddílech nebo ve svobodově československé armádě, ale také ženy, které partizánům pomáhaly. Výstavu Muzea romského národního obrození nám představí Pavlína Senič, náměstkyně ředitele pro uměleckou činnost na Mezinárodní konzervatoři Praha. Zeptala jsem se jí, co vedlo Muzeum národního obrození k rozhodnutí věnovat výstavu Romům, kteří se za druhé světové války zapojili do bojů proti nacismu.
2: K tomuto tématu nás přivedla potřeba připomenout hrdinství lidí, jejichž příběhy zůstávaly dlouhá léta na okraji veřejného zájmu. Romové nebyli pouze oběťmi nacistické perzekuce, ale také aktivními účastníky odboje, vojáky a partizány, kteří riskovali vlastní životy v boji proti nacismu. Považujeme za důležité, aby jejich odvaha a oběti byly uznány a aby se staly součástí našich společných dějin.
1: Při výzkumu jste zjistili, že se do bojů za druhé světové války zapojilo více než 1000 Romů. Jak se vám podařilo jejich příběhy dohledat a co nového jste se díky tomu dozvěděli?
2: Dohledávání těchto příběhů je velmi náročná práce, která vyžaduje trpělivost, spolupráci s historiky, práci s archivními materiály a také vyhledávání svědectví pamětníků a jejich rodin. Zjištění, že se do bojů zapojilo tak velké množství Romů, ukazuje, že jejich účast v odboji nebyla ojedinělá. Je důležité tato svědectví shromažďovat, ověřovat a předávat dalším generacím. Každý nalezený příběh nám pomáhá lépe pochopit nejen válečné osudy jednotlivců, ale také širší roli Romů v boji za svobodu.
1: Můžete přiblížit některý z příběhů vojáků nebo partizánů, který podle vás nejlépe ukazuje, jakou roli Romové během války sehráli?
2: Samozřejmě za mimořádně silný považuji příběh Josefa Serynka. Známe ho jako Černý partizán. Po deportaci do tábora v Letech u Písku přišel o manželku a děti. Podařilo se mu uprchnout a následně se zapojil do protinacistického odboje, kde založil a vedl partizánskou skupinu pod názvem Čapajev. Jeho životní osud ukazuje neuvěřitelnou odvahu člověka, který navzdory osobní tragédii pokračoval v boji proti nacismu. Je to příběh, který si zaslouží být známý široké veřejnosti.
1: Jak se vám dařilo dohledávat informace v archívech a v rodinách? Dochovaly se také fotografie, dokumenty nebo osobní vzpomínky, které pomohly jednotlivé příběhy rekonstruovat?
2: Právě kombinace archivních dokumentů, fotografií, rodinných vzpomínek a také svědectví je pro poznávání těchto osudů velmi důležitá. Ale ne vždy se dochovalo vše, co bychom potřebovali, a některé příběhy jsou proto obtížně rekonstruovatelné. Velkou hodnotu mají také vzpomínky potomků, kteří uchovávají rodinnou paměť. A právě naším cílem je jednotlivé informace pečlivě ověřovat a zachovat je pro budoucnost, aby se na tyto osobnosti nezapomnělo.
1: Součástí vernisáže bude i ocenění vybraných osobností titulem Romský národní hrdina in memoriam. Co by se podle vás mělo díky výstavě dostat do širšího povědomí veřejnosti o Romech a jejich roli za druhé světové války?
2: Především to, že romské dějiny jsou nedílnou součástí dějin naší země a Evropy. Chceme ukázat, že mezi Romy byli lidé, kteří projevili mimořádnou odvahu, bojovali za svobodu a byli ochotni položit vlastní život. Ocenění in memoriam vnímáme jako symbolické uznání jejich statečnosti a také jako morální dluh, který vůči těmto lidem máme. Věřím, že výstava přispěje k většímu respektu, vzájemnému porozumění a spravedlivějšímu pohledu na romskou historii.
1: Jaké byly důvody, že se o hrdinství romských vojáků a partizánů po válce příliš nemluvilo a jejich příběhy se nedostaly do širšího povědomí veřejnosti? Co způsobilo, že zůstávali tak dlouho stranou zájmu?
2: Těch důvodů bylo opravdu několik. Nacistická perzekuce Romů vedla k tragickému zničení velké části romských komunit a zároveň k přerušení rodinné paměti. Po válce se navíc pozornost veřejnosti a historického výzkumu soustředila na jiné příběhy odboje. Zatímco romské zkušenosti zůstávaly často nedostatečně zdokumentované a připomínané. Svou roli sehrály také přetrvávající předsudky vůči Romům, proto je důležité dnes si to příběhy znovu objevovat, ověřovat a začleňovat do společné historické paměti. Nejde o přepisování dějin, ale o jejich doplnění o lidi, jejichž zásluhy nebyly dostatečně uznány.
3: Z různých badatelských výzkumů vyplývá, že protifašistického odboje, včetně Slovenského národního povstání, se zúčastnilo několik tisíc Romů. Vám se podařilo zdokumentovat určitý počet, kolik celkem?
2: Nám se podařilo asi 1100, ale naši badatelé a výzkumníci neustále bádají dál a sbírají další dokumenty o dalších stovkách, ne-li tisících Romů.
3: Kdy a kde se tedy výstava koná a od kolika hodiny mohou návštěvníci navštívit?
2: Vernisáž výstavy pod názvem Romští partizáni a vojáci ve druhé světové válce se uskuteční ve čtvrtek, tento týden, 15. října, od 14 hodin a kde? Muzeu romského národního obrození v ulici Ruska v čísle 100 na Praze 10. Všechny srdečně zveme. Děkujeme.
3: Na výstavu nás pozvala Pavlína Senič, náměstkyně ředitele pro uměleckou činnost na Mezinárodní konzervatoři Praha. Já ještě dodám, že Muzeum romského národního obrození vzniklo v roce 2018. Jeho posláním je posilovat romskou národní hrdost a přispívat k většímu uznání Romů v české společnosti.

0: A poslech o Roma Vakere nám zpříjemnili Jan a Marcel Bendíkovi. V roce 1749 zahájil španělský král Ferdinand VI. Takzvanou velkou razii proti Romům. Zasáhla více než 10 000 lidí, kteří končili ve vězení nebo na nucených pracích. Tyto události připomíná film Velký protiromský zátah. Historie jedné genocidy. Více Jana Šustová.
1: Přítomnost Romů ve Španělsku i jejich pronásledování má hluboké historické kořeny, jak říká romská režisérka Pilar Távory.
0: Podle historických pramenů, které máme, dorazili Romové do Španělska v roce 1425. A ten první výnos, který Romy pronásleduje, je z roku 1499. V tom roce tehdejší katoličtí panovníci vydali první příkaz, který je obrácen proti romské komunitě tak, že Romům zakázali kočování a nutili je k tomu, aby se usadili.
1: Život Romů ve Španělsku se pak začal postupně měnit.
0: Nejprve Romové reagovali na zákaz kočování tak, že stále kočovali a nechtěli se usadit, ale následovali další a další výnosy, které je nutili, aby kočovat přestali, aby nenosili svůj typický oděv a nemluvili svým vlastním jazykem. A to je také důvod, proč většinou španělští Romové neumí romsky, protože ten zákaz používat jazyk přišel velice brzy. A také ty jednotlivé výnosy, které vydávali panovníci a vlády tehdejší monarchie, je nutili k tomu, aby se zbavili svých zvyků. A jediný způsob, jak tomu čelit, bylo to, že se nakonec opravdu usadili a snažili se v rámci toho svého nového života soužívat s okolní společností. Tehdy museli také prokázat, že jsou dobrými sousedy. A to tak, že po dobu 2 let žili někde za nějakou obcí nebo za městem a museli ukázat, že jsou dobří sousedé.
1: Přesto v roce 1749 došlo k velkému protiromskému zátahu, který přinesl obrovské hrůzy.
0: To, že vůbec bylo možné, aby k takovému zátahu došlo, bylo právě dáno tím, že Romové už byli usazení. Předtím proběhlo sčítání lidu, takže se moc dobře vědělo, kde kdo žije a čemu se věnuje. A právě proto bylo možné vůbec nějaký zátah proti Romům podniknout, protože jinak by něco takového možné nebylo. Romové už byli součástí společnosti a zžili se s její kulturou. Dopad zátahu byl naprosto zničující, úplně zdevastoval soužití, které do té doby fungovalo. Romům byl zabaven veškerý majetek, obydlí, zvířata, všechno, co jim patřilo. Upadli do velké chudoby. Zároveň to sebou přinášelo velké stigma. Když se na vás takto dívá moc, tak i to kolektivní vnímání je potom takové, že vy jste někdo, kdo byl potrestán. Úplně vás to zničí a zdiskredituje, jak z ekonomického a společenského hlediska, ale také co se týče vaší pověsti. A právě proto, že došlo k takovému obrovskému zátahu, tak se naprosto zničilo to dobré soužití a Romové přišli i o tu pověst dobrých sousedů, protože byli neustále uvězňováni a trestáni.
1: Romové byli posíláni na nucené práce.
0: Hlavně byli posíláni na galeje, takže museli veslovat na galerách. K tomu byli odsouzeni do konce života. A další z těch nucených prací byla práce v dolech Almadenu. To byla práce, kde umírali, protože mimo jiné se tam těžila spousta toxických látek, takže jim to poškozovalo zdraví. Umírali jak v dolech, tak na galejích.
1: Říká režisérka Pilar Távory.
0: A my jsme v závěru dnešního o Roma Vakeren. Savorenge tumenge mangau, bud bacht, zhorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: ČEZ se po zablokování části podílů kvůli kauze Diag Human obrátí na soudy. Ano 2011 chce v Příbrami vládnout s příbramskými patrioty ODS a také s SPD a PRO. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. ČEZ se bude bránit proti zablokování části svých podílů v lucemburských firmách. Zmrazil je tamní soudní exekutor kvůli kauze firmy Diag Human. Společnost se s Českem soudí od 90. let za zmařený obchod s krevní plazmou a požaduje po Česku 17 miliard korun. Premiér Andrej Babiš z ANO v reakci na zmrazení napsal, že Česko nárok firmy nikdy neuznalo a bude se proto dál bránit. Právní zástupce Diag Human Jan Kalvoda s tím ale nesouhlasí. Podle něj nárok pravomocně potvrdil lucemburský nejvyšší soud.
2: Právní stát znamená, že jakýkoliv dlužník, stát nevýjímaje, on má prostě zaplatit. V tomto smyslu mluvit o tom, že stát neuznává tento nárok, je prostě nonsens.
0: Přes zablokované podíly ČEZ vlastní českého distributora plynu Gasnet. S firmami teď nemůže nijak nakládat. Na chod to ale podle vedení nemá vliv. Vítěz voleb v Příbrami hnutí ANO 2011 chce sestavit koalici s příbramskými patrioty ODS a také s SPD a PRO. Dohromady by v 25 členném zastupitelstvu obsadili 12 křesel. Aby měli většinu, potřebují jich 13, pokračuje lídr příbramského ANO a dosavadní místostarosta Vladimír Karpíšek.
3: Proto budou probíhat následně další jednání a vyjednávání a myslím si, že poměrně brzy bude jasno. Předpokládám, že do konce týdne budeme mít úplně zcela jasnou koalici i opozici v rámci zastupitelstva.
0: Lékaři v nemocnici na Františku nově využívají při operacích rakoviny prsu žen nový 3D rentgen. Zařízení pomáhá chirurgům odhadnout rozsah nálezu a díky tomu můžou odstranit pouze nejnutnější část tkáně, říká ředitel zařízení Jan Duben.
4: Vybavení a chytré technologie pomáhají zdravotníkům při výkonech a lidem s tím, aby zákrok byl šetrnější a rekonvalescence rychlejší. Sport.
0: Fotbalisté Slávie bojují v azerbajdžánském Baku o první body ligy mistrů v této sezóně. V letošním druhém utkání prestižní soutěže se pokoušejí ukončit se Sabahem 19-letou sérii bez výhry v lize mistrů. Hraje se druhý poločas a Slávia prohrává 0-1. Počasí. V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a Slezsku občasný déšť. K ránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou. Teploty 13 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze jsou kolony na východní části okruhu ve směru zde jedničky na Ústí nad Labem. První část fronty je na Štěrboholské spojce, další pak od Černého mostu do Kbelské ulice. V osobním autě je to asi na půl hodiny. Pozor také na městském okruhu ve směru od Barandovského mostu do tunelu. U vjezdu do tunelu Mrázovka se srazila dvě auta a tvoří se tam kolona od Zlíchovského tunelu. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Televizní diváci si ho pamatují jako kapitána Čermáka z kriminálního seriálu Specialisté. Jeho herecký svět ale zdaleka nekončí u obrazovky. Výraznou část jeho profesního života tvoří divadlo. Jan Zadražil je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herec Jan Zadražil je naším hostem pro milovníky krimi seriálu Kapitán Čermák ze Specialistů. Byla to role, díky které vás lidé začali poznávat na ulici? Byla to ta role? Nebo už se to dělo dříve?
1: Já nevím. Asi se to dělo i dříve. Já jsem páchal i jinačí nezdoby, než jenom Specialisty, takže pár seriálů jsem se zúčastnil a to potom obnáší i to, že vás lidi poznávají a upřímně řečeno, samozřejmě Egu to dělá dobře, kdo tvrdí, že ne, tak lže podle mě, ale spíš je o to, co potom uděláte s tím dál, k čemu to použijete. Můžete je třeba pozvat do divadla, říct, jestli se vám líbí, že vám lezu do obýváku dvakrát týdně, tak se zkuste přijít podívat i, co se páchá večer v divadle naživo. Doopravdy v úvozovkách, protože i divadlo je jenom jako.
0: A vy jste přesně toto udělal, využil jste k tomu postavu třeba právě ze Specialistů nebo z jiných seriálů k pozvání do divadla?
1: Jo, to si myslím, že když už, myslím si, že člověk, když přijímá tu práci, tak by měl přijímat i to, že to sebou může nést tenhle druh pozornosti. Já nejsem úplně člověk, který by kvůli tomu tu práci přijímal, ale zároveň to beru jako nějakou platbu za to, že tu práci můžu dělat a má svoje výhody. A tak potom vždycky říkám, dobře, vyfotím se s vámi, ale vy mi slíbíte, že se podíváte na www.divadlovceletné.cz a vyberete si představení, který hraju s Kašparama, nebo zajdete do Violy, nebo se podíváte na představení u Hitlerů v kuchyni, nebo půjdete do Řeznický, kde připravujem nejnovější zatím věc.
0: Nejnovější věc, která se jmenuje V gala a ke které se dostaneme, určitě o ní budeme mluvit. A zafungovalo to, že, jak jste říkal, dvakrát týdně jste lezl divákům nebo lidem doma do obývacích pokojů, tak zafungovalo potom? Skutečně se stalo to, že někdo přišel na vás do divadla a řekl, já jsem přišel, protože vy jste ten Čermák, kapitán ze Specialistů?
1: To nevím, jestli lidi šli úplně kvůli tomu. Nejsem si jist, že je tam nějaký intenzivní překryv mezi diváky seriálů a diváků divadelních. Ale už se párkrát stalo, že takzvaní zavlečenci, jak já jim říkám, to znamená lidi, kteří by do toho divadla vlastně nešli úplně sami dobrovolně, ale objevili se tam, chtěli udělat radost třeba partnerovi nebo partnerce nebo kamarádovi. Takže to jsme ani nevěděli, že umíte i něco trochu jiného. Že můžeme zažít trochu jiný zážitek, než doma u televize, kdy typujeme, kdo z těch tří podezřelých to asi tak může být. Ale že můžeme zažít i něco takového, jako je živý divadelní představení, což já jsem přesvědčený, že je primárně setkání a jakýsi, a až bych se nebál použít třeba slovo rituál, protože si myslím, že z toho divadlo vychází, ze společného setkání, když je v úvozovkách vše hotovo, máme co jíst, máme kde spát, máme ukojeny základní potřeby a pořád nám ale ještě něco chybí. Tak a to je, myslím, ta nadstavba, která se dá získat třeba v divadle.
0: Tak a o té nadstavbě budeme samozřejmě mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jan Zadražil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jan Zadražil, který teď sedí ve studiu Českého rozhlasu, ale ve svých volných chvílích zkouší inscenaci v Gala, kterou uvede divadlo v Řeznické 30. listopadu, bude mít premiéru. Je to autorská hra. Jaký je váš vklad do této hry?
1: Můj vklad do této hry je, že ráno vstanu a jdu na zkoušku. Tím to začne, ale jdu tam rád, protože mi přijde, že to má smysl. Mě oslovili dvě dámy, herečka a tanečnice, Stáňa Jachnická a Leona Kvaša Kvasnicová, asi před 2 lety. Že touží udělat něco svého. A obě jsou to skvělé interpretky, ve svém oboru si myslím, že držejí špičku, pracují velmi intenzivně a zároveň dospěli do nějakého bodu, kdy ucítili, že možná nechtějí být jenom interpretky, ale chtějí se pustit na trochu křehčí plochu a troufnout si udělat něco po svém. A jako základ si vzali knihu o Gale Dalí, což byla partnerka Salvatora Dalího, o který se toho zase tolik neví. Mimo jiné i proto, že ona dost intenzivně pracovala na tom, aby existovalo vždy několik verzí jejího příběhu. To je jedna ze zvláštností té dámy a není poslední. A říkali, tahle žena nás zaujala. Já jsem říkal, proč? A oni říkali, protože v sobě nese nějakou lomenost toho, že člověka fascinuje a zároveň něčím odpuzuje, nerozumí jí, proč dělala něco, když na druhou stranu dokázala něco jiného. Brzy jsme se dostali k tomu, že nechceme dělat životopisný drama a že spíš bychom rádi to o tuto osobu nebo osobnost, možná velmi zvláštní, tajemnou něčem a velmi silnou, teda každopádně výraznou, takže bychom to rádi o ní pouze opřeli a zkoumajíc tuto dámu, bychom se skrz to dostali k sobě. Proč nám připadá v něčem fascinující, inspirativní a v něčem jiným odsouzení hodná? Co to na ní je?

0: zároveň, aby to bylo minimálně o co opřít nebo s čím konfrontovat, tak ta mužská energie je tam podstatná, protože byla podstatná i pro Galu Dálí, práce s mužskou energií a s ženskou energií, takže tu tam zastupuju já. A můj osobní vklad, ať to vrátím na začátek k vaší otázce, je to, že se, nejenže teda vstanu, to byla samozřejmě nadsázka, i když upřímně řečeno, není to nic lehkýho, ale vstanu rád, protože to setkání s holkama, jestli je tak můžu familiárně nazvat, já jim tak říkám, když jsou to dámy 50+, ale pro mě jsou holky a jsou moc krásný a dobrý a plný energie, takže holky jsou pořád, tak je po každý zajímavý, po každý objevíme něco dalšího, vyzýváme se v tom navzájem, my jako herci se učíme tančit, Kvaša jako tanečnice se učí mluvit, Gábina jako zpěvačka se učí taky tančit. Je to tato kombinace. Chtěli bychom vyprávět, není to příběh, který by někde začínal, probíhal a končil. Je to jakýsi kaleidoskop situací, který ale nevyprávějí jenom slovem, ale taky pohybem a hudbou. Je tam tohleto zajímavé spojení. Bavíme se o tom, že Gala Dálí inspirovala nejenom Salvátora Dálího, ale byla už předtím poměrně silnou inspirací pro celou skupinu surrealistů. Surrealismus, sir je předložka nad, takže je to nadrealita a znamená to aspoň pro nás věci, které mají svoji přesnou funkci a přesný tvar, spojujete dohromady zcela nečekaně, nově a necháváte se překvapovat, co to v tom spojení začne znamenat jinýho. A to by mohlo tohle představení dělat. To by nás zajímalo.
1: Jan Zadražil je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Jan Zadražil, který právě v současné době zkouší inscenaci v gala, kterou 30. listopadu uvede divadlo v Řeznické. Je to o Gale Dalí, ale není to životopisné drama, není to přímý popis jejího života, nevypráví to přímo o jejím životě. A vy jste v minulém vstupu říkal, Jane Zadražile, že Gala Dalí byla za něco jakoby hodná obdivu, za něco naopak určitého odsouzení. Jak, která z těch částí pro vás, ve vás převládá? Nebo to máte 50-50?
1: Já myslím, že ona je zajímavá právě proto, že každý má šanci zaujmout k ní to stanovisko svoje vlastní a poměřit se s ní. Což ale znamená nebát se, ponořit se sám do sebe a podívat se na sebe, kdo jsem já, co jsou moje cíle, jaká je moje cesta tady, teď momentálně v tomhle pokusu, jak já říkám, že jsem přesvědčený, že těch pokusů máme víc, tak jaká je moje cesta, co má být výsledek, co nesu, proč tady jsem, kromě toho, že se mám rozmnožit a potom zase odejít a začínat znova v dalším pokusu. Dokážu se přesáhnout, nechám tady něco, nebo se spokojím s tím, že jsem se objevil, rozmnožil a zase vznikl. A to teď nemyslím nějak odsouzení hodně, to je naprosto v pořádku. Každý si může říct, jestli chce, kolik toho chce. Mě Gala Dalí na první dobrou, když jsem si tu knížku přečet, tak jsem si v duchu říkal, proč si holky vybrali tuhle dámu. Je zvláštní. Nerozumím jí. Nikdy nic nestvořila, ale pod jejím vlivem tvořili jiní. Co v ní bylo za sílu? Ta obrovská touha po svobodě, po emancipaci, po tom, že já mám právo žít život, jaký chci, a nikdo nemá právo ho soudit. Gala Dalí byla žena, byla to matka, měla dceru s Paulem Eluardem, to byl její první manžel, surrealista, básník, člen surrealistické skupiny André Bretona, který celoživotně miloval, přestože postupně právě odešla, stala se partnerkou Salvatora Dalího. O tu dceru se staral, protože Gala Dalí nebyla nikdy matka. Ona od začátku říkala, že dceru nechce, že jí, jejími slovy, její dcera při pohledu na svoji dceru, když jí vidím, jak roste, tak vidím, jak já stárnu. Ale od začátku to takhle nastavila. Řekla, nikdy nebudu matka, můj úkol je jinde. To pro mě bylo jako nepochopitelný, na první dobrou odsouzení hodný. Ale pak jsem to znova, a říkal jsem si právě, proč teda holky jste si vybrali třeba tohle. Možná proto, abyste o to opřeli to, že vy jste matky a nikdy byste tohle neudělali. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc, která mě nakonec, upřímně řečeno, přivedla k tomu, že jsem řekl, dobře, budu i já součástí toho zkoumání, protože když jsem se podíval na to, jak se Gala prezentovala, jak fungovala, jaký měla názory, jak vedla svůj život, tak ve chvíli, kdy jsem si stačilo si vyměnit její pohlaví místo ženy, si tam dosadit muže, a v tu chvíli to je naprosto standardní způsob, jak si myslím, velká část naší mužské populace funguje, díky čemuž dosáhla, čeho dosáhla. Spousta i mých vrstevníků, a já jsem si vždycky říkal, jak je to jako možný, řekne, já jsem si vlastně uvědomil, že potřebuju svobodu, potřebuju se já projevit, potřebuju sám sebe.
0: Já se omlouvám, že vás přerušuju, jako muž jste to pochopil, pokud by Gala Dalí byla mužem, tak byste ji pochopil, ale u ženy.
1: Tak by na něj nebylo nic divného. Tak to do dneška takhle funguje. Takhle to je. A to je třeba věc, která taky je ke zkoumání.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil. Povídáme si především o divadle. Ostatně na divadle vy jste strávil už 30 let.
1: Asi jo.
0: Jste trémista před premiérou.
1: Pade, bylo to v 20, tak jo, 30. Byl jsem velký trémista. A už asi nejsem. Není proč, když pracujete na něčem, co vám dává smysl společně s lidmi, který vám dávají smysl a věnujete se tomu poctivě, tak proč se bát? To divadlo je krásný v tom, že je živý, že je teď a tady a chyba je nejkrásnější věc, která se vám může stát, protože může přinést něco, právě pokud nejste zbytečně nervózní a neobáváte se jí, ale vítáte jí, tak může přinést něco, co by vás nikdy nenapadlo. A zároveň potvrzuje to, že to není umělý, no. Že to je živý. Živý umění.
0: Živé umění. Když se rozhodujete, zda nějakou roli vzít, zhostit se jí, tak právě hraje velkou roli to, s kým budete pracovat, než ta samotná role.
1: Ano.
0: Je to pro vás důležitější, než... Nebo podle čeho si vybíráte, v čem a jakou postavu stvárníte?
1: Už jste to řekla, podle toho, kdo u toho bude se mnou. Divadlo je věc společná. To dokonce i ve chvíli, kdy řekněme, hrajete monodrama a divák vás vidí samotného, tak na vás musí třeba někdo posvítit. Nebo minimálně při té práci, při té přípravě, při zkoušení. Asi není od věci, když u toho je někdo, kdo se na to dívá a říká, a teď to berte trochu, prosím, s nadhledem, rychlejc, pomalejc, nahlas, potišejc. To je strašně důležitý. Divadlo bez diváka neexistuje. Od slova dívat se. A takže to potřebujete. A no, nejste tam sám vlastně. A asi jsem to teď pomenoval taky. Vždycky tam by někdo měl být. Pokud se na to nikdo nedívá, není to divadlo, děláte kraviny doma v obýváku.
0: Vy jste prošel řadou divadel, od Fidlovačky přes Vinohrady, pod Palmovkou. V Brně jste působil v divadle Na provázku, tam jste ostatně 13 let stvárňoval Nikola Šuhaje v Baladě pro banditu. Kde vám a kdy vám bylo nejlépe s divadlem?
1: No, asi ve chvíli, kdy jsem se mohl už svobodně rozhodnout, že tam chci být. A bylo mi krásně na provázku, to bylo nádherný. Začátek na Fidlovačce, když vznikala, tak byla taky krásná. Vždycky, když něco začíná, tak to je paráda. To žene nějaká prostě energie vzniku, to je dobrý. Byla skvělá parta, po určitý době už jsem cítil, že je potřeba se stát svobodným a právě rozhodovat o tom, s kým chci být. A takže jsem odešel z Fidlovačky, byl jsem dlouho s partou, která si říkala Company.cz, to bylo ve Strašnickém divadle, potom jsme se ještě asi na 3 roky přestěhovali do divadla Komedie, tam jsme pak museli skončit a já už v té době jsem dělal se skupinou nezávislou, která si říkala Veselé skoky, to bylo pohybové divadlo nonverbální, který ale činili činoherci, kteří se rádi hejbali a objevovali nové věci. Dostali jsme tam a taky vzniklo to úplně jenom z touhy a potěchy, z ničeho jiného. Byla to taky skvělá skupina lidí. Dostali jsme rezidenci právě v divadle v Celetné a skrz Veselé skoky jsem pak mohl zakotvit v divadle v Celetné ve spolku Kašpar. To je jako můj splněný závěrečný sen. A tam jsem šťastný vlastně všude, no. Protože mám velký štěstí. Protože v tomhle jsem svobodný. Můžu říct, toto chci a toto ne.
0: Tak ať se vás drží. Jan Zadražil je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahost je stále herec Jan Zadražil, filmový, divadelní, seriálový herec, nikoli však dabér, což mě s vaším hlasem docela překvapuje. Takže platí to, že skvělý herec nemusí být nutně dabérem.
1: No, já jsem toho, myslím, zářný příklad. Nebo toho, že nevím, jestli skvělý herec, ale ne každý herec musí být dabérem. Je to, pro mě je to třeba jedna z nejtěžších disciplín. Já se buď se trefím do kódu, a ne, do pusy takzvaně tomu herci, a nebo hraju. Ale dohromady to nikdy nešlo. A skvělý režisér, pan Zdeněk Štěpán, který má třeba mimo jiné na hrbu, kdybych mu to takhle poslal, všechny Simpsonovy a tak dále, velký filmy, tak to se mnou vždycky jednou za čas zkusí. Zavolá a řekne, Honzo, pojď. A já řeknu, Zdeňku, teď vy to přece víte, že to jako nejde. A on říká, pojď to zkusit, třeba to zlomíme. Pak se mnou trápí, dá mi třeba hodinu, to je strašně moc, a pak řekne, tak super, tak zase příště to zkusíme. A já mu za to jsem vděčnej, zároveň ale vždy znova se usvědčím, že toto není moje cesta. Všichni, kteří to dokážou, mají můj obrovský obdiv. A není nutné, si myslím, dokázat naprosto všechno.
0: A neslýchal jste právě s vaším hlasem, že je, vy máte skvělý hlas pro ten dubbing a nesnažil se ho, vás to naučit, vy jste říkal, že pan režisér to s vámi zkouší opakovaně, tak no, je to právě proto, že pro tu barvu hlasu, že by si ho přál mít v rejstříku hlasů dubbingových.
1: Asi jo, a říkám, pro mě to je, a zrovna od pana Zdeňka, obrovská podsta, že se tím vůbec zabývá. Přestože nakonec vždycky zjistí, že ne. Tak to je jako krásný. Co víc chtít, ale já myslím, že už taky pochopil, že moje cesta asi bude jinudy. A kdyby mám velký štěstí a to, že můžu aspoň se pokoušet s tím hlasem pracovat třeba v rámci načítání audioknih. To je moc krásná práce, já jsem vždycky moc rád čet a v tom vidím nějakou svoji cestu, která je rozhodně ještě hodně, hodně dlouhá, mám se co učit, ale zároveň tam nacházím nějakou potěchu a nějaký smysl, jak předat příběh jenom hlasem.
0: To zní nikoliv jako práce, ale jako i koníček, protože kdo rád čte, tak když to má potom jako profesi, tak to musí být, asi záleží i podle toho, co čtete. Byla i kniha, která vás třeba vůbec nebavila?
1: Ne. Já mám, stejně jako mám štěstí v divadle, obrovský, nebo vůbec práci na lidi, který potkávám, tak jsem měl a mám doteď štěstí i na knihy, na tituly, který nebyla knížka, kterou bych čet a trápil se s ní. Vždycky se v ní něco dá najít, aspoň zatím to šlo, a taky vždycky máte možnost říct, děkuju, tohle asi nedokážu. A to je na každém. Zase není potřeba přečíst všechny knihy na světě.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Jan Zadražil. Povídali jsme si a pojďme se ještě povídat o knížkách, které vy rád načítáte. Už se vám někdy stalo, že jste četl nějakou knihu a pak vám zavolali, že tu stejnou by chtěli, abyste načetl? Čili jste ji důvěrně znal?
1: No, já jsem si dokonce řekl o práci, když jsem se dozvěděl, že by měla být do zvukové podoby převedena řada knih od Terryho Pratchetta. A tak jsem řekl vydavateli, prosím, nech mě to číst. A protože je to něco, s čím já jsem se od té chvíli, co jsem se potkal s prvníma knihama tohohle spisovatele, a tak mi ty knihy zůstaly, já je čtu opakovaně, protože jsou to knihy, které vyprávějí příběh, mají v sobě spoustu humoru, ale taky nějaký něhy, docela velkýho vhledu do lidských duší a do způsobu, jak lidi fungujou, proč se rozhodujou, jak se rozhodujou. A je to vlastně satyra, která se tváří jako pohádka a přitom vypráví o nás. A jsem moc vděčnej vydavateli, že řekl, tak jo. Pak jsem se trochu polekal, protože jsem si uvědomil, že nejsem sám, kdo toho spisovatele, který ho Pratchetta má rád, pro kterýho je poměrně silná fanouškovská základna. A říkal jsem a uvědomil jsem si, že číst tu knížku 16krát potichu je něco úplně jiného, než jí pak přečíst nahlas a předložit tu svoji verzi lidem, který mají každý svoji velmi nepochybnou specifickou verzi ve své hlavě. Takže ta výzva byla veliká. Snad se jí podařilo zvládnout. Je to jedno z mých splněných přání, že můžu interpretovat knihy Terryho Pratchetta. Takže jo, stalo.
0: Není to ale asi časté u vás, že byste si řekl o práci. To už musí být něco.
1: Bylo to po druhé v životě. Poprvé jsem si řekl o práci panu Tomáši Tepfrovi, jestli by mě vzal na fidlovačku. A po druhé jsem si řekl Martinovi Pilařovi z Van Houtbooku, jestli můžu číst Pratchetta. Ani jedné té prosby nelituju.
0: Ale už pan Tepfr vás poprvé nějak nevzal samo sebou, že jste musel přijít aktivně si říct.
1: Já jsem pracoval v jeho představeních, což bylo moc krásný, ještě jako student, bylo nás víc, byli jsme celá taková parta z ročníku. A potom, když se zakládala fidlovačka, tak on oslovil kluky a mě vlastně jedinýho ne. A jsem si říkal, aha, tak to je jasný, no tak to je jasný znamení. Nicméně já jsem měl v té době angažmá těsně po škole v Libereckém divadle FX Šaldy a potřeboval jsem ale zpátky do Prahy, protože se nám měla narodit první dcera. A řekl jsem, pane Tomáši, můžu? A on říká, a vy, ale vy jste mi neřekl. A on říká, já vám neřekl jenom proto, že vy jste jediný, kdo práci máte. Chcete? Teda na fidlu. A jsem říkal, moc bych si to přál. A on udělal to, že řekl, dobře, tak já něco zkusím vymyslet a vymyslel.
0: Takže vymyslel a byl jste tam.
1: Jo?
0: Stejně jako dnes tady a moc vám za to děkuju. Jan Zadražil byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Česká centrála cestovního ruchu bude příští rok hospodařit s méně penězi. Fotbalisté Slávie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli se Sabahem 0-2. A zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, které později ustanou, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Agentura CzechTourism bude mít příští rok nižší rozpočet. Potvrdil to mluvčí ministerstva průmyslu Tadeáš Provazník. Centrála cestovního ruchu od 1. listopadu přechází právě pod tento rezort. Bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business. Letos měla rozpočet přes 400 milionů. Podle informací Asociace cestovních kanceláří ale půjde v příštím roce na propagaci turismu v Česku 70 milionů. Mluvčí Provazník ale přesné snížení nepotvrdil.
2: Vnímáme ho však jako dočasné s tím, že z pohledu prioritních agend bude snaha jejich pokračování v maximální možné míře zajistit nadále. Zároveň nám však příští rok otevře příležitost analyzovat zejména marketingové aktivity, které představovaly hlavní složku dosavadního rozpočtu agentury, a obnovit či přenastavit je skutečně efektivně.
0: Ředitelka CzechTourismu Tereza Hofmanová upozornila, že v případě škrtů agentura třeba omezí své zahraniční zastoupení. Podle ministerstva ale bude moci využívat pobočky Czech Businessu, kterých bude zhruba 60. Pracovníci ski areálu Monínec na Příbramsku začali vyrábět sníh na zimní sezónu. Práce potrvají asi měsíc. Nový sníh doplní ten, který zbyl z minulé zimy. Pracovníci ho uchovali pod speciálními plachtami. Veřejnosti se areál otevře 16. listopadu. Do té doby by ale na svah lidé chodit neměli, říká majitel areálu Jaroslav Krejčí.
3: Ten sníh jako je bílý a lidi se na ně rádi fotí a okolo není úplně sucho, takže na to vlastně vlezou v těch bahnitých botech. No a tím pádem tomu sněhu to hrozně ubližuje, když se potom za prvé mizí rychlejc a za druhý, když ho rozvrhneme, tak je zbytečně hnědý nebo ošklivý místo toho, aby byl bílý.
0: Policisté pátrají po vězni, který dnes utekl z nehlídaného pracoviště v Klecanech u Prahy. 40-letý Ben Mohamed může být podle policie nebezpečný a lidé by se ho neměli pokoušet sami zastavit. Hledaný měří 182 cm, má hnědé oči, černé rovné vlasy a prošedivělou bradku. Na sobě měl pracovní oblečení. Jakékoliv informace o muži volejte na linku 158. Sport. Fotbalisté Slávie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli v Baku se Sabahem 0-2. Branky dali ve 49. minutě Paris a v 88. Mikkels. Pražané čekají na výhru v soutěži již 21 zápasů od roku 2007. Počasí. V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť, k ránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou. Teploty 13 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozor na nehodu za sjezdem na Kolín a Poděbrady. Její následky ve zúžení na 39. kilometru blokují pravý pruh. Na místě je šipka, kolona se netvoří. U Jaroměře jsou komplikace na obchvatu. Na silnici 37 za sjezdem z dálnice D11 na kruhovém objezdu zasahují záchranáři a nedá se tam odbočit na Trutnov. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tady budou příběhy slavných značek.

0: Bohemia Sekt. Nejoblíbenější české bublinkové víno, které se vyrábí v bývalém pivovaru.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Bohemia Sekt?
2: Alkohol, jednoznačně, jako první. Šumivé víno.
3: Bohemia Sekt, vybaví se mi šumivé víno typu šampaňského, které vyrábí se ve starém Plzenci u Plzně.
4: Je to z Česka a myslím si, že to je starý Plzenec.
1: Máte ráda Bohemia Sekt?
4: Mám ráda Bohemia Sekt a úplně nejradši mám Brut, což je míň sladší, osvěžující. Myslím si, že to je povedený.
3: Toto šumivé víno mám velmi rád a myslím si, že dokonce, když jsem ochutnal pravé šampaňské, tak jsem si vzpomněl, že přeci jen ta česká bohemka mi chutná víc.
0: Umíte si představit novoroční přípitek bez toho, abyste si bouchli šampáňo? Ale pozor, každé šumivé víno není šampaňské. Tímto názvem se může honosit pouze víno vyráběné ve francouzské oblasti Champagne. Je to už více než 110 let, co vlastní tuto chráněnou značku. Jak šampaňské přišlo na svět? Údajně je vynalezl benediktinský mnich Dom Pierre Perignon, sklepmistr opatství u Villiers v kraji Champagne. Tento dobrý sluha boží se dlouho snažil zbavit víno bublinek, protože mu kvůli tlaku z lahví vylétávaly špunty. 4. srpna léta páně 1693 znaven marnou prací si toho perlivého vína trochu nalil a ochutnal. Honem, pojďte sem, piju hvězdy, zvolal prý nadšeně. Takhle údajně vypadal zrod šampaňského. Pěkný příběh, co pak o to, jenže ne zcela pravdivý. Šampaňské se totiž rodilo už od počátku 16. století. O mnichu Perignonovi bychom si mohli povídat dlouho, nás ale zajímá jiný Francouz, rodák ze Champagne, Louis Girardot, ale nepředbíhejme.
5: Tohle to jsou původní pivovarské sklepy?
6: To jsou původní pivovarské sklepy, ale už v roce 1942 se začalo s přestavbou těch sklepů nebo úpravou té technologie pro právě přípravu šumivých vín a to tou nejstarší metodou, tedy šampaňskou klasickou metodou kvašením šumivého vína v lahvích.
7: Světlana Lavičková si povídala s hlavním sklepmistrem Bohemia Sekt Josefem Švédou.
5: Tady je vyobrazený jakýsi technologický postup výroby sektu tradiční metodou kvašení v lahvi. Většinou ty nápisy jsou samozřejmě z francouzštiny.
6: Každý ten termín se vztahuje k nějakému konkrétnímu technologickému kroku. Pro nás samozřejmě všechno začíná ve vinici. Základní víno se připravuje v jednotlivých vinařstvích na Jižní Moravě, kde se nejprve sklidí hrozny z konkrétního ročníku a v těch jednotlivých vinařstvích se potom připravují základní vína. Pokud ta vína jsou v těchto vinařstvích připravena, začínáme potom objíždět jednotlivá vinařství a chutnávat ten aktuální ročník a začínáme vybírat právě ta základní vína, která považujeme za vhodná směrem k vínu šumivému.
5: Ta vína, která vybíráte, potom mícháte, anebo každý sekt je třeba, co já vím, z veltlínského zeleného, tenhle ten je ze šardonky.
6: Každé šumivé víno, které připravujeme, má stanovenou sortimentní skladbu, odrůdovou skladbu, která definuje, jaký typ šumivého vína chceme připravit, s jakou vůní, s jakým charakteru, jakou chutí. Takže pokud si vezmeme pro příklad Bohemia Sekt Prestige, tak je to šumivé víno připravené ze tří odrůd a těmi jsou Riesling rýnský, Rulandské bílé a Riesling vlašský. A každá z těch jmenovaných odrůd má svoji osobitost, svoje specifické vlastnosti, svoje přednosti, které my se snažíme, když tvoříme kivé, je využít a spojit v dokonalou harmonii, tak aby vzniklo v podstatě nové víno založené na těchto tří odrůdách.
5: Ten výsledný produkt musí chutnat vždycky relativně stejně, protože ten člověk, který si to víno kupuje, je konzervativní a chce mít tu samou chuť v roce letošním, minulém i příštím.
6: To je takový z toho pohledu technologa trošku paradox, protože pokud šumivé víno označíme konkrétním ročníkem, tak se vždycky prodává za nějakou vyšší cenu, ale pro toho technologa je v tu chvíli to takové jakoby v úvozovkách jednodušší, protože může se odkázat na konkrétní ročník. Kdežto ta bezročníková šumivá vína, tam pro toho technologa je to daleko složitější, protože jak už jste zmínila, nejenom, že musíme zajistit dobrou kvalitu nebo výbornou jakost, ale také musíme navázat tou kvalitou co nejvíce na tu předcházející šarži, tak aby zákazník a spotřebitel a ten, který šumivé víno bude ochutnávat, byl spokojený nejenom na Silvestra, ale i v průběhu celého roku.
0: Šumivé víno, jinak řečeno sekt, je označení alkoholického nápoje, který je vyráběn primárním či sekundárním kvašením vína nebo moštu. Do Čech se šampaňské dostalo v roce 1798. Objednal si jej hrabě Klamgalas a nadlouho se stalo nápojem vyvolených. První sekt byl vyroben v Bzenci o skoro 100 let později. Historii soustavné výroby šumivých vín u nás začala psát na začátku 20. století česko-francouzská vinařská firma ve Valticích. Ve starém Plzenci, kde dnes najdete největšího výrobce sektů u nás, začal sekt perlit až po druhé světové válce. V prostorách dnešních sklepů naplněných vínem a lahvemi zrajícího sektu se však dlouhá léta předtím vyráběl jiný opojný mok. Na konci 19. století si tu totiž místní založili pivovar. Plzenecký Zlatozdroj, který se těšil dobré pověsti doma i v zahraničí, se vařil až do roku 1929, kdy byl pivovar po fúzi s tehdejším Měšťanským pivovarem v Plzni uzavřen. Budovy ležely ladem, po jistou dobu sloužily jako lihovar či koželužna a pak už jen chátraly. Volné, starobylé podzemní prostory, jedinečné svou rozlohou a také stálou nízkou teplotou, si roku 1942 pronajala pražská společnost Českomoravské vinné sklepy a začala s jejich přestavbou. O rok později bylo do závodu dovezeno 30 hektolitrů vína a mohly se začít tvořit první bublinky.

0: Psal se rok 1945. V závodě pracovalo 10 zaměstnanců, především žen, a ve sklepích dozrával červený sekt s názvem Black Widow, tedy Černá vdova. První lahve slavnostně otevřeli američtí vojáci v den osvobození Starého Plzence. Během oslav prý v hrdlech osvoboditelů zmizelo 37 tisíc lahví. Krátce na to spatřil světlo světa další sekt, pojmenovaný Chateau Radigne, dnes nejstarší nepřetržitě vyráběný sekt v České republice.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud je jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Z dobrého jen to nejlepší. Budeme-li chtít vzrušení, povzbuzení, jako po nemoci a po duševní námaze, nebo při slavnostních příležitostech, dopřejeme si to nejlepší z nejlepšího, totiž sekt. Láhve mají být uloženy v teplotě 10 až 12 stupňů Celsia, a to ležmo. Stojí-li, může se stát, že vyschnou zátky a tím nastane ztráta šumění. Láhev otevíráme teprve před naléváním. Do sklenic ledu nedáváme, nýbrž chladíme jen láhve. Při větším ochlazení je šumivost mírná, při menším příliš bouřlivá. Sekt je jediné víno, které se dá píti při všech chodech. Svět v obrazech, 27. prosince 1947.
2: Vezměme to teď letem světem, ten technologický postup výroby sektu tou tradiční metodou kvašení v láhvi, a pak se na to půjdeme podívat.
3: Letem světem to úplně nemám rád, protože ta klasická metoda je metoda, která trvá někdy i třeba roky. Šumivá vína se připravují sekundárním neboli druhotným kvašením vína tichého. Už jsme mluvili o tom, že se připraví kyve, a do toho kyve se potom přidávají

0: sklepě a kvasinky ovlivňují chuťové vlastnosti, senzorické vlastnosti šumivého vína, ovlivňují vůni, chuť, ale třeba i kvalitu perlení.
1: Platí, že čím déle to víno takhle v těch lahvích leží a kvasí, tím je lepší?
0: No tak všechno je pod velmi pečlivým dohledem. Musíme si na začátku definovat, jaké šumivé víno chceme připravit. Pokud ho chceme připravit ročníkové, s širší chutí, s delší persistencí, tak samozřejmě to delší ležení tomu dodává tuto hloubku a šířku, ale pokud chceme zachovat i tu svěžest a vůni, která třeba zase v tom nose zaujme toho spotřebitele, tak to ležení na kvasinkách musí být optimální a je třeba kolem těch 15-18 měsíců.
1: To víno potom se dostane ke spotřebiteli v té samé láhvi, v které zrálo?
0: Je tomu tak, ale samozřejmě než tomu tak může být, tak je potřeba nejprve ty kvasinky v ten správný čas z láhve odstranit. Aby k tomu mohlo dojít, je potřeba provést setřesení těchto kvasinkových kalů na zátku. K tomu se používají dřevěné stojany, takzvané pupitry nebo moderní zařízení, které se třese tyto kvasinky třeba i za 3,5 dne. Tomuto procesu se říká remuáž a následuje takzvaná degorzáž, což je termín, který se používá pro odstřelení těch kvasinkových kalů z lahví, kdy ten degoržér odstraní kvasnou zátku a samozřejmě za dobrého grifu, kdy musí zvládnout spousty úkolů při tom odkalení, samozřejmě musí zvládnout odstranění těch kvasinek, které jsou vystřeleny tím vykvašeným tlakem. Mimochodem v každé té lahvi je v tu chvíli kolem 6 atmosfér, tak to je jeden úkol toho degoržéra, ale ten druhý je samozřejmě daleko důležitější a to je ten, že v té lahvi po odstřelení těchto kalů musí taky něco zůstat.
2: A teď už se konečně budeme věnovat panu Girardotovi. Louis Girardot, francouzský enolog, rodák ze Champagne, sehrál ve starém Plzenci a zdejším vinařství naprosto zásadní roli. Pokud byste tápali v pojmech, poznamenejme, že enologie je vědní obor pojednávající o víně a vinařství. Termín pochází z řeckých slov oinos, tedy víno, a logos, což je věda. Enolog je tedy stručně řečeno odborník na víno. Do Čech přichází během druhé světové války vybaven dokonalou znalostí technologie výroby sektů. Usadí se v Šanově u Teplic a zřizuje si tu svůj první sklep. České luhy a háje si vybral ze dvou důvodů. Vybudovat zde výrobnu sektů nebylo tak finančně náročné jako jinde, a zároveň naše země leží na stejné zeměpisné šířce jako jeho rodné Epernay v kraji Champagne. Jenže sklep, který dal dohromady v Šanově, mu roku 1948 znárodnili komunisti a on byl jako specialista na výrobu sektů převelen do starého Plzence. A tady příběh bohemky konečně začíná. Girardot začne učit Čechy pít šumivé víno a místní enology správně postupovat při výrobě nejušlechtilejšího nápoje na světě. Ukáže jim, jak rozpoznat vína vhodná pro výrobu kvalitního sektu, jak jej lépe nabídnout lidem. A hlavně nechává si přivést kvasinky přímo ze Champagne a u nás dosud používanou rakouskou metodu vymění za francouzskou. Girardot je nejen jedinečným odborníkem na výrobu sektů, ale také velkým požitkářem. Nevyhýbá se žádným světským radostem. V podniku, kde pracují převážně ženy, má příležitost užívat život plnými doušky víc než dost. O to víc, že svou manželku zanechal v Šanově. A právě kvůli ženám prý tento šarmantní Francouz dával sektu přednost před obyčejným vínem. Tento nápoj je blízký ženám a ženy jsou pak bližší vám. Říkával s oblibou o své nejoblíbenější variantě Champagne de Bohème. Jeho působení ve starém Plzenci netrvá příliš dlouho, pouhé 3 roky. Jeho práce však nese své plody dodnes.
1: Kam jsme došli teď? Tady máme ukázky i starého zařízení.
0: Jsou to historické stroje, na kterých se pracovalo, když se u nás lahve odkalovaly, ale zase tomu není tak dávno a spousty takovýchto zařízení se ještě stále používá. Používáme pro odkalování odkalovací, degoržovací linku. My ale si předvedeme to odkalení tím starým, tradičním způsobem, tak, jak se to dělalo kdysi.
1: Na jednom sudu leží taková jako včelařská maska.
0: Ty masky se používaly nejenom při odkalování, ale také při setřásání nebo překládání těch lahví ve sklepě, protože samozřejmě sklo je křehký materiál a už jsme se zmiňovali o tom, že v každé té lahvi je kolem 6 atmosfér, takže to není nijak malý tlak, takže

0: musíme dodržovat určitou bezpečnost v případě, že by došlo k nějakému rozbití té lahve, aby se nestalo nějaké zranění.
1: Co teď?
0: No teď už můžeme zkusit a předvést si odkalit lahev. Já bych byl i proto, že byste si to zkusila sama.
1: Dobře.
0: Já se proměním reportéra na chvilku.
1: Tak já si sleču kabát.
2: Kolega nám dá zástěry?
1: Jsem uvázaná do zástěry.
2: Tady možná vidíte přesený ty klasinky, až se podaří a takhle se třeba snadno tý zátky. On vám nanese tu lahev, kde je to takhle setřesený a tu si odkalíte.
1: To jsou lahve, které jsou uzavřené vyloženě tou korunkou.
2: Jsou korunkou.
1: Jako pivní.
2: Vy to prostě otevřete takovým speciálním otvírákem. Vlastně ten tlak vystřelí ty kvasinky a pak se tam dá ten korek. Takže všechny ty lahve, které tady nám takhle zrajou, tak jsou zavřený tou korunkovou zátkou.
0: Jste pravačka?
1: Jo.
0: Jo.
1: Moment, tady je přede mnou sud, který má vydlabaný bok. Aha, tak nejdřív se nasadím maso.
0: A teď tady máme ten odkalovací sud, do kterého odstřelíme ty kvasinky. Držíme tu lahev pořád mírně dolů,
1: ano.
0: Zasekneme a hlavně počkáme, až uskočím, abych nebyl mokrý i já. Ještě malinko dolů, teď najednou a bum, jo.
1: Jo.
0: A nahoru otočit, tak to bylo rychlý.
1: A teď co?
0: Nečekaný, krásný, teď je to všechno.
1: Ale ta vůně, ta je nádherná. No, něco v té láhvi zůstalo, ale...
0: Určitě, určitě, ty ztráty jsou
1: to
0: minimální.
1: To by ale nebyla plná láhev, jak byste to teď expedovali?
0: No proto, aby to šumivé víno bylo ve svém procesu dokončeno, tak po odkalení je potřeba přidat takzvaný expediční likér, který je směsí vína a cukru. A tento likér nám potom kategorizuje šumivé víno podle zbytkového obsahu cukru do těch termínů, které známe na etiketách, kategorie Brit, Extra Brit, Demisek, Sek a další. Takže,
1: dá se to poznat podle vůně, kterou mám teď na tričku? Které víno to teď bylo, jestli je tam hodně zbytkového cukru nebo
0: budeme
1: málo?
0: Budeme poznávat Bohemia Sekt Prestige z ročníku 2015 a je to Riesling rýnský, rulandské bílé a Riesling vlašský. Tak já vám do skleničky nabídnu vzorek. Samozřejmě je potřeba pořádně zhodnotit vzhled šumivého vína, zkontrolovat krásné perlení korunu na hladině toho šumivého vína a pak dlouze přivonět, věnovat se poměrně dlouho vůni toho šumivého vína, protože aspoň já tvrdím, že vůně je nejdůležitější vlastností, co se týče senzorického hodnocení.
1: Voní nádherně, perlí krásně.
0: Když ochutnáme, tak už budeme asi jenom mlčet teď.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Proč Girardotovo působení na Plzeňsku trvalo tak krátce? Jedna verze praví, že absence paní Girardotové pro něj znamenala příležitost přibližovat se k místním ženám blíže, než bylo pro ženatého pána vhodné. Přestože už měl svůj věk, něžné pohlaví mu padalo k nohám. No a když jednoho dne přijela manželka na vizitaci a na mimo manželské vztahy mu přišla, bylo zle. Když zase odjela, vrátilo se všechno do starých kolejí. A tak se nakonec Girardo vrací zpět domů. Tou dobou už téměř přišel o sluch a zbývalo mu jen pouhých pár let života. Osud mu však připravil hořký závěr. Podle dostupných zdrojů zemřel nešťastnou náhodou. Přejela ho tramvaj. Vstoupil jí do cesty, protože jí prostě neslyšel. Na Luise Girardota ve starém Plzenci nezapomněli. Sekty, kterým dal vzniknout, dnes nesou značku Bohemia Sekt. Společnost jich vyrábí celkem 14 druhů. Nejprestižnější z nich nese jméno slavného Francouze.

0: Procházíme kolem beden, kde leží v tichu a asi ve stálé teplotě láhve sektu.
1: Tak celý ten svět vína je krásný a my tomu úplně neříkáme bedny, my jsme takový básníci, my tomu říkáme postýlky. V nich právě ty lahve leží v různých technologických fázích. Tady stojíme už u odkaleného sektu z ročníku 2017, Bohemia Sekt Prestige Brit.
0: Tady už vlastně čeká jenom na to, aby se nalepily etikety a z těch postýlek byl vyzvednut a předán ke svým spotřebitelům.
1: V některých postýlkách jsou lahve otočeny hrdlem směrem dolů, kde ty kvasinky už jsou setřeseny a lahev je připravena pro to odkalení. My jsme si tu lahev odkalovali před chvílí a po přidání toho expedičního likéru se už ta lahev uzavírá korkovým závěrem, který je uchycen tím drátěným košičkem, kterému se říká agrafa, ale ty lahve zase zpět putují ještě do sklepa na něj minimálně 4-6 týdnů, kde dochází k zrání šumivého vína na lahvi, ale toto zrání může být různě dlouhé a právě může to být i řadu let nebo i desetiletí. Těch našich zhruba 400 tisíc lahví ročně, každá z nich se vezme 6x až 8x do ruky a musí se s ní setřást, pootočit, odkalit, uchopit ji a pak teprve je možné je poslat do světa hned po naadustování etiketami.
2: Věděli jste, že v České republice se každoročně vypije kolem 9 milionů lahví sektu ze starého Plzence, z čehož skoro polovina padne o silvestrovské noci? V jedné lahvi šumivého vína se skrývá 50 milionů bublinek. Když lahev otevřeme šetrným způsobem, přijdeme asi o 1/10 z nich. Pokud ze sedmičky nalijeme 7 nebo 8 skleniček, v každé z nich tak bude okolo 6 milionů bublinek. Pokud plánujete šumivé víno použít jako aperitiv, zvolte kategorii Brut, má nižší obsah zbytkového cukru. K dezertům či ovoci se hodí sladší šumivá vína, tedy demisek. Ženy si většinou vybírají demisek. Nebojí se experimentovat, zajímají se o novinky a nechají se ovlivnit vzhledem etikety. Muži bývají konzervativní a nakupují osvědčené tradiční značky v kategorii Brit. Šumivé víno vložte do spodní police chladničky, tam je optimální teplota pro servírování. Nalévat byste je měli do sklenek typu flétna. Zdůrazní intenzitu perlení a nesou dobře aroma směrem k hrdlu sklenky. Sklenky před použitím vypláchněte studenou vodou, vytřepte a nechte oschnout. Nepoužívejte utěrku, ta by mohla na skle zanechat chloupky nebo dokonce nepříjemné kuchyňské pachy. Otevírání lahve sektu může být veselé i dramatické. Věděli jste, že korková zátka, než se vnoří do hrdla, má tvar docela obyčejného válečku? Ten se v lahvi upevní drátěným košičkem, říká se mu agrafa, aby nemohl ven. V lahvi je totiž tlak 5 až 6 atmosfér. Pokud se s otvíráním nechcete příliš párat a máte odvahu, můžete zkusit sabráž, aneb techniku useknutého hrdla. Legenda praví, že tento způsob otevření lahve šampaňského vynalezli napoleonští důstojníci, kteří nedokázali současně sedět na koni, držet otěže a otvírat lahev. A tak jeden z nich vytáhl šavli a fik. Znouze se stala tradice a dovednost, která dnes patří mezi vrcholné vinařské disciplíny. Jak sekt správně nalévat? Sklenku mírně nakloňte proti lahvi a nalévejte víno po skle, aby docházelo k co nejmenšímu pěnění. Sklenky plňte do poloviny, maximálně do 2/3. Před dalším naléváním uchovávejte víno v nádobě s ledem na stole nebo v chladničce. To, že z vína nevyprchají bublinky, když do hrdla lahve strčíte lžičku, prý není nic víc než obyčejná pověra. Stále se ale najdou lidé, kteří se dušují, že jim to prostě funguje.
1: Přišli jsme si klasickou metodu, šampaňskou metodu, francouzský způsob výroby šumivého vína a francouzským způsobem je i ten druhý způsob, kterému se říká šarmatový a je to způsob, kdy se šumivé víno připravuje kvašením v tancích.
0: Nabízí se otázka, že to víno, které kvasí v těch tancích, není tak kvalitní a tudíž je i levnější než to šumivé víno, které vzniká tím, dejme tomu, pracnějším způsobem výroby?
1: Tenhle ten pohled není úplně správný, protože nám ty jednotlivé metody umožňují to, že dokážeme nabídnout zákazníkům různý styl šumivého vína, zatímco tou klasickou metodou připravujeme vína, která jsou více takové horizontální do šířky, mají delší persistenci, výraznější aroma, tak tou šarmatovou technologií se snažíme o to, aby sekt byl co nejvíce svěží, zachoval si takové ty citrusové svěží tóny, byl lehký a člověk klidně bez problému vypil celou lahev a mohl klidně otevřít i tu další.
0: Teď tady stojíme u velkých bílých tanků. Neříkejte mi, že v tom ve všem vzniká sekt.
1: Toto je sklep na základní vína, takže tu skladujeme buď čistě odrůdy, anebo jejich kivé pro zakvášení. Toto nejsou tlakové tanky a je to sklep na 1 000 000 litrů. No a teď se podíváme do další haly, kde už máme kivé tank, který má objem 1 000 000 lahví a je to pouze tedy jeden tank.
0: Jo, a tohle jsou ty tanky na 1 000 000 litrů?
1: Na 1 000 000 kusů je ten tank za námi. Připadáme si menší, menší a menší.
0: Jak je ten tank vysoký?
1: Je to někde přes 20 metrů, ale pro nás technologie je to velký přínos právě v tom, že dokážeme krásně připravit stejnou kvalitu šarže, tak aby navazovala svojí kvalitou na tu šarži předcházející.
0: Tahle ta výroba typu Charmat je kratší?
1: U klasické metody kvašením v lahvi je nařízením Evropské unie a našimi zákony ta délka ležení je definována tak, že musí být od počátku kvašení až do odstřelení kvasinkových kalů doba minimálně 9 měsíců. Ale vždycky je to spíše více, protože optimální kvalita a senzorické vlastnosti tam nazrávají a vznikají někdy po 12, spíše 15 až 18 měsících a někdy i letech. U šarmatové metody pro jakostní šumivé víno neboli sekt je tato metoda definována v délce minimálně 6 měsíců.
2: A na závěr vězte, že se rozhodně dostanete rychleji do nálady, pijete-li víno šumivé, než při stejné konzumaci takzvaného tichého vína. Má to být vědecky ověřeno.

Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Zhruba polovina mladých lidí v Česku konzultuje své psychické zdraví s umělou inteligencí. Praha by mohla znát podobu nové koalice na magistrátu příští týden. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přeháňky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Víc než polovina mladých lidí v Česku se o svém psychickém zdraví radí s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury PAQ Research. Často se na ní obrací, protože odborná péče je nedostupná a internet jim nabízí anonymitu. Ministerstvo zdravotnictví ale varuje, že AI nemusí dávat správné rady a lidé by se na ní proto neměli spoléhat. Podle vládní zmocněnkyně Dity Protopopové je proto zásadní zaměřit se na prevenci.
2: Dát přes školy, přes sociální sítě těm dětem nějakou informaci ohledně toho, kde už je nějaká ta hranice, kde by si na co by si měli dát pozor, jak ohledně ochrany citlivých údajů, tak ohledně toho, kde to AI a jaké případy jsou, kde jim může to duševní zdraví zhoršit.
0: V Praze pokračuje povolební vyjednávání o koalici na magistrátu. Vedení hnutí STAN dnes jednalo s uskupením Praha sobě o možné koalici. Podle předsedy Prahy sobě Adama Scheinhera řešili kromě personálního složení rady a programu i případné složení budoucí koalice.
3: Jedná se spolu a STAN a jedná s Pirátama a STAN. Pro nás by byla lepší ta varianta s Piráty. Tam vnímáme, že je největší programová shoda a že vlastně ta koalice by měla co nejméně hádek.
0: Další vyjednávání budou pokračovat ve čtvrtek. Koaliční smlouvu by lídr STANu Petr Hlaváček chtěl podepsat v listopadu. Poslanci podpořili zavedení mimořádné daně na rafinerie. Vláda ji navrhla v reakci na růst rafinerských marží. Daň by měla platit za letošní i příští rok a státu má přinést 5,5 miliardy korun. Zřejmě se dotkne jen rafinerií v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, které vlastní společnost Orlen Unipetrol. Opozice zavedení daně kritizuje, hlavně kvůli zpětné účinnosti.
1: Sport.
0: Den po triumfu střelce Jiřího Přívratského na světovém poháru v Káhiře vybojovala Veronika Blažičková pro Česko další medaili. V třípolohové malorážce byla druhá. Na stupně vítězů se probojovala v elitním seriálu poprvé v kariéře. V rozhovoru pro Český rozhlas mluvila Blažičková o tom, že si výsledku moc váží i proto, že měla v Egyptě zdravotní problémy.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť. Kránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přeháňky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 na exitu 8 ve směru na Hradec Králové je uzavřený výjezd z dálnice, a to kvůli uzavřenému mostu na silnici 3/6111. Na silnici 1/58 v ulici Záhuní ve Frenštátu pod Radhoštěm jsou zúžené jízdní pruhy kvůli stavebním pracím. Provoz je tam řízen kyvadlově. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách už je tu Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
4: Pěkný večer, vážení a milí. Přiznám se vám, že ano, čas od času mám jako inspiraci při hledání v rozhlasovém archivu nějakou knížku. A dneska zrovna tak. Vyšla na konci roku 2024 v edici Humoriáda. Jmenuje se Radovánky Nadi Konvalinkové. A možná v ní Naďu poznáte i jinak, než jak ji znáte nebo si ji pamatujete z divadelního jeviště. Ostatně takové by mělo být i to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Divadelní, rozhlasové, ale i ty filmové začátky Nadi Konvalinkové, to jsou docela přirozeně princezny. Vzpomínáte si? Honza Málem králem například na filmovém plátně, nebo u nás v rozhlase slavná Peroltova pohádka o princezně v oslí kůži. O princezně, která našla cestu k poznání toho, co je to skutečná a pravá láska a co v ní znamená vlastní oběť pro toho druhého.
2: Radče, jú, slyšíš? Co to má znamenat?
3: Princezno, je tomu právě 15 let, co jsme vás, abych tak řekl, pozdravili poprvé na tomto světě.
2: Aha, proč ty vždycky mluvíš tak složitě? Mám narozeniny, to vím, ale neznám nikoho, kdo by měl zrovna dneska chuť je slavit.
3: V tento den vám mám předat královninu závěť. Rozlomte pečeť, slečno, a čtěte.
2: Je, až mi bude 15, tak prý mám začít vládnout. Páni, vždyť mě je 15. Rádče, nemohlo by to zůstat...
3: Princezno.
2: Já vím, nemohlo. Tak já čtu dál. Ach... Kdyby radši zůstala maminka naživu a všechno bylo při staré.
3: Princezno.
2: Když já se nechci vdát za sousedního krále, já se vůbec ještě nechci vdávat.
3: Je to přání královny, slečno. A navíc jaksi státní zájem.
2: A jaký je?
3: Kdo pak to, princezno?
2: Přece ten král, si můj rádce, musíš všechno vědět.
3: Je prý to dosud... Krásný muž, princezno, a moudrý, bohatý. Ve svých stájích má osla, který na místo... prostě má, tak říkajíc, zlatonosného osla.
2: Zlatonosného osla, to je legrační.
3: Nemyslel bych, slečno, že to je legrační. Mít ho třeba my tady dole ve stáji, mohla by svatba, abych tak řekl, ještě nějaký rok počkat.
2: Tak on je tedy krásný, moudrý a má osla a žádnou vadu nemá?
3: Vadu? Vadu? Ne, jen snad.
2: Aha, už je to tady. Co jen snad?
3: Uvidíte sama. Pan král už poslal posly. Ti dvounozí vám otevřou dvířka ke kočáru, ti čtyřnozí, abych tak řekl, ten kočár

0: Ne, že bych se nebála. Taky se mám vdávat poprvé. Jen abych neškobrtla. Já už se na něj trošku i těším. Páni, kolik těch dveří ještě bude. A je prý krásný a, jak to říkala rádce, dosud moudrý. Snad se nechystá zhloupnout. Ten ale někdy poví nesmysl.
1: Tak to je tedy ona. Až se mi dech úží, krásnější svého obrazu, krásnější pověsti o sobě, krásnější než pomyšlení. Princezno, jindy umím vázat slova pevně jako tkadlena. A teď, vidíte, sypou se mi jako korálky a já, abych je sbíral po zemi.
0: Co pak to děláte? Vstaňte, to se přece nesluší přede mnou klečet. Ach, králi, vy máte šedivé vlasy. Vy jste starý.
1: To vás krášlí, princezno, že máte ještě dětské oči. Mudrcové všech věků vám však vzkazují, že starý je ten, kdo má srdce stvrdlé jako pohozený chléb. A kdo očí užívá jen k tomu, aby viděl sebe. Může mu být prý i 20 let. A je starý.
0: Kolik bylo těm vašim mudrcům? 100? A kolik je vám? Mně je teprve 15.
1: I to vás krášlí, princezno, že máte ještě v očích počítadlo. Zkusme to spočítat. Jen 5x5 vašich malých prstů nás dělí od sebe.
0: 25 prstů. Vám je 40? Ach, králi. Vy už jste byl králem a já ještě maminčiným těšením. Vy už jste slavně vítal cizí posly a já uměla sotva říci máma nebo bába. A když já se naučila první písmeno, vám našli první vrásky na čele. Co pak to jde? Rádče.
2: Já začnu, abych mluvil názorně. Být vám jako, že nejsem, bohužel, jsem prostě celé s panem králem. Ten rozdíl v letech není veliký.
0: Proto jsem se tě nemusela ptát na radu. Pochop, já krále prostě nechci, co mám dělat?
2: V tom případě bych si nejprve dovolil tak říkajíc nesouhlasit a potom slečně připomenout onu malou doušku v závěti.
0: Já na ní zapomněla. Králi, moje matka si přála, abych se za vás vdala. Ale mohu prý mít 3 přání.
1: Splním vám každé z nich, princezno. Jaké je první?
0: První je... Takových přání člověk vždycky má a teď jako by mi všechna z hlavy odletěla do teplých krajů. Rádče.
2: To máte těžké, slečno. Každý má svá přání. Mým je mít pěknou službu na zámku, dobře se najíst ve vší počestnosti a umět poradit. O těch vašich nevím. Tady bych řekl, jak se říká, baborať.
0: Ty jsi mi ale rádce. Ale počkej. Sbohem, králi. Večer vám povím.

0: Řekl ti babo raď a ty zběžela hned za mnou do lesa. Jakoby ve vsi nebylo bab dost.
1: Ty prý umíš čarovat, říká se to.
0: Znám různá kouzla, ale vzývám je jen když není zbytí. To radši sbírám koření. A mohla bych ti podle vůně povědět, nač které slouží. Taky umím radit.
1: Tak poraď, prosím tě. Víš, co se mi stalo?
0: Kdo by to nevěděl? Vždyť lidé tady ve vsi o ničem jiném málem nemluví. Tetka se diví, jaká prý jsi hloupá. A kmotr mrká, že máš za ušima. Jiný zas říká, neví, co by chtěla.
1: Já vím, co nechci. Nechci krále za muže. Proto jsem přišla.
0: Chceš znát 3 přání. Nejspíš taková, aby šla splnit těžko. A když přece jen, aby ti slušela, vy?
1: Tak nějak.
0: Tak poslouchej. Je něco. Klaní se to slunci a přesto patří zemi. Roste a kvete, přesto země nedotkne se ani bledým kořínkem. Nad Prahem prý to oheň plaší. A z toho, ať ti král nechá ušít šaty.
1: Páni, takové šaty, škoda, že je nebudu mít. Vlastně to je dobře. Zachránila jsi mě. Děkuju.
2: Zvláštní máš přání, princezno. Roste to prý na zemi? A přece na zemi ne. Klaní se to slunci? No, co myslíš, rádče?
3: Mně, abych tak řekl králi, jako s udělání to zrovna myslet přestalo.
1: A to myslíš obrazně, rádče, nebo doslova?
3: Doslova, zajisté. Ale princezno, pardon, královno. Já jsem zmaten.
1: Král taky, jak vidím. S Bohem tedy. A ráno, jestli šaty nebudou, pojedeme domů. Nebo vlastně pojedu. Rádce může zůstat.
2: Je krásná a živá. Chci jí za ženu, i kdybych měl slunci, co mu patří. Ukrást. Klaní se slunci. Počkat. Slunce znamená den. Tu věc tedy lze najít jen ve dne. A roste a kvete. Je to tedy strom, anebo keř, anebo květina. A který strom nemá kořeny v zemi? No, co myslíš?
3: Já? Abych tak řekl, každý strom, myslím, roste ze země.
2: A který keř? Také každý. A květina? Každá. Ne. Už vím. Ať kováři hned ukovou 1000 zlatých srpů a 1000 dobrých lesců, ať vyleze do korun dubů. Zlatými srpy, ať zutínají melí, které tam najdou.
3: Že to člověka nenapadne, to je ta zázračná věc, která země nedotkne se a přesto na ní roste a kvete.
2: Do večera, ať tkadleny zpředu vlákna z melí, na zlatých stavech, ať tká se drahocená látka. A 20 čvadlenek, ať zlatou jehlou, než slunce vyjde, ušije ty šaty.
3: O králi, nebude to drahý, abych tak řekl, špás?
2: Čím změříš, co je drahé a co ne? Jsem ale rád, že myslíš na mě. Budeme potřebovat 2x tolik zlata. Oslovi dejte 2x sena.

0: Nesu vám ráno, králi, chystejte kočár a sluhy, ty čtyřnohé i... Ach, to jsou... Ty jsou krásné. Takové jsem ještě...
1: Jsou vaše, princezno.
0: Nemáte tu někde zrcadlo?
1: Nať zrcadlo, podívejte se do našich očí.
0: Sluší mi. Vidíte, strašně mi sluší. Drahý králi. Oh, pardon. Já z radosti.
1: Slyšíte všichni? Ona se omlouvá. A já mám chuť tančit, že mne objala. To za šaty, já vím. Kdo však tuší, kudy vede branka k srdcím princezen?
0: Ale to ne. Já to zase spletla. Vlastně nespletla. Ty šaty jsou nádherné, mám strašnou radost, opravdu, ale...

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Naděje jako hřejivé slunce, které vyzařuje něhu, lásku, klid a pochopení. Miluje lidi a ráda se směje. Setkání s ní je jako vstoupit branou do ráje a potkat se s bohyní věčné energie. Píše a vyznává se z přátelství a obdivu k Nadě Konvalinkové autor toho dnes už zmíněného knižního rozhovoru Patrik Rozehnal. No a člověk takové energie, o které se v případě Nadi Patrik zmiňuje, má kolem sebe většinou skupinu dobrých a celoživotních přátel. U Nadi mezi ně patří i režisérka Lída Engelová, která v rozhlase natočila i tu následující dramatizaci jedné z povídek britského satirika

0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský na dnešním večírku.
1: Sofie Šatel Monkheimová, první dámou Londýna.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský v sídle Monkheimovi.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Vévoda Syrský ochutná byzantskou omeletu. Večerní Londýn.
1: Sofie Šatel Monkheimová, první dámou Londýna.
0: Byzantská omeleta pro vévodu Syrského. Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn.
2: Už jste četl dnešní večerník, Lorde Edgeworthe?
3: Ještě ne, Lorde Percy, ale slyšel jsem, že Sofie chystá velké gastronomické překvapení. Už od rána se na ně těším.
2: Chce z dnešního večírku udělat událost sezóny.
4: A ani se jí nedivím. Dobrý večer, pánové.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Vévoda Syrský je opravdu vznešený exemplář vznešeného hosta. Celý Londýn ho bude Sofie závidět a...
2: A? Obávám se, že máte na jazyku nějakou rozkošnou jedovatost, Lady Malsomová.
4: Já?
3: Jen se neostýchejte, Lady Malsomová. Ani já, ani Lord Percy vám ji přece vymlouvat nebudeme.
4: Neschledávám nic jedovatého na vyřčení pravdy, pánové. Sofie Šatel Monkheimová je, jak všichni víme, přesvědčením socialistka. A sňatkem... Šatel Monkheimová?
2: Ano, a Thomas Monkheim je bohatý i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
4: Správně, Lorde Percy. Z toho plyne, že Sofiiny velice pokrokové a zásadové názory na rozdělení peněz beru s ohledem na to, že...
3: Že Sofie má naštěstí pro sebe i ty peníze.
2: Všiml jsem si, že když na salonních shromážděních výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si zároveň s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svou nespravedlnost a nerovnost patrně ještě vydrží podobu jejího života.
3: K útěchám reformátorů ve středním věku obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve po nich, má-li se uskutečnit vůbec.
4: Lorde Percy, Lorde Edgeworthe, omluvte mě, prosím. Půjdu se ještě upravit. Kromě toho se chci poohlédnout po lordu Henrym. Znáte jeho slabost pro koupání v cestovní parní lázni?
2: Ano.
4: Vévoda Syrský tu bude co nevidět a já bych nerada, aby se mu Henry představil jako poslední. Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou. Velkorysá a tolerantní dáma tahle Lady Malsomová nenávidí prý hřích, ale odpouští hříšníkům.
3: Skutečně? Jak nečekané u ženy jejich proporcí, víte, Lorde Percy.
5: Dneska večer musíte překonat sama sebe, Richardsonová.
6: Ano, madam.
5: Musím dnes vypadat co nejlíp. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
6: Chápu, madam.
5: To jsem ráda, Richardsonová.
6: Někdo klepe, madam.
5: Stůjte, Richardsonová. Víte dobře, že jako socialistka neschvaluji společenské rozdíly a představa knížecích kast je mi směšná. Ale když už to umělé rozdělení stavů a hodností existuje, těším nemít vévodu Syrského na domácím večírku.
6: Někdo klepe, madam.
5: Nevyrušujte se, Richardsonová. Můj účes by měl dnes reprezentovat nejsložitější kreaci vládnoucí módy.
6: Někdo klepe, madam.
5: A nemíní se dát odbít. Běžte se podívat, kdo to je. A třeba je to kvůli vínu.
6: Ano, madam.
5: A pospěšte si, Richardsonová, zdaleka ještě nejsme hotovi a hosté se už scházejí. Tak co je, Richardsonová?
6: Služebnictvo v domě položilo práci, madam.
5: Položilo práci? Chcete snad říci, že zahájilo stávku?
6: Ano, madam. Kvůli Gasparovi.
5: Kvůli Gasparovi, kdo to je? Kvůli výpomocnému kuchaři? Specialistovi na omelety?
6: Ano, madam. Než se stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávkokaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dozvěděl, že jste ho zaměstnala, rozhodl se zahájit protestní stávku.
5: Prosím?
6: Proti vám osobně nemají vůbec nic, ale žádají, abyste Gaspara okamžitě propustila.
5: Ale vždyť je to jediný člověk v celé Anglii, který umí udělat byzantskou omeletu. Najala jsem Gaspara speciálně pro večeři s vévodou syrským a takhle narychl za něj neseženu náhradu. Musela bych poslat do Paříže a vévoda byzantské omelety zbožňuje. Celou cestu z nádraží nemluvil o ničem jiném.
6: Promiňte, madam. Dělal stávkokaze u lorda Grimforda.
5: To je prostě katastrofa. Stávka služebnictva zrovna teď. Teď, když tu máme vévodu syrského. Něco se musí okamžitě podniknout. Rychle dodělejte mi ty vlasy a já se je půjdu pokusit přemluvit.
6: Nemůžu vám je dodělat, madam. Jako členka odborové organizace svazu komorných nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte, že vám nemůžu vyhovět.
5: Richardsonová, to je nelidské. Vždycky jsem byla vzorná zaměstnavatelka a vždycky jsem odmítala odborově neorganizovaný personál. A takhle to dopadá? Nemohu si ten účest dokončit sama, vždyť to neumím. To je k vsteku.
6: Jistě, k vsteku. Já sama jsem odjakživa pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly, když prominete, mi jdou na nervy. Je to samá tyranie, ale nějak se živit musím, jako každý druhý. A tak jsem v odborech. A teď? Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku, i kdybyste mi třeba zaplatila 2x tolik.
7: Sofie, už to víš? Služebnictvo si stávkuje bez předchozího ohlášení a mě nechají takhle. V tomhle stavu nemůžu na veřejnost.
5: To opravdu nemůžeš, má drahá.
7: To stávkují všichni?
6: Kuchyňský personál ne, Lady Malsomová. Ti patří k jiným odborům.
5: Zaplať pámu. Aspoň večeře je zajištěna.
7: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se na ní nebudeme moci ukázat? Podívej se na svoje vlasy, Sofie, a podívej se na mě, nebo radši ne.
5: Já vím, jak je to těžké obejít se bez komorné, ale nemůže ti s něčím pomoci tvůj manžel.
7: Henry? Ten je na tom z nás všech nejhůř. Nikdo než jeho sluha pořádně nerozumí té jeho komické vymoženosti, té cestovní parní lázni, kterou musí všude vozit sebou.
5: Pro jednou se snad bez ní obejde. Já se neučesaná ukázat nemůžu. Ale parní lázeň, to je luxus.
7: Má drahá. Henry byl v té lázni, když stávka začala. Vevnitř. Rozumíš? A je tam pořád.
5: To nemůže ven?
7: Neví jak. Když stiskne páku označenou výpust, vypustí jenom další horkou páru. V lázni jsou 2 druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. A on si je pustil obě. Teď už jsem nejspíš vdova.
5: Já prostě Gaspara propustit nemůžu. Jiného specialistu na omelety už neseženu.
7: Moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro tebe samozřejmě maličkost. Má drahá.
5: Běžte, Richardsonová, a vyřiďte stávkovému výboru, nebo kdo to vlastně vede, že Gaspara okamžitě propouštím.
6: Vyřídím.
5: A Gasparovi řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny. Zaplatím mu, co jsem mu dlužna, a podle možností se mu omluvím. A pak se honem vraťte, ať mi doděláte ty vlasy.
6: Ano, madam.
2: Nějak se to všechno protahuje, co říkáte, lorde Edgberte?
3: To ne, už nás shromažďují k obřadnému nástupu do jídelny, lorde Percy. A kde pak máme lorda Henryho? Nebude zase poslední?
2: Tamhle je. Ale co se to s ním stalo? Řekl bych, že se rdí o ním odstínem zralých malin, které někdy na ochotnickém divadle představují barvu lidské pokožky.
3: A všimněte si, Sofie, lorde Percy. Je velmi roztržitá, jako by vévodu syrského ani nevnímala.
2: Účes má báječný. Jen by se pořád neměla tak vděčně dívat do zrcadla.
3: Vděčně? Zvláštní charakteristika, ale výstižná. Takhle asi sleduje agent pojišťovny opožděnou loď, vplouvající bezpečně do přístavu po ničivém uragánu.
2: Konečně.
3: Už vidím přicházet majordom. Jestli okamžitě neohlásí začátek banketu, omdlím hlady.
8: Dámy a pánové, večeře nebude.
3: Cože?
8: Kuchyňský personál zahájil stávku. Výpomocný kuchař Gaspáre totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A sotva se v kuchyni dověděli o jeho náhlém propuštění, nechali práce. Žádají, aby ho madame Sophie Châtel Monkheimová okamžitě přijela zpátky a omluvila se odborové organizaci.
5: Prosím? Co jste to řekl?
8: Musím poznamenat, že jsou velice neústupní. Musel jsem jim vrátit dokonce i rohlíky, které už byly na stole.
2: Mám dojem, že Sophie omdlela.
3: Kdybych neměl tak příšerný hlad, nazval bych to koncem kariéry jedné salonní socialistky.
0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Sophie Châtel Monkheimová po 18 měsících.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Sophie Châtel Monkheimová znovu na scéně.
1: Lékaři však nedovolují přílišné vzrušení. Večerní Londýn.
0: Konec socialistických kroužků pro Sophie Châtel Monkheimovou.
1: Je ostatně pochybné, jestli po nich sama touží. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
1: Večerní Londýn.
9: Jste připravena, slečno?
10: Ano, maestro.
9: Soustřeďte se, uvolnit a něžně.

0: skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jestliže jsem v tom dnešním divadle pro vaše uši zatím představil Naďu Konvalinkovou tak, jak ji třeba tolik zase neznáte, právě teď, myslím, přišel čas na to připomenout si její umění skvělé vypravěčky. Takhle se mi na večeru bez líčidel v divadle na Vinohradech svěřovala s tím, jak se poznala s Oldřichem Kaiserem, jak si spolu s ním vzala za muže vlastně i Jirku Lábuse a vzpomínala i na jejich společné recese. Třeba ta, jaký ti dva dobráci připravili dárek k 60. narozeninám, jeden speciální videosestřih.
2: To bylo něco tak nádherného. Oni pro mě vytvořili s režisérem Pechou film Naďa 60, kde mi gratuloval papež, královna si stěžovala, že nemá můj autogram, papež se chlubil, že už ho má, Obama kvůli mě přijel do Prahy, no prostě z Egypta taky ten prezident, už, který odešel, říkal...
3: Dubbing Kaiser s Lábusem samozřejmě.
2: No, královnu mluvila Jana Drbohlavová. No ale začínalo to tím, že já miluju Audrey Hepburnovou. Já jí mám... Jo. Pobytě všude a prostě to je moje herečka. A začínal ten film tím, že Audrey Hepburn dostává Oscara za prázdniny v Římě. A ozvalo se, ta soška patří herečce, od kterého jsem se celý život učila herectví. Naďo, děkuji ti za vše, ta soška je tvoje. Jo?
3: Prostě. Ne, ale on to ještě ten, on to ten Audrey tak jako ženský opravdu.
2: Naďo, ta soška je tvoje. My jsme se potkali po premiéře Mladý muž a bílá velryba, no. Kdy já jsem tam měla spolužečku Lornu Vančurovou, maminku čtyřčat, ta se mnou chodila taky na demo. A Oldřich tam byl za Marcelem Vašinkou, což oni byli spolužáci. A teď jsme takhle procházeli tím klubem v Rokoku a tam se dělala Irenka Kačírko a takhle ty mladá, pojď sem, a teď mě gratulovala, protože já jsem měla potlesk na otevřené scéně, to je úžasný. A taky mi nabídla tykání a řekla, sedni si vedle mě. No a z druhé strany seděl ten Kaiser. No a Irenka pořád něco vyprávěla a my jsme se pořád na sebe dívali a pořád jsme se dívali a pak Irenka odešla a my jsme se pořád dívali a Lorna říká, zbal ho. Já jsem říkala, jak se to dělá? No a tak jsme se najednou začali líbat a líbali jsme se až do rána. Druhý den nám říkali Romeo a Julie. No.
3: Tím, že jsi vzala teda Oldřicha Kaisera, tak jsi teda vzala i Jarku Hanušovou, vzala jsi s Jiřího Lábuse a celou tu partu to vlastně patří do rodiny, že jo?
2: No, tak hlavně ten Lábus, to jsem netušila, jestli byl Kaiser, jestli byl toho jsem se do dneška nezbavila, že jo? S Kaiserem jsem se rozvedla, ale tohle mě visí na krku. Tak... Ano. To bylo zvěstování aneb Buď zdrav, Bedřich. Napsal to pan Uhde a my jsme to začali zkoušet a to on ještě nebyl ministrem kultury. Na premiéru nám přišla skoro celá česká vláda. No a to se taky stala věc. Já jsem tam hrála vlastně ženu Karla Marxe. Ta hra je o trojuhelníku Karla Marxe se služkou, kterou měli Leni.
3: Bedřich Engels.
2: No. A ona teda otěhotní a vlastně vezme to na sebe ten Bedřich Engels. Ano. Tohle. No. A teď to skončilo, teď jsme věděli, že vedle v pánské šatně je přípitek prostě s tou českou vládou, šampaňské, tohle, teďka jsem se rychle chtěla přelíčit, tohle převlíknout, a v tom tam vtrhla neuvěřitelná dáma, jo, prostě s obrovskou kyticí růží, takovýhle oringle, měla prostě černý drdol a prostě byla, a říkala, Frau Konvalinka, ich gratuluje, ich wunderbar, a tyko mlela něco na mě německy a tohle, to já říkala, jo, děkuji, tak to jsem ráda vzala sem kytku. Fajn, děkuji, a zase mlela, já říkám, ich habe kein Zeit, ich muss, no tak ona teda šla, a když šla okolo Marcely Peňázový, co hrála tu Leny, tak na ní uplivla, jako jo, a odešla. A v tom tam přišel Oldřich a říká, čověče, ty jsi nerozuměla, co ti ta paní říká. Říká, prostě já nemám čas, já musím přelíčit se tadyhle, máme přípitek. A on říká, teď ona ti říkala, že je prababička Karla Marxe. To by mohlo pana Uhdeho zajímat, že jo? A já se říká, no jo, no prababička. Hele, já pro ní běžím. No a tyko jsme
3: byli... Pravnučka to byla.
2: Nebo pravnučka, no. Co jsem řekla?
3: Prababička.
2: Pravnučka. Jaký blbý, no. No takže pravnučka. No tak já jsem teda, teď jsme tam všichni byli, najednou se rozrazily dveře a vešla tahle dáma, vrhla se na pana Uhdeho a teď mu začala německy říkat, jak to bezvadně napsal, já nevím, co všechno. Teď všichni tuhý a si říkají, je to recese, není to recese, je to možný. A teď jsme otevřeli program a tam byla fotka té ženy jako Marxe a byla neuvěřitelně téhle dámě podobná. Tak jsme opravdu netušili, jestli je to recese, není recese. Až v klubu, když ty kluci sedí, říkají, tak co pan Uhde, jak bylo? Sklízeli ty plody, že prostě. A pan Uhde se to dozvěděl už jako z nějakého článku, kde už jsme to vyprávěli jako historku. On tomu vážně věřil.
3: Jednou, když jsem se ho na to ptal, to snad byl tady na Líčidlech právě, když tu byl, tak říkal, že byl úplně odvařený. On říkal, já jsem prostě s ní diskutoval. On říkal, že na to nebyl připravený. On říkal, na to musíte mít zbrojní pas, jo. Protože vás tam přepadne paní, která plyně německy vám začne, no tak jsem s ní začal o Marxovi. A pak mi řekli, že to vymyslel Lábus.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Že jsem porodila dceru Karolínu a přišly mi telegramy od Brežněva, Bilaka, Husáka, Indry, Švorcový, Kabrhelový. No prostě se mnou nepromluvila noha od postele, tam nikdo, prostě jsem kovaná nějaká, až z Brežněv, že mi píše. Takový do chvíl, než prošel vrátnicí Jiří Lábus a neptal, a nedostala paní Kodvaňková nějaký telegram? Tak jim to všechno teprve došlo.
3: No. A pak teda, jestli můžu ještě připomenout, pak byl nějaký takový dopis od tvých kolegyň, to se hrála nějakou lehkou děvu právě, nebo?
2: Jo, my jsme hráli v městských divadlech přelet nad hnízdem kukačky.
3: Jo, ano.
2: A já jsem tam hrála takovou tu lehkou děvu, která přijde, když ty blázni mají mejdlo, jmenovala jsem se Candy. A skončím tam s jedním z těch bláznů na pokojíčku. Tenkrát hrála tu zdravotní sestru, tu zlou Věrka Galatíková, Marfyho hrál Lojza Švehlík a Indiana Boris Reisner. A byla veřejná generálka, jak tam skončím v tom pokojíčku, tak ta Věrka Galatíková mě o tam tak vytrhne a já jsem byla jako jen tak zabalená do takhle do prostěradla a ona nějak na té generálce prostě víc škubla tím prostěradlem a ono spadlo, takže ty ňavdra takhle čuměli do diváku, blázni oči na štopkách a já jsem teda popadla prostěradla, takhle jsem ho teda si přichytla a nevšimla jsem si, že to jedno ňadro koukalo celou do toho obecenstva, no. A k premiéře jsem dostala knihu Kouzelné dudy. No a pak mi ještě psali lehké děvy města Prahy. Psali, čau Naďo, byli jsme na generálce, byla jsi skvělá. Nekecej, že jsi v našem oboru nikdy nepracovala, tak dobrá herečka zas nejsi. Přijď si s náma někdy zašlapat před Jaltu, Monika, Věra. No Lábus, pochopitelně.
3: No, ale ty jsi na to někdy mohla svým způsobem ale... i sama, protože když jsi třeba jela v tramvaji, neměla si lístek, že jo, tak to stačila vůbec... maličkost, jo. A...
2: No, to byla první. To se Oldřich loučil se Svobodou, nastupoval do Auzu a někde se popíjelo na Vinohradech.
3: Tam prý taky dělali věci.
2: Malý hospudce a byla neděle, tenkrát ještě tramvaje jezdily přes Václavák a já jsem teda sedla na tramvaj číslo 22 a zjistila jsem, že nemám drobný. Koruna se tenkrát platila. No já jsem měla stovku jenom, no tak si říkala, tak ty dvě stanice. No jenže se zavřely dveře tramvaje a za mnou se ozvalo revize jízdenek, prosím. A já říkám, nemám. A pan revizor říká, no 50 to spraví, tak jsem mu dala 50 korun. No ale teďko najednou slyším, hele, to je ta herečka, to je ta Konvalinková. Ona se z obrazovky nehne, ona jezdí na černo a podívejte se, jestli ona nekrade náhodou taky, že jo? No tak já jsem příští stanici vystoupila, šla jsem pěšky a do 14 dnů mi přišly dva dopisy. A v jednom dopise stálo, vážená paní Konvalinková, 29. tohoto měsíce jsem s vámi jela tramvají číslo 22 směr Vinohrady. Neměla jste jízdenku. Fuj, styďte se, Naďo Konvalinková. Když jsem před 25 lety jela tramvají s Natašou Golovou, ta jízdenku měla. Ještě jednou, fuj a styďte se. Když jsem přijela do domova důchodců, kde bydlím, vše jsem sdělila svým spolubydlícím a byli rovněž otřeseni. Ještě jednou, fuj, vaše Anna Čermáková, domov důchodců Strašnice. No a druhý dopis zněl. Čau, Naďo. Seš jednička. Ty krávo, copak nevíš, že ke konci měsíce chodějí revize? Taky kradeš v sámošce, scházíme se v hospodě na Žižkově, tvůj Pepa. No. Tak obojí byl Lábus. A i písmo změnil. Jo, jednou mi taky přišel dopis, jo, do ABC a já jsem to otevřela a tam vypadla složenka na 2000 a byl to dopis od ředitele nočního podniku Narcis. To bylo tam někde u Havelského trhu, na takový velmi pochybný podnik a bylo napsáno: vážená paní Konvalinková, 14. tohoto měsíce jste navštívila náš noční podnik Narcis v silně podnapilém stavu v doprovodu dvou mužů cizí státní příslušnosti v závorce Kuba. O půlnoci jste vyskoučela na stůl a jala se předváděti monolog Puka. Stůl pod vámi puknul. Prosím o náhradu. Zaplatě přiloženou složenku. Ředitel, no zase lápus. Jo a ještě jednou takhle přišel dopis a tam bylo zas napsáno, že mám volat na nějaké telefonní číslo a že mi píšou žižkovské ženy. No tak já jsem teda zavolala do žižkovské ženy, to byly ty ženy, jak stvárňovali vždycky v prvomájovém průvodu před vládou obrazce. Tak, no tak jsem tam vzala a tam taková stařenka říká: je, Naděnko, vy jste tak hodná, že opravdu voláte. My jsme žižkovské ženy. My stvárňujeme v prvomájovém průvodu vždy obrazce před naší vládou. Kdybyste tak byla laskava a letos v prvomájovém průvodu nám pomohla stvárnit holubici, byla byste zobák.
1: Takhle veselou, spontánní a rozesmátou Naďu Konvalinkovou známe asi všichni, ale pozor, je tu i jiná Naďa. Taková, jak jsem ji poznal, když jsme natáčeli úryvky z dětských biblických příběhů, nebo Naďa, která se na besedách s diváky loučí třeba právě takhle, tímhle zamyšlením nebo meditací, kterou vám teď na závěr posílám. Dobrou noc a brzy naslyšenou.
2: Ať se stanu v každé době, nyní a navždy, ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceány, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, úkrytem pro ty, kdo jsou v nebezpečí, svítilnou pro ty, kdo nemají světlo, útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu složit, a sluhou pro všechny potřebné.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, začíná úterní noční linka Českého rozhlasu. A dnes se vydáme za hranice, i když vlastně ne tak docela daleko. Od rozdělení Československa už uplynulo více než 30 let. Česko a Slovensko jsou dva samostatné státy, ale pořád nás spojuje společná historie, blízký jazyk, rodiny, přátelé i mnoho vzpomínek. Pro mnohé z nás je Slovensko stále místem, kam nejedeme tak úplně do ciziny. A právě na to se vás dnes chci zeptat. Máte na Slovensku rodinu nebo přátele? Jezdíte tam stále rádi? Rozumějí slovenštině bez problémů i vaše děti a vnoučata? A myslíte si, že Češi a Slováci si stále zůstali blízcí? Právě to je tématem dnešní noční linky. Volat můžete do zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900. Psát můžete na web rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Jsem ráda, že jste dnes večer s námi. Noční linka začíná právě teď. Je u vás Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hucounský šíp najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucounský šípy najmout dá. Jo-ho-ho. Kdo chce zhrpnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucounský šípy najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj!

0: 3 minuty po 23. hodině. Češi a Slováci, dva národy, dva státy, ale pořád možná jedna zvláštní blízkost, která se možná těžko popisuje. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes se budeme ptát, jak tu blízkost cítíte vy. Pan Ota z Uherského Brodu nám volá do Zlína, nemáte to daleko, krásnou noc přeji.
1: Dobrý den, pozdravuji vás všechny diváky. Já bydlím v Bánově u Uherského Brodu a když si postavím na dvůr, tak vidím velkou Javořinu na Slovensku. Mm-hmm. A mám na Slovensku tetu a dva bratrance v Bratislavě. Takže pravidelně se navštěvujeme a teď máme jet míno, tak je to teďka i na nás. Takže nevím, no.
0: Takže ano, u vás je ta blízkost opravdu na místě, protože jste rodina, taky to máte kousek, říkáte, že vidíte na Velkou Javořinu. To je takové zvláštní pocit spojení Česká a Slovenska, když to vidíte asi přímo z okna. A když tam máte rodinu, tak je pro vás to Slovensko takový trochu druhý domov, anebo to zase ne?
1: Ne, my to necítíme, že jsme se rozkmotřili. Ani jedni, ani druzí. Ani Slováci, kteří bydlí tady na Kopanicích, ani kolem Starého Hrozenkova a tam dál, tak nikdo se necítí, jako že by byl Čech a druhý Moravák. No, my se pořád bereme jako normálnost, sami.
0: A myslíte si o to, jestli máte v rodině nějakou mladší generaci, že rozumí slovenštině? Já mám teda zkušenost, že ne?
1: Spíš slovenské děcka rozumí našemu jazyku, ale to, že to je kvůli tomu, že bratranci a teta bydleli dřív tady v Bánově a potom, až se teta vzala, tak brala si manžela z Ilavy, stěhovali se do Bratislavy a my děcka nemáme doma, ale co vím, tak jako tady nemá problém ze slovenskou řečí nikdo. Mm-hmm. Jako já mluvím podle mě teď hodně spisovně.
0: Dobře,
1: jak kdybych začal naším nářečím, to je jak slovenština.
0: A je nějaké slovenské jídlo, které milujete?
1: Jo, halušky.
0: Halušky, to jsem si myslela, že řeknete. A s čím?
1: Halušky s brinzou, no.
0: S brinzou.
1: Halušky s brinzou, ano.
0: A máte nějakou milou historku, třeba když jste cestovali za hranice právě z té cesty, nebo ještě z hranic, jestli si vzpomenete, to už je dávno.
1: To je dávno, to jsem byl ještě kluk a strýc dělal ve věznici, tak měl možnost do Trenčanských Teplic jít do lázní, tak jsme tam za ním byli a velice zajímavé bylo, že kolem bazénu, které se tam budovaly, byly balvany a kameny a rozbíjeli to vězni, kteří byli uvázaní za nohy řetězem jeden k druhému. Tak to na mě, to jsem nezapomněl ještě snad od těch 7 let. No.
0: Vidíte to. No a kdybyste měl teď mladému člověku vysvětlit, proč se Češi a Slováci pořád rozumějí, jak byste mu to vysvětlil?
1: No, je to blízkost řeči a ta povaha lidí tady na západním Slovensku je srovnatelná s našima tady na Moravském Slovácku.
0: A co si ze Slovenska přijede, dovezete, když tam jedete na návštěvu?
1: A dohromady nic, opravdu ne.
0: Dobře, a máte rád Tatry?
1: No určitě. Tatry nízké, Demanovská jeskyně, Vysoké Tatry, na Štrbském plese jsem byl. Je to tam parádní.
0: To úplně souhlasím. Tak o tom moc děkuji za milé povídání i za váš pohled na to, co nás se Slovenskem pořád spojuje. Přeji klidnou noc, pozdravujte rodinu na Slovensku a děkuji, že jste zavolal do dnešní noční linky.
1: Prosím, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Stačí překročit hranice a jsme v jiné zemi. Ale máme opravdu pocit, že jsme v cizině? I o tom si dnes budeme povídat v noční lince Českého rozhlasu na téma Češi a Slováci. Jsme si pořád na blízku?

0: jedna země už dávno nejsme, ale možná pořád sdílíme víc, než si uvědomujeme. Noční linka Českého rozhlasu dnes patří vztahům mezi Čechy a Slováky a vašim osobním příběhům. Volá nám pan Leoš z Plzně. Zdravím vás. Už jste mi prozradil mimo éter, že jste se právě vrátil z Bratislavy, takže to bude živé. Živé téma.
1: Dobrý večer. Zdravím posluchače. Mám velmi čerstvé dojmy z Blavy, jak my jsme vždycky říkali.
0: Ano.
1: A vzpomněl jsem si tam na své mládí, když jsem studoval v Nitře, kde mám spoustu přátel a spolužáků Čechů, který se v Nitře etablovali a nakonec tam zapustili kořeny a jsou tam Čechůni na Slovensku velmi oceňovaní.
0: Tak prozraď, tak jaké nádherné akce jste se účastnil právě dnes, nebo to bylo už včera?
1: Ano, tak kolegové z Evropské sítě boje proti chudobě tak pořádají na Slovensku stejnou neboli podobnou soutěž, co v Čechách, kde se oceňují novináři na téma, jak píší nebo jak zveřejňují situaci chudoby nebo chudoby lidí. A veřejná porota veřejnou nominací vybírá potom a oceňují novináře. Proběhlo to v Bratislavě pod patronací ombudsmana Slovenské republiky. Velmi zajímavá akce, novináři byli celý natěšení, že se jim taky poděkuje za to, co ta veřejnost od nich vnímá. Tak to byla akce, kde byli přítomní i místní lidé ze samosprávy, tak mě to velmi potěšilo, že jsem se toho mohl zúčastnit.
0: To je vlastně hezký příklad toho, že se nepropojujeme jenom v rodině nebo jazykem, ale právě i různými akcemi, že se vzájemně inspirujeme. Vy jste říkal, že vlastně Slováci přijali tuto akci od nás, mimo éter, pochopila jsem to dobře?
1: Ano, tak...
0: Kdo se od toho inspiroval?
1: Ona ta akce působí nebo funguje v 18 zemích Evropské unie a je to takovej nápad tehdejších lidí, aby se novinářům, který se této sféře sociální práce s lidmi nebo sociální pomoci věnovali, a zjistilo se právě, že o tom se píše spíš jako, že to je nějaká, bych řekl, akce, která spíš jako, abych to, jako bulvár, jako bulvární, že se v obídě píše nebo dělají se relace, že to je bulvárního směru. A nakonec ta důstojnost lidí šla stranou a proto jsme se snažili, nebo se lidé snažili vrátit tomu důstojnost, aby se bída těch lidí nebo té sociální vyloučení popsalo smysluplně a důstojně.
0: Leoši, tak to je smysluplná a bohulibá akce. Jezdíte na Slovensko i jenom tak na výlety?
1: No tak jezdíme tam především na srazy ze školy. No a vždycky se na to všichni těšíme z celé České republiky, neboť jsme tam absolvovali školu a začal jsem pořádat celý ročník, což tehdejší ročník měl asi 180 lidí. A takový nápad jsem dostal, že po rozdělení republiky právě, že ty poslovensky chalani, že ty chalani prostě jsou někde daleko rozsetý po republice a řada z nich taky mimo Evropskou unii, dokonce v cizích zemích. A tak aby jsme se taky viděli a poznali, tak jsem potom začal pořádat ty srazy vnitré, kde ty srazy pořádáme po 5 letech a nyní už jsme staří pánové, tak příští rok se těšíme, že bude po 2 letech sraz. teď bylo po 50.
0: Po 50, teda Leoši. Když hrají Češi proti Slovákům, nějaké sportovní utkání, komu fandíte?
1: Tak já především fandím, že se to děje, čili nefandím ani Čechům, ani Slovákům. Jsem rád, že ta divná pomlčka, že hraje Česko, Slovensko, že je taková zvláštní událost. Samozřejmě fandím Čechům, ale tím, že znám to slovenské prostředí, tak si myslím, že i na světových utkáních fandím Slovákům, to je samozřejmé. Slováci jsou mi velmi blízcí a musím říct, že nezapomínám na Slováky.
0: Tak děkujeme, Leoši, za vzpomínky na Slovensko, za osvětu o akci, o zvěny chudoby i za to, že jste s námi zavzpomínal na svá studentská léta vnitře. Opatrujte se, zavolejte zase příště, až budete mít chvilku, budeme se těšit.
1: Výborně, děkuji vám.
2: No. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kolik z Československa v nás vlastně ještě zůstalo? Ve vzpomínkách, v řeči, v rodinách. Poslouchejte Noční linku a ideálně se i zapojte.

0: Slovenština pro někoho zní jako řeč dětství, pro jiného už skoro jako cizí jazyk. V noční lince Českého rozhlasu dnes budeme zjišťovat, jestli se Češi a Slováci stále cítí být blízcí. Krásnou noc, vítejte, prosím, představte se.
1: No, konečně, tady měla Strutnová ročník 4-4, takže jsem rozená z Líňacka a prostě jsem z toho nešťastná do dneska, protože já chci, jako říkám, Balaška, ale chci vám, Jaruško, říct, že teda s tím Slovenskem dodneska jsem z toho teda opravdu špatná, poslouchám aspoň šlágr, kde hrajou československou hymnu, snažím se prostě bejt citově hlavně v kontaktu, protože já si pamatuju do dneska, můj dědeček šil papuče, vozil je až někde do Ameriky a jezdili jsme na Slovensko je prodávat. Pamatuju si tam ještě ty hliněné baráčky, jako dneska vidím. Takže je to srdečná záležitost, strašně moc. No a jinak ještě můj bráška dělal žiškárnu v Bratislavě, takže prostě znám hlavně Valašské hory, znám jižní Moravu, odkud je teda otec. No a je mě líto, klepe se mě hlas a jsem z toho smutná. No,
0: Mílo, a co myslím, nějaká známá slovenská herečka nebo zpěvačka?
1: No, Turzová teďka hrála taková starší s naším hercem Kronerová, myslím, že jo. A takže
0: Zuzana Kronerová.
1: Ano, ano, ano. Takže to je moje taková svědčení, protože opravdu podle mě výborná. Pak se mě teda líbila nejen herecky, ale i tak Božadová, teď nevím přesně, ale známá slovenská herečka. Takže já spíš znám takový ty starší. No, asi tak. No a jinak teda do dneska si zpívám. Jak český, tak moravský hlavně.

0: slovensky, protože moji rodiče jako hodně, hodně zpívali. No a tak asi tak. A my jsme Jarško spolu kdysi mluvili a já jsem se rozpovídala a to jsem byla v klidu a vy jste jako byla jako takovej posluchač dobrý, protože nevím, o čem to tenkrát, určitě bylo o Moravě, protože jsem vám vyprávěla svůj příběh, jak jsme se dostali do Čech. Dodneska jsem z toho špatná, protože jsem na Moravě vlítla ve 4 letech pod auto a naši se vyučili u Batí a scháněli prodejnu, aby to nepřipomínalo rodičům, protože mě auto táhlo za sebou a tak dále. A chtěli prodejnu a já si kolikrát říkám, bože, bože, proč jsem po to auto vlítla? Protože nebyla prodejna na Slovensku, na Moravě a byla jen v Čechách. Tak to by byla taková asi tečka mýho česko-moravsko-slovenskýho. No, je mě líto.
1: Takže, Mílo, vy jste přišli tady k nám ze Slovenska a měla jste takovou vážnou autonehodu.
0: Ve Zlíně.
1: Ve Zlíně.
0: Mě táhlo auto za sebou, 4letou holku, takže jsem ležela v sádře celá. Ještě takovou perličku, to se vám asi minule vyprávěla.
1: Mílo, s dovolením, vy jste říkala, že jste volala před 5 lety, tak to klidně můžete zopakovat. To už je dávno.
0: To je dávno, právě teď to jsou takový, víte co, nebylo ještě, volala jsem, kdy ještě to tak asi nebylo, jo, pak bylo to no, takový nešťastný
1: povídat,
0: rozděl.
1: No, k tomu tématu teda. Rozděl.
0: No, tak, no tak tématu, myslím si, že je hodně lidí, který to hlavně po ty psychice, který to vnímají tak asi jako já a myslím si, že jich je dost, že to mělo nebejt. Asi to bych k tomu řekla. Myslím si, že mluvím, jak se říká z duše, že víc lidí na tom tak je. No.
1: Ano, je zvláštní, že opravdu těch 30 let ty hranice nesmazalo, alespoň teda v našich vzpomínkách, myšlenkách, srdcích, jenom ti, co se právě narodili později, tak jak jsem to už zmiňovala, tak opravdu mám zkušenost, že některé malé děti nerozumí té slovenštině. Že jak už tam třeba často nejezdíme, nejsme tak ani jakoby rodiny propojené, tak tam mají mezery.
0: Co se týče tady toho, tak já vám můžu říct, teď teda špatně vidím, takže vnímám spíš jakoby ty zvuky, protože koukám, hlídám hlavně v televizi, na internetu, hlídám cokoliv Morava, Slovensko, jo. A můžu vám říct, že jak toho je málo, jak v rozhlase na internetu, prostě všude, tak někdy prostě, že špatně vidím, tak já to vlastně pořádně nevidím, já to vnímám citově jako. A taky kolikrát musím ty uši napínat, abych opravdu tomu rozuměla. Je to špatný, no, je to špatný. Mělo by toho být víc, myslím si já. Ty slovenské krásné řeči. Ta moravská, to já mluvím ještě do dneska moravsky, takže já okamžitě, když v Čechách potkám aspoň Moraváka, tak jsem nadšená, no. Těch Slováků tady prostě tolik není, ale Moraváku tady, to je na Trutnovsku, tak je dost, no.
1: Dobře, paní Mílo, to je krásné, že ten vztah ke Slovensku ve vás tak silně rezonuje, stále ve vás zůstává. Děkuju za ty osobní vzpomínky. No a přeji, aby jste se pořád cítila tak dobře, jako teď, když jsme spolu mluvili o těch Slovácích, když posloucháte slovenské písničky, díváte se na slovenské filmy. Já se tady také zkusím podívat po nějaké hudební perličce ze Slovenska. Mějte se dobře.
0: Čím méně toho je, tím víc se vzácnější, takhle asi teďka.
1: Ano.
0: Mějte se moc hezky, hlavně přeju zdravíčko všem. Hlavně vám, Jarusko, poslouchám každý večer.
1: To jsme rádi. Možná jsme se politicky rozdělili, ale lidské vazby se žádnou čárou na mapě přestřihnout nedají. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a mluvíme o tom, co nás se Slovenskem spojuje dodnes.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdo má na Slovensku rodinu, jiný přátele a další tam jezdí proto, že se tam zkrátka cítí dobře. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Češi a Slováci, jsme si pořád na blízku? Ptám se pana Josefa ze Šlapanic.
1: No, dobrý večer, zdravím všechny posluchače i vás tady, paní, co to uvádí. Já mám na Slovensku velice dobré vzpomínky. Když jsem vycházel školu v 52. roce, tak jsem nastoupil do učení na doktora ocelových ptáků, neboli na leteckého mechanika, takže jsem prožil 2 roky v Popradě, 1 rok v Litovském Mikuláši a 1 rok tak v tom Litovském Mikuláši tam jsme chodili, nebo nás pouštěli skákat do Litovského, do Martina, tam jsem udělal prvních 8 ze skoku, a když mě vyradili potom jako poručíka a poslali mě jako na letadla na míli do Brna, tak jsem se nosil jak pětíkačka do záložení, ale o tom
0: to nechci hovorit. Ale pokračujte.
1: No, jako když jsem se oženil, tak potom první jako rekreace tak byla zase na Slovensko do Matliar v 59. roce. No, kromě toho ještě když jako míli skončili, tak na školení do Košic. No a co můžu říct, tak ještě bratr se vyučil jako pilotem Košicích na mých, potom byl přeložený do Budějovic. No tak to chci, čili na to Slovensko mám velice dobré vzpomínky. Potom ještě jsme jezdili taky do Meděru jako na koupaliště a jinak to bylo jako víc, ale to bych nechtěl. No, je to
0: Josefe.
1: Prostě.
0: A zůstali jste také s někým ze spolužáků v kontaktu? Jezdil jste tam potom třeba na školní srazy?
1: No prosím vás, to už ne, tam jsme nechodili na školní srazy, to jsme akorát, co jsme tady byli zaměstnaní jako u letectva, tak po nějakém čase jsme se říkali, vždycky někdo to svolal. No, mezi nimi byli taky Slováci, protože to bylo smíšené, to letectvo, to nebyli jenom Češi, tady sloužili. No a ještě aj můžu říct, když jsem nastoupil potom Československým aerolíním v 70. roce, no tak i v Praze nějaký ty Slováky jsem potkával. Takže to je, co já mám velice kladný a milý vzpomínky jako na Slovensko. Takže to říkám si, dneska je prostě téma, na který velice rád vzpomínám a zdravím teda všechny posluchače a tím bych dnešní den končil.
0: Děkuju za vás, no, za vaše vzpomínky na Poprad.
1: Já se omlouvám, říkám, mě už táhne na 90.
0: Josefe, mluvíte perfektně, rozuměli jsme všemu, úplně jste nás přenesl do té doby a hlavně by bylo zajímavé popovídat si někdy i o tom vašem studiu, o vaší práci, třeba někdy bude příležitost u nějakého tématu. Ať se vám daří, Josefe.
1: Říkám, od 55 let, co jsem jako v důchodě, jsem se skýkal akorát teda s paraveteránama, co jsme, anebo spolužákama z Ostravy. Tady to bylo všechno, co jsme jako měli. No a to, když mě druhá manželka zemřela, tak teď už jsou vyšla paní tady žiju se starším synem. To jsme taky pořídili, ten domek v tenkrát koncem v 60. roce, když to žena spočítala, tak to stalo 350 000. Dneska to má cenu 11 milionů. No.
0: Ano, tak. Doba se změnila. Ale nemění se pro vás osobně vztahy mezi Čechy a Slováky. Bylo toho, cítit z toho vašeho povídání, že máte ke Slovensku vřelý vztah. Děkujeme ještě jednou a se máte moc dobře.
1: Vždycky promluvím slovensky. Ještě jsem úplně nezapomněl.
0: Tak se s náma rozlučte slovensky.
1: Dovidenia.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pamatujete si ještě dobu, kdy jsme byli jeden stát, nebo už je pro vás Československo jen kapitolou z historie? Noční linka Českého rozhlasu dnes otevírá téma české a slovenské blízkosti napříč generacemi. Pan Jiří od Olomouce si s námi teď bude povídat. I vás zdravíme.
1: No, dobrý večer. Třese se mě hlas. V 80. letech jsem si vzal Slovenku. Měli jsme, nebo máme 4 děti. 2 Slováky a 2 Čechy, Moraváky. A proč volám? Toto rozdělení, to byla největší katastrofa, co ti naši politici mohli udělat. Mám, nebo jsem měl 3 švagrovi a všetky měli Čechy, Moraváky. A to tě byla tak propojená rodina, že zkrátka to bylo všecko. Všecko, žil jsem 6 let na Slovensku, potom mě umřeli rodiče, tak jsem se nastěhoval na Moravu a do dneška toho lituju. Měl jsem tam všecko, kamarády, všecko. A nikdy jsem neměl problém se Slovákama, nikdy. Oni vždycky říkali, že Moraváci jsou na tým nejhůř, že tam Morava a Česko, že vždycky proti sobě nějaký problémy měli a že ti Moraváci vždycky dopláceli na to všecko, co tam bylo. No a co se týče dětí, jezdíme na Slovensko, tak. Slovensky se naučili mluvit a mluvili na Slovensku slovensky.
0: Ano.
1: Když jsme teď bývali na Moravě, překročili jsme hranice, jeli jsme na Slovensko. Oni přehadili na slovenštinu. To bylo automaticky. Vůbec jsme jim neříkali, musíte mluvit slovensky, nebo tak. Ne. Přeladili a mluvili slovensky. No a do dneška toho lituju, co se stalo, no. Doufám, že ten strom, jak to podepsali, že už uschl. Lituju. Já jsem plakal jak malý kluk.
0: Jiří, ale ty vaše vztahy, ty vazby byly pevné i nadále. Je to tak?
1: Ano, jsou.
0: A jsou dodnes, no. Výborně.
1: Když ta rodina už je menší, ale jako furt to nějak funguje a je to. Funguje to.
0: A přenesli jste si do vaší domácnosti tady na Moravu nějaké slovenské zvyky? Slovenské jídla nebo nějaké tradice?
1: No, skoro všecko. Na Vánoce máme kapusticu. Na Velikonoce polívá voďavkou. Všecko tak, jak jsme byli tam, no. Jako už to je tak, už to je dávno. Už to je dávno, je chyba, že dnešní mládež málo umí slovensky, dřív bevávali ještě ty pořady slovensky, filmy bevávali všecko jedno s druhým, ale už
0: ano,
1: naše děti neví, o co je to
0: ťava. Souhlasím, no, nebo čučorietka, že?
1: No.
0: Máte tam teda rodinu, jezdíte tam pravidelně, jak často se vám to teď daří?
1: No, už tam méně jezdím, protože to už tam je, už ty švagrovi a toto už jsou mrtví a tak s těma dětskama si navštěvujeme, nebo děti tam jezdí o častěž, protože tam mám krstňata. A jako já už teďkom, už jsem skoro v důchodě a už nějak, už to zkrátka, ale Slovensko je pro mě prvořadý, jako je to tak, v životě jsem neřekl Slovákům, čo bolo, to bolo, nebo jak to bylo na vojně, nebo jak Češi, nebo Slováci, někteří říkají Čechůry, v životě jsem to neřekl. A jsou hrdé, že to je tak, jak to je.
0: Jirko, moc děkuji, že jste se podělil o tak osobní vzpomínky. Z nich cítíte, že pro vás Československo nebylo jenom státem na mapě, ale především propojenou rodinou, kusem života, který se nedá jednoduše rozdělit hranicí. A to je dobře. No, tak vám přeju.
1: Já ještě bych chtěl dodat. Ono, to Česko a Slovensko je tak propojený těma rodinama, tak smíchaný. Slovák, Češka, že to je moc lidí teďka na Moravě, jako co mají Slováky nebo Slověny, nebo zkrátka je to tak, jak to je. Je to propojený a furt ty vztahy jsou tak, jak jsou. Už je to špatnější, ale jako furt to funguje na 99,9%. Jsou spokojené, že a hrdé, že jsem tam žil. A to bude asi všecko. Děkuji vám.
0: My moc děkujeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Paní Marie volá noční linku Českého rozhlasu. Krásnou noc přeji.
1: Ano. Já vám přeji taky krásnou noc, musím říct, protože už jsem ležela a poslouchám vás pravidelně vždycky v posteli, ale donutilo mě toto vaše dnešní téma, abych šla pro telefon a zkusila, jestli se vám zavolá, jestli se vám dovolám. Tak vás všechny moc zdravím, všechny ponocníčky i vás, Jaruško, protože já vás miluju úplně, když vy máte příjemný hlas a je to krásný. A dnešní téma, jestli se k tomu mohu vyjádřit. Mm-hmm. Já pocházím z západních Čech. Tady by byla blízko nás vojenská posádka a vojákovalo tady hodně Slováků. Taky jsem měla kamaráda ze Žiliny, ale to jako jsme se přátelili, ale nebylo z toho žádný větší takový, jako aby jsme se třeba vzali, protože tady z Cheznovic od nás se vdali i do Košic a různě ty Slováci prostě tady byli, vojákovali a šlo to tak. Ale musím říct, že když jsem se potom vdala, tak jsme strašně rádi jezdili na Slovensko, protože Tatry ty úplně miluju, dokud nám na to síly stačily. A i teď jezdíme rádi do Podhajský, byli jsme v Dudincích a tak podobně, protože tady na Plzeňsku je cestovní kancelář Sochor, kde paní Sochorová pochází ze Slovenska, takže to Slovensko hodně jako zařazujou do svých zájezdů a do svých pobytů tam. A tam jsem se spřátelila s Evičkou z Bratislavy, v té Podhajské. Do dneška si zavoláme nebo i napíšeme k narozeninám, nebo taky si prostě posíláme různý fotky vnoučat a tak dále. Zrovna dneska mi od ní přišly dvě SMSky taky a je to moc hezký. Já prostě na Slováky nedám dopustit a mám je ráda, protože tak to vždycky jako bylo a nikdy jsem se nesetkala, že by se chovali nějak špatně. Nepláču nad tím jako pán, který mluvil, než jsem se k vám dovolala, tak mě strašně to zaujalo a jsem ráda, že nejsem v tom sama. Protože spoustu takhle známých třeba, který vojákovali s těmi Slováky, tak říkají tohleto Čechůňa, že je neměli rádi a tak dále. Mně se nikdy nic nestalo a i když jsme na tom Slovensku byli třeba i ve vesničce u Liptovského Mikuláše v lesní takovej chatě, vždycky i ty lidi z té vesnice se k nám chovali slušně, my k ním samozřejmě taky a bylo to všechno OK.
0: Řekněte mi, jestli sledujete slovenskou televizi nebo posloucháte slovenská rádia?
1: No, slovenskou televizi nesleduju, protože já to neumím asi naladit nebo nevím. Jo, my máme tady nějakou, co máme televizi, tak prostě tam slovenský program nemáme. Slovenský rádio, no to mě Evička kolikrát píše, abych si třeba počula toto, nebo protože dneska zrovna mě poslala tedy i takový ty politické věci, jak jejich poslanci vystupují v Evropské unii a tak dále, ale tím nechci zatěžovat, jo, ale říkám, ona jezdí do Prahy pravidelně, třeba rok co rok tam přijedou a tak jsme si spolu dali i sraz v té Praze. Já jsem říkala, no, já tam mám vnučku, tak jsem u ní přespala, že jo, a s Evičkou jsme se domluvili, ona tam byla s kamarádkou, že se sejdeme u Orloje. Já říkám, no to chci vidět, jak se budeme hledat v tom kvanta lidí. No úplně úžasně, my snad máme na to štízko, oni stáli frontu na záchod, já jsem šla z té restaurace zrovna jako ven, a už jsme se potkali, ani jsme se nehledali vůbec. Potom jsme si spolu prošli tedy tu Prahu, kde jsme byli a večer, protože mám v Praze ještě synovce zase ženatýho, tak oni byli ubytovaní v hotelu Praha, tak synovec pro mě přijel do Krček, vnučce a odvezl mě za nima, takže jsme strávili ještě i hezký večer spolu. No je to kamarádka, škoda, že to není blíž, že máme k sobě tak daleko. Teď mě zrovna psala, že teď v listopadu sem přijedou, abych si naplánovala cestu za vnučkou, že bychom se opět sešli. No jestli to mě zdravotní stav dovolí, protože už taky nejsem žádná mladice, že jo? Určitě se zase rádi potkáme. Takhle to chodí.
0: A řekněte mi, kdybyste měla někomu doporučit jedno místo na Slovensku, kam byste ho poslala?
1: No, já teď jedno místo vám neřeknu. My teď jezdíme s tou cestovkou, tak v Dudincích se mi ohromně líbilo. Beru tam kamarádku a se mnou tam byla. V té Podhajské jsme byli, ne, nevím kolikrát, Energy 1, to už je naše. A ještě bych se ráda podívala do Bojnice, říkám to dobře? Asi ano. Tam už měla nařil, oni to mají taky v tom, v té cestovce a cestovali jsme vždycky i různý města, Nitru, Komárno, že jo, a tak dále. No já, kdybych mohla a doporučila bych ty Tatry, protože to prostě je moje srdeční záležitost. A já jsem nikdy se nedostala tedy na Lomnický štít, protože byl vždycky buď mlha nebo nepříjemný počasí. A když jsme naposled tam byli, sice jsme nevyjeli nahoru, ale byl tak krásně slunečno, já to mám před očima úplně teď a my jsme se na něj dívali a říkám, tak poprvé ho vidím takhle odhalenýho, v žádný mlze, nic, jasno, krásný azuro, nádhera. Tak já asi bych preferovala ty Tatry. I když všude se mi líbilo. Dudince byly krásný. Kde jsme to ještě byli? To jsme ještě byli... No, nejvíc ta Podhajská, odtamtu se vyjíždí na různý ty zájezdy po tom Slovensku, ať je to do té Nitry, nebo taky jsme byli i až tam u Košic, to jsme byli na pobytovém zájezdu. Já prostě to Slovensko miluju, no. Já bych nevybrala asi jedno místo, kde se mě nejvíc líbilo. Mně se líbilo všude.
0: Ale víte co, já bych, kdybyste se mě zeptala, odpověděla naprosto přesně jako vy, já bych zmínila to Košicko, protože to já považuji za opravdu nádherné místo, to náměstí se mi líbilo stejně jako to okolí a Tatry, no tak.
1: To no je, Tatry prostě to nemá
0: to
1: chybu.
0: To je srdcovka.
1: A tam právě, pak jsme byli i v tom Štúrovo, tam jsme byli v tom chrámu, kde už to je tedy Maďarsko, my, víte, Komárno taky má svoje kouzlo. Když jsme se tam dívali na ten jejich, jakoby orloj, vychází tam ten panáček, že jo, ne, no prostě to jsou takový dojmy, který prostě člověk má v sobě a jenom si říkám, škoda, že už na ty Dálavy se asi nevypravím, ale teďky ještě ta moje kamarádka, protože to jsem jí tam já víceméně natahla, takhle, a ona, letos jsme tedy byli v Luhačovicích, což je taky krásný, ale ona už říkala, víš co, až přijde ten katalog, tak si zaplatíme hned ty Bojnice, aby jsme jeli. Já říkám, Zdeni, já už si nemůžu nic moc ukládat ve svých 82 letech. No, tak uvidíme. Moc bych to ráda ještě viděla, ale nevím, no. Jo, taky jsme byli Trenčanský Teplice a různě, a to je taky krásný. To je jak v Údolíčku, ty lázně, takový malý, krásný park. No říkám, ať si vzpomenu, já si honem teď ani nevzpomenu, kde všude jsem tam trávila čas, jo?
0: Dobře, tak já jsem hlavně ráda, že jste teď trávila čas tady s námi v noční lince Českého rozhlasu. Přejeme klidnou noc a také šťastnou roku, abyste se dovolala i příště.
1: Já vám taky přeju krásnou noc, hlavně šťastný, ať vám ten pořad vychází a až budete trávit cestou domů, ať je to všechno v pořádku, protože říkám, já vás mám moc ráda, vás poslouchám. Když jste, ne vždycky taky, někdy to téma není takový, ale každou noc, my chodíme spát pozdě, tak já vždycky jdu až po té 11. to nestihnu vás hned ze začátku, protože chodím spát později, ale pustím si vás, vždycky chci vědět, jaký téma zrovna ten večer jde. Mějte se moc hezky a děkuji vám.
0: A za chvilečku vám vše řeknu, jak já vzpomínám na rok 1993. Budu mít pro vás takovou perličku.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jestli dovolíte, teď předám jednu osobní vzpomínku na rok 1993, kdy se rozdělilo Česko-Slovensko. V té době jsem hrála v československém seriálu Safari za kuchyňou. A právě kvůli rozdělení republiky už další díly nevznikaly. Takže jsem si stihla zahrát a objevit se v posledních dvou dílech tohoto seriálu. A dodnes na to vzpomínám. Točili jsme v Česku, na Slovensku, hráli tam mimo jiné Zdena Studenková, Lubomír Kostelka, Milan Lasica, Julius Sadinský. To setkání s takovými hvězdami, to byl pro mě skutečně zážitek na celý život. A ještě se účastnit toho natáčení. Seriál se dá dodnes najít na internetu, takže kdybyste se nudili, tak se můžete podívat na takovou malou televizní připomínku tehdejšího Československa a na mě jako na malou holku. No, škoda, že to skončilo. Zkrátka, státy se rozdělily, ale ty vzpomínky, lidé, příběhy, právě ty filmy, hudba, to všechno v nás zůstává. Souhlasíte? Pojďte mi zavolat na 731 800 900, a jestli máte jiný názor, tak i to je v pořádku, i ten může zaznít. Zavolejte Jarce Barboříkové do zlínského studia.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožo, veľmi miluju slovenský jazyk. Ja som sa slovenský učila. Ja opravdu som mala učiteľku slovenštiny, když som tedy hrála v tom československém filmu. Přesto mě teda pak předabovali, by bylo to nutné, ale nejenom ten jazyk, ale vlastně vy jste takový jako pro mě velmi srdeční. A teď jste to dokázal, protože jste mluvil velmi milé.
1: Viete, ja to máme na hranicu 18 kilometrov, pochádzam zo Starej Turej, to je hraničné mesto Moravsko-Slovensko, chodíme na Moravu kupovať do Kvietnej, do Uherského Brodu, do Hradišťa. Milujem tých Moravákov, s tými som sa na celý život spojil a rád s nimi žijem.
0: A Vlado, podle mě je dobře, že se to umíme říct nahlas i po tolika letech od rozdělení společného státu. Děkuju za vás, děkuju za ta milá slova, za účast v Noční lince. Už teď se těším na příště.
1: A ještě chcem pozdravit mojho priateľa z vojenčiny, vedle mňa spával 2 roky, Jiří Krpec, Končice pod Ondřejníkem, keď chodím do Rožnova predávať, tak idem o jeden deň skôr a u neho spávam. A vždy si pekne pohovoríme a pospomíname. Nie je to krása? Povedzte.
0: Yeah.
1: To priateľstvo má veľkú hodnotu, ktoré sa nedá zaplatiť žiadnymi peniazmi. Tak prajem všetkým poslucháčom Nočnej linky príjemný večer a zajtra. A celý deň teraz nemajú slniečko v duši a zohrieva ich šťastie, lebo keď človek žije, potrebuje šťastie, nie len peniaze. A ostatná je vás, rád vás počúvam. Som vás videl na fotke, ste pekná, príjemná, pohľadná žena, máte pekný prejav. To sa mi páči. Teda tí vaši redaktori Nočnej linky, je to skvost.
0: My sa moc snažíme, Vlado, tak přejeme krásnou noc. Některé vztahy nepotřebují společné hranice, aby zůstaly pevné. Noční linka Českého rozhlasu dnes patří českým a slovenským rodinám, přátelstvím a vzpomínkám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

máš to cti známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak sní? Máš pocit,

čteš ulici, tvoje vlasy mezi přenci, tvou vůni mezi tisíci. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám.

0: Možná nás spojuje humor, jazyk, jídlo, písničky, nebo prostě pocit, že se rozumíme o něco víc než ostatní. O československé blízkosti se dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A slovo teď dostává pan Pepíno z Valašska.
1: No tak já teď zdravím všechny posluchače a my sousedíme se Slovenskem jako Bumbálka, co je, že, tak to je jsme aj na nákupy třeba do Makova, jsme jezdívávali a na to, na Turzovku, že, na vodu a nebo ještě, když jsem v práci, tak dělal, tak se Slovákama jsme u firmy tež jako čtvrtina Slováků a nikdy jsme jako problémy neměli, nebo se neměl s nima. Takže to byli skromní lidé, takže to bylo takové zpříjemnění a i ten jazyk a takže to.
0: A máte rád slovenský folklor, slovenské jídlo, kulturu?
1: Jo, jo, já třeba televizu, když ten, tak jak jsou ten po Slovensku, jak ukazují ty střediska rekreační a to, tak ta hudba je to velice krásná, tu rád poslouchám. Takže to je, a je to také zpestření takové.
0: Fandíte slovenským sportovcům nebo českým?
1: Jo, ne, oběma. To je úplně stejné, protože člověk odmala jsme vyrostali pohromadě, takže to nejde rozdělit. To bylo takové těch úředníků takové nerozumné rozdělení, že takové vášně mezi ten, ale to proběhlo to v klidu, takže my jsme to ani nijak nezaznamenali, že takže to hodně jako co jsme třeba na ten pomezi, tak už ti lidé domorodci už jsou po smrti, že a tak už tam už to mají kupené luftáci, že tak s týma už člověk nějak ani nepřijde do styku, nebo se jako nějak moc neznají, takže to je ten, když třeba něco potřebuju, někde nějaké dřevo, strom dotáhnout koněm, tak jim to ten, že přitáhnu kalupě, že tak, takové běžné věci, že no tak to
0: a víte co, zkusíme dát Pepíno tady do placu pár slov slovenských, které jsou od našich českých hodně vzdálené a často třeba přemýšlíme, co znamenají. Já jsem si vzpomněla třeba na čučorietku, to je borůvka.
1: To jsou hafery, povalecké hafery.
0: Hafery.
1: No.
0: Hafery, brambory nebo zemáky, ne?
1: Zemáky, zemňáky na Valašsku, no.
0: Napadne nebo nás ještě něco?
1: Různé takové
0: střevíček, víte, jak se řekne střevíček?
1: Drevokocůr, že?
0: Počkejte, to nevím.
1: Veverka. No.
0: A ten střevíček, víte?
1: Teď si už nespomenu.
0: Črěvička.
1: No, to jsou
0: my máme taky jako rodina kořeny na Slovensku, takže jsme tam také jezdili. No a ještě něco se žabičkou bylo nějak zajímavě přeloženo vždycky. Pulec to byl. Nevíte, jak aha, to bylo?
1: To nevím.
0: No mě to úplně vypadlo, tak třeba zavolá někdo po nás.
1: No, snad si zkuste nám nejdo, no,
0: přeložit, jak se řekne slovenský pulec. Dobře. Tak Pepíno, děkuju, že jste teď s námi chvíli vysílal noční linku. Chcete něco říci závěrem?
1: Ne, pozdravuju paní Vlastičku z Krnova.
0: Doufám, že poslouchá a třeba přání oplatí.
1: Ať se drží. Na ten, jako horší, to víte, stará paní tež, tak má problém s chozením, spadla nedávno, takže to má to horší, ale tak musíme se všetce držet, no.
0: Přesně tak. Jo? I vám přejeme pevné zdraví, Pepíno. Dřív jsme měli společnou televizi, sportovní úspěchy, jedno hlavní město federace. Dnes žijeme každý ve svém státě. Noční linka Českého rozhlasu se dnes ptá, co ze společného Československa mezi námi zůstalo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy stačí jedna slovenská písnička nebo známé slovo a okamžitě se vrátí vzpomínky. V noční lince Českého rozhlasu dnes mluvíme o tom, jak blízko máme ke Slovensku a jeho lidem. Je s námi pan...
1: Robert z Moravy.
0: Robert, vítejte, povídejte.
1: No, to je zajímavé téma, takže vy jste tam nakúčili nějak rok 93. Já jsem Slovák, už to. A v 93. když se dělili republiky, tak jsem byl jako voják. Takže to bylo takové divoké. No a v 94. jsem se odstěhoval na Moravu a už jsem to zůstal. Takže občas hovorím jak Husák, československý. Tedy je to docela sranda, takže chtěl jsem se oženit. Tak jako dobré, no... Češi a Slováci by mali držet po kope, no, to je, ten jazyk je...
0: A myslíte, blízko, že drží?
1: No, teď se pozrieme občas do televize, mám strašné obavy, že už to není to, co bývalo. Ale tě rodiny držia po kope, to si myslím osobně, protože fakt máme spolu jako docela blízko k sebe. Takže já jsem si zobral Moravačku, jsem spokojný, mám dvě děti, takže jako paráda. No a asi by to nemenil, no. Je to takové, nevím, máme strašně blízko k sebe, takže jako nevím si představit s Rakouskom nějaký takový spojení, alebo s Polskom v žádnom případě. Navíc jsme byli spoločný štát, takže tam to strašně robí moc. A hlavně 90% slovíček máme stejně. Vy jste tam hovorili o nějakom půlci.
0: No.
1: A to je žubrienka.
0: Žubrienka, ano. Ano,
1: a drevokocur neexistuje, to je sranda so Slovákou. My máme veveričku.
0: Veveričku.
1: Máte veverku a máme veveričku.
0: Dobře.
1: Ale ináč je to sranda, protože keď chodil som na koncerty, tak... aj tie pesničky, keď sa spievalo prší, len sa leje, vy máte kam koničky, pojedeme, nebo jak je to, a ano. My máme úplne iný text, ale ináč princíp je stejný, takže ako docela
0: zaujímavé. Tak to
1: zaujímavé.
0: Řeknete.
1: Je, asi ne, že prší, len sa leje, kam, ježišinky. No to si nespomenem.
0: Tak třeba zase někdo po vás. My to dáme všechno dohromady. Řekněte mi, jakým jazykem se u vás doma mluvilo? České, slovenské, nebo se to přirozeně míchá?
1: Ježišmane, tak žena český a slovenský. No a protože jsem tu nějakých 30 rokov, tak se snažím český, což dějí se tak ten jde. Někdy mi uteče nějaké slovo, ale dětka malý problém s tím... hlavně ta mladšia, tak do školy a už boli problémy. Už boli problémy s jazykom českým, že to jsou slovenské výrazy. A pravopis, to som mal zakázané učiť češtinu, protože tam je pravopis úplně katastrofa. To ženy chodili, muži chodili, všade je mete i, protože to je Slovensko. V češtině to neplatí.
0: Ano.
1: Ženy, tvrdé i, alebo muži tvrdé, ale vidíte, už mám zase, to je hrozné. Takže toto jsem mal zakázané a ináč jako hovorím docela dobré, já jsem spokojný docela, takže...
0: Jako upřímně, já myslím, že i mnozí Češi někdy tady udělají chybu v té gramatice, takže tím se vůbec netrapte. Ale řekněte
1: mi... No, já teď přeruším vás, tak dal jsem robit test moje mame v Bratislave. A ta sa chytala za hlavu a doteraz to nevie pochopiť, tú češtinu. Diktát, detka jej dávali a to bola sama hrubka. Mm-hmm. Takže sama chyba. Takže to je asi tak.
0: A Roberte, když hrají Češi se Slováky hokej, jak to u vás doma vypadá?
1: Ja vyhrajem furt, takže mne to je jedno, či vyhrajú Češi alebo Slováci. Ja to mám, tam hovorím iba to, že kto hraje lepšie, ten má vyhrať. No a o tom to je, ale keď to vypadne jedno družstvo, držím druhému, no, takže asi tak nejak, no. Ono je to takové ťažké, no. Ja som vyrastal na slovenskej hudbe, žena, a to musím pochváliť ju tiež, takže my sme počúvali Elan, poslouchali, takže to byla paráda, takže tam jsme si byli hodně blízky, tak podle té, proto jsme se aj vzali nakonec z jaká je lánu, takže...
0: Jak to myslíte?
1: No, na koncertě jsme se nějak si seznámili a slovo dalo slovo a mali jsme svatbu, vlastně tiež paradox, protože já jsem v Bratislavě, přistěhoval jsem se do dediny, která má 100 obyvatelů, což je hrozně málo. A donutil jsem teda Joža Ráža, aby mi šel za svědka, takže to byla taková uprostějová, taková velká rarita, že Elan došel a mal jsem ho za svědka a tak nějak jsme se dali dokopy s ženou.
0: Počkejte, to si děláte srandu nebo ne? Děláte.
1: To je
0: jak ten drevokocůr.
1: Ne, to je smrtelně vážně. Asi jsem mal velké, protože on byl takzvaný sused, kusok do mě býval v Bratislave, to jsem ho poznal od 85. 4. roku, tak jsme se tak nějak cez ty koncerty dávali dokopy a nakonec to dopadlo tak, že mě byl na svatbě tuto na Morave u Prostějova. Takže jako docela zajímavé, to bylo v tom 94. Keď sa už republiky rozdělili teda, tak my jsme se dali s ženou dokopy, aspoň tak nějak, no. Jsme to Československo drželi pokope, no, až doteraz. Máme nějakých 30 rokov, a jo, 32 rokov, a to je, takže to nějak držíme pokope.
0: Tak no. Teď přemýšlím, jestli stihnu zahrát kapelu Elán, anebo...
1: A tak v podstatě počúváme všetko, no, ale toto je taková naše nějaká srdcovka, no, takže...
0: Stihla jsem nějaký... to. Dívejte, jsem dobrá. Tak písnička nejenom pro vás, ale taky pro všechny naše posluchače. A pojďme se rozloučit, aby jsme stihli ještě jeden krátký příspěvek. Co vy na to do té jedné hodiny? Vám poděkuju a naslyšenou, Roberte.
1: Tak jo, nashledanou.

0: Československo už na mapě nenajdeme, ale v mnoha rodinách, příbězích a vzpomínkách žije dál. Posloucháte Noční denku Českého rozhlasu a právě o těchto vazbách jsme dnes mluvili. A je tady poslední příspěvek pana Miloše. Zdravíme vás.
1: No já zdravím všechny, Jaruško, hlavně tebe, Mašci, Mejhlas. A chtěl bych vzpomínat, byli jsme v roce 76 a 77 na vojní dílně. Byli jsme půlka Klatovského okresu a půlka okresu Topolčany, takže jsme s kamarádama prostě prožili krásné dva roky.
0: Mm-hmm.
1: Takže na to vzpomínám, my jsme na Klatovsku scházíme, každý už asi pátý nebo šestý rok se scházíme, máme 50. výročí, že jo, po vojně. A rád bych, kdyby mi prostě někdo tohle poslouchal ze Slovenska, když by slyšel o Bílině a o slovenské službě, kdyby se ozval pěkně potom o vysílání tam telefonní číslo.
0: My vás neslyšíme úplně nejlíp, ale myslím, že mimo éter jste zmiňoval, že nám chcete dát nějakou hádanku. Rozuměla jsem dobře?
1: Ano, ano, ano.
0: Tak přicházíte s nějakým slovem, které máme přeložit? Nebo povídejte.
1: Smedný jako ťava.
0: Ještě jednou?
1: Jsem smedný jako ťava.
0: Vím, jsem smedný jako ťava, jsem žíznivý jako velbloud.
1: Ano, správně.
0: Je to tak.
1: Jednička, jednička.
0: No.
1: To bylo velice krátký a můžu potom mezi známy dvouma nechat to telefonní číslo, kdyby to někdo poslouchal z těch na Slovensku.
0: Můžete, můžete. Tak teď v éteru se rozloučíme, poděkuju vám i našim posluchačům. Dnešní noční linka ukázala, že i když už více než 30 let žijeme ve dvou samostatných státech, pořád nás spojuje mnohem víc než jenom společná minulost. Jsou to rodiny, přátelství, jazyk, humor, jídlo, hudba i obyčejný pocit, že jsme se pořád tak nějak blízko. Jsem ráda, že jste zavolali, psali, poslouchali, bylo krásné slyšet tolik osobních příběhů z obou stran hranice. Přeji klidnou noc, ať ji trávíte v Česku, na Slovensku nebo kdekoliv jinde. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jiří Lábus bude dnešním hostem Divadla pro vaše uši. No a tím je řečeno vše. Nic víc už dodávat nemusím. I když snad jen, že k Jiřímu patří jeho přátelé a kamarádi, a tak ho v písničkách dnes doplní někteří z těch, s nimiž se potkal, ať už v televizním pořadu Možná přijde i kouzelník, nebo třeba v pražské Ypsilonce.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Jiří Lábus, ozvěnou slyšíte Oldřicha Kaisera. A samozřejmě to platí i naopak. Pro nás, co jsme vyrostli na televizních scénkách a humoru téhle divadelní dvojice, může být docela překvapivé poslouchat jejich společné Hovory o ničem z jara roku 1989. Totiž tady, v těch parodiích na tehdejší rozhlasové besedy, mají své kořeny nejenom pozdější slavná Tlučhořovic rodinka, ale třeba i pestrá hlasová ekvilibristika, jak jsme si u Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera tak zamilovali.
2: Vážení přátelé, vítám vás ve studiu Mikrofóra na naší besedě. Já jsem chtěl říct pravidelné besedě, ale bohužel jsme se tady delší dobu neviděli. Jsem rád, že vás tady zase vidím u našeho umakartového stolu. Takže vítám vás tedy mezi námi, naše besedníky, Růženu Hulínovou. Ano, vítám společně všechny na našem cyklu, který jsme se rozhodli nazvat Hovory o ničem aneb jejich pět. Budeme se scházet, jak jsem tady řekl, zde u tohoto umakartového stolu každý měsíc pravidelně a to už opravdu teda našim posluchačům slibujeme.
3: No dobře, já jenom abych měl, že jo, volno. A jinak bych to musel nahlásit předem, že jo, a aby v tom nebyly nějaký zmatky jenom.
2: No, to je jasný, to vám všem dáme napřed vědět, že
3: jo. No dobře, já jenom říkám, že jo.
2: Ne, to buďte bez starosti, buďte, no. Nebudou to teda dlouhá setkání, že jo, tak 10-15 minut. Budeme si vyprávět o věcech, které nás pálí, jak se říká, bolí, které nás zlobí, ale někdy taky o našich soukromých záležitostech.
3: No, prostě... Teda... No, bolí mě teda teďkon tady.
2: No tak to až později. Ano, prostě chtěli bychom, aby nám tady v tom klubu bylo prostě, jak se říká, prima a fajn. Ahoj. No a já nyní představím posluchačům naše besedníky. Je tu mezi námi básník Ctirad Stepilý. Dobrý den. Ano. Dále je tu nejmladší z účastníků Patrik Puch. Patriku, ahoj, já tě vítám, Patriku.
4: Ahoj.
2: No, je to i Růžena Hulínová, nestárnoucí, stále taková plná mládí, optimismu.
4: A nechte toho.
2: Ale ne, to. No a je to samozřejmě žena v domácnosti Božena Tlučhořová. Dobrý den. Jsem ještě celá tady. Já jsem malem utíkala v zástěře, já to úplně zapomněla, že se to dneska točí. Jsem odběla tak. Ano. No a kdo jiný tady než Fanda Čedák, přezdívaný Páťa?
3: Jo, dobré. Hoďte mi to kafe, jo, takhle.
4: Já vám takhle podám, počkejte, tak.
3: Já jsem si myslel, že jste na mě zapomněl, že jsem tady nějaký puch.
2: Nemusíte vzduch teda. Oh. Ne.
4: Puch jsem tady, jo.
2: Pucha máte tady
3: vedle. Dobře, nic vezli.
2: Ne, depak, o vás já strach nemám, vy se vždycky prosadíte. Takže vás tady všechny ještě jednou vítám, no a já bych se vás teďka zeptal, proč jsme se vlastně tak dlouho neslyšeli a co jste celou tu dobu dělali?
3: No tak... Jo, bylo to dost, ovšem já jsem o ničem nevěděl, kdybyste mi dali echo, tak...
4: Já vám řeknu teda, já taky neřekl se přece, že se napíše, dá se nějaký to, jak se říká spojení, že jo, ale nic se neřeklo. Tak jsem si řekla, že třeba tady soudruzi v rozhlasu přestali mít po mně zájem.
3: No, posledně totiž nám bylo řečeno, že přijde obsílka domů. Jo, já od té doby nepracuju, no, teď mám průšvih v práci.
5: No teda, já tady na rozdíl od Páti jsem napsal za tu dobu 17 básnických sbírek.
3: No, já napsal za tu dobu 2 dopisy.
5: No tak počkejte, to trošku zlehčujete mou práci. Je trošku rozdíl psát verše a psát dopisy.
3: No, když
5: dopisy taky můžou být ve verších, vzpomeňme si na překrásné Šaldovy dopisy, na dopisy, které psal Petr Ličajkovský a na celou řadu dalších přenádherných dopisů, které jsem dostal od své sestry Kunhuty Werfernové,
3: probdané
5: Šturmelové.
3: O čváry, no, jak jsem mu odepsal taky, jo. Ale jaký v tom je rozdíl, to nevidím teda.
5: No, tak přítel, to bychom se hnedka ze začátku tady chytli a nerad bych, aby to bylo hned, to bych velice nerad hnedka na začátku na naší podlouhé době první besedě. No přátelé, uklidněme se, nemá cenu tady trošku dělat rozmíšky, že jo? My jsme se přece domlouvali, že si pošleme, jak to bylo, no kdo to měl, počkejte, někdo to měl posílat, někdo měl rozeslat zase ty...
3: No vy jste posledně na těch horách říkal, že nás obešlete, že jo? Že si někam vyrazíme, jak jsem čekal doma.
4: No já taky čekala, že něco přijde a ono přišla akorát se střednice mi přijela, no.
2: Takže co je u vás nového, zeptal jsem se, teď bych se rád zeptal Patrika Pucha. Každý už na hlase Patrika poznal, že má zřejmě po pubertě, Patrik.
3: No, vy se díváte na mě. A už jsem si myslel, že v tom zase lítám.
4: Ne, já se dívám na Patrika tady. Patrik se trošku červená, koukám, že mu praskl pupínek. Hlas už máš ale pěkný, udržíš,
3: No.
4: No.
5: No, taky mě to někdy dělá potíže, abych, ale to sem nepatří. Ne, ne. Moment, mluvíme o hlase. Aha, promiňte. Tak, Patriku, co jsi dělal celou tu dobu? Ty ses, myslím, vyučil, mám pocit, ano?
6: Ano.
5: Ten mluví jak... Já se to nemůžu pořád zvyknout, jak ten Patrik mluví.
3: Nechte ho, ať mluví.
5: Ten mluví jak papíňák. Ten opravdu takhle mluví naše Maruška, je osm.
3: Prosím vás, neskákejte mu do řeči, ne, když je to v něm, no...
5: Já nesladím, já byste mi tam dal kosky, já se zblázním. Co mi tam do toho furt něco děláte do toho kafe? Já jsem to chtěla čistý, bez cukru, teď já držím dietu druhý den. Koukněte, už jsou tři dekadole. No, teď to je na zemi.
3: No, si to seberte.
5: No,
3: babo.
5: No, prosím, to bych se vyprosil. No, prosím vás, já bych to přerušil, tak prosím vás, co dělal celou dobu Patrik? Vyučil ses.
6: No, já jsem se vyučil.
5: Ano?
6: Ale pak si zjistilo...
5: Ano?
6: Že jsem se nedoučil. Tak jsem zase přišel. Abych se vyučil.
5: Ano?
6: A teď jsem tam dodnes.
5: No.
3: No, už je to hodně venku.
5: No, no, to je hezké. No, a co ctírat, Stepilí? No, ze mě to doslova prištělo. Ze mě to doslova, musím říct, ta inspirace všemi pory. Z celého těla, z toho, že mě šlo ven. Já jsem psal jednu sbírku za druhou. To vám byly kvanta, dokonce jsem spolupracoval i na sbírce zákonu. Je to 13 nádherných knih po sobě. Snažil jsem se popsat všechno, co se v této varné době, bouřlivé době odehrává. Každé pohnutí lidské mysli, co jako občana této země trápí.
3: No, a to vám ty lejstra nestačili, co? Abych tam taky totiž něco napsal, víte?
5: No, ale já jsem se to snažil na rozdíl od vás vyspívat. Víte, a teď chraptím. Je to veliká epopej, přenádherná. Je to něco, jako když se taví ocel. Je to něco překrásného.
7: Epopej, co to je epopej?
3: No, já ti to potom vysvětlím, Růžo.
5: Takže vy jste měl plné práce, ruce práce, a co, Růžena teda?
8: No ano, já teda neměl epopej, ale já jsem teda měla takovej...
5: Ano.
8: Jako pěkný vztah, jo.
5: Ano.
8: A ten kluk fakt byl jako bezvadný, jo.
5: Teda vy po mně koukáte pořád hrozně, teda tady já se divím vám teda opravdu, vy na mě máte takový pohled, já už se na vás, no to je opravdu hrozný tohleto teda.
3: Co, já se tady koukám po tom stole, to je pěkný stůl, umakart.
5: No umakart to je, to nemáte doma umakart, my máme 4 umakarty doma.
3: Proto se to dělalo za firmu, já se podívám.
5: No nekoukejte, vy koukáte pořád po ten stůl, nekoukejte mi na nohy tam po tím
3: stůl. Já se nekoukám po vašich nohách, já se koukám po tomhle tom stole.
5: No, tady to píšou, je tady něco vyrytýho. Co tady za nápisy, ježiš, to je to...
3: No jo, ukažte.
5: Ukažte to.
3: Je tadyhle taky.
5: Mikroforum, lidí forum, to jsou fóry teda. Tak prosím vás, pokračujeme, přátel, jsme se maličko zapletli teď. Tak vy jste měla vztah, Růženko, ano?
8: Měla jsem vztah.
5: A chlapec byl prima?
8: No byl takový bezvadný fakt, no byl takový černý.
5: Ano.
8: Vlasatý, no ano. Prostě, jako říkal mi, že i tak.
5: Ano.
8: Tak jsem si říkal, že to je dobrý, no, protože mám hrozně ráda diskošky a tak. A prostě no, pak jsem zjistila, že je z Rumunska, no.
5: No a co jsi dělala?
8: Jsem si to nechala vzít.
5: A teď jsi sama?
8: Ne, teď jsem zase v tom.
5: A dobrý, no. No to máš teda už jenom opravdu fofre. A co dělala Božena Kluďhořová?
4: No tak já teda upřímně řeknu, já jsem zapomněla, že se máme vůbec scházet. Já byla v takovém kalupu, vám povím. No to je pořád něco, že jo. Mladá je na diskotékách, ale já se nezastavím. Ráno vstanu a večer se dolehnu. Já se vám svalím celá utahaná, opravdu, co jo. Vám budu povídat.
3: A s kým?
4: Ale už se začíná, teda vy jste opravdu. Jestli teda ještě příště, tak já už jsem snad nepůjdu. Do teda. A tě nechá. To už je od první besedy, víte, jak na mě koukal těma očima. Vy to máte, prosím vás, máte v obočí, to je prales, to je boubín. Co tam máte?
3: Koukám, že mám oči, ne?
5: No. No už jsem řekl, prosím vás, pořád teda bude pravidelný pořád, takže nám řekněte, jaký máte názor. My bychom chtěli totiž od příštího pořadu udělat znělku, aby se divákům pořad vždycky hned přiblížil, aby už věděli, a posluchačům to říci. Já jsem včera točil, jsem měl kšeft na Kavkách. Takhle, aby jako se posluchačům přiblížil ten pořad. A pořád se budeme hovořit o ničem a teď bych se rád zeptal vás všech tady, co jsme u našeho stolu, u Makartovou, jaká by měla být asi znělka? Jaká znělka tedy?
3: Jaká znělka?
5: No to říkám, znělka našeho nového pořadu.
3: No ne, že jo, že těch pořadů o ničem je víc, takže abysme...
5: Ale náš pořad se bude i tak jmenovat, víte, takže...
3: Jo takhle.
5: No. No tak jak byste si vy představoval znělku?
3: Jako já, jo.
5: No.
3: No nevím, no tak něco takového jako, kdyby to bylo takový... Šuridu, šudara, šudududududududu,
4: šupara. Prosím vás, šuridu, šubidubidu, no to by vás lidi teda, to by vás lidi vynesli, to by vám poděkovali teda, pane Patej.
3: Páťa.
4: No, teda já bych teda radši, když můžu teda mluvit, víte, aby to bylo něco takového pomalého, takového hezkého, aby to byla taková hezká melodie, která by člověka tak jako uklidnila třeba. Kdy se ten tálinský rybník dohodí? No,
9: jsem mrtvá.
4: No, takhle, víte, tady mladá se sice směje. No jaký máte, ať řekne ona názor teda, jaký si myslí, že by to měla být nějaká taková, nebo...
9: Ale ne,
4: když jsem já šel to potímskou branou, no. Takový nějaký, co jsme zpívali, když nám bylo 20.
9: To ne, tak se něco takového jako metal.
4: Já vám dám metal, teda vy byste měla dostat metal, teda to vám povím, teda. Je tuhle se vám za plastovickou televizi, tam jsem tady žasla, jak sami vám takový, ty už tam dneska, co se tam všecko hraje, jdete jak zoologický zahrady, když někoho pustí, tam ty řetězy měli a takový vlasy, jo. No tak já bych vůbec nepoužil hudební motiv, jestli je teda řada na mě, dal bych přednost mluvenému slovu. Proč pořád hudba, prosím, nás obtěžuje, ale na každém kroku. Třeba víte, verše. Dejte mi tomu, teď budu vyloženě opravdu mluvit, jak se říká z Petra.
3: Ty jste neskončil ve sklepě.
4: Ale nechte si toho, prosím vás. Třeba verše zastav a stůj, mikrofon bude tvůj. Nebo na 10 minut se odmlč, zaposlouchej se a pak hovoř. Nebo nějak tak, že jo, je to, rozumíte, improvizuji ho zrovna. To bych si musel k tomu sednout, dát si 2 litry, 3 litry vína a za týden bych to přinesl. To, prosím vás, co se zase na mě tak díváte? Co se vám bych tak chtěla mít teda dvojdomek? To vám povím teda, to je pohled porád před ten stůl tady.
3: No, je to lepší, jak hladit včelu.
4: Teda, víte, já vám řeknu, já sem chodím ráda, ale by mě tak někdo porád takhle obtěžoval, tak to teda ne. To ne, pojďme se na to mladýho. Teď jsem to objevila, vy máte fuchu na ušnici.
6: No. A tady mám řetěz.
4: No, to jste jako černá Mikuláše, prosím vás, to byste strašit děti v tomhle.
6: A tady? No. Boty s kováním.
4: Prosím vás, takhle šel můj táta na pijávu, jak vedete do rádia. Jo, koukám, že už přátelé, už tady vidím, že budeme pomaličku končit, i s režimi dávají tady znamení. Jo, ne, to je, abych se napil. Mám suchou ústek, tady bude mě režisér na mě kývá, tak já to teda splním, ano.
9: To je moje, když vám to říkám, jo. Že to je moje tohle.
3: No tak to, no. Si to ven tadyhle.
4: Já mám teď báječný nápad. Teď jsem vymyslel takový rým, víte, takovou apoteózu současnosti. Pro všecky rasy budou lepší časy. Je to, myslím, dobré, ne? Ano, no, prosím vás, tak příště...
3: To snad není možný, Patriku, co děláš, člověče?
4: Teď jste mi polil tady ty kosky, co mám na nový kostým, prosím vás, stalo mi to 290 korun. Ona to takhle je celý, to mám vylitý na sobě, já se na to vykašlu, no.
3: Já jsem si dal monterky.
4: A abych to nesla do mášenky, teda. Ještě, no, vy to máte výhodu, vy jste v monterkách. No, to máte. No, prosím vás, tak teda, já bych to už opravdu ukončil. Takže příště uděláme takhle, my chceme asi za měsíc jít na vlastní... Prosím vás, klid tady u toho stolu. My chceme jít za měsíc na vlastní jednu vycházku, ale ještě předtím bychom se měli sejít zde ve studiu a říct si popřát strach hezké dny, co si vememe sebou a co si vememe na sebe. Ale příště už to teda se sejdeme, už bude s naší znělkou. Doufám, že se vám bude líbit a do té doby zatím teda naschranou. Takže naši besednici, ahoj.
3: Ahoj.
9: Ahoj.
4: Naschranou.
6: Ahoj.
3: Jsem vám říkal, že tohle jste udělala vy vyloženě s tímhletím.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jiří Lábus přes účinkování na několika divadelních scénách najednou zůstává vlastně celoživotně tváří jediného divadla, totiž Šmídovy Ypsilonky, kam vstoupil ještě v dobách, kdy Ypsilonka začínala v severočeském Liberci. Tady se za léta, tak říkajíc, vyučil hned v několika divadelních profesích. Ostatně důkazem je i jeden z předvánočních improvizovaných pozdních večerů v Ypsilonce, kde je sice tentokrát hlavním hostem Milan Lasica, ale průvodcem a taky ve svém originálním stylu operním zpěvákem je tu právě Jiří Lábus.
2: Teď musím říct, že hlavní osobou bude Jiří Lábus, který se každého bude ptát, čím chtěl být, když byl malý.
3: My totiž pokládáme hostovi takovou jednu otázku hnedka na začátku, když přijde na jeviště, ale nejdříve ji pokládáme ne hostovi, ale někomu z publika. A já oslovím přímo vás dneska teda, tady je to první řada, je to blbý, že jste takovou blbým řadu, ale je to na... Čím jste chtěli být, když jste byli malí? Čím jste chtěli být, když jste byl malý? A jestli se vám dětské přání splnilo, takže prosím.
4: No tak já jsem vždy toužil se stát strojvedoucím, ale bohužel toto přání se mi nevyplnilo. Ní studii na obchodní akademii.
3: Je takhle, takže vy jste chtěli strojvedoucí.
5: Jak bohužel se vám to nevyplnilo. Vy jste proto nic neudělal, abyste byli strojvedoucí.
3: Já se tam nějaké dívky ještě obyklonní zrak, tak to byla jedna z nich. Mě to nedá. Tak ta se pamatuje ještě na mládí velice, to ještě mladinka, dívenka tohle, že no jo, jezi jsou malý a tohle rozkočné učky. Čím pak chtěla být, když byla malinká, no?
6: Letuškou.
3: Letuškou, a splnilo se to?
6: Ne.
3: A co pak?
5: Naštěstí.
3: Učitní jste? A už jste tak, no to taky můžete letět někdy, že jo? Záleží, jestli se spletete, že jo? Někdy. No, no tak to víte tak. No takže tak to jsou zajímavé. A tady slečna ještě kolegyně vaše, kamarádka, jestli to...
6: No, já jsem chtěla být spisovatel.
3: Spisovat? A pozor, tak to je trošku neobvyklé.
7: Byli tady spisovatelé. Byli
3: tu, ano, byli tu spisovatelé.
7: Při... Zajímavý, nikdo to nechtěl dělat jako malej.
3: Ano, to je zajímavý, že ne, třeba... Třeba Ivan vyskočil, spisovatel, herec a pedagog, chtěl vlastně být penzistou, když byl malý. A už se mu to skoro splnilo teďka vlastně. Ano.
8: A hrabal tady říkal, že se šťoural hrozně dlouho v nose. A že chtěl, aby mu to zůstalo.
3: No, tak...
8: A Jirka se ptal, jestli mu to zůstalo, na to neodpověděl.
3: Ano. On říkal, že chtěl být nezaměstnaný, hrabal.
8: Ano.
3: My jsme se ho ptali, proč, a on říkal, víte, ale jako, už si vzpomínám, že v tom Nymburce oni ty pracující chodili v ty továrny takový bledý a ty nezaměstnaní seděli u řeky a váleli se, opalovali.
2: A konečně přichází náš dnešní host a je jím Milan Lasica.
9: Před 25 rokmi nebohý režisér Miroslav Macháček rozprával takú príhodu, ako bol v Moskve. A tam sa zoznámil s nejakou divadelnou kritičkou a ona sa tak trošku do neho zahľadela a povedala, že by sa s ním chcela stretnúť niekde v parku.

Ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám

0: mon lit quand je dors, et puis encore.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Jak jsem měl v životě příležitost poznat Jiřího Lábuse osobně, řeknu vám, je to vášnivý milovník rozhlasových her a dramatizací a taky v nejlepším slova smyslu knihomol. Dozajista mezi jinými proslavenými humoristy v jeho knihovně nechybí ani cudný, anglickému stylu věrný Zdeněk Jirotka. Ostatně, kdyby se někdy dřív natáčel Saturnin, než jak ho známe z filmového plátna, byl by pro mě Jiří Lábus, ukázněný ve své někdy drastické komice, skvělým představitelem toho prototypu věrného literárního sluhy. A není proto divu, že se s povídkami Zdeňka Jirotky nemohl Jiří Lábus minout ani v rozhlase. Vybral jsem pro vás na závěr dvě. Jednak Jirotkův byrokratický tanec kolem elektroměru a taky jeho rozhovor pod sochou. Tak zůstávejte všichni ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
3: V parku byla neproniknutelná tma. Do ticha šplouchal od někud vodotrysk, který si stříkal, jak chtěl, protože ho stejně vidět nebylo. Cestičky se poznaly jenom podle toho, že jejich písek skřípal pod nohama. Básník šel pomalu, jako slepec s rukama tápavě nataženýma před sebe. Plynul tmou, jako by byla hustá. Odhadoval vzdálenost, kterou ušel, a po paměti zamířil k lavičce. Ze tmy zasvítil konec cigarety a zase potemněl. Někde už na lavičce seděl a kouřil. Básník chtěl říci: o, králi tohoto ostrova, vládce tohoto břehu, strážce vodotrysku, přijmi poutníka unaveného ulicemi města, které se skrylo do ochranné tmy. Přijmi pocestného, který už mnohokrát zakopl o obrubník, narazil na stojan osleplé svítilny nebo chtěl projít zdí z kamenných kvádrů. Jsem unaven a mám bouly na čele. Je příjemné popřít existenci kamenné zdi, když se mi zachce, ale není příjemné narazit na ní hlavou. Jsem potlučen o skály břehu, neboť všechno toto jest břeh, jak pravila moudrá kachna na rybníčku uprostřed parku. Pane, na této lavičce dopřej mi odpočinku. Místo toho řekl básník unaveně: s dovolením, a sedl si vedle neznámého. Jen si sedněte, vašnosti, ozval se ze tmy srdečný hlas. Básník si v duchu představoval, jak asi vypadá jeho soused. Starší, brunátný, zvířský vrásek kolem dobráckých očí a rozhodně má kníry. To je tma, ozval se hlas znovu. Není vidět na špičku nosu a každou chvíli mi někdo šlápne do záhonu. Včera dokonce šel jeden pán rovnou do rybníčka a já jsem ho pak musel tahat ven. Já jsem tady totiž hlídačem, dodal na vysvětlenou. Krásné povolání, řekl básník. Budrý muž chvíli mlčel a pak řekl: já nevím, vašnosti, čím jste, ale já bych si to s vámi v Turánu vyměnil. Takovýhle park je krásná věc, ale lidi by do toho pouštět neměli. A lehká služba to není. Ve dne to ještě ujde, to je tady plno dětských kočárků a maminky si vykládají o těch svých capartech. Já to poslouchám už 30 let a znám všechny dětské nemoci. Vím, kolik má nemluvně v který měsíci vážit, kdy má sedět a kdy mu rostou zuby. Tam za rybníčkem zase sedávají penzisti. To jsou taky dobrý návštěvníci. Odpoledne už je to horší, to přijdou ty větší haranti. To je tady boží dopuštění. Honějí se jako diví a myslejí si, že jsou někde v pralese. Nejhorší je to o prázdninách. To mě chtějí kluci líst na stromy. No, jinak si takový městský kluk na něco takového ani nevzpomene, ale jak přijde z těch vakancí, tak je jako Tarzán. Večera v noci je to nejhorší. Co já už jsem za ty léta viděl, to by nikdo nevěřil. Znám všechny druhy milenců, od těch, co jenom mlčí a tisknou si ruce, až po ty, co si navzájem lejou všelijaký žíraviny do obličeje. Znám takový ty osamělý mládence, co koukají před sebe jako bez ducha. A tak kolem půlnoci se střílejí z revolveru. Vy si třeba řeknete, že mluvím o těch sebevrazích, jako by jich bylo bůh ví kolik, ale já vám řeknu, že je jich dost. Já jich pamatuju aspoň 10. Potom jsou to ještě ty páni, co v hostinci krapet přeberou. To je hold malér, že přes tenhle ten park je to na náměstí blíž, nežli kolem reálky. Kolegové v ostatních sadech tohle nemají, ale já musím skoro každou noc někomu pomáhat domů a říkat, to se ví, pane, to je nesvědomitost od toho hostinskýho, že už vám nechtěl nalejt, když máte takovou žízeň. Jo, já už jsem za ty léta poznal tolik lidí, že jak se na někoho kouknu, už vím, kam ho mám zařadit. Už vím, jestli je to neškodný druh parkovýho návštěvníka, nebo jestli si na něj musím dát bacha. A co takhle básnici? Zeptal se poeta. Jo, vidíte, já obyčejně nemůžu dobře rozeznat od sebe vrahu. Jeden jsem chodil asi před 7 lety a já jsem si říkal, poslechni holečku, ty jsi nějakej divnej, ty se mi tady chceš bouchnout. Potom jsem zjistil, že je to básník. Psal do zdejších novin moc hezký básničky. Tak jsem si říkal, vidíš, starý troubo, žádnej sebevrah, básník je to. No vidíte, asi za půl roku se zastřel pod tou sochou, jak hází tím talířem na konci aleje. Ale jinak já mám básníky rád, oni nikomu neubližujou a když něco napíšou, tak to zase zahodějí. Jenom po povídání s nima žádný není. Oni mají zlatý nebe a černé hvězdy, měsíční světlo nabírají do dlaní, duhu si vplétají do vlasů a rozmluvají tady s těma sochama. Jeden takovej starší mi pořád říkal Cerberas. No a prosím, jmenuji se Válek. Oni zkrátka mluvějí někdy docela rozumně, ale někdy je s nima kříž. A básníkovi se zachtělo dobrého muže pozlobit. Ale vy nám nemůžete rozumět, řekl. Vy nás nemůžete sledovat do našich vysněných světů. Nemůžete pochopit sílu naší imaginace. Svět v našich snech je skutečnější, nežli všechno, co vidíte kolem. Nevidím nic, řekl hlídač s překvapující věcností. Ve svých představách jsem všemohoucí, pokračoval básník. Mohu probudit kamennou sochu, pod kterou sedíme. Mramorová Afrodité procitne pod mými horoucími polibky a sestoupí z podstavce do mé náruče. Bude mi povídat o řeckých bozích, o velebném Olympu, o spanilé Heladě. Až počne nebe na východě blednout a obrysy starých platanů se na něm objeví, vstoupí zase na podstavec a pošle mi poslední polibek. Ráno bude stát krásná, kamenná, zvlhlá rosou v řadě ostatních soch a pod ní po cestičce půjdou děti do školy. A mohu přijít, až nadejde noc a znovu ji probudit vášnivými polibky k hodům lásky. Básník umlkl a tiše se ve tmě usmíval. Starý hlídač mlčel a snad se také usmíval. Potom se pomalu zvedl a řekl. No tak, já to musím obejít. Když člověk sedí, tak je chladno a mimo to nechci bejt přitom, až tu sochu, co pod ní sedíme, probudíte vášnivými polibky k hodům lásky. On je to totiž generál Radecký. Ta nahatá ženská, co o ní mluvíte, je na opačném konci aleje.

byrokratický tanec kolem elektroměru. Úcta k úřadu se táhne jako červená nit lidskými dějinami. Byla byrokraty všech dob v lidu podaném uměle pěstována, přičemž zmínění pánové předpokládali, že prostý člověk má úctu k věcem, jimž nerozumí. Proto bylo vzdělání po mnoha staletí pečlivě střeženou výsadou vládnoucí kasty a život byrokratů byl celkem pohodlný. Když později obecná vzdělanost nezadržitelně stoupala, ocitly se úřady v povážlivé situaci. Bylo nutno dokázat řadovému občanu, že se nic nezměnilo a že pochopit úřední mysteria je nad jeho síly, i kdyby měl 5 akademických titulů. Proto bylo v úřadech postupováno podle těchto zásad. Za prvé, úřední předpisy buďtež pokud možno takové, aby odporovaly zdravému rozumu. Občan, který z tradiční úcty automaticky vyloučí domněnku, že by snad úřad dělal pitomosti, zapochybuje o vlastních duševních schopnostech, nabude přesvědčení, že onen předpis má patrně nějaký skrytý hluboký smysl a vlna úcty k byrokratům se v něm vysoko vzedme. Za druhé, z věcí jednoduchých buďtež dělány věci složité a na dotazy nechť je dána strohá a povýšená odpověď, že to tak musí být. Úředník, který dokáže sestavit formulář daňového přiznání tak, že by si nad ním geniální matematik Isaac Newton připadal jako blbec, má zaručenou nesmrtelnost. Za třetí, pokud pak by se jako nutné zlo vyskytly předpisy rozumné, budiš jich použito tak výstředním způsobem, aby z toho lidé byli tumpachoví. S tumpachovým občanem má pak byrokrat práci velmi lehkou. Dnešní doba téměř znemožnila používání zásad uvedených ad 1 a 2. Budeme se tedy zabývat jen bodem třetím a ukážeme, co všechno lze ještě dnes provádět s předpisem zcela rozumným. Jestliže se někdo přihlásí k odběru elektrického proudu, dostaví se k němu z energetických rozvodných závodů odborník, který prohlédne a přezkouší instalaci. To je zřízení rozumné, které vám skýtá jistotu, že nebudete při nejbližší příležitosti zabit elektrickým proudem unikajícím z vadně instalovaného vedení. Platí se za to režijní poplatek, proti němuž nikdo rozumný nic nenamítá, už proto ne, že je podstatně nižší než pohřební výlohy. Před namontováním elektroměru je pak nutno složit kauci přiměřené výše, a to proto, že je vám svěřován poměrně drahý přístroj. A jednak proto, že se vyskytují lidé, kteří se třeba přestěhují, aniž by zaplatili účet za odebraný proud. Jako potvrzení složené jistoty je vám vydán tak řečený depozitní list, znějící na vaše jméno. V případě, že z jakéhokoliv důvodu odběr elektrického proudu odhlásíte, je vám po předložení depozitního listu ona kauce vrácena. A nyní již přistupme k slíbenému příkladu. Dejme tomu, že v jistém bytě bydlí dva starší manželé. Manžel, na jehož jméno zněl depozitní list, onemocní a zemře. Jeho vdova bydlí v bytě dál odebírá elektrický proud a řádně platí účty. Nezdá se jí příliš důležité, je-li na účtu jméno její nebo jméno jejího zemřelého manžela, ale uznává, že pořádek je nutný a že by si tedy energetické závody měly poznamenat, že v poměru k ním nastupuje ona na místo svého zemřelého muže. A tu se domnívá, a všichni prostí lidé s ní, že by stačilo, kdyby si v účtárně energetických rozvodných závodů přepsali záhlaví konta z Jaroslava M. na Ludmilu M. Je přesvědčena, že podobně jednoduchým způsobem by mohla být upravena i otázka složené kauce, tím spíše, že na depozitním listu je obvykle poznámka varující před ztrátou, protože onen vklad bude vyplacen tomu, kdo tuto listinu předloží, bez ohledu na jméno, které je tam uvedeno. A teď dávejte pozor, jaký blázinec z toho dokáže talentovaný byrokrat vytvořit. Předně předpokládá, že bude nutno v bytě M zapojit elektroměr.
Neříkejte mu, že tam elektroměr je a že je zapojen. To on ví také, ale má své předpisy. Tak tedy, bude nutno zapojit elektroměr. A aby bylo možno zapojit elektroměr, je nutno přezkoušet elektrickou instalaci v bytě. Nebylo by ji nutno zkoušet, kdyby byl pan Jaroslav M. zůstal naživu. Jaká je v tom logika, to lze stěží pochopit. Ale pokračujme. Symbolickým přezkoušením instalace je pověřen výběrčí účtu energetických rozvodných závodů, který se svého úkolu zhostí tím, že si poznamená číslo elektroměru. Nic neskouší a má pravdu. Jednak tomu obvykle nerozumí a mimo to není blázen a tudíž nepředpokládá, že by byl pan M. před svou smrtí instalaci nějak poškodil. Jenže paní M. musí manipulační výlohy týkající se elektroměru, s nímž nebylo manipulováno, a přezkoušecí poplatek za instalaci, která přezkoušena nebyla, zaplatit. Ve věci kauce to pak vypadá takto. Paní Ludmila M. musí jako nový odběratel proudu složit u energetických rozvodných závodů 300 korun. Tentýž národní podnik je však povinen kauci 300 korun, kterou tam kdysi zaplatil pan Jaroslav M., vrátit jeho vdově paní Ludmile M. Paní M. musí zaplatit hned, kdežto energetické rozvodné závody se nejdříve oddají pečlivému zkoumání, zda jim zemřelý pan Jaroslav M. něco nedluží. Teprve pak pošlou paní M. 300 korun a může se stát, že k tomu použijí týž bankovek, které jim paní M. poslala. Tuto historii je možno považovat za stručný návod, jak lze s použitím dvou zcela rozumných předpisů inscenovat frašku a předstírat, že klesáme pod tíhou administrativních úkolů. Tímto způsobem je možno úřadovat i v jiných oborech. A také se to děje.

Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přítmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi padl.

osad. Hájil právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten